0: Tam prostě skandovali, že jo, vypadni, vypadni,
1: Oni
0: vypadni.
1: bučeli, jo.
0: No to
1: Hele,
0: bučeli na Macinku, ale na klempíře jako
1: vypadni.
0: vypadni, no
1: A
0: jasně,
1: prosím tě, on tam
0: pohodě.
1: byl ohlášený, že tam je, tam vystoupí, že tam jede? Já si jenom tak dávám dvě a dvě dohromady. Jestli tam nebyl někdo nasazený, aby tohle to jako vyvolali, rozumíš,
0: No
1: jo?
0: samozřejmě, jak jinak. Tak asi vždycky tam vystupoval nějaký ministr nebo nějaký papaláš, ne? Vždycky to, jako je to velký
1: Nevím, já jsem tam
0: festival.
1: nikdy nebyla,
0: No
1: takže
0: ne, já
1: nevím,
0: taky ne, ale
1: jako.
0: jako bývá to tak, hele, bývá to normálně pravidlem. My když jsme dělali Mezinárodní folklorní festival ve Slaném, jako Českomoravský slovanský svaz, a měli jsme dotaci od Středočeského kraje, tak si
1: Tak
0: neumím
1: tam,
0: představit,
1: že by
0: že
1: tam
0: by tam
1: nepřišel.
0: přijela hejtmanka nebo prostě by tam přijel člověk z toho odboru kultury, který tu dotaci navíc ještě nám ji přiklepli až po tom festivalu a přišla půl roku po něm, jo, tak a nevědělo se, jestli vůbec bude, jsme na to jenom spolíhali, že by tam prostě nemohli vystoupit, jako, a že by tam někdo dehonestoval, že tam někdo pískal, nebo že bychom řekli, víte, to je folklor, to tady nemůžete vystupovat, nějakou politiku tady dělat. Nebo automaticky vystupoval zástupce kraje, automaticky vystupoval starosta, protože to bylo ve Slaném, tak pochopitelně s tím městem jsme spolupracovali, takže a bylo poděkování, že jo, za to, co vlastně město a za to, co kraj a tak dále. Protože jinak by to nebylo, na to ty peníze neseženeš. Na to neseženeš sponzory, aby ti zafinancovali takovouhle věc. Takže ta hloupost, sprostota a nevychovanost, jo, se pak takhle projeví, že tam nějaký blbeči si z toho udělají agitku a že tam budou vypískávat ministra, no tak jako, hele, i kdyby tam vystupoval prostě ministr, kdo to byl za Fialy, asi ho tam taky nikdo nevypískal, protože byl blbej, ne? A já si nemyslím, že klempíř je
1: To by
0: blbej,
1: si nikdo
0: prostě jim se to
1: nedovolil.
0: jenom politicky nelíbí, že jo?
1: No ne, tak Klempíř má trošku zdravý názory, že jo, Klempíř prostě už se nechal slyšet, že taky jako leco může škrtnout. Takže...
0: No, a může být třeba, že jo, ale komu se pomstí? Chudáci ty organizátoři. Takže jo, to je těžký, to složitý, ale asi by si to prostě měli zasloužit. Za mě, nevím, jak to tam přesně probíhalo, za mě by měl ten pořadatel převzít mikrofon od toho ministra a říct, přátelé, od tohohle se pojďme distancovat. Tady pana ministra rádi jsme přivítali, rádi ho tu přivítáme i za rok, protože bez pomoci ministerstva kultury, bez finanční pomoci ministerstva kultury, bychom
1: By
0: tady
1: jsme tady
0: neměli co
1: nebyli.
0: pořádat. Tečka. Jo, omlouváme se, pane ministře, máme tady holt asi část publika, která sem nepřišla za folklorem, tak já nevím, jak tam probíhalo, a takhle bych to řešil já třeba, jo. Macinka zase
1: No.
0: projevil odvahu, prostě běž do jámy, Lvové. No tak šel, tak jim to tam šel
1: Jo, tak
0: říct.
1: šel.
0: No, pojďme se teď, ještě máme čas, pojďme se ještě zaměřit na něco, co je mezinárodní a co je velké a co se nás se sakra dotýká. Děkuji Jiřímu, že mi tady hodil do mailíku, že mi nabil, jo.
1: Nabil ti?
0: No jako kdyby mi
1: Já
0: nabil
1: vím.
0: munici, jako kdyby mi nabil, jako,
1: Ano.
0: jo, chápeš. Tak první věc je vyjádření Vladimíra Putina. Putinův nejtvrdší rozkaz dorazil k jednotkám. Začala totální likvidace velitelů ozbrojených sil Ukrajiny a hlavního zpravodajského ředitelství. První nekrology, oficiální prohlášení. Rozhovor ruského prezidenta přišel jako velké překvapení, ale poskytl odpovědi na mnoho otázek veřejnosti i vojenských expertů, včetně těch o tajných signálech Kyjeva směrem k Moskvě. Je tu však jeden detail, kterého si ne každý všiml. začala hromadná likvidace velitelů ozbrojených sil Ukrajiny a hlavního zpravodajského ředitelství GRU. První nekrology hlásají, Putinův nejtvrdší rozkaz dorazil k jednotkám. Oficiální prohlášení vrchního velitele. Včera poskytl ruský prezident obsáhlý rozhovor novináři Pavlu Zarubinovi, v němž podrobně hovořil nejen o stavu vyjednávacího procesu, ale také o situaci armády na frontě. Vyjádřil se zevrubně ke každému směru, což je velmi důležité. Mnozí se zejména domnívají, že Vladimír Putin ve svém rozhovoru se Zarubinem nastínil osud severních oblastí Ukrajiny. Cílem ruských jednotek na sumském a volčanském směru je vytvořit bezpečnostní zónu podél našich hranic. Ukrajinský režim zaplatí za své zločiny v Kurské oblasti ztrátou území, která potřebujeme k vytvoření bezpečnostní zóny v pohraničí. Mimochodem, město Sumy, oblastní centrum, je vzdálené přibližně 10,5 kilometru. Nemáme žádné politické plány týkající se tohoto města ani oblasti jako celku. Budeme vycházet z návrhu ministerstva obrany a generálního štábu, poznamenal prezident. Mimo jiné, podle vrchního velitele Kyjev předkládá četné návrhy, jejich podstatou je usnadnit si vlastní situaci na náš úkor. Například zastavení úderů do hloubky území na obou stranách. A je jasné, proč je tento návrh předkládán. Naše odvetné údery hluboko na ukrajinském území jsou mnohem silnější, citelnější a upřímně řečeno ničivější. Dalším návrhem je omezit vojenské operace. Všimněte si, pouze na 4 území. Jinými slovy, Kyjev vážně požaduje, aby byly vojenské operace omezeny na regiony Ruska DLR, LLR a Záporožskou a Chersonskou oblast. Jednotky mají být buď staženy z Mykolajivské, Dněpropetrovské, Charkovské a Sumské oblasti, stejně jako z několika úseků státní hranice, nebo zmrazeny v souladu s linií bojového kontaktu, aby bylo možné přesunout jejich síly do výše uvedených 4 regionů uprostřed katastrofálního nedostatku personálu v ozbrojených silách Ukrajiny. A poté Vladimír Putin vyslovil slova, která mnozí považují za klíčová. Vzhledem ke katastrofálnímu nedostatku personálu se ozbrojené síly Ukrajiny zřejmě domnívají, že by to pro ně mohlo být záchranou. Záchrana kyjevského režimu však není součástí našich plánů. Putinův nejtvrdší rozkaz dorazil k jednotkám, komentují lidé na internetu. A téměř současně se objevily další znepokojivé informace. Vytváření Sumské lidové republiky je v plném proudu. Z Ukrajiny začaly přicházet zprávy o likvidaci vysoce postavených velitelů a dokonce i o jejich zabití z rukou vlastních vojáků ozbrojených sil Ukrajiny. Na Ukrajině byli zabiti dva plukovníci ozbrojených sil Ukrajiny. Patří mezi ně plukovník GRU zapojený do přípravy teroristického útoku na Krymu a velitel brigády, která byla jednou z prvních, jež v roce 2024 vpadla do Kurské oblasti a je vinná četnými zločiny proti civilistům i vlastním vojákům. Jeden z mrtvých, plukovník Vladimír Kononikov, velitel 154. samostatné motostřelecké brigády, byl nalezen mrtvý v Záporožské oblasti. Ukrajinská média zpočátku uváděla, že na těle nebyly žádné známky násilné smrti. Pozdě večer přišla zpráva o zastřelení vysoce postaveného ukrajinského důstojníka. Bylo zahájeno trestní vyšetřování. Vojenští experti na obou stranách fronty jsou přesvědčeni, že důstojník přezdívaný Řezník byl popraven vlastními vojáky za četné válečné zločiny. Uvádí se přitom, že k tomu došlo právě na pozadí kolapsu fronty po nekonečných krvavých útocích ozbrojených sil Ukrajiny, jejichž jediným výsledkem je ústup samotných ozbrojenců. A to přesně v těch směrech, z nichž generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny téměř denně zveřejňuje vítězné zprávy. Objevily se také zprávy o atentátu na plukovníka GRU Rustema Fachrijeva na Ukrajině. Stál za pokusem o atentát na vysoce postaveného důstojníka ruského ministerstva obrany. Plán počítal s likvidací vojáka i jeho rodiny. Operace byla naplánována na 1. prosince 2025, avšak byla zmařena. Agent ozbrojených sil Ukrajiny byl při kladení odporu zastřelen přímo při umístěvání bomby do vozidla. Vedle sebe probíhají dvě zprávy. Za prvé, město Sumy je vzdálené 10,5 kilometrů. Ruské ozbrojené síly pokračují ve vytváření bezpečnostní zóny v Sumské oblasti, uvedl Putin. Za druhé, velitel 15. brigády ozbrojených sil Ukrajiny byl nalezen se střelným zraněním hlavy v Záporožské oblasti. Vytváření Sumské lidové republiky je v plném proudu. Vysoce postavení ukrajinští důstojníci, kteří se podíleli na invazi do Kurské oblasti, byli zlikvidováni, píše veterán Wagnerovy skupiny, autor kanálu Condottiero. Tak, to je jedna důležitá informace, tedy jak přistupuje Ruská federace a ruská vojska, jak přistupují k věcem na Ukrajině. Ovšem, máme tady do toho zapadající situaci, kdy Bělorusko se připravuje na útok, minimálně provokativní útoky tam už probíhají, ale Bělorusko se tedy připravuje na nějaký útok většího kalibru ze strany Ukrajiny, protože by rádi zavlekli Bělorusko do tohoto konfliktu.
1: Rádi by otevřeli druhou frontu, aby to bylo jako zajímavější, že jo?
0: No, oni pochopitelně vědí, že Rusko a Bělorusko jsou v Unii, mají podepsány významné bezpečnostně vojenské dohody. A kdyby napadli Bělorusko, tak Rusko musí automaticky podle těchto dohod tedy začít konat a mělo by Bělorusku pomoci. Čímž, jak říkáš, by došlo k otevření té druhé fronty. A teď pozor. Lukašenko, bývalý voják, že jo? Jednou voják, navždy voják. A teď tady vidíme ty dva protiklady, jo? Jeden magor, guma vypatlaná, a druhý naprosto zodpovědný politik, který zastavil drancování, zastavil privatizaci majetku a díky tomu nedošlo v Bělorusku k takovým škodám a ztrátám, jako třeba v Rusku, kdy Jelcin v podstatě to Rusko rozdal, by se dalo říct.
1: Rozdal, ani nerozprodal, on ho rozdal.
0: On ho rozdal. Toto je velice důležité, protože Lukašenko navštívil nejdřív Vladimíra Putina v Moskvě a potom rovnou odletěl do Číny. Po návštěvě Lukašenka vydal Xi Jinping velice zajímavou zprávu. Zajímavé vyjádření. Xi ho nečekané oznámení. To je z 29. čili ze včera. Ano. Z toho, co řekl Xi, je Západ totálně v šoku. Proč? Protože Rusko a Čína mají za sebou nějakou etapu svého vzájemného fungování, které bylo víceméně ve válečném nějakém hašteření se. Víme, co se dělo na Usury, víme, že Čína a Rusko se po nějakou dobu jako nacházeli ve velmi vážné situaci a Západ pochopitelně by velice rád, aby to rozdráždili, rozpumpovali, aby Čínu zase dostali do konfliktního stavu s Ruskem. Jenomže, jak se ukazuje, tak vztahy mezi Ruskem, Čínou a teď už tedy i Běloruskem jsou pevnější, než by si kdokoliv dokázal představit. Takže Xi Jinping řekl, že 200 tisíc vojáků čínských vstoupí do Kyjeva. Já k tomu dodávám, vstoupí tam nepozorovaně, v utajení, protože nikdo je nepozná.
1: Myslíš, že je nikdo nepozná?
0: No tak budou nenápadný, ne? Hlavně nebudou černoši, že jo,
1: Ne, když jsou
0: takže.
1: čínský.
0: No ne, tak nebudou černoši, tak mě nepoznají, že jo. Ne, teď vážně.
1: A
0: Kyjev
1: teď už
0: je.
1: mi to počkej, teď mi to vážně dává smysl. I já mám takovou informaci, že se na Ukrajině objevují prostě neumí poznat, jestli jsou to Číňané nebo Vietnamci nebo tak. Teď mi to dává smysl, tahle informace. A teď to jako myslím smrtelně vážně, jo.
0: No jasně, no vidíš, jako. Takže.
1: To je tak 14 dní stará informace.
0: No tak oni už tam jsou vlastně, že jo. Takže Xi Jinping, co řekl? Kyjev je jeden krok od osudové chyby, která zmaří všechny Zelenského pokusy zachránit se v této válce. Po oznámeních z Číny zazněla na západě znepokojivá prohlášení. Kyjev by se mohl během jednoho měsíce ocitnout v situaci úplné kapitulace, pokud Zelenský zaútočí na Bělorusko, uvedl bývalý důstojník štábu americké armády David Pine. Podle něj by se v blízké době mohl naplnit nejhorší scénář pro Ukrajinu. Do Kyjeva vstoupí 200 až 300 tisíc vojáků. V takovém případě bude muset Ukrajina urychleně stáhnout své síly z jeho východních území. Následně, jak uvádí IF.ru s odvoláním na Pajna, dojde během jednoho měsíce ke kapitulaci. Nyní bylo Západu jasně řečeno, že Rusko odpovídá na jakoukoliv hrozbu. Uvedl to bývalý analytik CIA Larry Johnson na kanálu Greena Deasona na YouTube. Rusko už nebude jen na Číně sedět a čekat, až bude napadeno. To bylo jasné poselství, které jsem si odnesl z prezidentova projevu. Poznamenal v reakci na prohlášení Vladimíra Putina, že Rusko nebude pokračovat ve své útočné kampani bez ohledu na návrhy Kyjeva. Takže, že Rusko bude pokračovat ve své útočné kampani bez ohledu na návrhy Kyjeva, tak abych to řekl celé. Podle západních expertů vypadá situace pro Evropu a dokonce i pro Spojené státy ještě znepokojivěji poté, co Čína začala projevovat bezprecedentní aktivitu. Čínský vůdce Xi Jinping prohlásil, že bělorusko-čínské vztahy dosahují historicky nejvyšší úrovně. Si navíc označil Čínu a Bělorusko za železné přátele. Tak výrazné prohlášení zřejmě očekával jen málo kdo. Západ byl v šoku. Naše vztahy obstály ve zkoušce mezinárodních turbulencí a naše přátelství jen dále sílí, uvedl čínský vůdce při setkání s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem. Si zdůraznil, že Minsk a Peking rozvíjejí všestranné a komplexní strategické partnerství, jak uvádí agentura Belta. Čínský vůdce také poznamenal, že Peking je s Minskem a Lukašenkem v neustálém kontaktu. Setkáváme se často, komunikujeme a vedeme velmi včasný a komplexní dialog o celé řadě různých otázek. Mimochodem, Lukašenko při setkání se Xi Jinpingem zažertoval, že přijet do Číny je jako vrátit se domů. Čínský vůdce se zeptal, zda Lukašenko přiletěl přímo z Minsku. Ne, přiletěl jsem sem z moskevské oblasti. Vedl jsem jednání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem a poté jsem odletěl do Pekingu, uvedl běloruský prezident, který předtím absolvoval pracovní návštěvu Ruska. Proč se ho asi ten Sitting ptal? Aby měl důvod to říct, že jo?
1: Přesně
0: Takže,
1: tak.
0: co nám tady vzniká? Vzniká nám tady v podstatě spojenectví nejsilnějších zemí BRICSu. A tady bych řekl, že teda pokud si Západ myslí, že si to chce s někým rozdat, ať už v zástupné válce, anebo napřímo, tak je absolutně bez jakýchkoliv šancí, protože bude mít proti sobě Čínu, Ruskou federaci, Bělorusko
1: Bělorusko.
0: a
1: A
0: také
1: to
0: bude mít
1: sakra je už velké.
0: a pozor, a bude mít proti sobě KLDR. To
1: A
0: nedaj.
1: ty už se nezakecaj.
0: Ne, tak jako Druhá světová válka končila tím, že se pochopitelně vykrystalizovali nějací spojenci a ti spojenci, ať už byli falešní v tu dobu nějakým způsobem, tak tady to nevypadá na falešnost, protože ti všichni aktéři, ať je to Bělorusko, Rusko, Čína nebo KLDR, ti vědí, že prostě když jeden z nich prohraje, tak postupně je zlikvidujou všechny. To znamená, že je to obdoba velké vlastenecké války a je to o zachování civilizace BRICS a nebo o zachování kolektivního západu. Bude to mít jednoho vítěze a jednoho poraženého. To je ta očista světa, která tady prostě nastane, ať se to někomu líbí nebo ne. A bude to asi tak, si myslím. On ten blbeček namachrovaný, pochopíte, oni na to Bělorusko zaútočejí, to už je jedno, jestli to provede nějaký malý vojáček neukázněný, protože neslyšel rozkaz a nechtěl slyšet rozkaz, anebo
1: A
0: jestli to
1: nebo ho
0: udělají schválně.
1: slyšel.
0: Jo, prostě ten útok tam přijde. Jak jsi řekla, již tam existují tací zvláštní mužíci, kteří nejsou na nikoho
1: Ano.
0: podobní, jo?
1: Ano, přesně tak. A
0: A
1: byla to taková informace, že to bylo divný. Jako proč?
0: z neznámých důvodů. Takže tady ty známé, že jo, tam postupně tam jako se dostávají. A teď skřípnou Kyjev. Kyjev si zavolá na pomoc zbytky armády, aby je zachránili, což v podstatě ta armáda bude destabilizovaná, protože nějak tak začali umírat
1: Tam
0: vysoce
1: už
0: postavení důstojníci.
1: asi nic není, no.
0: Ale pozor, otázka je, proč umírají vysoce postavení důstojníci? Neumírají třeba proto,
1: Mají.
0: aby nemohli podat svědectví před tribunálem, že dostali
1: Aha.
0: takové a makové rozkazy?
1: Ano, teď to může být i takhle, že jo? Teď si můžou zabíjet vlastní důstojníky.
0: Proč by je
1: Ježíš,
0: nemohli
1: takový
0: likvidovat? Proč by je
1: to v
0: nemohli
1: dějinách
0: likvidovat?
1: už se kolikrát opakovalo, že jo?
0: Čili to nevidíme jako, že někdo, že najednou, že hrdlořezy osvítila najednou myšlenka, že by měli popravit vlastního velitele. Jo, může se to stát. Ale tohle to si myslím, že je řízená akce. To znamená, že Kyjev moc dobře ví, že končí. A tak, jak zametali stopy nacisti, tak tyhle ty náckové taky zametají stopy. I s těma lidma, který umírají dneska. No lidma, jsou to zrůdy. Takže tam se nestane nic, budou muset kapitulovat, Rusko si tam vytvoří nějaký nárazníkový ten, může být, že už ty Číňani se ho tam tady nestáhnou, protože budou dělat dohled, ne Evropani, ale Číňani budou dělat ten dohled. A proč ne? Proč by nemohli dělat dohled? Vždyť jsou nestranný, ne? Vlastně. Do toho Vladimír pošle do Berlína, do Londýna a do Paříže jednoho orešníka minimálně, to, aby si tyhle ty pánové uvědomili, že hra skončila a že ples upíru jaksi končí, už
1: Žádný
0: skončil.
1: game over.
0: A dostanou seznam lidí, který mají vydat. Dostanou seznamy lidí k vydání. A pokud je nevydají, tak si pro ně dojdou. Jinými slovy, bude potřeba osvobodit toto území od těchto těch parchantů. No tak je osvobodějí. Nějakým způsobem.
1: Jo, je to zajímavý. Je to zajímavě rozdaná partie.
0: Co se týká Evropy, respektive co se týká Československa, aby jsme nezapomněli na naše zájmy a na naši perspektivu, tak v rámci těchto všech událostí, pochopitelně, půjde na stůl dohoda 2 plus 4 a možná Jalta, kdo ví. Uvidíme, jak to bude hluboký, ten dopad toho všeho. Takže jedna z těch dohod půjde na stůl. To znamená, že dojde k přeformátování celé Evropy. A protože Robert Fico už začal navazovat s Módím, a všimně si, Indie je úplně bokem. Indie je diplomatická mise, jo. Protože Indie, respektive Módi, Indie předsedá, takže Módi má nejvyšší mandát momentálně v BRICSu. Takže s Robertem Ficem už dojednali některé typy spolupráce a ty typy spolupráce jsou jednoznačně klíčové body rozvojových plánů BRICSu. Když se podíváš na ty summity, co se tam přijímá za klíčový jakoby obory rozvoje různých oblastí, tak vlastně to, co podepsali na Slovensku, zapadá do schématu těchto rozvojových plánů. Což znamená, že Slovensko vlastně de facto zahájilo měkkou cestu
1: Přístupové dohody.
0: přístupu tak dohody, žádosti o členství. Jo. No a protože Česká republika navázala velmi úzké kontakty s slovenskou vládou, no tak kluci Slováci to tam tu
1: Prošlapou.
0: štolu prorazej, no a my holt bychom se mohli svést s nima, jo. A proto nemůžou v Ankaře ty zbrojařský krysy si tam nemůžou podepsat tu spolupráci a tyhle věci. Protože pokud to podepíšou, tak nám zavřou cestu do BRICSu.
1: No, a tam jde teď o všechno.
0: Tam jde o
1: Chápeš
0: budoucnost.
1: to? V Ankaře jde úplně o všechno.
0: Ankara
1: Jo.
0: je klíčová v tom, kdo bude nakonec přiřazen k těm vítězům a k těm poraženým. Pozor, o tom se bude jednat v té Ankaře.
1: Ale každý vidí toho vítěze někde jinde. Pávek vidí vítěze jeho stranu, kterou zastupuje, jeho zájmy, kdežto Babiš vidí ty vítěze úplně někde jinde.
0: No, Míšo,
1: No.
0: já se bojím, že Pávek není schopný domyslet ty věci tímto
1: Jasně,
0: způsobem. On to vidí
1: ne, to
0: jenom přes
1: vůbec
0: toky
1: ne.
0: peněz, který mu to teďko zabezpečuje. Jo. Takže jemu je,
1: Kdyby nás
0: promiň, jemu je,
1: poslouchal.
0: Míšo, jemu je osud České republiky úplně, ale
1: Úplně.
0: úplně v říti, jako jo.
1: Ano. Ano.
0: Tomu jde jenom
1: Ano.
0: o jeho vlastní prospěch. Celý život tak fungoval. Celý život mu šlo jenom o jeho prospěch. Tak co bychom od něho měli čekat víc?
1: Podstatě vůbec nic.
0: V podstatě vůbec nic. Takže je nutný a je potřeba, aby on nebyl vedoucím delegace, aby tam nemohl napodepisovat ty věci, aby nemohl potopit Českou republiku do žumpy poražených. Pokud by to tam podepsal, máme obrovský problém, neboť Vladimír Putin se vyjádřil jednoznačně, že do BRICSu nebudou vstupovat země, které způsobily Ruské federaci závažné škody. Zatím, to byla Fialova vláda, korupčníci, kteří prostě směrovali toky peněz na Ukrajinu, to je ještě dobrý. Ale oficiálně se Česká republika nezúčastnila nějakým podpisem v rámci těch všeho schopných, tak se jako úplně takhle nevyhranila. Jo. Pokud se zaváže k tomu, že budou financovat nacistický, banderovský, spiklenecký, chuntovský režim v Kyjevě, tak to je problém. Takže takhle bych to asi přečet já. Co na to ty?
1: Já se k tomu přikláním a souhlasím s tím. Myslím si, že Ankara je klíčová, i když se to snaží leckdo zpochybňovat a říkat, že je to běžný normální jednání na to, jako vždycky. Myslím, že se takhle vyjádřil bývalý premiér Petr Fiala, aby jako přestali kolem toho dělat ty tanečky a laskavě jako teda k tomu přistoupili, že je to úplně normální běžný jednání. Takže asi tak. Za mě to bude důležitý. Ono to docela opravdu nabývá na rychlosti a na spádu. Všechno umocňuje i to vedro, který tomu tak trošku jako napomáhá. Někomu se vaří mozky. Někdo třeba úplně neuvažuje rozumně. No, uvidíme, no. Uvidíme, co bude dál. Jako myslím si, že by už se to konečně mohlo začít jako rozhejbávat tím správným směrem,
0: No
1: no.
0: tak jako ještě jsme nezmínili Hormuz, tam teda došlo k nějakému prý, to nás nevíme, jo.
1: No, tam je
0: Protože
1: otevřený nebo je zavřený?
0: Iránci řekli, že prostě zaútočí na Izrael, pokud nevyklidí Libanon a tak dál. Oni to nedělají, že jo. Čili dejme tomu, že z nějakých důvodů podepsali nějakou dohodu o dohodě, která povede k něčemu, čili dost nezávazné. Spíš si myslím, že teď chcou, aby Američani udělali to, co udělat mají Američani. Dokonce kongres nařídil, že Američani se mají stáhnout odtamtud. Takže uvidíme, jak se zachovají. Myslím si, že to stejně dopadne tak, že odzbrojený Západ bude muset kapitulovat jak před Iránem, tak před Čínou, Ruskem, Běloruskem. No a utrpí porážku, silnou porážku vojensky, to bude mít důsledky ryze těžce ekonomické. To se všechno sečte a celé to, myslím si, letos se výrazně, ale výrazně svět promění obrovským způsobem. Užijte si léto, protože no, protože je dobré si užít léto, tak bych řekl. Víc asi nemá smysl říkat, kdo má kývadlo, tak si
1: Já
0: kývne
1: jsem
0: a
1: čekala,
0: bude
1: co bude
0: moudřejší.
1: následovat.
0: A bude
1: Užijte si
0: moudřejší.
1: léto.
0: Takže tak, no, léto je léto. Takže Míšo, pojď se rozloučit.
1: Tak jo, přátelé, tak si budeme užívat léta. I já zatím v těch 22 stupních, ještě mě čeká pár dnů, kdy budu trávit v tomto prostředí. Nicméně jsem koukala, že zítra má v Praze pršet. Na 100%, takže uvidíme, jestli se to vyplní.
0: Taková sklepní víla, člověče.
1: No, já jsem taková sklepní víla, jako, no, tak jako. Ah, to je ono, tak prostě každá práce má svý. Někdo prostě dělá ranní, odpolední, noční a někdo prostě dělá jaro, léto.
0: Jaro, leto, podzim, zima, od nevidím, do nevidím. A proto taková otázka. Chystáš se, že se zastavíte na prodlouženém víkendu?
1: A kdy má
0: Halo,
1: být prodloužený víkend? Přiznám se, že my...
0: halo. No
1: Ano,
0: tak,
1: slyšíš mě?
0: no, tak
1: Nebo...
0: u vás ve sklepě to ještě nedorazilo.
1: No.
0: Takže,
1: Ne, k
0: prosím
1: nám to ještě
0: tě,
1: nedorazil.
0: Staňkovský rybník, kemp u kosů, je to na webu, Midgardím, 9. až 12. července.
1: No, tak my tam budeme nějakým způsobem přesouvat Tomíka na tábor a ještě tam máme z neděle na pondělí nějakou soukromou akci odloženou z června, rodinnou soukromou akci, tak uvidíme. Hele, nemůžu úplně slíbit, proberem to tady, jak se bude co vyvíjet, protože
0: Výborně,
1: Tomíka
0: to je
1: musíme
0: první
1: přesunout.
0: otázka. A druhá otázka je jenom, že to léto nějak jako budeme reprízovat hodně a my dva se spolu domluvíme, kdy budeme vysílat naživo. Jednak pokud si to vynutí situace, budou nějaké závažné věci k rozebrání. Jedna věc a druhá věc, aby ty i já jsme jaksi zvládli užívat taky trochu volna, tak aby jsme nevysílali každý úterý, tak to tak nějak budeme střídat. Co ty na to?
1: Hele, za mě je to na domluvě, protože já se nechystám do žádných dalekých dálek, výšek, šířek. Za nás jsou to naše oblíbené Luhačovice, prvních 14 dní v srpnu. Jinak do té doby víceméně bývám k dispozici ty úterky, mám to tak vyhrazený, mám na to nastavený i režim doma, tak je to o tom, jak se domluvíme my dva.
0: Přesně
1: Prostě
0: tak.
1: necháme tomu volný průběh.
0: Víš co, když ty v těch Luhačovicích, že jo, to je samá diskotéka, tralala, fíží, tohleto, lukínky a tak. No, tak.
1: Ale prosím tě.
0: Aby tak.
1: Nicméně doufám, že se uvidíme v tu dobu tam někde v těch končinách.
0: Takže pozvánka pochopitelně platí pro všechny naše příznivce. Mějte se, přátelé, Míša se rozloučila, mějte se krásně, uživejte leta, ať vás neodfoukne nebo nerozbijou kroupy. Užijte si opravdu krásné počasí a čerpejte sluneční energii, protože to je to nejlepší. A přemýšlejte o všem, co tady vlastně povídáme, získávejte informace, dělejte si úsudek a nezapomeňte, že tady na Midgardu máme až hnusnou, odpornou úspěšnost v našich jaksi predikcích a hlavně v tom, čemu se říká konspirační teorie. Ty se nám tady docela tak nějak daří naplňovat, protože neuběhne ani pár měsíců, ani týdnů a už je to pravda. Takže jo, mějte se krásně, zachujte nám přízeň. Společně s Míšou se teď tady od mikrofonu loučí a zase se na vás bude těšit, jak jinak než Petr Václav.

vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Postavím hrad, zasadím vinohrad, začnu stavět most, opráším slovocnost,

neustoupit a říct, zlomit mě nemůže nic. Můžem se tomu smát? Můžeme se bát? Můžeme snít?

zapomenout, vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Pod přehradou stojí domek stranou, rybářova síť, tenká jak nit, v podvečer vyloví.

0: už nezmůže nic.
1: Tak jo, krásný večer, vážení posluchači, diváci. Dnes máme středu 1. července už a dnes je takový pro mě počáteční den, kdy jsem rozjel spolupráci, si myslím, věřím, z plzeňského studia s Mílou Čechů. Takže Mílo, já tě tady moc a moc vítám v prvním pořadu, věřím, že jich bude víc, takže hezký večer.
2: Já ti taky přeju krásný večer a přeju krásný večer i všem posluchačům z toho svobodného rádia.
1: Radši vysílače, no rádio je něco jiného, víš?
2: Pardon, vysílače, jsem spletla. Ale určitě nějaká spolupráce z toho 100% bude a věřím tomu, že tohoto není náš úplně první vstup, protože jsem ráda, že jsi se to i takhle ujal, protože budu velmi ráda, když budu prostřednictvím tvýho svobodného vysílače moc lidi seznámit vůbec obsahem našeho tématu.
1: Mm-hmm. No, samozřejmě není to úplně první povídání, který je tady, ale bohužel, to předchozí bylo pouze na Paloučku, kde je Palouček, jistě víte, a já vás samozřejmě zvu vždy na Palouček, takže vypadá to, že za 14 dní se tam opět sejdeme, to znamená příští další víkend a opět u tadyhle toho tématu, ale tam zároveň bude i trochu jiný ještě program, takže tam budou možná dva programy v jednom, to uvidíme, jak tohle to všechno dopadne, já si myslím, že to bude zajímavý. Odpoledne něco, večer zase něco jiného. A no, to se všechno na tom už domluvíme potom. Ale teď jsme tu opravdu kvůli tomu, abychom se snažili vám všem, které to zajímá, objasnit Benešovy dekrety, nebo respektive dekrety prezidenta republiky, které byly vydané právě po válce mezi roky, co já vím, 45 a 48, že? Jestli to říkám správně. A těch je opravdu mnoho. Mnozí z vás, včetně mě, o tom vůbec neví, že by bylo něco jiného než nějaký Benešov dekrety, které byly vytržené prostě z toho všeho, patrně byly neškodné, tak to všechno vytrhli a to jediný nám tady všem prezentovali. A nikdo jiný neví nic o tom, co všechno tam ještě v těch dekretech je. A právě to je možná to, proč to tají, protože tam je tolik zajímavých věcí, jak jsem měl možnost, a nejenom já, si to poslechnout už právě na Paloučku minulý týden a ještě předtím taky, tak to opravdu člověk žasne, co tam všechno je. Takže vážení, pokud chcete opravdu se dozvědět mnoho nových věcí, s kterými se ale, které jsou použitelné pro další a další jaksi spolupráci mezi lidmi, kteří o tom přemýšlí, něco proti nim, proti současné a minulé a možná i budoucí establishmentu, tak to tady všechno se můžete dozvědět. Ano, a já zkusím teda už dát slovo Míle, která to rozjede a začneme čím, Mílo, začneme teda tím, no možná ještě něco řekneš, na začátek určitě, tak zkus to ještě, jestli máš zájem.
2: Takže určitě takhle, je to rozhodně za mě, takhle jak jsem studovala nebo studuju ty dekrety, tak rozhodně je to páka. A k tomu, co v těch dekretech je, tak tomu se postupně chci dostat prostřednictvím i našeho pořadu. A za mě bychom měli vůbec si představit, protože spousta lidí možná ani netuší, co vůbec ten dekret je, co tahle ta listina opravdu znamená. A k tomu nám právě slouží ten úplně první odkaz, což je na té Wikipedii, jak jsem ti přeposílala. A tady se právě dokonce máme možnost i vidět na tom dokumentu z té Wikipedie takzvaný dekret Kutnohorský. To znamená, co ten dekret opravdu znamená, je to, že dekret vydávali především státníci, nejvyšší státníci, buď to byly papežové, byly to králové, anebo třeba úředníci, kteří byli pověřeni králem, aby mohli vydávat jeho jménem nějaký ten dekret, nějaké nařízení. a toto nařízení platilo celospolečensky. To znamená, když se tady ještě podíváme na ten dekret Kutnohorský, tak je opatření dokonce ještě pečetí. To, protože v době, kdy byl vydán, tak pečeť bylo největší, vlastně nejvyšší úřední zmocnění, platnost. Jo, všimněme si, jak se nám ta doba dneska hodně změnila. Mm-hmm. Takže to je tak pro mě na úvod určitě, jako aby jsme se vůbec dokázali představit, co ten dekret je. A dekret, proto taky vzpomeňme si, že Ben Posod, který nám tady na pozvání meetingu Brno připomněl, že nějaký dekrety vůbec máme, takže my jsme měli možná, jak to říká i naše kamarádka Lada společná, tak ta říká, měli bychom mu možná i poděkovat za to, že nám vůbec připomněl, že ty dekrety, nějaký dekrety, Benešovy dekrety, tu vůbec máme. A teďko se chci dostat k tomu vůbec, jak ty dekrety vůbec vznikly. U nás ty hlavně ty Benešovy dekrety. A k tomu nám slouží zase, jestli teda můžeme rovnou uskočit rovnou na ten postupenský protokol. Mm-hmm. Protože ten je hodně důležitý, co se týká vlastně platnosti těch dekretů. Ten postupimský protokol především z ním vlastně probíhal od 17. července do 2. srpna v roce 1945 právě v Postupimi. A byla to schůzka vítězných mocností nad Německem. A právě, že tady máš tak krásný odkaz vlastně, jak právě na ministerstvo zahraničí, kde najdete nejen postupimský protokol, máte tam mnohem víc odkazů, ale máte tady potom ještě, je tady ten odkaz na ty moderní dějiny, kde ten postupimský protokol je v češtině. Stojí to opravdu za to se to prostudovat, protože všimněme si, že tady jsou prostě snahy ty dekrety prezidenta republiky ze strany dokonce i takzvaného prezidenta, Pávka, zrušit. Jo, ale není to možný právě na základě tohoto postupnického protokolu. Není to reálný, protože dokonce mě to přijde, že se to prostě tady někdo na nás něco chce zkoušet. Protože když to povolí tady, tak to povolí v celé Evropě. A to z jednoho prostého důvodu, protože my si myslíme, že nebo většina lidí si myslí, že ty dekrety jsou platné pouze v Čechách. Mm-hmm. Ale oni jsou platní prakticky v Československu. Protože jestliže jsou součástí našeho právního systému, tak oni jsou dokonce součástí dokonce mezinárodního práva. Protože tyhle ty dekrety prezidenta republiky jsou platný v Polsku, jsou platný v Maďarsku, jsou platný v bývalé Jugoslávii, v Itálii a dalších prostě zemích, kde sídlila německá menšina. A protože my to máme třeba i spojený s tím, a to nám tady hodně lidí říká, především třeba právě ze strany politiků, že se to týká právě hlavně odsunu Němců, zkonfiskace Němců a Maďarů toho těch majetků a tak dále. Ale potom se dostaneme třeba i v dalších dílech, co skutečně v tom je obsaženo, protože opravdu tam je obsažen absolutně všechno. Ale k tomu nechci dneska předbíhat. Takže tady se díváme na ten postupemský protokol, který prostě byl sepsán a je dodnes platný. Jo, protože proto není možné ty dekrety prezidenta republiky zrušit. Právě dokonce, když se to vezmu, tak i začíná se tady objevovat i dehonestace Eduarda Beneše, že dokonce umožnil komunistům a tak dále prostě nastoupit. Vůbec tohle to není pravda, protože když se pořádně podívají třeba právě na ústavu z roku 1948, tak tam chybí právě jeho podpis. A to z toho důvodu, že on jen tu ústavu odmítl vlastně podepsat a v té době ještě byl prezidentem. A to tak na odbočku. Je to vlastně, aby si opravdu lidi uvědomili, že Eduard Beneš nebyl v tom vlastně jak během války, tak vlastně v tom roce 45 až do roku 48 vůbec nebyl v jednoduchým postavení. A prakticky ty dekrety nám tady hlavně zajišťují, tak aby jsme se vůbec dokázali představit na začátek, tak nám zajišťují hranice, zajišťují nám jazyk, měnu, území, národnost a spoustu dalších věcí, dokonce třeba i středoevropský čas. Jo, takže opravdu je tam se týká, tam je opravdu těch věcí opravdu hodně. Jo, takže to je tak prostě pro začátek o tom, i o tom prostupenském protokolu. A kolik jich skutečně je, je jich celkem 100 a tomu se slouží další odkaz, což je ta totalita.cz. A tady hele, najdeme kompletně celý seznam všech dekretů, protože ono nám je totiž tady dokonce předkládáno, že těch dekretů bylo vydáno celkem 134. Mm-hmm. Ale je to mýlka. A to z jednoho prostého důvodu, protože mezi těmi dekrety byly vydávány i vyhlášky. A ty vyhlášky mají prostě pořadové čísla tak, jak byly vydávány mezi těmi dekrety. Jo? Takže je to z tohoto důvodu a pro ověření, tak nám vlastně tady ještě slouží právě ten odkaz, právě že na poslanecké sněmovně.
1: Počkej, tady, jestli ano, můžu, tady třeba je datum schválení vpravo, vidíš to, a ukončení platnosti.
2: Vidím.
1: Jo? Tak. Takže tady u toho prvního hned je první 71, tak jak je to s tou platností? Jsi říkala, že to platí stále. Tady ten třetí třeba je v platnosti stále. A nebo to opravdu takhle je, že se ukončila ta platnost někdy v tomto?
2: Není to pravda, protože totiž celý právě ten problém tví roce 48. Protože oni, ty komunisti, začali do těch dekretů zasahovat už dokonce v 46. roce. Začali se tam určitý věci prostě upravovat podle svýho. Protože třeba, co se týká založení národní

0: cedule. A tam je vypsáno, že v této budově sídlil Zemský národní výbor. Když jsem tu ceduli viděla úplně prvně, a to v té době jsem ještě ty dekrety, vůbec se o nich pořádně nic nevěděla, tak jsem si řekla, co to má znamenat. Prostě jaký Zemský národní výbor, co to je? No a potom, když jsem se začala potom prokousávat dekretama prezidenta republiky, tak jsem si řekla, aha. Jo, takže právě, že už komunisti do těch dekretů takhle začali zasahovat a oni sami pro sebe, mně to tak přijde, že sami pro sebe si ty dekrety prostě rušili tak, jak prostě se jim to hodilo. To je můj názor, protože vemte si třeba projev, ať je to Aleny Schillerový, ať je to Tomio Okamura, tak co nám řekli? Že Benešovy dekrety jsou platné, že se o nich nehodlají vůbec bavit. Že jsou prostě platný. A pokud nám politici říkají, že jsou platný, tak asi to něco znamená. Teď je otázkou, protože jak oni tady právě si, jak ty máš pravdu v tom, ano, že tady mají napsáno, že se to prostě zrušili. Ano. A mně to tak přijde, že se to rušili úmyslně. Protože podívejme se, co se děje dneska. Protože z jakého důvodu tady Ben Posselt se svým krajským sdružením tady křičí o tom, aby byly zrušeny, aby byly navráceny majetky, aby dokonce, vemte si, že dokonce v pohraničí, v českém pohraničí, už tady máme zpátky zavedenou němčinu, povinnou němčinu. Jo, dokonce i německý jazyk na úřadech. To je prostě za protektorátu. A jak teda můžou, jak je možný, že právě politici ve vládě ten sjezd, co do toho německého Landsmannschaftu, toho krajského sdružení, jak je možné, že to tady nezakázali? Právě na základě dekretu prezidenta republiky. Protože tohleto je porušení těch dekretů. Protože když se to vezmu do důsledku, tak opravdu třeba privatizace a restituce, tak jak nám tady probíhaly od 90. let, tak všecko je to v rozporu právě s těma dekretama a paradoxně ty dekrety jsou dneška platné, tak jak je to právě i tady na tom seznamu. Takže se můžeme potom ptát, z jakého důvodu ty dekrety nikdy nebyly uveřejněny, proč s nimi nikdy veřejnost, prostě ten národ, nikdy nebyl řádně seznámený. Z jakého důvodu, proč tam vlastně tajili, že tady vůbec ty dekrety jsou, protože nám bylo řečeno akorát prostě tady nějaký Benešovy dekrety jsou. A já jsem sama se od svojí matky kdysi dávno slyšela, v těch 90. letech, kdy tady zase začali mluvit o návratu sudetských Němců, tak jsem slyšela, že tady máme Benešovy dekrety, ale když jsem se ptala, co to je, tak sami mi nebyla schopná říct, co v nich vůbec je obsaženo. Jo, takže to je to takový hodně zvláštní, takže vůbec... Když se tak člověk potom jako na to podívá, jak jsem třeba zmínila dekret prezidenta republiky o navrácení středoevropského času, tak si vemte, že my tady máme letní čas opět zavedený v roce 1970. Mm-hmm. A je to právě ten letní čas byl zavedený v době nesvobody, to bylo za Hitlera. Mm-hmm. Takže to bylo, jak to teda
1: mě to docela vyhovuje, jo, tento letní čas. Já jsem takový noční pták, já mám radši, když je večer díl vidět a ráno stejně spím, takže mě to vyhovuje. Ale co bylo zavedené za doby nesvobody hlavně, teda za války, a to je, myslím, podstatně důležitější, jízda vpravo, předtím se tady jezdilo vlevo.
0: Ano, přesně tak, tak.
1: A to nevím, jestli to bylo taky nějakým dekretem nebo něčím, já to tady hledám, nevím.
0: Tohleto člověče ne, protože tohleto vůbec tam nebylo, tohleto někde upravováno vůbec nebylo, protože když si to vezmu, tak dekrety prezidenta republiky jsou hlavně o zavedení národní správy. Mm-hmm. Jo, to je to hlavní téma vůbec těch dekretů. Protože když se to vezmu do důsledku, tak tady banky, pojišťovny, už jenom ten seznam, protože když se podíváš třeba právě na dekrety, ať je to 100, 101, 102, 103, tak tam máš dekrety, které jsou prakticky znárodňovací. To jsou znárodňovací dekrety, jsou tam celkem 4. A jsou to prakticky znárodnění dolů, mm-hmm.

0: vlastně hutí. Pak je tam znárodnění zemědělské půdy a potravinářské výroby. Pak je to, 102 je dekret prezidenta o znárodnění akciových bank a 3 je dekret o znárodnění soukromých pojišťoven. Jo? Takže když si to vezmu, tak banky, pojišťovny, to všechno je tady v rozporu s dekrety prezidenta republiky. Jo, když se podíváš, tak jsou do teďka, tak jsou v platnosti, takzvaně.
1: A ty jsi říkala číslo, jaký, teďko, že to je, jaký to je číslo?
0: 100, je to pořád, jsou to dekrety 62, 63, 64, 65. Jsou to 4 tyhle ty dekrety.
1: 100 je v platnosti, dekret prezident o znárodnění, ano. To je v platnosti, ano.
0: Takže se teďko můžeme ptát, jak je možný, že nám tady proběhla privatizace státních národních podniků, to znamená národního majetku, a jak je možný, že my tady máme soukromé banky a soukromé pojišťovny? Protože ty dekrety prakticky jsou i o nastolení osobní zodpovědnosti a dokonce majetkové zodpovědnosti všech správců, kteří měli na starosti národní podniky. Takže pokud někdo dostal do správy nějakou fabriku, pokud někdo dostal do správy nějaký zemědělský družstvo, banku, cokoliv, tak nesou veškerou osobní a hmotnou odpovědnost.
1: Mm-hmm.
0: Takže teďkon si vemte, že nebo teďkon posluchači, že opravdu, když se to vezmu do důsledku, tak privatizace a restituce, církevní restituce, všecko tohleto, proběhlo v rozporu s těmito dekrety. To byla normální krádež.
1: To je pravda.
0: To je normální krádež.
1: Všechno v platnosti, tady koukám. Ano, 100, 101 o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského v platnosti. Dekret prezidenta a znárodnění akciových bank v platnosti. Dekret prezidenta o znárodnění soukromých spojišťoven v platnosti. No, tak to asi by měli něco k tomu říct určitý pánové. Na to bychom se měli zeptat, jak je to možné, že když ten dekret platí. Akorát, že není vyznačený modře, takže nemá odkaz, takže nevíme, co je v něm napsáno. Jo? Ty jsi našla i ten obsah těchto dekretů?
0: Mám, dokonce má obsah těchto dekretů, ale to bych si potom nechala jako takovou
1: jasně,
0: vzdělávání.
1: Ano, samozřejmě.
0: Jo, protože teď se chci dostat ještě k tomu druhému seznamu, co se týče těch Benešových dekretů, protože to je ta poslanecká sněmovna. A když se podíváš na ten odkaz, na tu poslaneckou sněmovnu, tak my tadyhle máme k tomu ten zákon, který prakticky ustanovil ty dekrety součástí právního systému Československa.
1: Mm-hmm.
0: Takže to je velice důležitý zákon. Tam jsem ti poslala i to PDF-ko, byť je to už bohužel taky už jenom z archivu. Je to už jednou prakticky skopírované,
1: když tam jsou
0: ty originální podpisy. Ano, to je ta rezoluce, protože na základě této rezoluce bylo vlastně vytvořeno usnesení. A když si sjedeš níž, právě v tomhle odkazu, tak tam je usnesení prozatímního národního shromáždění o návrhu poslanců, tam jsou jich jména, a právě, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety prezidenta republiky. Jo, takže tenhle zákon je velice důležitý a proto nejsou vlastně spochybnitelný. Navíc tenhle zákon je do dneška v platnosti. Takže proto to je další věc, proto taky jsou ty dekrety neustále součástí našeho právního řádu. A pak je tam ještě jeden odkaz, když se podíváš na ten na zpátky na tu poslaneckou sněmovnu. Tak tam máš ještě pod tím jeden odkaz. A ten odkazuje na částku, je to úplně nahoru si věd, úplně vidět si úplně nahoru.
1: Mm-hmm.
0: Nahoru s tom seznamu. Tak. A když se podíváš, když si jdeš pod ten, ne, počkej, já tě budu navigovat jenom.
1: Naviguji.
0: Jenom si zanajít, seď si jenom prostě, seď si malinko a tam máš související zákony.
1: Ano.
0: Jenom si popojeď si malinko dolů, tak související zákony, tak.
1: 57, 55.
0: Tak, teďko tě bude zajímat ta 55. A to z jednoho prostého důvodu. Tak, otevři si to. Protože to je hodně důležitý.
1: Mm-hmm.
0: A protože se jedná o výnos ústavního soudu z roku 1995, protože byla námitka, respektive byla tady snaha zrušení konkrétního dekretu.
1: Mm-hmm.
0: A to je to, ano, je to 108 z roku 1945 a jednalo se o to, že někdo se prostě v Ústí nad Labem domáhal majetku, ale ústavní soud to zavrhl a právě, že tady jasně, tady vyplývá z toho textu, je to asi třetí věta nebo pátá věta, že Fondem národní obnovy, že vlastně ten dekret 108 je platnou součást našeho právního řádu. To znamená, že i ústavní soud jasně uznal, že dekrety jsou prostě platný.
1: Mm-hmm.
0: Je to velice důležitý, je tady k tomu celý kompletní vyjádření o těch dekretech, jo, Odoru Benešovi a tak dále. Prostě, že opravdu jsou takovou tou kostrou, tou hlavní základní kostrou našeho práva. A když se to člověk opravdu veme, dokud do důsledku, tak my bychom tady opravdu už nic jiného ani nepotřebovali, nám by ty dekrety bohatě stačily. Samozřejmě jsou tam některé věci, se třeba už ani dneska navázat nedá, ale dá se opravdu o ně opřít. A tohle to je velice taky důležitý vzkaz pro ty, co se tady prakticky snílají opravdu, co se týká zákonů. Absolutně, co chtějí. Jo? Takže tadyhle si myslím, to je další věc, na co upozornit, jo, na co vůbec upozornit, aby ty lidi si vůbec uvědomili, že opravdu ty dekrety jsou velice důležitý. A když už to dokonce i přiznal veřejně, takhle veřejně i ústavní soud, tak přesto opravdu nejede vlak.
1: To je pravda, toto. Jo, to je
0: taková hodně důležitá informace.
1: To je zajímavý tohle, velmi zajímavé. Že někdo měl zájem, samozřejmě, RD, tady jsou prostě, já nevím, proč tady napíšou celý jména, teda opravdu, to by tam asi mělo být, no ale budíš.
0: To by mě taky zajímalo, jaký advokáti kteří se toho účastnili.
1: KKVB a LM a to je fakt zajímavý toto, že tam napíšou celý jména, jo, protože tady se opravdu jedná, že ty chtěli to zrušit. Návrh se zamítá, ano. Takže toto je jasný a zajímavý, velmi zajímavý. To bych chtěl opravdu se na to zeptat někde teď na tom ústavním soudu, nebo to, ale tam se asi běžní lidi prakticky vůbec nedostanou na ústavní soud, pokud to není přes poslaneckou sněmovnu nebo přes senát nebo přes prezidenta. No, což je trošku problém, ale budiš. Tak jo, takže já to vrátím takto zpátky. To byl ten z roku 95, ano, a tady ještě dekreta z roku 46, a to je asi teda nepodstatný, jo? Říkáš, nebo je podstatný?
0: To je ten právě ústavní zákon, už jsme se ho teďkom právě ukázali, na kterém základě ten ústavní zákon nám dává ten základ k tomu, této PDF-ko, jak už jsme tam teďko před chvilkou ukazovali, a je to ten ústavní zákon, který ustanovil ty dekrety prezidenta republiky jako součást toho právního zřízení, právního řádu. Jo, když to řeknu takhle, jo, Československa.
1: Mm-hmm. Je považovat od jejich počátku za zákon, tady to napsáno. Veškeré dekrety prezidenta republiky je požadováno, považovat od jejich počátku za zákon. Ústavní dekrety budou též považovány za zákon ústavní. Území je časová platnost předpisů a předcházejících odstavných uvedených zůstává bez změny. Jasně. Takže tady je vidět, že to opravdu by se prostě mělo počítat v dnešní době. A protože o tom není, jak se říká, není žalobce, není soudce. Nikdo o tom neví. tak hold, co prostě jakoby neexistovalo, ale tady evidentně vidět, že se porušují.
0: Budeme se tvářit, ano.
1: Ano, že se porušují, prostě tady ty dekrety se porušují. Dobrá, tak jo, tak pokračuj dál.
0: No a tady teďkon si tady zmínil jednu velice důležitou věc, a to je územní platnost, protože právě že dekrety prezidenta republiky zajišťují i územní platnost. Dokonce v jednom dekretu, to je dekret 66 o úředním městu, tak dokonce každý zákon, každá vyhláška, jakékoliv nařízení vydané vládou, vydané prostě parlamentem, tak by mělo mít opatřeno územní platností. A když se podíváte na dnešní zákony, tak tam žádná úplně územní platnost není. Jo, tam právě je důležitý, aby jsme věděli, jo, to tam i zmiňuje v tom dekretu ten Eduard Beneš, nebo respektive, když to sestavovali, že ten dekret, prostě listina, platí pro nějaký konkrétně daný území.
1: Jestli to je ten 66, Mílo, jestli to je ten 66, tak ano, je to tady, ale ten prý ukončili platnost 1.1.1950. Takže tam by se mohli dneska prostě na to vozit, že to je už, že už to neplatí. Nicméně zase
0: takový
1: tam
0: štípek. No totiž ten právě, že takový vtípek, protože tohle ten dekret si nahradili v roce 58 zákonem, nebo respektive vyhláškou. A ta vyhláška vypovídá o tom, že pracující mohli podávat stížnosti na úředníky. To znamená, že oni tak nějak, prostě oni se to tak jako ty komunisti pro sebe tak nějak zrušili, aby se tady prostě taky mohli dělat v té době už co chtěli. Ale oni právě by tenkrát vydali tuto vyhlášku. To znamená, pokud úředník nějakým způsobem selhával, dělal prostě potíže těm lidem, tak oni právě ty lidi mohli podat stížnost a ta stížnost byla prošetřena. A největší vtip na tom je to, že oni to nahradili potom v tom 90. roce nějakým zákonem, nevím už přesně jakým, ale ve finále i tenhle ten zákon si zrušili a nahradili to petičním zákonem. A všichni víme dneska, jak petice jsou absolutně k ničemu, ty jsou absolutně neúčinný. Ještě jsem neviděla, že by někde nějaká petice něco vyřešila. Jo, na národní úrovni. Na národní úrovni nikdy nevyřešila vůbec nic, jo, protože prakticky ta petice je, to je jenom hloupej nebo prakticky velice výnosný prostě kšeft. Je to sběr dat, nikdo se tím absolutně nezabývá a hlavně za mě. To bere těm lidem absolutně sílu, protože si řeknou, tady jsem podepsal nebo podepsala petici a teď jsem udělala absolutně maximum, který jsem pro to mohla udělat. Ano. A můj názor je ten, že to je prostě jenom o tom, aby těm lidem prostě takzvaně zavřeli ústa, aby nemohli prostě protestovat, že to je prostě maximum, který mohli udělat. No a proto oni si takhle šikovně tenhle ten dekret takzvaně zrušili. Ale jestliže tady máme ty dekrety platí na mezinárodní úrovni, tak jak si mohli něco zrušit? Jo, to prostě to je nereální, to nedává prostě smysl, protože nemůžou zrušit postupimskou dohodu, takže nemůžou zrušit ani ten dekret, je to nesmysl. Jo, je to může takhle nad tím se někdo prostě točit, to je to samý třeba ta 121, jo, ale kdo jim dovolil, aby zrušili národní správu, kdo jim dovolil privatizaci, kdo jim dovolil restituce? Jo, vemte si, že tady prakticky poslední kauza, je to kauza Balderode, kdy oni tady vracejí, zatím je to teda jenom mobiliář, tak jim tam vracejí nějaký mobiliář na základě rozhodnutí nějakého soudce, ale v tom případě ale porušuje dekrety prostě o národní majetku. Jo, takže to jsou prostě takovýhle, je potřeba se opravdu tím zabývat, co v těch dekretech skutečně je. A hlavně se taky doptávat na to, jak nikdo tady mohl právě si dovolit vůbec rušit něco. A tady právě podle mýho názoru, to je právě ten důvod, proč ty dekrety nikdy nebyly zveřejněny. A to z toho důvodu, aby si právě mohli prostě ty dekrety nenápadně takhle sami pro sebe zrušit. Protože když se zeptáte kohokoliv, co je v dekretech prezidenta republiky, Benešových dekretech, tak nikdo neví vůbec nic. A vemte si, že dneska třeba ty mladí lidi dokonce učí už tak, aby jim to prakticky bylo i jedno. Dokonce i Ben Posled se pochlubil s tím, že si ty lidi chtějí vychovat tak, aby jednoho krásného dne řekli, my ani ty dekrety prakticky nepotřebujeme. Jo? Takže aby jsme se jich dokonce dobrovolně vzdali. A to je právě to nebezpečí. A vemte si, že když se třeba vzpomnu na svoje školní léta, když jsme se učili vlastně něco vlastně občance, tak jsme se učili, že existuje nějaká ústava, eventuálně, no jo, ale už nám nikdo neřekl, že existují dekrety prezidenta republiky. Proč nejsou vyučovaný na škole? Proč vůbec tam tohleto není řečeno, že my tady máme nějakou základní právní kostru, která je dokonce platná na mezinárodní úrovni. Jo, takže prostě ty lidi asi by toho mohli třeba i využít, protože ty dekrety jsou prakticky jakýsi kontrolní mechanismus té národní, respektive státní správy. A největší vtip na tom je ten, že když se podíváme to, co se tady odehrávalo v 90. tak oni nám přece tady rozpustili služební poměry soudců a veškerých zaměstnanců státní správy. A právě, že dneska to jsou všechno jenom zaměstnanecké smlouvy. To jsou jenom čistě zaměstnanci. A když se podíváme na ty dekrety, tak zjistíme, že třeba soudci, konkrétně hlavně tam je ošetřeno soudnictví, tak by měly být správně ve služebních poměrech. Měla by to být služba státu.
1: Asi by bylo dobré objasnit, jaký v tom je faktický rozdíl.
0: Takže tam hlavně byl rozdíl v tom, třeba co se týká u soudců, tak v těch dekretech je jasně stanoveno, z jakých podmínek může člověk nebo respektive osoba nastoupit k funkci soudce, advokáta anebo státního prokurátora neboli státního žalobce. Tam je to jasně ošetřeno. A tam třeba je to, že ten dotyčný musí složit nejdříve 3 doktorské zkoušky, potom zkoušku judicelní a ještě tam něco je. Já teďko se přesně nepamatuju tu definici, ale ta tam je. A teď si vemte ty kauzy, které nám tady propukly někdy v polovině, někdy po tom miléniu, tak prakticky ty kauzy právnická plzeňská. Jo, západní na paní Plavaňská, plzeňská, kdy prodávali prostě tyhle ty doktoráty, tyhle ty tituly JUDr. Tak teď si vemte, kolik dneska advokátů splňuje tuhle tu podmínku. Protože teprve pak mohli mít služební poměr právě s tím státem. To znamená, že měli takzvané služné. Oni nepobírali výplatu, ale pobírali služné. A to prostě bylo daný státem. To bylo garantované. A prostě, když ten člověk nesplnil tyhle tu podmínku, těch zkoušek, tak neměl v advokaci co pohledávat. To znamená dokonce, to tady ten dekret vlastně i říká, že tady nebyla žádná advokátní komora nebo exekutorská komora, ale ty lidi fungovali sami za sebe a mohli fungovat teprve tehdy, když splnili ty podmínky těch zkoušek. A mě by docela zajímalo, kolik takových advokátů dneska tady je, kolik je tady dneska soudců, kolik z nich má skutečně dodržený to, že tady prostě splnil nějaký zkoušky. A navíc, v tom případě, všichni advokáti, co mají titul MGR, tam nemají co vůbec pohledávat. Protože jestliže to zkouška judicelní, což je to o ty judl, nebo proto tam je to ta zkratka judr, tak tím pádem ten člověk prostě tam nemá co pohledávat. Protože zase tady došlo k nějaký úpravě, že se to prostě v té advokaci, v těch školách se to upravili tak, že prostě stačí magisterský studium. Hotovo, tečka 120 a prostě to je teďkom pozor, kde jsme se dostali. Kdy jaký úředník vykonává funkce soudce? Nemají ani právní vzdělání, ty úředníci ani nevědí, co v těch dopisech píšou. Oni prostě mají nějaký jednotný mustr, jenom tam prostě mění jména a prostě to rozesílají. Oni ani nevědí, co v tom je, jak je možné, že nějaký člověk, který dokonce nemá advokát nebo nemá vůbec žádný vzdělání, tak jak je možné, že dneska na tom úřadě je a rozdává pokuty na počkání. Jak je tohleto možný? Dokonce kolikrát úředníci řeknou, my nejsme povinní znát zákony, ale nám tvrdí, že neznalost zákona neomlouvá. To je nějaký nepoměr trošičku. Jo, takže co tam vůbec tyhle ty lidi dělají, když dokonce jsem dělá i normálně pověření, že prostě nějaký soudce na Praze 5, prostě Praha Západ, normálně udělal možnost provádět exekuce úředníkům na úřadech. Co to je, kam jsme se tohleto dostali? Teď je to normální prostě přenesení osobní zodpovědnosti. To znamená, že z úředníka se stal soudce a exekutor v jednom, že na to ty lidi mají vzdělání. A tady už se opravdu dostáváme k tomu, že oni nedodržují ani vlastní zákony, na to, aby dodržovali vůbec dekrety. Oni nedodržují ani vlastní pravidla. Oni prostě, vemte si, že opravdu dneska vám nějaký rozhodnutí pošle vyšší soudní úředník. Když se podíváte do zákona o soudech a soudcích, tak tam nikdo takovej není, že může vydávat nějaké rozhodnutí. Jak je možné, že oni porušou i toto? Tady se opravdu dělá každý, kdo chce, co chce. A je to taky z toho důvodu, že ty soudci, ty takzvaní soudci, co jsou dneska na těch soudech, tak se prostě bojejí převzít osobně zodpovědnost za svoje rozhodnutí. Proto to delegují na lidi, kteří jsou pod nima. Jo, a to včetně úředníků. Takže...
1: A ty zase říkají, že je to, že to mají rozkaz ze zhora a takhle se to tady pěkně motá dokola a nikdo za nic nemůže potom. No. To je přesně ono. No. Ano.
0: Není tady žádná osobní zodpovědnost. A teď si vem, Pavle, že v těch dekretech tam ta osobní zodpovědnost je. To tam je. Dokonce tam jsou i opravné prostředky. To znamená, pokud došlo třeba, když dejme tomu, tam bylo nějaký, co se týkalo těch záležitostí ohledně těch třeba odsunu těch Němců, tak když tam došlo k šetření, protože těm šetřením skutečně docházelo, a že to akorát se prokázalo, že ten člověk byl prostě nevinný, tak byla povinnost nápravy. Ne nějaký, že tady prostě soudce udělá chybu. Teďkon věc kauza právě s tou holčičkou, ano. 3letou, tak vlastně jak je možný, že soudkyně za to dostane jenom, že vlastně jí sraze jenom plat. Co to je za výsměch? Tak jakou má cenu teda jako lidský život jako takovej pro ně?
1: Ano, to byla skoro jistá vražda, že jo? To už jste musela počítat, že dojde k zabití toho. No, je to nezajímá prostě. To je síla, ano.
0: A teď si vem, že tohle to prostě rozhoduje o lidských životech.
1: Právě.
0: A mě by docela zajímalo vzdělání té soudkyně. A upřímně řečeno, my se potřebujeme uvědomit další věc, a to je, že to, že tady fungují úředníci, to už ani dneska nejsou úředníci, protože na to nemají ani vzdělání patřiční. Nemají žádnou osobní zodpovědnost, nemají hmotnou zodpovědnost. Každá prodavačka, každý dělník, když si někdo něco prostě zkazí v práci, tak si to zacvaká do poslední koruny. Jak je možný, že soudce, advokát, prostě poslanec, který tady rozhodují prakticky o miliardách, a nenesou nejmenší zodpovědnost. Ale jak je možné, že prostě tady nutí lidi, zatěžují je neustále čím dál více daněma? A jak je možné, že politik nenese osobní zodpovědnost, když prostě udělá ve státní kase takovou sekeru, že to budou splácet prostě ještě generace po nás? Jo? Takže jak je tady prostě absolutně nerovnost práva a je tady potřeba si uvědomit jednu věc. Tohle to už tady jednou bylo a bylo to právě za protektorátu. Nejenom za protektorátu, ale to už bylo v Německu, když se fašismus, nebo respektive nacismus, rozjížděl a tam se rozjel i ten fašismus právě v Německu. Protože už tam i ty lidi tam začali poukazovat, přesně na to dneska poukazujeme i my, že nedodržují zákony. Jo, že si prostě začali dělat, co chtěli a vzpomeňme si na norimberské procesy. Co řekli ti, co byli souzeni, ti důstojníci? Oni řekli, my jsme plnili pouze příkaz, ale ano, rozkaz, příkaz, ale dneska se děje to samý. Dneska se děje úplně to samý. Když jsem viděla prostě, jako si vemte, že dneska bohužel Já se nedivím, že dneska nikdo nemá respekt před policií. Když si vezmu, co tam je dneska za lidi, když se tam opravdu vezmou kohokoliv, co má ruce, nohy, ale kde je intelekt, kde je nějaký prostě projev, nějaký úct, nějaká zdvořilost nebo něco. Prostě si to navlíknu, mají tomu navlíknu uniformu a mně to přijde, že dneska u policie je kdejaký prostě zraněný ego, který se teďkom jde prostě na někom vyvíc vztek. Tak mi to totiž připadá. Jo? Ale mě, že to, a teď se říká, že takovýhle lidi mají zbraně ještě navíc. Takovýhle prakticky psychopati. A toto běhá mezi lidma, má tu uniformu a nevíte, co od toho můžete čekat. Jo? Takže to, co se opravdu teď děje, a tohle to je čirej fašismus, tohle to už to je otevřený fašismus. Je to můj pohled, ale říkám, to už tady bylo jednou v Německu a máme to tady teď my. A to jsme se měli opravdu uvědomit, že z jakého důvodu oni sami porušují prakticky své vlastní pravidla, své vlastní zákony. A jak je možný? Podívejte se, co dělá vláda. Ben Posselt, vlastně Meeting Brno, pozve Berta Posselta se svým studentům německým sdružením, aby si tady udělal sraz. Dokonce na to dostane ještě z rozpočtu. Z rozpočtu, to znamená, lidi to zaplatí ze svých daní. A když si vezmu
1: zášče to dostane od prezidenta republiky.
0: To je další věc, jak je tohleto vůbec možný. Jak se tohoto vůbec někdo může dovolit? Jak může pošlapat dekrety prezidenta republiky, odkaz dokonce Eduarda Beneše, ještě nějaký nácek tam prostě napře vlastně ty ruce mu krví, že má na rukou krev, přitom to vůbec není pravda. Protože upřímně řečeno, když si vezmeme skutečně do důsledku prvorepublikový právo, a když si vezmu, kolik vlastně sudeckých Němců, takzvaných sudeckých nebo těch Němců žijících v pohraničí, že Sudety nikdy neexistovaly, ale byly to prostě Němci, kteří žili v pohraničí Čech a Moravy, tak ve skutečnosti, kdyby měli skutečně být souzený podle prvorepublikového práva, tak by byli souzeni za vlastizradu a za to tenkrát byla prostě poprava. Takže to, že vlastně byli takzvaně odsunuti, to znamená, byli prakticky deportováni do své původní materské země, tak jim to prakticky zachránilo život. A to, že se ale na ně potom dívali v Německu skrz prsty, za to ty se taky mohli sami, protože do dneška rodilí Němci obvinují právě sudecké Němce za rozpoutání druhé světové války. A prakticky tady teďkon se nesnaží o nic dalšího jiného. Jo, protože tak oni nám třeba tady budou oponovat tím, že pan Posselt nechce zrušení Benešových dekretů a tak dále. Ale to vůbec není pravda, protože kdyby tam byli loni na podzim a slyšeli, co tam pan Posselt právě vykládal, když jsem to tam slyšela na vlastní oči, slyšela jsem ho na vlastní uši, tak mi doslova sanice bouchla o podlahu, protože jsem si řekla, hele, to je protektorát Čechy a Morava. A upřímně řečeno, podívejme se, jak tady funguje OSPOD. Tohle to se nám tady dělo, ty únosy dětí z těch rodin, to se nám tady dělo právě během protektorátu Čechy a Morava, kdy tady byly děti doslova vytrhávány právě od těch českých rodin a byly deportovány do Německa na převýchovu. A prakticky tohleto není nic jiného než úmyslné traumatizování malých dětí, protože traumatizovaný člověk se lépe manipuluje než člověk, který má zdravý sebevědomí a ví, co se děje. Ale zraněný dítě, takhle hluboce zraněný dítě do budoucnosti, z toho prostě vyroste tak traumatizovaný člověk, který třeba má chuť se buď smstí, nebo naopak, bude celoživotně vyděšený. Jo, takže mně to tak přijde, že to je dokonce, že ten OSPOD vznikl právě z těch důvodů, protože oni tvrdí, že je to právní ochrana dětí. Jo, ale podívejme se, že mnohdy, a to je právě věc třeba právě ukázka, jak tady zafungoval právě ten OSPOD, že malý tříletý dítě dají člověku, který je vlastně vyšetřovaný policií, hrozí mu kriminál a ještě je to feťák. Takže vlastně ta soudkyně, z mýho pohledu, nejsem studovaný právník, právě se zabývám, tak za mě by měla mít svou účast na vraždě. Minimálně. Protože ta tu holku vyloženě poslala na smrt.
1: A tady je možná zkoumat, jestli to bylo nějak uplacený nebo ne, jo? Protože já si myslím, že takovýto člověk sám peníze nemá, a který to dostal vlastně, který jeho prospěch vlastně ten rozsudek padnul a přesto to udělala ta soudkyně. Takže to nemůžeme ani říct, že je uplacená, tam to musí být vyloženě z nějakého jiného důvodu.
0: To je těžko říct, protože mě by vůbec jako zajímalo, jak tady vůbec dneska soudy fungují, protože tady mě to přijde, že a tohle to není jediný případ, protože my jsme to zažili taky. Jo, můj muž to zažil taky, že my jsme to zažili v přímém přenosu. Že OSPOD vyhrožuje malému dítěti jenom proto, že prostě chce být s tátou, nechce být s mámou. Jo, tak prostě ty OSPODačky prostě vyhrožují těm dětem. Jo, a takhle jako mě to přijde, že opravdu ten OSPOD tady funguje proto, aby traumatizoval ty děti. Zcela naprosto, zcela záměrně, ne aby ty děti vyrůstaly v bezpečí. A takže za mě, protože i to je ošetření v těch dekretech prezidenta republiky a to jsou únosy dětí. A když si vezmu, že tu u toho existuje takzvaná policie, což vůbec ani policie není, která prakticky kryje trestnou činnost. Lidi prostě tam u toho třeba stojí, nebo dokonce třeba i mnohdy sami i pomáhají tomu osmoru, což je děsivý. Tak se tak říkám, jako kam až ta společnost musí dojít, aby tohleto konečně zastavila. A můj názor je ten, že až lidi pochopí, co všechno v těch dekretech je a dokáže se s nima i seznámit, co v nich opravdu je, taky dokáže vlastně i použít právě, že proti všem těm, kdo tady nerespektuje ani vlastní pravidla. Protože mně to přijde, že i ta digitalizace, která teď tady začíná probíhat, nebo velice masivně probíhá, tak probíhá proto, aby jakýkoliv úředník, jakýkoliv soudce nebyl už postižitelný. Ale prostě ten národ, ty lidi, co budou ten jak oni tomu říkají, ten plebs, hlavně, že bude poslouchat, bude platit, ale žádný úředník prostě neponese nejmenší zodpovědnost. Je to tak přijde, že na tohoto se právě i ty úředníci spolehají, protože oni dneska třeba mají i všecko takzvaně digitální podpis. Když se zeptáte, kde je nějaký archiv, tak oni ani se mi nevědí, že ten archiv neexistuje. Jo, takže to je prostě si potřeba uvědomit, kolik věcí skutečně s těma dekretama tady jako opravdu je v rozporu, což je až neuvěřitelné, co se tady opravdu děje. Ale možná, že právě teď přichází i ta doba na to, aby jsme se skutečně s těma dekretama začali seznamovat s jejich obsahem a eventuálně i právě použít právě proti těm úředníkům, aby si skutečně byli vědomi, že jednou prostě můžou klidně skončit i před vojenským nebo lidovým soudem.
1: Je to tak, takže dal by se říct, to byl takovej úvod vlastně, že? Protože to ještě jsme se konkrétně žádnýma dekretama neseznamovali, ale to byl takový úvod. Já jenom koukám, jestli by nebylo dobrý tam šoupnout nějakou písničku, která by trochu... Bože, kolik dáš, tolik máš třeba tohle. Co ty na to?
0: Odlehčila.
1: Aby to trochu odlehčilo.
0: Určitě, ať trošičku odlehčíme.
1: Náročný téma, protože lidi opravdu chtí vždycky rovnou věci. Já přesně se nebudu zabývat takovou mačkou okolo toho. Jenomže problém je v tom, že pak v tu chvilku oni úplně ztrácí se, kde vlastně jsou. Je to špatně. Vždycky se musí jít k věci nejdřív a pak teprv to pitvat jednotlivě. Ano, aby jsme viděli vůbec proč, co to má za význam, jaký smysl to má všechno to, co tady říkáme. Ano, takže to je velmi důležitý. Tak, opodstatně to všechno. Já tam šoupnu písničku a nevím, jakou hledám. Nějakou pěknou. Ale tohle to se sem nehodí, to je moc hezká, ale to se nehodí. Tak jo, dáme tam teda tu kapelu Bozy. Kolik dáš, tolik máš. Šup tam s tím a

0: No, písnička nám dohrála krásně. Ano, věřím, že jste si trochu odpočli z toho horka, i když dneska už se to podstatně vylepšilo. Já se zeptám vás, kdo chce zavolat, může samozřejmě, na dnešní téma. Já si myslím, že je to hodně, hodně potřebné a zajímavé téma, ti, kdo se o tyto věci zajímají, jak s tím systémem tady něco udělat a vůbec s tím, jak to tady trošku napravit, tak je to dobré. A proto by bylo dobré, kdybyste se zeptali, protože my potřebujeme takovou zpětnou vazbu, jestli vám to je jasný, nebo jestli potřebujete ještě něco k tomu základu vysvětlit, nebo ne. No, záleží opravdu na vás. Číslo je 608 12 14 19. Takže volejte případně, nebo můžete i na chat na Odyssey, tam, kde se koukáte na televizi, tak tam je chat a tam já to vidím taky. SMSky prosím neposílejte, s tím mám problém, takže buď zavolat, nebo chat na Odyssey, když se díváte na televizi. Ano, takže na televizi se můžete kouknout, mnoho z vás to třeba neví, já to nechápu, jak jednoduše už to udělat. Prostě na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz to když odevřete, tak uprostřed je prostě sloupec, pod tím menu nahoře, co je, je tam sloupec a tam je asi na, já nevím, na pátém místě, tak nejsou tam nějaký takový kecičky, ale, nebo tam hned z kraje to tam je. Jak TV vysílání některých pořadů. Ano, na to, když kliknete, tak se vám rovnou odevře tento živý pořad. Ano, a můžete to sledovat. Krásně live v živém přenosu. Tak, Mílo, úvod máme teda za sebou. Jo, hele, už někdo volá patrně, takže zkusíme se kouknout, co to bude za otázku. Já ho rovnou vemu do vysílání. Takže měli byste být ve vysílání, prosím, prosím. Halo, halo.
1: No dobrý večer, tady MPík. Jako
0: já jsem si to myslel, Martine, tak povídej.
1: No tak jako já se zájmem poslouchám váš pořad, jako nemám tam nic, s čím bych nesouhlasil, protože my nežijeme ve vládě nějaké demokracie, mě tam ruší něco.
0: To je, říkám, má hrozně citlivý mikrofon a stačí jenom, když dejchá, nechý dejchat. Ono to tam prostě dobře. Dělá takový, když nemluví, rozumíš, jo? Tak já to zkusím teda takto, ale to je blbě. Tak. No, nejde to.
1: Je třeba si uvědomit a vzít na vědomí, že žijeme v právním státě Václava Havla. Mm-hmm. To znamená, že žijeme ve státě, která je mafie, že jedno chapadlo jsou soudci a tak dále, druhé chapadlo jsou prostituti neboli média, třetí chapadlo jsou politici, jo. To je prostě jasné, jak facka. A my jako obyčejní pitomci, kteří máme jedno jediné právo chodit k volbám anebo nechodit, máme jedinou možnost. Volit lidi, jako je Jindřich Reichl a spol. Protože oni skutečně svojí prací dělají maximum možného. Já to vidím, prostě to nelze nevidět. Ale tady se vždycky najde milion debilů, kteří budou říkat nevolte, nechoďte k volbám, nechoďte, nemá to cenu. Takže tímhle končím, přepínám, pokračujte v činnosti.
0: Dobře. No tak jo, dobře, slyšel jsi, co říkal Martin, tak prosím. Musím to odpovědět.
2: No já zkusím na to klidně odpovědět, ale upřímně řečeno, řekněme si na rovinu, a jsou skutečně ty volby platný? Protože jestliže, přímě řečeno, když takhle chodím potom do toho archivu a člověk vidí prostě ty zákony, tak skutečně nám tady došlo právě k rozdělení republiky a jsou teda od té vlastně odrození republiky jsou vůbec ty volby platný. A jestliže potom teda jdu k volbám, tak nelegitimizuju právě zároveň i ten podmocným rozdělením a tak dále, protože i to rozdělení paradoxně je právě v rozporu s dekretem číslo 12. Jo, takže to je zase potřeba si uvědomit, čeho se to vlastně dotýká a A jestli takhle náhodou se sama potom, tím, že se účastním těch voleb, právě za tu Českou republiku, jestli se takhle náhodou potom nepotvrzuju nějaký ten podvod. Protože moje známá byla na, tenkrát byla na jakési besedě v poslanecké sněmovně právě o dekretech prezidenta republiky. A tam právě ona poukázala právě na to rozdělení. A on byl velice, velice nepříjemný. A byl to advokát, pozor, byl to advokát. A ten jasně řekl, že jemu se to taky to rozdělení nelíbí, že s tím taky nesouhlasí, ale že s tím sám nemůže nic dělat. Buď nemůže, anebo nechce. To je totiž druhá rovina. A upřímně řečeno, mě by docela zajímalo, co vůbec do dneška vůbec ty poslanci udělali pro to, aby k té nápravě tady skutečně došlo, protože uvědomme si, že od roku 1990 my jdeme čím dál níž, my jdeme čím, my jsme na tom čím dál hůř. A to, že tady nějaký politik něco slibuje, ještě neznamená, že to dodrží.
0: Mm-hmm. Dobře. Mě to skočilo. Teď jsem se tak nadech, až mi to skočilo. Volá ještě jednou Martin. Volá ještě jednou Martin. Takže prosím, Martine, na co chceš reagovat?
1: No, na to, jestli něco legitimizuju nebo nelegitimizuju. To je přece úplně jedno. S takovými argumenty běžte někam, víte kam. Protože oni mají v rukou výkonnou moc. A jediná šance, jak ty hajzly dostat od koryt, je zvolit tam někoho, kdo by byl přijatelný. A já jsem ty lidi jmenoval jasně. Takže opět končím, přepínám, pokračujte v činnosti.
0: Dobrý, bylo by to hezký, ano, bylo by to hezký. Je to věčný dilema tohleto, opravdu. Je to věčné dilema, jak je to s těma volbama. Fakt je to problém, protože vidíme, že opravdu... Co se stalo teďko v Rumunsku, co se stalo lesdes, když to dopadlo tak, jak si to nepřejí, no tak to zrušili, že? Tak ty volby zrušili, obvinili toho, ještě toho, a to už říkal kdo si dávno, jestli to byl Stalin nebo kdo, že kdyby volby k něčemu byly, tak už je dávno zruší. No tak tam se to povedlo v tom Rumunsku. Ano, tam to přesně udělali toto. Udělali nový a už je všechno tak, jak to má být. Takže no, toto je fakt věčný dilema, tohleto. Ano, to je těžký.
2: No, je to jednoduchý. My máme totiž, asi tady si Martin totiž neuvědomuje jednu věc. A ta věc se nám vlastně tady odehrála v roce 89. A říká se tomu kooptace. Jo, a to nemluvím ani o tom, jak tady probíhalo jmenování vlády právě v roce 89 po listopadu 89. Jo, takže to je opravdu, to je kapitola sama po sobě, takže já si vůbec o těchto těch nějakých volbách vůbec nedělám vůbec iluze, už jenom proto, co sama vím. Co jsem se všechno pozjišťovala. Takže ať mi tady nikdo nic neříká o volbách, protože jestliže tady v 89. prošla kooptace 63 poslanců do federálního shromáždění a do zároveň do České národní rady, o který vůbec nevíme, kolik vůbec měla členů, to je jedna věc. Tak věřím jedné věci a jsem o tom i přesvědčená, že ta kooptace vesele běží dál. Vesele běží dál a jenom je to prostě hra na volby, protože kdyby ty volby skutečně byly otevřený a měli jsme skutečně přehled o tom, jak skutečně tady ty volby probíhaly, tak neřeknu. Ale vzhledem k tomu, že to jsou tajné volby, tak si opravdu s těma hlasama tady můžou dělat absolutně, co chtějí. A navíc, pokud vím, tak poslední volby, tam to bylo krásně ukázáno, že ještě ani ty lístky nebyly spočítané. Ty lidi kolikrát, co jsem i slyšela, a slyšela jsem to z několika naprosto nezávislých lidí, kteří se ani vůbec neznali, tak mi řekli, že jejich prostě kamarádky nebo známí prostě byli v těch sčítacích komisích. Oni přivezli ty sčítací lístky na ty kraje a oni už vyhlašovali výsledky, jo, takže a už to bylo vyhlašované v televizi. Takže ať mi tady nikdo neříká, že tady jsou funkční volby, protože já jsem se tak říkala, co ještě chtějí vidět lidi opravdu jako vidět na tom, že ty volby nefungují. Mm-hmm. Že ty volby opravdu nefungují a že to je opravdu divadlo pro lidi.
0: Ano, co se jedná tady toho sčítání těch lístků, Já vím, je to hrozný, po 5 dnech nebo to, to všechno spálí a už nikdy se nedozví, jak to všechno bylo. To je úplně šílený, ano, to je problém. Ovšem, jestliže se tohle to děje, když třeba už je 90% nebo 91% už sečteno a vidí, že není možný, aby ten zbytek to nějak ovlivnil, no, tak už to vyhlásí, že jo, když to ještě tam není přivežený odevšať. Takže, takže takhle asi, asi by to šlo, že jo, to je asi, to je trochu opodstatněné.
2: No, to je právě ono. Protože jednou projde nějaký podvod a už to prochází pořád. A to je právě to, že vlastně my nemáme nad těmi věcmi vůbec kontrolu. A upřímně řečeno, jestli se někdo myslí, že to, co se tady odehrává nějaký politický diskuze, to, co se děje v parlamentu, nebo jo, tak to je opravdu chléb a hry. Jo, mm-hmm. To jsou opravdu chléb a hry, protože víc si vemte, Každá vláda od toho roku 1990 vždycky utáhla vždycky u nějaký závěty, vždycky další vláda vždycky povolila o půl závětu a zase někde jinde utáhla. Tahle ta vláda to dělá úplně stejně. Úplně absolutně stejně. Ten vzorec je pořád stejný. A
0: řídí to stále stejní zákulisní hráči. Tady se nic nezměnilo, takže tady se opravdu...
2: Stejní investoři.
0: Ano, stejní investoři. Já jsem chtěl říct tomu právě stejní investoři. No a teď se dostali do role vlastně těch lidí, kdo to všechno financuje, tak jsou to firmy, že jo? Tak jsou to firmy, které si k tomu pořídili, aby to nedělali přímo oni, tak si k tomu pořídili neziskovky, které dobře zaplatí, to už je úplně jedno přes co, za jakým účelem. No ale tohleto se nenazývá opravdu nějak jinak než korporátní fašismus, protože korporace vlastně tady vládnou podle sebe, jo. Díky tomu, že prostě si platí ty svý lidi v těch neziskovkách a podobně, nemůžou rovnou, teda můžou, oni to taky dělají, ale takhle to vypadá mnohem lepší, že? To je jasný. No, takže ano, to je korporátní fašismus, to se nazývá korporátní fašismus, takže asi tak, no. Nejenom fašismus, ale korporátní. No.
2: Stačí si vzpomenout na průšvih, který byl provolený Macinkou, ohledně ty SMS zprávy tomu jakože poradci, jo, který to bez toho Petru Kolářovi, který vůbec na Hradě nemá co dělat, nemá se s Hradem žádnou smlouvu a přesto dělá poradce prezidentovi. Mm-hmm. A tady nám to krásně ukázalo totiž, jak to ve skutečnosti v té politice funguje. To znamená, že přesně takhle tady jsou ovládaný ty politici. Akorát takhle to prostě prasklo. A to bylo o tom, aby si to lidi konečně uvědomili, že tady jsou skutečně zahraniční investoři. Proč právě Černochová za minulý vlády tolik jezdila právě že do té Ameriky, aby tam právě uzavírala ty smlouvy, naprosto nevýhodné smlouvy na ty E35, které jsou naprosto šíleně předražené. A kdo to zase zaplatí? Zase to zaplatí i ty lidi. A jo, ještě ty letadla ani nejsou vyrobený a Bůh ví, kdy je vůbec dostaneme. Jo? Pokud je vůbec dostaneme. Jo? Takže to je další věc. A zase, či to byl zájem, kdo za těhle těma lidma stojí. A tady je potřeba se skutečně ptát, protože upřímně řečeno, třeba my bychom dokonce měli vědět, jaký lidi na těch ministerstvech vůbec sedí. Nejenom ty ministři, ale dokonce my bychom správně měli vědět, jaký tam jsou náměstci, jaký tam jsou tajemníci, jakou skutečnou roli tam skutečně plně a tak dále. Jo, protože prakticky, když se to vezmu, tak ministerstva se staly velice lukrativní firemní místečka, nejlépe pro rodinné firmy. Mm-hmm. Jo, teď to taky nejčasto prostě prasklo, že kolik příbuzných na těch ministerstvech prostě funguje, protože ten tam byl zaměstný, no tak tam potom převzal manželku nebo syna nebo dceru. Jo, a jedeme. A vemte si jenom, kolik tady máme takzvaný státní zástupců, kolik lidí pod něma jede, jo, kolik lidí pod něma pracuje a tak dále. Tady si prostě opravdu uvědomit, že my nevíme, kdo to těch postech vůbec je a koho vlastně tady platíme. My tohoto vůbec netušíme. To je potřeba si uvědomit, že to nejsou jenom neziskovky, to jsou banky, to jsou pojišťovny. Jo? A my vůbec nemáme přehled o tocích financí, jak se tady vůbec hospodařeno s těma penězma. Oni nám tvrdí, že tady nemají peníze. Tak tam teda zmizely ty peníze, ty miliardy z té privatizace. Jo, když tady zprivatizovali úplně všechno. A kam to teda zmizelo ty peníze? Kde to je? Jak je možné, že do dneška nejsou vyplacené váleční reparace? a nemáme navrácený investiční zlato, jo, který nám ukradli Němci během druhé světové války. Jo, proto i říká, že kdyby tady zůstala každá koruna v této zemi, tak my tady jsme na tom líp jak v Emirátech. My jsme na tom opravdu líp jak v Emirátech a lidi tady nemusí hákovat prostě někde v montovnách opravdu 12 hodin. Ale to je opravdu si potřeba uvědomit, že pokud to tady budou být z politické strany, jo, tak který si dokonce do ústavy vlastně dali soutěž, že se jedná o politickou soutěž, tak vlastně tím pádem my jim umožňujeme, aby tady byl neustále ten bordel a je tady potřeba udělat jednoduchou věc, tak jak je to právě i v těch dekretech prezidenta republiky, aby na těch postech byli odborníci. Ne, že prostě třeba ministerstvo zemědělství povede nějaký účetní nebo nějaký elektrikář, jo? Jako to bylo do teďka, kolikrát tam jsou lidi, kteří nemají vůbec odbornou způsobilost. A přesto ty lidi na těch ministerstvech fungují, jak je tohleto vůbec možný. Takže tady je potřeba, navíc my tady máme takzvanou parlamentní demokracii.
0: Já bych,
2: to je taky špatně.
0: Milo, to je pravda. Já bych s tou odborností bych měl tomu připomínky. Ano. Copak ty jsi nějaký odborník a víš, jak se v tom vyznáš? Tady nejde o to, aby to byl odborník, velice inteligentní, zaplacený pro to, aby odborně někomu tahal peníze z kapes a někomu jinému je zase přidával a přikradal si přitom něco pro sebe. Ano, já bych dřív bral, aby tam byli ne odborníci, ale slušní, poctiví lidi, kteří prostě, ta selská logika by tam fungovala. Dít tomu nic víc není potřeba. Opravdu ne, všechno to je tak jednoduchý. Ano. A oni to dělají schválně šíleně komplikovaný. Aby řekli, na to musí být odborník, aby se v tom vyznal. Prdlaj se v tom vyzná. Nikdo se v tom nevyzná už tady v tom.

0: pohodě. Ano, tak asi tak.
1: V tomhle tom s tebou souhlasím, protože tady je potřeba, aby ty odborníky, právě myslím ty odborníky, který si opravdu třeba tím svým povoláním prošli úplně od píky. To znamená, znají tu problematiku od úplného základu, a ne, že to jsou prostě nějaký vystudovaný pitomci s nějakým vysokoškolským titulem a přitom té problematice vůbec nerozumějí.
0: Myslíš třeba takového bendu, který od píky je v tom, ve sněmovně?
1: Jo, ty myslíš toho, který ho tam přiletli v 90. roce Karagónem a potom ho o tam tu vykopli konečně.
0: Ten je tam od píky, hele, ten je tam celou dobu, člověče, no? A je tam furt, hele, no, tak, jestli toto je odborník, no nevím, no. Říkám, hele.
1: No, tak tohle to fakt ne. Ten odborník, jako víš co, to je odborník na vyhřejvání lavic.
0: No, jo, no, tak takový jsou tam prakticky skoro všichni, že jo, pár čest výjimkám.
1: Bohužel,
0: Ale bohužel tak to funguje, no. Takže jo, dobrý, promiň, no, že jsem to skočil, pokračuje, že jsem ztratila nic.
1: Ne, ono je to opravdu, ono je to dobrý takhle odlehčit, protože jako jak jsme si vlastně zvonil toho bedu, tak jsem se, proto tady jsem se chytla za hlavu a říkám, no tak to je ten pravej, víme na co a k čemu je dobrý. Jo, to je opravdu takový už, prakticky to už je takový ten inventář, ale když si už tohleto zmínil, tak tady je, jak je možný, tady už je taky dobrý položit si vlastně otázku, jak je možný, že takzvaná opozice, která předtím byla ve té vládní koalici, jak je možný, že tady není provyšetřovaná třeba ta slavná digitalizace, kterou tady prováděli Piráti, jo, a tak dále. Vůbec se o tom nemluví. Jak je možný, že tady vůbec není řešený covid, ty následky toho covidu. Teď to zase chtějí přehodit na ministerstvo zdravotnictví. A kde je ta osobní zodpovědnost těch doktorů a vůbec nejenom těch doktorů, ale těch, co zřizovali ty vakcinační centra, kde je osobní zodpovědnost všech těch, kteří se vlastně šťourali těm lidem na ulici v nose a tak dále. Kde je osobní zodpovědnost těch lidí? Jo, protože hodit to zase na ministerstvo zdravotnictví s tím, že bude vypláceno odškodný, zase to zacvakají lidi, tohle to už by nemělo být právě vůbec dovoleno. A naopak by měly být prošetřovaný právě lidi, jako je Vojtěch. Vůbec nechápu, co ten tam vůbec na tom ministerstvu zdravotnictví dělá. A měli by být vlastně v tomto stěru vyšetřovaný a další lidi, i vlastně včetně Babiše. Ano. Protože on byl ten, kdo tady nutil ty lidi, aby na tu vakcinaci šli. Jo? A hlavně to taky samozřejmě, on to přehodil tu zodpovědnost na ty zaměstnavatele, ale tohle to všechno je fašismus. To je vlastně, to je prakticky, je to úmyslné poškození zdraví, jo, a další. Jak je možné, že to prakticky spravovali? No, povídej.
0: Mimochodem, není to tak dávno, před týdnem, byla zprávička, samozřejmě, to o tom se moc nemluví, protože to bylo velmi podstatná záležitost, že nějaký, teď nevím, jestli nejvyšší soud, rozhodl o odškodnění opravdu těch, kteří byli nějakým způsobem těma vakcínama nějakým způsobem, já nevím, nějak, no,
1: poškozený.

0: No.
1: Poškozený.
0: Tak, poškozený, ano, přesně tak. Poškozený, nebo třeba zemřeli a podobně, tak těch pozůstalých. O tom rozhodl nejvyšší soud. Jo? A to je velmi důležitý. Ale toto se tak řekne jen tak mimochodem, jak se říká v televizi, se to řekne, ale jenom jednou. Jenom jednou a ještě nejlepší v čase, kdy už to nikdo neposlouchá, někdy o půlnoci nebo tak a tak. Nemůže se říct, že to tak není. Jo? Takže velmi zajímavý. No a jak tam může být potom takový člověk, jako je ten Vojtěch? Já jsem taky z toho docela v šoku a Babiš je s tím spokojený. Takže nevím, co to zase má znamenat, protože to opravdu... Opravdu není nic pěkného toto. No, to je jenom tak, aby věděli všichni, že toto vydal nejvyšší soud, že opravdu by se měli přihlásit lidi, kteří byli nějakým způsobem prostě nějak poškozeni nebo něco přímo těma vakcínama. Já jenom říkám přímo vakcínama, já bych řekl i ti, kteří nebyli vakcínama a kteří byli prostě terorizováni, kteří byli prostě perzekuováni, těch je ještě mnohem, mnohem víc a ty by měly být oškodění zrovna tak. Ano, takže myslím si, že toto je v pořádku. Ale nevím, co s tím se bude dělat. A na to by se měli zaměřit dnešní politici. No nic, pokračuj.
1: No, teď jsi mi právě připomněl i tu perzekuci, protože když si to vezmeš, tak... To odmítnutí, ty vakcinace nebo toho testování, to všechno je politická perzekuce. A to vyhlášení toho nejvyššího soudu, takový, že to bylo vlastně někdy vyhlášení, tak aby se neřeklo. Nepřipomíná ti to takhle náhodou utajování i těch dekretů prezidenta republiky? Jak je možné, že důležitý věci, které jsou po právní stránce velice důležitý pro naši zemi, pro náš národ, jak je možné, že to je utajovaný, ale to, co je prakticky to, co potlačuje naše svobody, to, co potlačuje, to, co vlastně tady jde proti vyloženě lidem, jak je možné, že to tady je prostě v tom hlavním proudu, v tom mainstreamu, a jak je možné, že to tady jede na plný packy? Jo, to je prostě až neuvěřitelný, co se tady skutečně děje a mně to přijde a vnímám to i tak, že tady jsou prostě úmyslně potlačovaný jakýkoliv lidský práva, protože průšvih je v jedné věci, protože lidi tady třeba právě chodí k těm volbám a potom se ohánějí, že tady mají lidský práva, což fakt dává smysl. Jo, to je opravdu hodně smysluplný. Jo, takže to je právě, to jsou tyhle ty věci, to je velice si důležitý uvědomit, jakmile někomu sama za sebe předám nějakou kompetenci, tak bych ale taky po něm měla šlapat, aby opravdu plnil to, co slíbil, a ne, že prostě se tady udělá prostě nějaký svoje PR, když to řekl, jak se to dneska říká, a tím to prostě končí, protože upřímně řečeno, ta důvěra v ty politiky, teďko se vrátím do Brna, když jsme tam právě byli na tom protestu proti tomu sjezdu sudetoněmeckého sdružení právě v Brně, tak tam byla i vidět ta důvěra v ty politiky. Bylo to tam perfektně vidět. A tam ty lidi dali jasně najevo, co si o těch politicích myslej, protože měla jsem za to, že tam prostě budou vystupovat lidi, kteří jsou třeba právě z toho lidu, co si o tom vůbec myslej. A jakmile se tam objevili politici na tom pódiu, tak polovina lidí se prostě otočila na podpatku a odešla. Prostě odešla. Protože se z toho zase stala obyčejná politická agitace. No, protože nespokojenost lidí zase přitáhne prostě ty mouchy. Zase to přitáhne prostě nějaký ten hmyz. Jo, takže jo, prostě někde něco, jo, něco někde hníje, no tak tam prostě ještě, jako když nám prostě spadá nějaký s tými ovoce, tak to přetáhne ty vosy. Tak mi to přišlo úplně stejný. Než aby tam vlastně promluvili lidi z lidu, kteří si opravdu to z toho národa, co si o tom vůbec tady myslej. Ale zase tam mluvili o tom, že oni zase tam promluvili prostě tyhle ty, že oni to tady zakážou a já nevím, co všechno. Ale už se k tomu nezavázali, že to dodržej. Oni to pouze slíbili. Ale takhle tady politika, tahle ta politika tady opravdu funguje od těch 90. let. A opravdu je potřeba si uvědomit, že politici od těch 90. tady nesplnili vůbec nic. Absolutně vůbec nic. Naopak, vždycky udělali přesně pravý opak toho, co slíbili. A to máte to samé, jako měl nám to taky hlavně připomenout Fialová vláda. Přece slíbili, že lidé snížejí daně. A naopak, co udělali? Ty lidi ještě víc s těma daněma zatížili. Jo, takže, ale teď se...

0: Prostě opravdu oni tady udělají, ty politici tady udělají neskonale velkou sekeru. A koho, kdo to odnese? Ty lidi. Zase to odnesou ty lidi. Jo? Ale zodpovědnost politika prostě neexistuje. Jak je tohle možný? A to je potřeba se skutečně už uvědomit, že je opravdu volat po jejich odvolatelnosti, ale i dokonce třeba, jak je možný, třeba vy Stanjura. Tady Marcinka prohlásí veřejně, že prostě Stanjura probendil, prostě rozházel peníze za ty větrníky. No a aby se neřeklo, tak prostě někde ty větrníky jakože teda musí postavit. A jak je možný, že na základě dekretu prezidenta republiky nyní tomu Stanjurovi není zkonfiskovaný ten majetek, protože on probendil nějaký peníze, které mu nepatřily. Jak je možné, že ty politici nenesou prostě odpovědnost za tyhle ty věci? A proto ty politici do té politiky jdou, protože to nikdo po nich nevyžaduje. Nevyžaduje tady vyžadovaná žádná kontrola ze strany národa, ze strany lidu. Jestli ten politik právě plní to, co slíbil. A proto tady právě ta parlamentní demokracie, tedy není lidová demokracie, ale parlamentní. A to je potřeba, aby se taky konečně lidi uvědomili. Protože oni si tam dělají, co chtějí. Oni si tady prakticky berou ty práva toho člověka, jak je tady prostě poukazováno na tyhle ty listiny. Jo, ať je to listina základních práv a svobod, nebo ať je to ústava. Ale to je a potřeba si uvědomit, že oni to proto ta parlamentní demokracie. Oni si udělají demokracii sami pro sebe, ale nedělají pro zbytek národa. To je právě to si potřeba uvědomit. Jo, takže pokud politici tohleto nezrušejí, sami nezrušejí, tak by to měl konečně vzít do ruky ten národ a říct a dost prostě, jako tady končíme prostě, tady už končí veškerá sranda, protože opravdu, jak je možný, že tohleto tady prostě projde, jo, že jak je možný, že ty lidi za to nejsou stíhaný, trestně stíhaný za to, že prostě udělej sekeru a člověk to prostě zacvaká ze své práce. Teď si vemte, že dneska už prostě 70 až 80% výdělku z vlastně těch lidí jde právě na tyhle ty sekery. Je to už 70% toho příjmu. Jako, 70, jak dojde, co to ty lidi ještě chtějí jako hnát?
1: 78 asi to je ve skutečnosti, když no? Spočteš veškerý daně a odvody a nevím co všechno, co musíš, co musíš odezdávat, tak je to opravdu skoro 80%, je to hrozný, ale je to tak. No, já ti řeknu, co to je. Oni se neustále vymlouvají na to, že samozřejmě oni by to udělali rádi. Ale ten Putin, ten Putin prostě je takovej lump.
0: Chudáci.
1: Jo, ten prostě jen dělá takový zle, vidíš to, co on všechno dělá. No a oni tím pádem nemůžou. Chápeš? Takže v tom je ten problém. No a prostě teď je o to, když jim toho lidi sežerou, no tak jsou z obliga a je to v pořádku. Hotovo. Tady opravdu není třeba, nebo tady třeba se tím nezabývat, tadyhle tím věcmi. Tady je třeba opravdu asi jít tvrdě do těch dekretů. To je snad jediná možnost, co s tím udělat a možná bychom se do toho mohli pustit. Co myslíš? Aspoň nějak
0: určitě,
1: v začátku.
0: Určitě,
1: možná,
0: určitě.
1: Možná tam pustit nějaký to video s tím, co myslíš s tím?
0: Benešem,
1: co myslíš? Zkusíme to pustit?
0: Jo, můžeš tam klidně pustit jeho projev, ať si ho lidi připomenou, protože je to 3 minuty.
1: Je to 3,5 minuty,
0: taky 3 nebo 4 minuty. Jo. No. Jo. A je to právě o tom odsunu těch Němců, proč vlastně se to stalo.
1: Ano, tak já to tam
0: šoupnu. Tak to tam pustí.
2: Jsme z této země definitivně Němce. Tento výsledek naší národní revoluce udržet. A udržíme je. Boj však není daleko skončen a při povaze svých sousedů musíme si být vědomi toho, že nikdy snad úplně skončen nebude. Boj a zejména náš národní boj byl život byl vždycky bojem a bude bojem stát. za chvíli, bude za rok, za 2 léta, za 4 léta, za 5 let, bude nový boj mezi Němci a ostatními evropskými národy. Znovu říkám, nehořím tou pomstou, nemyslím, že máme nějakým nelidským způsobem stále a stále toto připomínat, ale až nám Němci začnou vytýkat náš nacionalismus, náš šovinismus, až nám začnou vytýkat, že jsme vyhnali tolik a tolik Němců od nás, až nám budou začnou nám vypočítávat, co všecko, jaké hodnoty Němci, čeští a všichni ostatní ztratili a že chtějí takové a takové odškodnění, to jim musíme hned povědět. Ano, prosím, až nám zaplatíte do posledního grejcaru všecko to, co jste zde za protektorátu zde vykradli, vyloupili, všechny ty peněžní taxy, které jste našemu lidu uložili, až nám všecko to, co jste zničili, do posledního krycaru vyplatíte, my budeme uvažovat, zdali nějakou část z toho máme také vám, nebo těm lidem, co povolit. Prosím. Až začnou nám vykládat, no vy jste přeci jen mnoho našich lidí od vás vyhnali a to nebylo nelidské, pravda. My jim musíme ukázat a zeptat se jim, co já jsem vždycky za války Angličanům říkával a Američanům říkával. Myslíte, že je lepší, abychom se dostali po válce do zuřivé občanské války, ve které půjde obojí na život a na smrt mezi Němci, kteří u nás zůstanou, a našimi lidmi? A nebo myslíte, že lépe, abychom je naložili na vagóny a poslali je rozumným způsobem domů? Já myslím, že humanitní s našim zásadám odpovídá to druhé.
1: Ano, třeba jsem toto ještě nikdy neslyšel, tak to řečeno. Takže jak je vidět, takže mám taky velké nedostatky. To je pěkný. A mě v tom úplně napadlo teď, že na té Ukrajině to musí skončit taktéž, že? A tam se budou dít podobné věci, protože každá válka, která trvá trochu déle, která je nespravedlivá, každá válka je nespravedlivá, ano, protože vždy jde jenom o kšeft. O kšeft lidí, o suroviny, o zdroje a tak dál, tak vždy skončí tím, že se lidi rozeštvou, protože jakou mají jinou možnost, když jim nakonec nic nezbyde? Rozeštvou se, rozádají, no a pak si to začínají vysvětlovat mezi sebou. Jak toto dopadne, a ještě mezi slovanskými národy, že? Jak toto dopadne, až skončí ta válka na Ukrajině a jakým způsobem? Na to jsem teda fakt hodně zvědav. Co myslíš? Když možná, že no, o tom se nemusíme bavit, ano, protože my se bavíme o těch dekretech, ale já si myslím, že tohle to opravdu nastane. A vzhledem k tomu, že jich tady minimálně 500 000, ne všichni jsou tací, že, jako, aby dělali nějaký velký zle, ale je jich tady dost, kteří dělají takový problémy, no tak ty budou proti nám určitě, samozřejmě, to je jasný. Tak co teď s tím?
0: No, k tomu můžu říct jenom to, už jenom to, že tady si vykolikovali svoje vlastní území, to znamená každá radnice, na který prakticky visí jejich prapor, tak to je jejich území. Mm-hmm. A já se divím, jo, už jenom tohleto, jak je možný, že současná vláda nedala jasný příkaz, aby ty vlajky byly sundaný, a je potřeba si uvědomit tomu jednu věc. Je to paralela. Je to paralela, která souvisí právě i s naší minulostí, právě s protektorátem Čechy a Morava. A vzpomeňme si, všude, kde dneska visejí právě tyhle ty prapory, ty ukrajinský, zkusme si tam představit právě ten hákovej kříž. Není ta podoba takhle náhodou čistě náhodná? Protože ono se nás to právě, i ta válka na Ukrajině, se nás takhle právě úzce týká. Protože jestliže my jsme dneska tím, že tady máme takhle tyhle ty prapory, to už není žádná solidarita. To je normální, za mě je to prostě otevřená okupace. A je potřeba si uvědomit, že my tady jsme zpátky, jo, já se tady prolíná několik vlastně těch let dohromady. Ať je to rok 36, ať je to rok 38, 39, tak vlastně, ať to jsou 40. leta, tak dejme to 41, 42, tak tohle to se nám tady prakticky mísí do současnosti. Když to řeknu dohromady, dokoleč dohromady. Protože už jenom tím, že ty, když já jsem pochopila za začátku ty vlajky dobře, tak jaká solidarita, tohoto beru. Ale už jsem nepochopila, že to tady, ty vlajky tady už visejí nějaký třetí, čtvrtý rok. To už jsem vůbec nepochopila. Jo, takže v tom případě je to otevřená okupace. A když si vezmu, že potom teda sundali tu vlajku právě na té brněnské radnici, tak by mě docela zajímalo, jestli tam takhle náhodou nevisí znova zpátky. Jo, protože oni tam sundali během toho protestu právě, když jsme tam byli v tom Brně. Taky tam prostě, potom je to i řekli, kdo to byl, prostě nějaký ty kluci tam opravdu prostě nakusali a opravdu jí prostě sundali z těch řad těch protestujících. To je jedna věc. A právě je potřeba si uvědomit, že tohoto se nás hluboce dotýká, protože jestliže potom, protože nemá se smysl nás někoho nalhávat, kdo jsou vlastně ty, co sem utečou, to jsou prostě banderovci. A ty jako, to nejsou žádný nějaký milovný lidi. Nedělíme si opravdu iluze, co je to ta zač. A navíc, dneska už otevřeně přiznávají, že tam skutečně probíhá fašismus. Tam se prostě veřejně hajuje. Hákový kříž, vlastně svastika, jako byla za Hitlera v Německu a byla tady protektorátu vlastně Čechy a Morava. Tak ta je uznávaná i tam. Tam prostě jako je to stejný.
1: Na to konto,
0: je to úplně to samý.
1: Na to konto vlastně ty Poláci chtějí odebrat nějaký to vyznamenání Zelenskýmu a teď je tady taková tendence, protože od nás samozřejmě taky dostal vyznamenání, že nějaký ten bílej kříž nebo bílý lva nebo já nevím, co to je zač, taky, aby jim ho odebrali. No a to víš, to je zase oheň na střeše. Ale v Polsku s tím souhlasí naprosto všichni. A jaký je velký zle hned okamžitě? Ty Ukrajinci už jim vyhrožujou, že prostě takhle ne a asi si to budou mezi sebou. Dneska vyhlásili už v Polsku, že v současné době jsou pro ně Ukrajinci, Ukrajina větší nebezpečí než Rusko. Když se chová takto. A to je docela zásadní zlom v tom, protože to vyhlásili nějaký docela vysocí představitelé polský. No a tady pořád nic se neděje. Ale budiš, to jenom tak okrajem. Já bych se chtěl zeptat, jo? Protože ty problémy tady jsou, budou patrně úplně stejné nebo velmi podobné, jak už jsem říkal, ty státy lidi budou mezi sebou znesvářený, samozřejmě to je jasný, zvlášť když se jednomu jaksi nadržuje, postruje a druhýmu se ubírá, tak to je vždycky problém veliký. Jak by se nechali ty Benešovy dekrety některý využít právě v této situaci? A to si myslím, že je velmi důležitý vědět do té doby, než ta válka na té Ukrajině skončí. Pak by to bylo dobré to mít připravený, vytáhnout to a jednat podle toho.
0: No, tak v tomhle tom nám může hodně pomoct, ale opravdu hodně pomoct právě dekret 12 a dekret 19. Protože tohle jsou velice, 16, ona 19 je taky, ale tohle ty dva dekrety, to jsou pro mě zatím, protože ono je tam těch důležitých dekretů opravdu hodně, ale takovej ten základ, který my se můžeme odpíchnout, tak je to ten dekret právě, že 12 a 16.
1: Ta 16 snad není platná, ale 12 platná je. Já opravdu vycházím z toho, jak to tady mají, jo? Takže 12 je platná a je to dekret prezidenta o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa. No tak, Teď by tam ještě k tomu přibyli ty Ukrajinci, ale ty tam nejsou, tak co s tím? Oni budou říct, ale Ukrajinci tam nejsou.
0: No víš co, ono je to naprosto jednoduchý, protože tam je totiž, jsou tam ty zrádci.
1: Jsou tam zrádci, ano, ale to nejsou zrádci, Ukrajinci, zrádci nejsou Ukrajinci.
0: Takhle, protože je to, to je právě to ta opora, právě že my se potom můžeme opřít o to, že pořád je to prostě cizí příslušnost, protože je to, když se podíváš potom hlouběji na ten dekret, tak tam je i dokonce, když je to někdo i třeba ze zahraničí, nebo je to spojenec, jo, může to být i spojenec, takže spojenec může být kdokoliv. Takže v tomto případě i Ukrajina, protože, a to je právě to, že díky tomu, že jsem byla loni na podzim, na té takzvané, jmenovalo se to literární Atlantida, ale ve skutečnosti to byl takovej tajný sjezd právě toho Sudetoněmeckého krajského sdružení. Hezky to takhle zaobalili právě do toho, do téhle kultury. A tam právě se Ben pochlubil tím, že je naprosto skvělý, co právě ten Fiala pro tu Ukrajinu dělá. Ten ho tam prostě vychvaloval. My jsme normálně na to zírali a já jsem si řekla, no jasně, když přece nemůže získat německou armádu, no tak přece si vytvoří armádu jinde. Mm-hmm. Jo, takže ono je to takhle, a to je to spojenectví, to je takový to veřejné přiznání toho jak to ve skutečnosti může fungovat. A když se nevíš prakticky, protože tentokrát předtím vlastně za druhý světový války ten fašismus byl na západě a teď máme ho vlastně na východě a zároveň hezky fašismus nám krásně bojí dokonce v naší zemi. Probíhá prakticky fašizace větších měst. Co si vedeme nalhávat. Jo? Když si veme, paralela se nám odehrává i právě přece na západě od nás, kdy tady na západě se nesmí mluvit o tom, že migranti útočí na domorodý lid, na domorodé obyvatelstvo, kde se kryjou vraždy, znásilnění, pobodání a tak dále, přepadení. Ale tady je to samé. Tady se kryjou Ukrajinci za to, že vlastně někoho někde přepadnou. Doteďka se tady blablo, je to tady perfektně krytý. Nesmí se o tom mluvit. Nesmí se zveřejňovat vlastně, jaký národnosti jsou vlastně ty útočníci, když někoho tady přepadnou. Jo? Takže je to stejný. Jo, je to právě je potřeba si uvědomit, že se to všecko to samé se odehrává úplně všude. Úplně stejně. Jo? Takže akorát my tady máme problémy s těma Ukrajincema, a na západě zase mají problémy s těma muslimskýma migrantama. Ten problém je totiž obdobný, je to podobný. A to je proto taky ten fašismus prakticky probíhá napříč celou Evropou, akorát v jiných kulisách, v jiný podobě. Jo, takže když se obrátíme právě na ten dekret, na tu 12, tak právě, že tam opravdu tady potom není o čem ani potom a tady právě i ty zrádci, to jsou třeba právě, můžeme do těch zrádců, to můžou být soudci, můžou to být politici, kdokoliv se postavil proti národu, jo, což je hodně důležitý. No a ten dekret, ta 16, to je prakticky ten dekret o vlastně potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, jo. Jenže oni si tady zrušili, jenže lidový soudy oficiálně zrušený nejsou. A na to je dokonce zákon z roku 1958. Mm-hmm. To je právě na tom, to je paradox. Takže oni sice jako si tady zrušili jakože dekret, ale vej si to víš co, protože mě to samotný přijde, protože když si opravdu vezmeme, co se tady odehrálo vlastně v roce 1948, tak si nedělejme iluze. Protože za mě, a tohle to dneska řekne i spousta lidí, že když se opravdu podíváme na ty linie těch politiků, kteří jsou dneska u moci, tak zjistíme, že jsou ve stejné linii s těma lidma, kteří tady byli za protektorátu. Jo, to znamená, který právě, že udávali, byli to prostě fašisti a ty fašisti se prostě přelíkli jenom za komunisty. A proto podle mýho názoru, oni se takhle začali takzvaně prostě rušit právě i ty soudy. Vždyť jak je možné, že už v roce 1947 zrušili vlastně dekret o Národním soudu? Protože Národní soud byl nejvyšší trestní soud To bylo, tam se tam opravdu řešily ty nejtěžší zločiny. Ty nejtěžší zločiny, které tady byly páchané právě během druhé světové války. A tady je potřeba se ptát, proč to vlastně bylo zrušeno. Z jakého důvodu a kdo jim k tomu dal oprávnění. Jo? Takže tady je potřeba vůbec se ptát, protože na základě čeho? Čím to bylo zrušené? Jo? Z jakého důvodu? A kdo na tomu dostal ten mandát k tomu zrušení? To je hodně důležitý se ptát. Jo? Takže jestliže tady máme platný dekret 112, tu konfiskaci, tak ale ta konfiskace by přece měla proběhnout na základě něčeho dalšího. A to je právě ten následný dekret o těch lidových soudech. Jo, takže tady jenom je to o tom, opravdu si to jenom prostě obhájit a prosadit. Protože jestliže my tady máme platný prakticky postupemský protokol, tak jsou platný i ty dekrety. Přesto prostě za mě nejede vlak.
1: Mm-hmm. Je to možné. Je to možné. Možná tady ještě tady máme takovou zajímavou věc, tohletu. Tomu určitě něco povíš taky. Řekni, o co jde, rezoluce. Já si myslím, že to by bylo dobrý trochu objasnit.
0: Takže tato rezoluce, kterou tady máš, tak to je právě ten zákon, ten 55/1946 a když se sjedeš níž, tak tam je právě to usnesení prozatímního národního zhromáždění, kdy jo, vlastně ty dekrety se staly v plný palbě se staly tou kostrou toho našeho právního systému, toho právního, těch právních předpisů.
1: Mm-hmm. No, takže
0: jo, tohle je. U toho jsme se už taky bavili, to nevadí, ono to neuškodí toho zodpověď.
1: Ano, v jiné souvislosti, určitě to není vůbec špatný. No, tak to je dobrý taky, no tyjo, to je síla. Opravdu v tom se trošičku vyznat, do toho se musí hodně zabořit. Já se zeptám, jak to třeba tebe nebo nějakou skupinu, s kterou si to dělala, jak jsi tady k tomu se dostala? Jak tě to napadlo, že něco takového prostě někde je zašantročený? A kdo to vytáhnul z toho Národního ústavu, nebo co to je, archivu?
0: No, tak budeš se divit, ale je to tak zhruba rok, kdy jsem se začala o ty dekrety vůbec zajímat, protože jsem se začala říkat, doprčit jako proti tomu systému je potřeba se tady opravdu nějakým způsobem postavit. A už před rokem jsem věděla, bo jsem si i zjistila, že dekret je prostě nejvyšší státní listina, když to řeknu. Je to nejvyšší úřední dokument, který jasně určuje nějaký prostě pravidla pro ten národ, pro tu společnost a platí pro všechny stejnou měrou. Neexistují žádný prostě privilegia a podobně, jako je to dneska. Jo, neexistují prostě privilegia. Pro všem se prostě měří stejně. Jo, je to prakticky pomalu postavený, když to řeknu, skoro na principech přirozeného práva. Jo, to je důležitý si uvědomit. A upřímně řečeno, potom je to prostě nedalo, protože když si to vezmu, tak když potom se najednou blížil ten sjezd z toho sudetoněmeckého krajského sdružení, tak jsem si říkala, že by bylo dobrý právě ty dekrety prostě vytáhnout, dokovat ten archiv funguje a je to prakticky, ty dekrety se je možný právě sehnat právě v Národním archivu v Praze, takže stačí si prostě o to napsat, kdo bude chtít, samozřejmě to teda není vůbec levná záležitost, protože ty dekrety jsou všechny ověřený, každá to tam potom, když tady třeba otevřeš ten první dekret, který jsem ti poslala, ten si můžeme i představit, tak to je ten úplně, to je ta jednička, který byl vydaný prakticky 2. dubna 1945, tak aby lidi měli vůbec představu, jak ty dekrety vůbec vypadají. Tak tohle to je úplně ten první dekret, a který vidíš, a který i lidi můžou vidět, že skutečně ten dekret je ověřený.
1: Je to tam dole, co tam je razítko dokonce. Ono to tam není vidět, ale opravdu tam je razítko, tady to je přesně, ano.
0: Národní prostě archiv, že potvrzuje.
1: Národní archiv potvrzuje, že tato kopie doslovně souhlasí se zněním dokumentu který je založen jako tam. Počet stran 2 ověřil někdo 26.1.2026, takže to není tak stará záležitost. Ano. A to ověření stojí samozřejmě asi kolik dneska, 60 korun nebo kolik, o 40, já ani nevím.
0: Nevím, ale jako ten za těch z těch dekretů toto fakt teda byla docela raketa, ale jsem ráda, že ty dekrety máme, protože je to prostě, kdyby náhodou, jak já jak se říká, kdyby náhodou někde v archivu hořelo najednou.
1: Najednou to zmizelo.
0: Kdyby to zmizelo, kdyby bylo prostě zájem, kdyby, aby nikdo nemohl říct, ty dekrety prostě nejsou. Mm-hmm. A když se takhle podíváme třeba právě na tohle ten dekret, tak tohle to je dekret, který ustanovuje názvy ministerstev, jo, jak by měly vůbec ty ministerstva fungovat. A mě to úplně až zarazilo, protože jsem si říkala, hele, to je fakt hodně zajímavý a tady je krásně třeba vidět třeba ministerstvo zahraničí, anebo třeba právě ministerstvo, který hnedka druhý pořadí, národní obrany. Mm-hmm. Jo? A tohletom s tím národem, s tím se budeme setkávat prakticky skoro ve všech dekretech. Protože ty dekrety jsou postavený pro národ. To znamená, je to přijde opravdu, že ten Beneš se snažil těma dekretama, a to proto mi to tak přijde, že ani stojí, to byl ten jeden z těch důvodů, proč nebyly těm lidem předloženy, aby si neuvědomili svoji národní identitu. A to právě to, že něco je jejich, že prostě jim ta vlast patří, ale nejenom ta vlast, protože naši předci, je potřeba si uvědomit, že po té druhé světové válce vlastně dokázali postavit naší zemi na těch troskách. Jo, během toho komunismu to nevytvořili komunisti, to vytvořil ten národ. Ty lidi, to byly ty mravenečkové, prostě, kteří chodili do těch fabrik, pracovali v těch montérkách, fárali do těch dolů. Jo. Ty postavili tu naši zemi nahoru prostě. Jo. A dokonce jsem našla i dekret, teďko přesně nevím, který to je, ale docela dost mě překvapilo, že tam dokonce i ochrana patentů, že naše patenty nesměly být vyváženy ze země, kde jsou dneska všechny patenty, že jo. Takže to je prostě opravdu ten Beneš skutečně myslel na spoustu věcí. A třeba, co tady máme, třeba ministerstvo zahraničního obchodu. A tady třeba narazím rovnou na celní správu. Protože dneska celní správa spadá pod ministerstvo financí, což by vůbec nemělo být. Protože ještě právě, než zrušili ministerstvo zahraničního obchodu, tak vlastně celní správa spadala právě pod toto ministerstvo. To fungovalo prakticky do 90. let. A najednou se tady prostě Česká národní rada prostě vytvořila, oni zrušili tohleto ministerstvo a celníky automaticky šoupla pod ministerstvo financí, jo, což je absolutně v rozporu, protože tím pádem oni nám jasně dávají najevo teda to, že my jsme cizinci ve vlastní zemi, protože jak je možný, že celní prostor je ve skutečně na lastišti, ještě by to teda měly být přístavy, jenže nám prostě zrušili tu plavbu Labskou, protože Labe byl taky prakticky původně celní prostor pro naší zemi a celníci nám tady prostě drandějí hezky po dálnicích a vybírají pokuty. No. Jo, je to prostě až podezřelý. Takže jak je možný, že nám zrušili ministerstvo zahraničního obchodu a dneska tady máme ministerstvo obchodu? Jo, to je další fakt toho, že skutečně tady nefunguje státní správa, že tady skutečně funguje korporátní uspořádání. Pak tady máme teda ministerstvo vnitra, ministerstvo financí, potom mě se líbí právě to ministerstvo školství a osvěty, které nám tady absolutně ve školství chybí. Vidíme, co se dneska z našeho školstvím děje, to je katastrofa. Jo? Ministerstvo spravedlnosti, informací, ministerstvo průmyslu, ministerstvo zemědělství, ministerstvo vnitřního obchodu, měli to tam rozdělený, ministerstvo dopravy, pošty byly extra, ministerstvo pošt a teďko ministerstvo ochrany práce a sociální péče. Dneska tady máme sociální věci. A víte, co jsou ty věci, že jo? Ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo výživy. Myslím si, že by se dneska asi dívali, co se dneska prodává v těch supermarketech. teď už má kuláry.
1: Tak, to je pravda, to je pravda. No nic, dobře, dostali jsme se dost daleko, ale zdaleka ne, na konci máme toho ještě víc, nicméně čas nám vypršel, šla jsi si toho míla, tak to uteklo, ty jsi měla strach, že dvě hodiny bude hrozně moc.
0: Úplně šířit, na to koukám, máme 3 minuty do konce, ale jako na druhé straně hezky jsme to uzavřeli prvním dekretem.
1: Ano,
0: takže se myslím, že lidi se mají rozhodně na příště co těšit. A je to, já jsem ráda, že to takhle můžu odprezentovat ty dekrety a představit ty prakticky národu, aby se seznámili, co v těch dekretech opravdu je a eventuálně, jak je právě že použít. Bez ohledu na to, jestli jsou takzvaně ty dekrety v platnosti nebo ne, protože my se potřebujeme právě otočit, když někdo bude tvrdit, že jsou v platnosti, tak, nebo že nejsou teda v platnosti, tak ať nám teda potvrdí, že není v platnosti ani postupem z K. Dohoda, respektive postupemský protokol. Kdo ho zrušil? Takže tím pádem by platný i tentokrát.
1: Ano, ano, ano, ano, souhlasím. Já teda ještě bych na závěr chtěl říct, možná, že některý lidi to hodně, posluchači, diváky to hodně zaujalo, možná, že ne, nevím, ale ty, který to zaujalo, tak co mají dělat? Proto ne, tento pořad samozřejmě bude v archivu, ale pokud by chtěli se více o to začít zajímat, řekni nějaké tvoje stránky nebo někde, kde to máš víc jaksi k dispozici tyto věci, nebo zatím nic takového nemáš?
0: Leď, já jsem zatím stránky nedělala, neměla jsem tu potřebu a ani tu potřebu nemám, protože ten, kdo chce
1: ano.
0: a skutečně o to se chce zajímat, tak mě prostě najde na Telegramu. A nebo se může se mnou i skontaktovat, spousta lidí na mě ten telefon má. A není problém, potom třeba zahájit jakési vzdělávání, aby ty lidi se skutečně mohli vzdělávat, protože seznámení je jedna věc a vzdělávání a vlastně umět se, a vlastně když to řeknu, mít tu znalost obsahu, co se týká ty dekret orientace, to je hodně důležitý, protože opravdu tam je to rozsáhlý komplex a navíc je to ještě o tom o jedné věci a to je, že třeba zase ty lidi se třeba můžou všimnout něčeho, co mi třeba uniklo, což se klidně to, co se stává, protože člověk třeba se zaměří na něco, ale už unikne jiná maličkost a zase se toho všimne zase někdo jiný, což je velice důležitý, protože my se takhle třeba můžeme i doplňovat a může z toho vzniknout nějaká spolupráce a můžeme právě díky těm dekretům a zároveň i na té spolupráci, tak můžeme potom tady vytvořit něco, nevím co, ale něco můžeme vytvořit, co potom prostě může překlopit nějakým způsobem to fungování toho systému, protože ale je potřeba, aby nás opravdu bylo hodně, jo, protože nejlepší, ale co je důležitý, postavit to na spolupráci, ne na nějaký soutěži, jako je to tady teď, že prostě já jsem tady nějaký šéf a já teď tady budu říkat co a jak, neexistuje. Ale aby to bylo na takový ty rovný spolupráci a jak se řekl na začátku, na tom, nebo vlastně o tom, o těch odbornosti, aby to bylo na postavit na tom zdravým selským rozumu a to je to nejdůležitější.
1: Samozřejmě, ano. Já možná ještě navrhnu takovou věc, máme tady Palouček, že? Už tam proběhly dvě akce, kde si to vysvětlovala, jak to tam je, tím, kteří o to měli zájem, určitě. No, čekáme, že bude další akce, je 11.7. Já bych k tomu ještě, my jsme na ten den, máme 11.7., tady to vidíte na obrazovce, pravé sportovní odpoledne. Ano, s večerní stopovačkou to asi nebude. Prostě taková malá olympiáda Spartakiáda, Palůčkovská olympiáda Spartakiáda. Tak jsme to tak nějak nazvali. Loni to bylo velmi, velmi, velmi dobré. Ale zároveň tam máme mít ten termín, jsme říkali, že každý 14 dní, že tam budeš i ty a další lidi, kteří mají zájem o to. Tak to můžeme spojit. Můžeme to spojit s tím, že odpoledne si pěkně zahrajeme, budeme si hrát, budeme sportovat.
0: Proč ne?
1: A večer.
0: Určitě.
1: Odpoledne, pozdní odpoledne a večer si můžeme na závěr povídat, kdo má zájem i tady o tom. Takže, jak již říkám, přijeďte toho 11.7. všichni, určitě to bude moc pěkný, i počasí má vít, jak jsem tak koukal. Takže byli bychom velmi rádi. A samozřejmě jako vždycky, klikněte si na to tady dole, na tom, na těch stránkách www.mezi-svimi.cz. Tam si kliknete na chci odebírat novinky, odebírat akce a novinky, ano, tady jdete takhle dole. No a tím pádem uvidíte, co se tam všechno bude dít. A samozřejmě na každou akci je velmi dobré, když se přihlásíte nějakým takovým způsobem, abychom věděli, že tam je další hlava, která tam třeba něco zkonzumuje, abychom mohli lecos připravit pro vás. Abyste se tam cítili moc dobře. Vy, kdo jste tam ještě nebyli, tak jste udělali chybu, že omílo, protože jaký to tam je na poličku?
0: Je to naprosto skvělý.
1: Tak.
0: Takže tam jezdíme několikátej rok.
1: Jo. Tak, líbí se vám tam. A všichni lidi, kteří tam byli, ještě se nestalo, že by řekli, že se jim tam nelíbí. Protože opravdu jsme to tam vybudovali takovým způsobem, že to je už příjemné, že tam prakticky můžeme skoro za každého počasí vás tam jaksi pohostit, postarat se o vás a podobně. A vy tam můžete taktéž pracovat, když to tak nazvu, i za každého počasí. Ale věřím, že teď v létě je důležité, aby bylo trochu teplo, tak abyste se tam objevili, aby vám tam bylo fajn. I přespání se tam půjde samozřejmě udělat. Že jo, Mílo, že to taky jde krásně, přespí se tam hezky.
0: To je, když to tak řeknu, a to shrnu jednoduchým způsobem, připomíná mi to letní tábor.
1: Tak, letní tábor, ale takovej ze všim všudy. Dobrá, to je všechno. Já vám moc děkuji, vážení a milí, kteří jste se vydrželi dívat až do konce. A my se určitě s Mílou teďko domluvíme, až to ukončím, na dalším pořadu, který, já nevím, za 14 dní, za 3 týdny uvidíme, jak to bude, který budeme pokračovat v tomto tématu Benešových dekretů nebo prezidentských dekretů. Takže loučím se s váma, mějte se krásně. Mílo, s tebou taky děkuju za krásný pořad a zase se domluvíme, kdy bude další. Ahoj, ahoj.
0: Také díky moc za pozvání a všem přeju krásný večer.
1: Ahoj, ahoj.

0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Andrejem Babišem. No a cílem má být přimět naší zemi, aby pokračovala v dodávkách munice na Ukrajinu a aby se zapojila do programu NATO zvaného PURO. Já s dovolením vysvětlím, co to je ten program. To je mechanismus Severoatlantické aliance pro koordinaci společných nákupů zbraní, munice a vojenského materiálu pro Ukrajinu. A jeho cílem není zrychlit a zlevnit dodávky, nejen to a sjednotit logistiku, ale otevřeně zvyšovat schopnost těchto zbraní zabíjet a ničit cíl. Ten program není jednorázový, jde o dlouhodobý závazek členských států k systematickému posilování bojových schopností Ukrajiny a to má samozřejmě významné politické, finanční a demokratické důsledky. Když se nad tím zamyslíme, Andrej Babiš byl jmenován premiérem. Poté následovala hodina na Hradě, která měla být věnována bezpečnosti a kde měl být na rozhovorech jak generál Řehka, tak ten generál Bazrt, který velí výcviku NATO na Ukrajinu. Není to přímý tlak spojence na budoucí vládní politiku České republiky?
3: Řekl bych, že to je brutální tlak. Že na něj nastoupili bezprostředně potom, to znamená, že pověst pana premiéra Babiše je z hlediska mírumilovného občana České republiky velmi dobrá a zasluhuje velkou podporu. Pan Babiš se ocnul pod extrémním tlakem od samého začátku. Prezident Pavel navíc vyslovil pochybnosti, že příští rok Česká republika vydá 2% na zbrojení. Víte, tohle to může, takhle může uvažovat jenom absolutní hlupák. Člověk naprosto zaprodaný, protože znova a znova tady je otázka, jak souvisí výdaje na zbrojení se zvyšováním obrany schopnosti republiky. Já tvrdím, že někdy je dokonce ta souvislost, ta úměra nepřímá, že se vydávají obrovské peníze za věci, které nejenom, že nezvyšují obranný schopnost, ale naopak stávají se prostředkem různých provokací vůči jiným státům. Čili my se zapojujeme do provokačních militárních akcí v Evropě, samozřejmě to vůči Rusku. Celá ta záležitost proti toho rusko-ukrajinského konfliktu, jak všichni vědí, ale je to potřeba neustále opakovat, byla

0: vyprovokována rozšiřováním NATO. Nikoli Rusko, ale Západ to vyprovokoval. Západ má tu nohu na plynu a někteří lidé ze Západu mají zrovna nohu i na brzdě a někteří mají současně nohu na plynu. Prezident Trump to brzdí, prezident Trump se snaží celý ten, on není člověk bezrozporný, ale snaží se ty spory převést do roviny obchodní. Tam jako obchodní války, to je jeho pole, že tam si hoví, tam je doma, tam to umí. Ale příliš mu nevyhovují ty válečná dobrodružství. Na druhou stranu celé to NATO je vlastně teďka hodně pod vlivem Velké Británie a ta se snaží tu expanzi na východ udržet, snaží se naplnit ten svůj sen, jak vlastně dobít Rusko. Oni chtějí ty ruské zdroje, to je prostě už staletá snaha. Snaží se k tomu využít tu americkou snahu dělat biznis i ve zbrojení v obchodě či v oblasti, čili oni vlastně nahrávají těm Američanům tím, že se vlastně teď celé to NATO přeorientovávají vlastně na takovou tu transakční společnost, která bude vydírat z těch evropských zemí peníze a za ty peníze udělá americký kšeft a ty peníze se budou vlastně, ty zbraně se budou hromadit a to napětí se bude zvyšovat. Čili řekl bych, že to je jednoznačný obrovský tlak na premiéra Babiše s tím, že těch možností, jak ekonomicky potrápit Českou republiku, takovou malou zemi, je strašně moc. Já hodnotím ty různý kroky premiéra Babiše tak, že se snaží zaujmout co nejmenší profil, co nejmenší plochu, kde by byl zasažitelný a snaží se to vyrovnat s tím, aby dosáhl maxima toho, co je možné v této době. Ano, jsme malá země, jsme uprostřed toho takového mlýnku dost děsivého, dost brutálně rozjížděného ze Západu, ale on se snaží to ustát. Já ne, že bych tomu věřil, já jsem o tom přesvědčen. Ty jednotlivé kroky o tom svědčí, ale víte, já už mám i v této době takovou trošku paranoidní představu nebo pocit, že tím, že ho pochválím, mu vlastně stěžuju situaci.
1: Nicméně, jaké bezpečnostní riziko podle vás představuje fakt, že evidentně klíčová rozhodnutí jsou činěna pod zahraničním tlakem? Já neříkám, že se tak rozhoduje pan Babiš, ale přece jen pokud prezident v den jmenování tam měl pozvat takovouto společnost a nově jmenovaného premiéra tam dát k rozhovoru, tak i ten prezident musí být pod nějakým tlakem, nebo ne?
0: Já mám pocit, že na prezidenta, který má teda imunitu, by se za normálních okolností vztahoval ten paragraf o činnosti pro cizí zemi. Prostě to je jednoznačně, se tady projevil, pro koho pracuje. Není to český prezident, je to prostě jenom převodní páka někoho. A já nevím, jestli ten člověk má svědomí, jestli mu to nějak vadí, jestli nad tím přemýšlí, jestli má trošku špatný spaní. Já bych mu přál, aby měl prostě hodně špatný spaní, protože tohle to, co dělá, je tak nehorázné. Jo? Pozvat si tam na nově jmenovaného premiéra hned generála, který ho prostě bude tisknout ke zdi, je něco tak příšerného, že to je opravdu, mně to přijde některými rysy, bych řekl, že to je srovnatelné s protektorátem.
1: My na tom hradě ještě zůstaneme, ačkoliv veřejnost zná takzvané poker faces, vidíme tváře Andreje Babiše, vidíme tvář Petra Pavla, tak z informací z hradu vyplývá, že mezi prezidentem Pavlem a premiérem Babišem panuje silné napětí. Dokonce některá jednání probíhala za přítomnosti svědků, protože si údajně navzájem nevěří. Mají samozřejmě, a to je vidět, i jiné tempo, jiný styl, jiný přístup k řízení státu. Mě by zajímalo, zda to podle vás znamená, že se tady rýsuje nějaký dlouhodobý konflikt dvou kultur a jestli to může zásadně ovlivnit bezpečnostní a zahraniční politiku naší země.
0: Řekl bych, že to je přímo v samém centru toho problému, jak o tom mluvíte. Akorát bych si dovolil tady udělat takovou maličkou korekturu. Neřekl bych, že je to spor dvou kultur. Je to spor kultury a nekultury. Je to spor takového snahy o důstojný postoj proti slouhovi, který je zaštítěn prostě obrovskou mocí, nebo si to aspoň myslí. Doteďka to platilo. Já si myslím, že ta podpora, kterou má nebo myslí si, že má prezident v zádech, že ho může velice rychle zradit. Ono se to může rychle sesypat celé to NATO, protože já myslím, že se to teďka začne štípat na tom problému snahy o ukradení těch zmrazených ruských fondů, protože to je dosti zásadní věc, do které mají být evropské státy uvrtány. Podle mě pan premiér Babiš udělal všechno pro to, aby ta jeho vláda byla jmenována před tím bruselským jednáním, aby tam jel on a ne Fiala. Podle mě tomu prostě podřídil úplně všechno a vyhrál. Pojede tam on, teď jde, bylo vidět, jak na něj kleknul ten generál, prostě, že se tady odehrává velice klíčová fáze dalšího vývoje NATO a toho směřování Evropy, nakolik se nechá manipulovat, nakolik se nechá vydírat. Řekl bych, že možná se tady ty důsledky těch událostí v příštích dnech jsou možná mnohem dalekosáhlejší, než si připouštíme nebo než s nima počítáme. Nebo ono není dobře asi to přehánět zase, jo? Nějak malovat prostě čerty na zeď. Oni už tam jsou. Je potřeba, aby člověk viděl jejich správnou velikost. Jo? Oni, ne, že tam nejsou, ale ne, že jsou prostě přes celou oblohu, že nám zakrývají oblohu a berou jakékoliv naděje. To ne. Ty naděje bych řekl, že jsou, že rostou. A myslím si, že paradoxně pan premiér Babiš tou svojí politikou, která je kritizovatelná ze všech možných i nemožných pozic, ale po podrobném zkoumání bych řekl, že zasluhuje respekt. Takže tou politikou se snaží proplout mezi Skylou a Charybdou a provést tu naši zemi úskalím, které je, řekl bych, nebývale nebezpečné.
1: Ale tyto dvě osobnosti, prezident i premiér, tady teď několik let bezesporu budou, mají mezi sebou evidentně nějaký konflikt, ať už tomu říkáme střed kultur nebo střed kultury, nekultury, to je jedno, ale nepůsobí politicky souladně. A mě by zajímalo, zda může tento konflikt ohrozit schopnost státu reagovat na krize, protože ti lidé přece jenom se z hlediska svých funkcí mnoha okamžicích potřebují.
0: To je klíčový okamžik. Ano, doteďka je to vlastně takový povídání, usmívání se, mračení se, ale stále se nic neděje. Nicméně ta naše země bohužel se v mnoha ohledech hroutí, ta kritická infrastruktura přestává fungovat, ale prezident se tváří prostě potěšeně, protože on jde podle kolejí, které jsou mu narýsovány podle linií, které nejsou jeho. A může to skončit velice tvrdě. Na druhou stranu, no zase víte, pravomoci prezidenta v takovýchto situacích jsou v podstatě nulové. On je sice formálně velitel armády, nicméně, víte, on si tam může na tom hradě křičet, co chce. Ta armáda ve skutečnosti, myslím si, že je složena z lidí, kteří mají rozum a odpovědnost. Nakonec víte, že armáda se při těch živelných pohromách chovala velice odpovědně a statečně. A já si myslím, že by se nenechali zmanipulovat do pozice, která by byla nedemokratická, která by směřovala, prostě, že by se armáda neotočila proti lidem, jo? Že by, dejme tomu, by porušili prostě určité tu poslušnost, ale nevykonali by rozkazy, které prostě jdou proti duchu ústavy. Takže v tomto si myslím, v tomto bodě by měla exekutiva, co se týče tedy vlády a ne prezidenta, by měla vrch. Nakonec, mluvili jsme o panu generálu Zunovi a já si myslím, pokud mě paměť nešálí, že jeho role v té době covidové a tak dále byla velice zajímavá. Řekl bych, že se choval velmi pragmaticky ten člověk, jo? Že se osvědčil. Nebyly tam lehké chvilky, nemusíme souhlasit se vším, co ta armáda dělala, ale řekl bych, že tam bylo zajímavé, že když co dělala, dělala v podstatě dobře. Jo? Takže po této stránce jsem celkem klidný. Nemyslím si, že by prezident Pavel mohl tu situaci nějak jako výrazně zhoršit.
1: Pojďme nyní k situaci, kterou prezident Pavel ale může ovlivnit. Prezident odmítá jmenovat Filipa Turka ministrem, ne proto, že by nesplňoval formální podmínky, ale proto, že má podle Petra Pavla, cituji, vlastnosti neslučitelné s výkonem funkce. Hrozí, že kvůli tomu vznikající vláda možná narazí časem na ústavní problém. A mě by zajímalo, je správné, že prezident odmítá ministra kvůli jeho, řekněme, povaze a ne kvůli jeho kompetencím?
0: No, víte, mě napadlo, že vlastně ta blbá nálada, kterou vlastně definoval kdysi dávno Václav Havel, ono to souvisí totiž s tím, že Havel byl v podstatě proti lustracím. On souhlasil s tím lustračním zákonem na dobu velice omezenou a byl proti prodlužování toho zákona. A já jsem si uvědomil, že vlastně my tady těch 36 let se lustrujeme. My hledáme na těch druhých to špatné, to negativní. My nejsme schopni posuzovat ty druhé, hledat cosi pozitivního. Pak třeba můžeme kritizovat. Víte, já bych rád slyšel prezidenta, kdyby řekl o panu Turkovi, co si myslí, že má pozitivní schopnosti, co je pro a co je proti. On je schopen pouze papouškovat prostě nějaký žvásti, který nějaký novináři někde sehnali, kdo ví, co bylo sfejkováno prostě proti tomu Turkovi. Víte, když se postaví Turek vedle Pavla, tak najednou by vyniklo, ano, oba mají dobré jazykové schopnosti, ale to je tak asi všechno. Ten Turek byl pozván na tu inauguraci Trumpovu, Petr Pavel ne. Teď si dáme prostě další a další věci, schopnosti, co kdo udělal. Já si myslím, že ten Turek by najednou bylo zjištěno, že vlastně je kvalitnější než ten prezident a že by vlastně, proč by nemohl být Turek prezidentem, jo? Ono by to došlo až do těchto těch absurdit. Protože když se pak budou srovnávat ta negativa, no tak to prezident Pavel by jako musel chodit kanálama potom. Takže on opravdu jako morální právo na to nemá. Dejme tomu, z titulu funkce má dbát na určité věci. Ale zákon mu prostě nemůže, ze zákona mu nelze vyčítat, kdyby toho Turka jmenoval. Nelze mu to vyčítat. Ale já si myslím, že to s ním ten Babiš sehrál docela dobře. pan Macinka bude sedět na dvou ministerstvech. Tam je nejdůležitější prostě to, že premiér může jet do Bruselu pouze v okamžiku, kdy má jmenovanou vládu, jak jsem zjistil. Ne, že je jmenován premiérem, to nestačí, on musí mít tu vládu. V okamžiku, kdy bude mít vládu, proto tam nedal toho Turka, pojede do Bruselu a ten Turek se bude řešit dál. Slyšel jsem moc pěknou variantu, že by pan Macinka mohl pana Turka jmenovat svým prvním náměstkem. Do toho nemá prezident co mluvit. A jelikož má dvě ministerstva, takže by se věnoval tomu životnímu prostředí a to ministerstvo zahraničí by v podstatě řídil ten jeho první náměstek. Jsou to velice rozkošné věci. Já myslím, že na tom hradě budou bublat vzteky, protože něco takového určitě nastane. Pan Turek se určitě neztratí a jeho možností bude využito. Víte, a já dám na hodnocení dvou lidí, co se týče pana Turka. Proti tomu prezidentovi dávám stanovisko bývalého prezidenta, pana Klause, a obrovsky prestižní osoby paní Elišky Haškové-Kulič. A tito dva lidé říkají, že ten Turek, ano, je to trošku kluk, musí trošku dospět, on vlastně bere ty hodiny etikety u paní Elišky, ale že má veliký potenciál. Takže já si myslím, že ta hra bude trošku taková, bude to trošku takovými stezkami nepřímými, ale nakonec bude toho proponovaného účelu dosaženo.
1: Na debatě v knihovně Václava Havla zazněly vulgarity směrem k voleným politikům, ale ne všem. Směrem k voleným politikům nastupující koalice. Já teď budu citovat. Pazdráti, idioti. No a v podcastu Seznam zprávy padala z úst Jana Dobrovského další hrubá slova. Jde o další brutalizaci veřejného prostoru, která přichází od lidí, kteří sami o sobě tvrdí, že jsou garanty kulturní debaty. A to může mít bezpečnostní dopady, protože to zvyšuje polarizaci a ztrátu elementární úcty. Jak si vysvětlujete, pane Schneidře, že se vulgarity staly běžným jazykem politických a mediálních elit, tedy alespoň těch, kteří se za ně vydávají? Urážky zní z knihovny Václava Havla, urážky zní ze Seznam zprávy. Co si o to myslíte?
0: Víte, oni ty lidé jsou ve své podstatě sprostí. Oni se chovali navenek slušně, ale já se nenechám zmást tou formální slušností. Oni se chovali sprostě, i když mluvili slušně. Teď jim došly zbraně a teď to z nich vyhřezlo. Vyhřezla z nich ta sprostá střeva, ta naprosto nekulturní, necivilizovaná. Víte, takový Dobrovský, já nevím, kde se ten člověk vzal, kde přišel k těm penězům, jako rozhodně rukama nehráb. Je to prostě takovej jeden z nejnegativnějších jevů, co tady vůbec existuje. Paní naše kolegyně Kateřina Dostává občas pouští nějaké ty záznamy, co ona teda, já ji obdivuju, že co všechno je schopná zhlédnout a opravdu se mi z toho, jak se říká, zdvíhá kufr. Takže řekl bych, že to je kombinace jejich nekulturnosti, jejich prostě vnitřní sprostoty a zároveň toho, že si uvědomují stav, ve kterém jsou, situaci, to znamená, že ztrácejí pozice a můžou už jenom škodit. Já se obávám, že oni mají dostatek finančních prostředků, aby škodili způsobem nikoli pouze verbálním, ale že to může dojít prostě i až do té fyzické roviny, že si prostě mohou někoho najmout prostě, aby někteří lidé, kteří jim nebudou vyhovovat, byli likvidováni. Já si myslím, že na tyhle ty lidi by si měli právě dát ty trestně právní a hlavně zpravodajské orgány veliký pozor, jaké jsou jejich aktivity, protože to jsou lidi, kteří jak říkáte, má to bezpečnostní dopady a když to má bezpečnostní dopady, tak je to už v působnosti bezpečnostní informační služby, protože to ohrožuje základy demokratického státu. Takže Koudelko, koukej makat.
1: Víte, pojďme to ještě malinko rozebrat, vy jste to nepřímo řekl. Tady se verbálně, zatím tedy verbálně, dehumanizují neskutečně vulgárními výrazy političtí oponenti. Vy jste hovořil o tom, že, jestli tomu dobře rozumím, že od této dehumanizace je jen malý krok pro někoho, kdo má peníze k tomu, aby přešel k činu. Ale není to tato veřejná dehumanizace, tyto vulgarity na adresu politických oponentů, nemůže to přispět k celkové radikalizaci společnosti?
0: Určitě se tím nechá mnoho lidí strhnout. A oni dávají vlastně takový normalizační metr, takový vysoký práh toho, co je dovoleno. A noblesa je tu vysmívána, zvažování variant je odmítáno, prostě tady se prosazuje pouze brutální, jednostranný a velice takový primitivní náhled na svět. Ty lidé jsou, řekl bych, z gruntu nevzdělaní. Jo. Je to ostuda, je to hanba této společnosti, že vůbec je tomu dopřáváno sluchu. Víte, tady v velice negativní roli sehrává ten bulvární tisk, protože on kvůli prodejnosti, kvůli tomu, aby ty noviny byly prodávány nebo ty weby navštěvovány, tak využívají právě s velkou chutí tyto čím dál brutálnější výroky, protože lidi to přitahuje. Prostě bohužel takhle funguje to tržní, odvrácená strana tržního hospodářství, bych řekl.
1: Vy jste řekl bulvární tisk, ale já zamířím i do České televize, protože když se podíváme, jaké výroky tam třeba zazněly před necelým rokem na adresu slovenského premiéra Fica, tak to tedy si s bulvárem opravdu v ničem nezadalo. No ale pojďme k té České televizi. Tento týden program ČT1 nečekaně odvysílal jmenování premiéra Babiše, což bývalo doménou kanálu ČT24. Vznikly kvůli tomu spory uvnitř televize, z televize odcházejí výrazné tváře, zahraniční zpravodajové i lidé z vedení. Uvnitř České televize panuje určitá nejistota, protože se očekávají zásadní změny. A mě by zajímalo, jsme svědky přirozených změn anebo systému, který se bojí o svá křesla, který se bojí, řekněme, nastupující mocenské garnitury, která se netají tím, že chce ve veřejnoprávních médiích legislativní změny?
0: Minule jsme se dotkli mladého Landovského, který deklaroval svoji ochotu vlastně prosazovat nebo akceptovat komunikační linii, která je jemu v ten okamžik prospěšná. Já bych tady zmínil ještě jednu takovou věc, takovou personální zkušenost bývalého ředitele BISky Jirky Růžka, který ve své knížce, se to Labyrintem tajných služeb, tam píše moc pěknou věc, že mu jeden starý profesionál zpravodajský říkal, hele, až tam přijdeš na tu BISku, dej si pozor na ty lidi, kteří řeknou, pane řediteli, my jsme tak rádi, že jste tady, my jsme na vás tak čekali. Říkal, ty vyhoď první. Protože ty, který ti řeknou, hele, jako moc se nám to líbí, ale prostě, který se nebudou příliš lísat, tak na těchto postav. Protože ty budou držet. Ale tyhle ty jsou nejhorší. Čili víte, mě to trošku připomíná prostě na té jednici, že se takhle lísají. A že to jsou lidi, kteří by tam opravdu neměli, aspoň by neměli být na těch rozhodovacích funkcích. Já bych to radši postavil na někom, kdo tam řekne, hele, Babiš, jako fakt mě to štve, že jste vyhrál ty volby. A řekne mu to do očí. Takový člověk se chová mnohem čestněji, než prostě tyhle ty. Čili ono to, ty změny na jednu stranu je vidět, že oni chápou, že se něco mění, ale ten způsob, jak na to reagují, se mi moc nelíbí a bude to vyžadovat jako velikou moudrost, jak s tím naložit dál. Na druhou stranu, víte, já si myslím, že by to asi tam chtělo dost velkou redukci na těch Kavkách. Já jsem tedy proto, aby určitě zpravodajský a publicistický kanál byl, ale to všechno ostatní tam prostě podle mě asi být nemusí. Jo. Já bych si docela přál, aby ten publicistický a zpravodajský kanál měl ty dlouhý noční pořady debatní, kde by mohly být opravdu kvalifikovaně vedený debaty na velmi odborná témata, kde by ten moderátor neříkal, musíme přeskočit na jiné téma, tlačí nás čas, ale kde by řekl, jen povídejte, času máme dost, jsou 3 ráno, prostě do 6 do rána. A všichni ostatní, kteří by to chtěli slyšet, tak by si to pak poslechli, že? Nebo by z toho mohly být i textové přepisy. To si myslím, že by byla velice správná role toho té veřejnoprávní televize, že by tam prostě poskytl prostor to, co ta komerční televize si nemůže dovolit, protože tam tak každá minuta stojí peníze, ale ta veřejnoprávní televize by právě měla být tím speciálem, který by vlastně umožnil tu kvalifikovanou, kultivovanou veřejnou debatu. Takže ano, to si myslím, že by mělo být, a co se týče jako ty, já bych sázel na tu 24 a to ostatní celkem jako konzument veřejnoprávní televize bych oželel.
1: Teď obrátíme list. V regionech chybějí lékaři specialisté. Pacienti čekají měsíce, pojišťovny platí dopravu jen do určitého počtu kilometrů a nezaplatí na ten počet kilometrů, i kdyby mělo jít třeba o amputaci. A lidé umírají, třeba i proto, že je nemocnice odmítnou přijmout. To je obraz, který v posledních letech poskytuje bohužel naše zdravotnictví. Neříkám, že to je jediný obraz, jsou i obrazy daleko příznivější, ale i toto se děje. Mě by zajímalo, jestli i za těmito příběhy, které se bohužel množí, lze spatřovat bezpečnostní selhání státu.
0: Zdravotnictví je jednou z nejdůležitějších částí kritické infrastruktury státu. A jestliže takto selhává zdravotnictví za mírového stavu, když se v podstatě nic neděje, tak člověka obestírá hrůza, když si představí, že by měly fungovat prostě za stavu nějaké krize. Takže víte, bohatá společnost, skutečně úspěšný stát by asi měl být definovatelný podle toho, že by člověk měl právo se zadarmo narodit a zadarmo zemřít a být kvalitně ošetřován a být v průběhu života nebo ke stáří třeba i kvalitně ošetřen nebo požívat nějaké sociální služby. Nikoli na tom, kolik máme tady miliardářů. Vy tady mluvíte často o tom zdanění těch zbrojařů. Ano, já si myslím, že tam jsou obrovský sumy peněz, které by měly být použity někde jinde. Víte, on by si je ten zbrojař neviděl bez těch lidí. Oni si říkají, jak jako sami, takový self-made, není, ne. Na pustém ostrově Robinson Crusoe nemohl sám sebe udělat milionářem. Ten milionář k tomu vždycky potřebuje společnost. A té společnosti by měl vrátit, čím víc má peněz. Já jsem tady pro to progresivní zdanění, protože si myslím, že prostě on, když se jim daří, tak to odvisí, je to podmíněno prostě pozitivní společenskou situací. Do toho zdravotnictví, to je jedna věc, jeden pohled, druhý pohled je, že to zdravotnictví je čím dál dražší, je z toho čím dál větší biznis. A je to něco jako u toho školství, že se říká, že do těch oblastí teče poměrně dost peněz, ale jsou odkláněny nejrůznějšími způsoby, takže vlastně se ten organismus neprokrví, prostě už ty ruce jsou studené, krve je dost, ale nějak se to prostě cestou postrácí. Takže myslím si, že tady je hodně o čem přemýšlet.
1: Já vám děkuji za odpovědi a nyní pojďme ke knihám. Vy jste mi prozradil, že to jsou 2 knihy, které jste si na dnešek připravil pro naše diváky, takže prosím.
0: je to takový trošku pikantnější dneska. Heiko Schrank napsal knížky, které vyšly vlastně ve dvou dílech a jmenuje se to Lži století. První a druhý díl. A tyto knížky, řekl bych, že si na tom posluchači mohou brousit svůj ostrovtip, protože jsou psány populárně a obsahují velkou řadu námětů, řekl bych někde až takových buhvárních. Nikdo netvrdí, že opakem těchto lží uvedených je pravda. Nicméně u některých témat je ke zvážení,

0: klasifikace CIA a nacisté. Maršalův plán doporučuji v veliké pozornosti. Kancléřská listina je vlastně ta, která omezuje suverenitu Německa. Velmi doporučuji. Problém Aspartamu, potopení Luzitánie, Tonkinský incident, tím začala vietnamská válka, důvody konfliktu v Iráku, Afganistánu, Libii, skupina Bilderberg. A já myslím, že to docela stačí. Čili příjemné chvíle strávené četbou Heiko Schranga přeji.
1: Děkuji. No, naši diváci vědí, že tento pořad tentokrát přetáčíme, takže jsme jim řekli o dotazy předem. Některé z nich položím. Pan Václav Ujčík. Co si pan Schneider myslí o auditech na všech ministerstvech? Za mě to bude skvělý počin.
0: Budou-li kvalitní ty audity, pak ano. Známe ty problémy s auditorskými firmami, čili to je naprosto klíčová otázka výběru těch auditorských firm. Mluvíme furt v souvislosti s panem Babišem o střetu zájmu, no tak tady potřeba jít velice do hloubky, aby tam nebyly žádné vazby. Pak si myslím, že by to skutečně mělo význam a fandím tomu.
1: Paní Monika Boráková se ptá, jaká je teď situace v Izraeli?
0: No, víte, jedním slovem dobrá, dvěma slovy ne dobrá.
1: Novák poslal otázku, jak je možné, že u bývalého šéfa státní instituce leží doma 80 milionů v hotovosti?
0: Já se budu muset podívat, jestli doma taky nám neleží ve štrozoku nějaký peníze. Oni říkají, že to je normální. No, víte, tady je celý problém asi zase finanční analytický úřad, protože oni ty úplatky se většinou dávají v hotovosti a ten člověk má pak problém to uplatnit, tu hotovost. Musí to nějak dostat do toho bankovního systému. Já jsem se dlouhou dobu zabýval tím problémem praní špinavých peněz, jak se ty částky drobí a jak se pak zase slévají. Takže oni mají s tou hotovostí neuvěřitelný problém. Víte, on ty peníze doma měl a on si v podstatě za to nemohl nic koupit, protože nevěděl, jak s tím naložit. Takže jak to bylo tenkrát v tom filmu, vy se z těch úplatků jednou zblázníte. Jo? Takže já si myslím, že oni mu pomohli od toho, že se nezbláznil. Doufám, že ho nějak trestně právně doženou. A co se týče toho jeho tatínka, který řekl, že to našetřil, víte, ono se to dá všecko dohledat. Kolik toho zdanili, kolik měli zdanitelných příjmů, kolik toho zdědili, jestli platili dědickou daň a tak dál. Všecko se to dá dohledat a nedopadne to s nima dobře.
1: Pak tady mám dotaz, dnes už poslední dotaz, který píší diváci velmi často, jeden za všechny pan Navrátil. Proč se velké kauzy nikdy neuzavřou tak, aby systém dostal skutečnou očistu?
0: Je to takový idealistický nárok, velmi tomu rozumím, ale řekl bych, že u těch kauz většinou je dost dobrých důvodů, proč to vlastně není úplně, dalo by se říct, uspokojivě dořešeno. Jo. Ten život je mnohem košatější a komplikovanější a ty kauzy, čím větší kauza, tím víc konsekvencí. Ne vždycky to musí být špatná vůle nebo nějaká korupce nebo nějaké příteličkování. Prostě velmi často ty věci nejsou vyřešitelné prostě jednou provždy, až, jak se říká, do mrtě. Na druhou stranu řekl bych, že tento nárok je velice správný a měl by být vznášen nad každou kauzou. Ovšem to už je, kdo může posoudit dořešení těch kauz, jsou z velké části poslanci. A tady si myslím, že je velké pole působnosti a zase znova pléduju pro to, aby ti poslanci se nebáli použít zkušeností odborníků z těch nejrůznějších oblastí, z financí, z berňáků a tak dál, policajtů, bývalých soudců, lidí, kteří již nemají politické ambice, ale kteří vidí do toho, jak ty věci probíhají.

0: znají ty mechanismy a mohou poradit. Myslím si, že by to byl velký pokrok, kdyby poslanci se chovali trošku pokorněji a nebáli se požádat někoho o radu.
1: Pane Šnajdře, já vám děkuji za čas, který jste s námi dnes strávil. Naschledanou do Havlíčkova Brodu.
0: Děkuji, naschledanou.
1: No, vážení diváci, dnes jsme neřešili emoce ani sympatie, ale otázky moci, odpovědnosti a kontroly. No a ukazuje se, že bezpečnost není jen o zbraních, dronech a aliančních programech, ale také o fungování institucí, o respektu k pravidlům a o schopnosti státu chránit své občany. Nejen před vnějšími hrozbami, ale i před vnitřním selháním. No, pokud se armáda stává politickým aktérem, pokud se klíčová rozhodnutí rodí pod zahraničním tlakem a pokud stát selhává v základních funkcích, pak nejde jen o válku tam někde venku. Jde o to, kdo dnes skutečně řídí Českou republiku. Pokud chcete tyto souvislosti sledovat bez cenzury a bez zjednodušování, dejte si odběr pořadu Jsme ve válce. Sdílejte tento pořad, ať se otázky dostanou k dalším lidem. Mám tady ještě pozvánku na zítřejší večer. Ten si opravdu nenechte ujít. Uvidíte svědectví ženy, která strávila 223 dní ve vězení, aniž by tam, jak nakonec rozhodl nejvyšší soud, vůbec patřila.

0: Jo, to znamená, já jsem okamžitě zakročil. Za mě, za Okamury, nebude poslanecká sněmovna luxusní cestovní kanceláří. Protože představte si, teď ušetřím další 10 milionů korun. Slyšíte dobře?
1: 10 milionů.
0: 10 milionů korun. Pan Skopeček je totiž největším cestovatelem a je rekordmanem v počtu cest do exotických zemí za minulé volební období.
1: Ale
0: použití těch ruských peněz, které jsou, nebo aktiv, že to nemusí být jenom peníze, že jo, tak které jsou uloženy v zemích EU, já to považuji za problematický. A já vám řeknu proč.
1: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho politického pořadu podcastu Chuť moci. Dnes je s námi velmi vzácný host, jejím muž, který bude teď hýbat nejvyššími patry české politiky, jejím předseda poslanecké sněmovny, pan Tomio Okamura, jeden z nejvyšších ústavních činitelů. Dobrý den.
0: Dobrý den, máme diváku.
1: Jsme rádi, vážíme si toho, že ve vašem nabitém programu jste přišel, pane předsedo, dvojitý předsedo už, a protože jste zároveň stále ještě předsedou strany, vezmeme to asi rovnou od podlahy. My natáčíme v úterý, doslova několik hodin poté, co byl jmenován váš koaliční partner Andrej Babiš předsedou vlády. Tak jaké jsou vaše pocity?
0: Tak zaprvé já k vám přijdu přeci vždycky rád.
1: A my děkujeme.
0: Je úplně jedno, kdo je v jaké pozici, protože u vás je to vždycky úplně perfektní a vy jste výborný komentátor. Se týče toho dnešního jmenování, tak já jsem u toho byl fyzicky na Pražském hradě. Já jsem rád, že se nám podařilo udělat další krok. Další krok ke jmenování nové vlády. Ta by měla být jmenována už příští týden v pondělí kompletně. Doufám, že k tomu dojde úplně bez jakýkoliv, řekl bych, prodlev. No a tím pádem dojde definitivně k výměně ministrů Fialovy vlády a v podstatě začneme i my pracovat. Takže já s toho mám pocit velmi dobrý. Naopak už začala být část veřejnosti trošku nervózní. Část občanů začalo mít svým způsobem, musím říct si, oprávněný pocit, že se něco protahuje, protože volby už máme více než 2 měsíce po volbách a stále tady vládne Fialova vláda v demisi. Takže já myslím, že byl i nejvyšší čas už na to, aby byl jmenován nový premiér.
1: A jak se cítíte vlastně ve vaší nové roli? Když srovnáte tu předchozí úlohu vaši, to znamená jednoho z vůdců opozice, v podstatě vy a Andrej Babiš jste byli nejviditelnější vůdci opozice, a nyní tedy jste předsedou poslanecké sněmovny. Jak byste to popsal?
0: Tak já si myslím, že není nějaká pocitová změna, protože já vím, já tu práci znám, a věděl jsem, jaké budou přesně moje úvodní kroky. Proto, jak víte, tak hned po nástupu do pozice, po té, co jsem byl zvolen, tak jsem nechal sundat z oficiální žerdi poslanecké sněmovny ukrajinskou vlajku. Ta už se tam nevrátí. Splnil jsem slib našim voličům. Říkal jsem přeci před volbami, že když bude SPD ve vládě, tak hned půjdou ukrajinské vlajky dolů. To jsem udělal.
1: To jste sliboval.
0: Další věc jsem sliboval, že budu šetřit veřejné peníze a že zastavím i neúčelné nakládání s veřejnými penězi. Proto jsem začal kontrolovat zahraniční cesty. To jsou moje pravomoci v rámci poslanecké sněmovny, kterou jsem tedy dostal na starosti, abych řídil, tak jsem okamžitě odhalil už na první cestě, teda respektive u první žádosti o cestu, to se netýkalo mě ta cesta, že bych já snad měl někam jet do Ameriky, do Washingtonu, tak mi byly předloženy letenky o 200 tisíc dražší, tak jsem to zarazil. A potom mi byly předloženy letenky hnedka v zápětí o 180 tisíc korun dražší, tak jsem to znova zarazil. No a světě div se, po 4 hodinách mě byly předloženy letenky o 200 tisíc levnější. Jo, to znamená, já jsem okamžitě zakročil, proto mě média mimochodem kritizovala, proč jsem tu cestu do Washingtonu na to, proč jsem mi pořád nepovolil. Jo, oni mě tlačili do toho, abych prostě nechal neúčelně vynakládat veřejné peníze, řekl bych i rozkrádat v uvozovkách. A já jsem začal prostě už ty zahraniční cesty hlídat. Za mě, za Okamury, nebude poslanecká sněmovna luxusní cestovní kanceláří. poslanci dosluhující končící Fialovy vládní koalice na to byli zvyklí. Mysleli si, že Okamura taky bude jen tak zvedat ruku pro jejich zahraniční cesty. Potom jsem zjistil u další cesty do Dánska, že tam stačí, když pojedou dva lidi, a byli nahlášeni čtyři. Z toho tři skončící Fialovy vládní koalice. Takže to jsem taky zarazil a škrtnul. Ušetřil jsem okamžitě 60 tisíc korun. To znamená na dvou cestách dohromady 260 tisíc korun. A to berte jako čísla, která jsou validní, protože já mám před sebou i ty návrhy ceny letenek a vím, kolik to stojí, že ke všem informacím mám teď přístup jako předseda sněmovny. To znamená 260 tisíc jsem ušetřil během jednoho dne z veřejných peněz. Teď jsem začal a na základě toho, protože představte si, že ty letenky jsou tam objednávány u firem na základě výběrového řízení, které proběhlo za paní Pekarové Adamové, za mojí předchůdkyně, koncem roku 2022. A ty firmy se začaly používat to 4. ledna 2023. A já jenom u první cesty jsem přišel předražení na letenkách o 200 tisíc korun. Takže samozřejmě podle mého názoru tam může dojít i k tomu, že někdo z toho má provizi a nemůže dochází tam k dalším nějakým nekalým praktikám. Proto jsem nechal zadat audit. Jo, to bych měl mít vyhodnocení přibližně za měsíc, abychom se na to podívali trošku ještě zblízka tomu na zoubek. Podporovatelé Fialovy vlády říkají, kolik bude stát audit? No, nebude stát nic, protože jsem zjistil, že auditorka je zaměstnaná v aparátu sněmovny. Takže to je taky v pořádku, to jsem také pohlídal, aby ty náklady byly z tohoto pohledu malé. A co týče, teďka jsem dal dohromady podvýbory. Protože představte si, teď ušetřím další 10 milionů korun. Slyšíte dobře?
1: 10 milionů.
0: 10 milionů korun z veřejných peněz teď ušetřím, protože snížíme počet podvýborů z 63 na přibližně o 10 méně. A tím pádem, protože tam byly spoustu politických trafik, protože předseda podvýboru, ten má příplatek 1 000 000 korun za 4 roky. A Fialova vláda tam rozdala strašně moc trafik, aby prostě dala příplatky. Přestože ty podvýbory jsem zjistil, nechal jsem si opět vyjet tabulku. Tady chci poděkovat předsedkyni poslaneckého klubu ANO Taťáně Malé za spolupráci. A my jsme to analyzovali a zjistili jsme, že některé podvýbory se sešly za 4 roky třeba jenom 3krát nebo 4krát. No takže jsme ty výbory trošku proškrtali, některé jsme sloučili. Poslanci Fialovy vládní koalice zase budou kvičet. A zase budou brečet, kvičet, křičet, provládní média zase mě budou špinit, jo, co to tam Okamura dělá. Jo. Ale já prostě nenechám rozkrádat veřejný peníze. Já chci efektivní nakládání s veřejnými prostředky. Já prostě nějaké politické trafiky a nějaké cestování do celého světa, který nemá smysl, tak to prostě jsem už redukoval. Představte si, že to Dánsko, jak jsem snížil ze 4 na 2, tak si tam asi chtěli dva vládní poslanci z Fialovy vládní koalice, tak si chtěli udělat zřejmě zdarma za veřejné peníze výlet na vánoční trhy v Kodani, tak to teda ne. Jako, to znamená, jednu cestu jsem škrtl úplně, protože to jsem nepochopil. Tam se poslanci Stanu a Pirátů hlásili na konferenci v Bruselu s názvem Právní stát v EU, jako a mělo tam být řešena kritika Slovenska, Maďarska a Polska. To jsem škrtnul a ještě tam byl argument, že se na tu cestu nikdo z vládní koalice, z té naší budoucí vládní koalice, nastupující vládní koalice nepřihlásil. Já jsem říkal, no to se ani nedivím, protože my máme v programu obnovení spolupráce ze zeměmi V4. Mimochodem Slovákům vedení slovenského státu jsem slíbil, když jsem mluvil teďka minulý týden, jsem byl na návštěvě Slovenska a když jsem mluvil s předsedou slovenského panem Raším, tak jsem mu normálně řekl o této cestě a řekl jsem mu, na nás se můžete spolehnout, jo, vy jste náš bratrský národ, my vás máme rádi, vás Slováky. A za mýho, dokud já budu předsedou, nebudeme odsouhlasovat nic ve sněmovně, žádnou cestu proti Slovákům, proti vám. Aby vás někdo v Bruselu peskoval za to, že demokraticky zvolená reprezentace Slovenska, že něco dělá v rozporu s Bruselem. Jo, jako to znamená, tohleto jsem hnedka zarazil. Navíc mě poslanci Fialovy vládní koalice uvedli v omyl přímo na organizačním výboru, kdy řekli do té Ameriky. Tam byl přihlášen jenom pan Žáček a paní Langšádlová z vládní koalice, z Fialovy, ODS a TOP 09. A uvedli mě v omyl veřejně před všemi, že prý nikdo další není schopný získat takto rychlo vízum do Ameriky. Takže oni normálně ještě mi tam lžou normálně jako ještě veřejně. A já jsem zjistil, jako což a hned si postěžovali do médií, že jim Okamura zarazil cestu do NATO. No jo, jenže já jsem za prvé nechtěl předražený letenky a za druhý jsem chtěl, aby ta cesta byla vyvážená účastníky. A teď se ukázalo, že pan poslanec Beran z motoristů za vládní koalici, že bez problémů vízum je schopen získat, také ho získal. Jo, takže ještě mě jako předsudce mluvny uvádí poslanci vládní koalice, tý doslující fialový vládní koalice, mě tam uvádí FOMIL veřejně na organizačním výboru. Tak se podívejte se, jak to tam fungovalo. Žádný zdůvodnění cest nebylo. To znamená, já už jsem všechno změnil, už ustoupili všichni, už se přizpůsobili, tady ty z tý doslující fialový vládní koalice. Tam nebylo zdůvodnění cest vůbec předložený. A já jsem říkal, u každé cesty chci na A4 zdůvodnění cesty, kde musí být zmíněn přínos pro Českou republiku a přínos pro české občany. Takže najednou druhého dne už ty zdůvodnění mám. Jo? Najednou jsou už ceny letenek, už začínají být normální. Prostě takhle to dávám do pořádku.
1: No tak já si myslím, že my občané ty daně platíme především proto, abychom dostávali služby státu. Aby jsme měli zdravotnictví, školství, silnice, než kvůli dálnice. Že? Jenom víte, co jsem si všiml, pan místopředseda sněmovny, váš podřízený tím pádem, Skopeček říkal, že vy v otázce těch cest, teď budu citovat, lžete.
0: No, není to tak úplně podřízený, protože je to volená funkce, dobře, ale je to místopředseda sněmovny. Tak já jsem, když jsem to v té 360 v tom CNN slyšel, že mi opakovaně říká, že lžu, přitom tam ukazují oficiální tabulky poslanecké sněmovny, které mi vyjel úřad poslanecké sněmovny, tak jsem si říkal, potrefená usa asi kejha, zatím něco musí být, že pan Skopeček, když je v úzkých, tak vždycky začne skákat do řeči v televizi a říkat o všech, že lžou a nenechá domluvit, aby právě neřekli tu pravdu, aby ho vlastně nechytli při těch lžích a nesmyslech. Tak jsem si to nechal vyjet. A já to teďka budu zveřejňovat tento týden. Pan Skopeček je totiž největším cestovatelem a je rekordmanem v počtu cest do exotických zemí za minulé volební období.
1: Ale.
0: A já, on cestoval, prosím vás, Uruguay, Chile, Japonsko, Filipíny, Argentina, jo, Amerika dvakrát asi, jo, ne třikrát, ale dvakrát určitě. A prostě procestoval za veřejné peníze v podstatě celý svět. A on je rekordmanem v počtu zahraničních cest, těch exotických destinací. Korea taky byl ještě, jo. To znamená...
1: Severní nebo jižní?
0: Jižní, jo. To znamená, už vím, proč mi skákal do řeči a proč nechtěl, abych mohl mluvit dál a začal tam vykřikovat lžu. Protože on je rekordmanem na exotické cesty v minulém volebním období. Upřímně vůbec nevím, co tam dělal na takové množství exotických cest do exotiky.
1: Třeba vyjednal nějaký dobrý obchod pro naši zemi s Uruguayí, Koreou nebo tak, ne?
0: Je to otázka. Jinak opravdu minulý volební období se cestovalo do neuvěřitelných destinací. typu Paraguay, populární bylo Mexiko mezi poslanci, co si
1: to
0: tam odsouhlasoval.
1: Tam byli na té památce tam byli, ne?
0: No to byli v Peru.
1: To byli v Peru, na Machu

0: Picchu.
1: No, no, to byli v Peru.
0: Tak to, tam byly ty obrázky těch senátorů.
1: To myslím, je, jak, to je, no tam byli poslanci. No,
0: poslanci
1: je,
0: tam byli
1: to
0: právě.
1: To je neuvěřitelné, co se tady dělo. To znamená, já teďka všechno kontroluju. A Argentina za 800 tisíc, jo. Indonésie, jo, a takovýhle destinace. Mexiko několikrát. Já jako opravdu, pak tam dokonce africké destinace typu Rwanda a takovýhle věci. Jo. To znamená, já opravdu jsem už zasáhnul, proto teďka mě kritizují jak provládní média, tak ti poslanci z této Fialovy vládní koalice, z Fialovy koalice, protože oni byli zvyklí cestovat, teďka u kamerají na to šáhnu. To znamená, já to budu dělat dál a pan Skopeček, to je opravdu neuvěřitelný pokrytec tomhletom. A druhá věc, ale rekordmanem v poslanecké sněmovně je, to už mám taky připravený a taky to zveřejním, tak je poslanec koalice Spolu. Jo, to je ODS, KDU, ČSL, TOP 09, pan Benešík.
0: Za lidovce, ne?
1: Za minulé volební období 47 zahraničních cest. Mimochodem do té exotiky se účastnil s panem Skopečkem. Jo, 47 zahraničních cest za 4 roky. To znamená, to máte každý měsíc jedna zahraniční cesta. Tam se to míhá cestama do Spojených států. Úplně to je, ani nevím, kolik tam bylo. Já to vím, já to mám na stole v kanceláři. To všechno podrobně zveřejním. Ale i tyhle ty prostě super exotické cesty a opakovaný. To je prostě neuvěřitelné, jakou si s tou udělali cestovní kancelář. Takže já tohle to už kontroluju a pracuji na tom, aby k takovému nehospodárnému vynakládání veřejných prostředků už nedocházelo. Samozřejmě teď mě nebudou mít rádi ty poslanci, to jsou ty Piráti, TOP 09, KDU, ČSL, STAN a ODS, protože jsem jim to zarazil, tak ale já to vydržím a budeme dál šetřit.
0: No, aby to nebylo tak, že vás nebudou mít ani vlastní, že se nepodívají do exotiky za no, peníze rojového poplatníka na čupikču.
1: No, to je úplně neuvěřitelný. Já jsem jenom chtěl říct, že takhle Machu Picchu je určitě krásné místo, ale za veřejné peníze si nelze dělat výlety. Jo. Takže já zase chci říct, já zahraniční cesty budou, ale vždycky musí mít účel a ten přínos. Jo. Teď třeba se jedná jako tradičně s hospodářskou komorou a se svazem průmyslu, že by chtěli, aby třeba, abychom zastřešili nějakou cestu. Ty bývají tradičně hodně daleko ty cesty, protože tam mají nasmluvaný biznis, mají tam nasmluvaný kontrakty, jenom potřebují, aby před těma zahraničníma politickýma reprezentacema, aby viděli, že ty podnikatelé, ten svaz má podporu vrcholných českých politiků. Tak tyto cesty smysl mají, i kdyby byly daleko. Jo, protože v okamžiku, že tam je konkrétní přínos pro Českou republiku, který se projeví v zaměstnanosti, v daňovém přínosu, že se nasmlouvají prostě kontrakty pro náš průmysl, který se tady potom budou ty věci vyrábět, pak se budou vyvážet. Tak to ano, to je naopak povinnost podle mě politika, že by takové cesty měl podpořit, pakliže o to požádán právě tou hospodářskou komorou, svazem průmyslu, případně dalšími prostě.
0: Pardon, a tak když teda chtějí ti průmyslníci a obchodníci, abyste je zaštítili, tak ať přispějou, ne?
1: Ano, ano. Co já vím, tak oni si tu cestu platí, jako v tom případě, ale to jsou třeba cesty, kde určitě chceme být přísný, protože my máme v programovém prohlášení vlády, že chceme podporovat export, chceme podporovat vlastně z mého pohledu diverzifikaci exportu, kde jsme hodně závislí jenom na Německu, na Evropský unii, to znamená Německu, když je teďka v recesi, tak to samozřejmě stahuje i náš průmysl. To znamená, aby jsme se přeorientovali, jako to bylo dřív, i na ty trhy v rozvojovějších zemích, i v těch mimoevropských zemích a politicky to podpořili, protože třeba i Američani, Číňani, Japonci, ale i Němci to podporují v těch rozvojových zemích, aby tam ty firmy se nějak uchytly, aby nějaký kontrakt měli, tak to musíme dát určitě. Ale ne tyhle ty výlety, jako jste říkal, Machu Picchu a další nesmyslné výlety, které vlastně vůbec nejsou podložené nějakým ekonomickým výsledkem. Takže já neříkám, že budu škrtat všechny cesty, to určitě ne. Jako ty, co mají smysl, nebo ty, co vyplývají z našich závazků mezinárodních, tak je potřeba, aby tam hlas České republiky byl samozřejmě slyšet. To je jednoznačně, aby zase to nebylo o nás bez nás. Ale tam je řada cest, ty zahraniční cesty jsou rozděleny na 4 kategorie. Nejvíc problematický je takzvaná kategorie 4, co jsou individuální cesty poslanců. A tady to je, ty v podstatě je potřeba posoudit na prvním místě a samozřejmě tyhle ty exotiky taky. Jo, ale tam je i řada cest po Evropě, které prostě jsou s velkým otazníkem.
0: Tak my jako voliči to budeme

0: Určitě sledovat, protože je pravdou, že dneškem byl otevřen účet na 4 roky, který my poté sečteme za 4 roky u
1: No,
0: voleb
1: ano.
0: opět. Možná bych se jenom trošku vládě, víte, teď by měl jet předseda vlády formující se, kde vy budete tedy účastni, do Bruselu. Jedna z těch věcí, která tam je, tak se bude jednat o takzvaných ruských aktivech, neboli o penězích, které má Ruská federace v Evropské unii. Většina z nich, 90% je v Euroclearu ve společnosti v Belgii. Že by se použili pro Ukrajinu a členské státy, jak se Belgie, by za to ručily. Na nás vychází 80 až 90 miliard v případě, že by se to schválilo. Co máme očekávat, že se stane? Jak vy budete, byste se k tomu stavíte?
1: Tak použití těch ruských peněz, které jsou, nebo aktiv, že to nemusí být jenom peníze, že jo, tak které jsou uloženy v zemích EU, já to považuji za problematický. Já vám řeknu proč. A už se k tomu vyjadřovaly i jiné země, vyjadřovalo se k tomu Německo, vyjadřovaly se k tomu i další státy. Protože názor odborníků je ten, že v okamžiku, kdyby se na ty aktiva šáhlo, jedna, druhý věci jsou úroky z toho. Jo, to je jiná věc, jo. Ale ty aktiva jako takový, tak by to mohlo velice znejistit investory z celého světa, kteří investují do států Evropské unie a jsou třeba samozřejmě do značné míry i ze zemí, kde třeba nejsou, řekl bych, demokratické řízení. A můžou to být i třeba země, samozřejmě, řekl bych, arabského světa i další země, a že to může velice znejistit ty investory. Protože v okamžiku, že se šáhne za jakýkoliv, ještě jakákoliv situace, při změně nějaké geopolitické situace na aktiva, které jsou uložené prostě v rámci Evropské unie, tak potom samozřejmě může dojít i k tomu odlivu, že jo, velkému, což může při těch částkách, které jsou tady investovány nebo uloženy, tak to může způsobit samozřejmě i hospodářský problém i do budoucna. Takže to je ten argument, který ale zaznívá ne od Okamury. Já jsem si ho přečetl a musím říct, že jsou to zajímavé argumenty a určitě jsou argumenty, které je nutné brát v potaz. Nejenom aktivisticky říct, veme to všechno ty peníze a použijeme na Ukrajinu. Ale to je aktivismus, který předváděla přesně paní Pekarová, Rakušan, Fiala takhle. A pak nedohlídli už na ten krok B a možná na něj ani nechtěli vidět, anebo jim to nikdo neřekl. Jo? A tady je potřeba se právě chovat uvážlivě, aby těch škod nebylo více, než vlastně užitku. Jo? To znamená, jiná věc jsou ty úroky. Úroky z těch aktiv. Jo? Jako
0: Rozumím
1: tam
0: tomu.
1: u toho ta debata taková není.
0: Ty už se používají
1: Tam
0: stejně.
1: přesně, jo? To není předmětem těch debat, ale ty aktiva jako samotný. To znamená, je to potřeba vyhodnotit a já bych jako opravdu se zasazuju o to, aby se to hodnotilo s chladnou hlavou, jo? Protože ty škody můžou být opravdu obrovský. Evropská unie už dneska má obrovské ekonomické problémy, propouštění, nedaří se nastartovat hospodářský růst ve srovnání třeba s Čínou, s Indií, s Amerikou, kdy tam ty hospodářské růsty jsou mnohem vyšší než v Evropské unii. To znamená, my v podstatě zaostáváme. A jakýkoliv další, řekl bych, masivní velký kroky, což určitě je znejištění investorů na celosvětové úrovni a odliv aktiv, to tak to si myslím, že není věc, která by byla úplně nějakým prostě zrnkem v písku, jo? Nebo nějakou kapkou moři. Takže to je můj náhled na tohleto, že tady bych byl velmi obezřetný a radši bych teda k těm krokům ani nepřistupoval. Pro mě lepší udělat urychlený mír a podpořit Donalda Trumpa v těch mírových jednáních a prostě ukončit to. Jako tam bych věnoval veškerou energii.
0: No, dokážu si představit, teda, protože vláda hlasuje ve sboru, vaši zástupci, bude se jednat o mandátu, budou pro nebo proti, aby se Česká republika zaručila 80 až 90 miliardami takto.
1: Já bych byl proti. My máme v koaliční smlouvě napsáno, že o zásadních a strategických rozhodnutí na úrovni vlády nejprve se musí dohodnout předsedové koaličních stran. Jo, takže my i před jednáním, už před prvním jednáním vlády, té nové vlády, tak máme domluvenou samozřejmě schůzku na tom formátu. Hovořili jsme o tom i včera, takže jsem rád, že to všechno funguje tak, jak má, že o těch zásadních věcech se pobavíme na té takzvané koaliční radě, kde jsou špičky koaličních stran, a pak teprve se to samozřejmě přenese na tu vládu u těch řekl bych, strategických věcích. Je to přesně v rámci koaliční smlouvy, protože my máme ve vládě samozřejmě odborníky, kteří jsou renomovaní, což jsem rád, že nikdo nespochybnil po zveřejnění těch jmen. A tu politickou linii samozřejmě diskutujeme v rámci SPD a na tom politickém formátu.
0: Když jsme u těch odborníků, tak se tady objevila, nevím, jestli vám říkal jako novinka, já jsem na to dnes říkal v televizi svůj názor, který je zřejmý, zajímá mě ale váš názor, co si o tom myslíte, že váš jeden z odborníků, Ivan Bednárik, začal být popotahován za to, že nemá české občanství, že je to Slovák.
1: Tak jednou věcí je, že Ivan Bednárik by na to občanství už měl nárok, protože tady pracoval léta, mimochodem je narozený v Československu a pracoval tady léta jako generální ředitel Český dráh a generální ředitel ČD Cargo, který mimochodem v velmi problematické situaci uvedl do vynikajícího stavu. A po jeho odchodu ovšem ta situace se opět změnila. No takže pan Ivan Bednárik si bude žádat o české občanství, takže já předpokládám, že objem krátké doby dostane, protože pan Ivan splňuje ty podmínky pro získání českého občanství.
0: No a co si myslíte o tom argumentu, jako obecném?
1: Tak,
0: já vás ještě možná to doplním trošku.
1: Já na to odpovím hnedka. Ivan si o to české občanství už mohl zažádat v minulosti. Už by to české občanství měl. Jako takže teďka ta situace, kdy bude ministrem, tak tu situaci v podstatě obnovila, takže si o české občanství zažádá silněji. Já jsem se bavil včera byl mě v kanceláři, příští týden silně zažádá a podle mě by ho během velmi krátké doby by už měl české občanství podle mého názoru obdržet nebo podle těch informací, co mám na základě své žádosti, protože on splňuje podmínky pro to, aby to občanství získal. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že my jsme chtěli špičkový odborníka. A protože doprava po ministru Kupkovi je ve špatném stavu, jak víte, ani tam nejsou peníze na rozestavenou infrastrukturu.
0: Teď já jsem četl, že D35 a D11 normálně se nepodepsali smlouvy. Jako.
1: No ne, to je úplně v troskách. V troskách úplně ne, ale je to prostě ve špatném stavu, protože pan ministr Kupka z ODS nebyl odborník. On byl pouze politik. Jo, to byl taky je to politický trafikant. On nebyl odborník v oboru. Jako, a proto já jsem to říkal už i před volbami, protože jsem viděl, jaká je situace po Fialově vládě, tak jsem říkal, že my nominujeme renomované špičkové experty za SPD na ministerstvo. To znamená, souhlasí s programem SPD, mají 20 až 30 letou praxi, všichni tři mají zkušenosti s vedením týmu 100 až 1000 lidí. Jo? A ani jeden z nich, což byla další čtvrtá podmínka, nemá ani jedno podezření, ani řádka se nepsala o tom, že by měli cokoliv s korupcí, s předraženými zakázkami a podobně. Takže čtyři podmínky, špičkoví lidi, těch už se při těch podmínkách už jich moc není na české úrovni, proto jsme se mrkli samozřejmě, protože když byl někdo generálním ředitelem Český drah a ČD Cargo, tak samozřejmě to je to samozřejmě manažerská špička, navíc měl vynikající výsledky. Proto si ho slovenská vláda dokonce Ivana Bednárika vybrala a jmenovali ho letos za generální ředitele Slovenský drah na základě špičkových výsledků v České republice, takže se dostal do špičkových manažerských pozic i v mezinárodním formátu. Takže jsme šáhli po Ivanovi, protože prostě je nejlepší. Prostě nejlepší a my tam potřebujeme mít nejlepšího člověka na dopravu. Jako absolutně špičkový manažera z privátní sféry. Navíc ještě i v privátní sféře špičkový manažer.
0: To vám asi Slováci moc nepoděkovali, že jim berete špičkového manažera, ne?
1: Tak Ivan Bednárik trošku tušil, takže měl obci. Jo, při letošním nástupu na post generálního ředitele Slovenský drah, takže to proběhlo všechno v pořádku a už to tam měl diskutováno trošku přestihu podle mých informací.
0: Takže vám neříkal pan předseda slovenské vlády při jednání Tomiovi nám vysáváte mozky a manažery?
1: Ne, říkal, jednání bylo úplně velmi srdečné, jak s prezidentem Pellegrinim, tak s předsedou vlády Ficem, tak s předsedou parlamentu Rašim. Prostě cílem naší návštěvy bylo znovu obnovit špičkové na standardní a hluboké vztahy s bratrským Slovenskem. To se povedlo během té dvoudenní návštěvy. Bylo to úplně skvělý, skvělý, srdečný. Slováci od toho taky očekávali, že se znovu vrátíme k sobě po té, co to rozbila Fialova vláda. A já jsem tam šel i z druhého důvodu na to Slovensko. Za prvé, první cíl bylo toto. A oba dva cíle se už podařili během prvního dne. Já jsem z toho byl úplně nadšený z té návštěvy. A hlavně Slováci to taky takhle vzali a to přijetí bylo prostě mimořádně vřelé, což hodnotili diplomati s obou stran a povedlo se to. Já jsem tam šel také pro podpůrné stanovisko. Podpůrné stanovisko v souladu s naším programem prohlášení nové vlády, abychom získali další zemi pro naše odmítavé stanovisko, že nechceme implementovat emisní povolenky ETS2, nechceme migrační pakt EU, chceme zrušit zákaz spalovacích motorů od roku 2035, takže já jsem šel si na Slovensko projednat i podpůrné stanovisko, aby už jsme byli dva státy, aby jsme nebyli sami. To podpůrné stanovisko jsem získal, takže na základě mojí návštěvy Slovenska už jsme dvě země vůči Bruselu, což je skvělá zpráva. Takže vidíte, jak to s těma Slovákama je důležitý, protože si rozumíme, takže my si můžeme říct během jednoho dne, že se velmi dobře známe, hele, s tímhle tím souhlasíte, s tímhle podpoříme se, tohle to dokonce padlo i to, což já s tím souhlasím. To všechno Fialová vláda zničila. Vzpomeňte, že ještě dříve, když třeba, že jsme se zastupovali vzájemně i v Bruselu.
0: To si pamatuju,
1: jo, zastupovali jsme se vzájemně. My jsme byli tak nablízko, že vlastně jsme i takhle ušetřili čas, že třeba Slovák dostal mandát slovenský ministr nebo premiér, aby v hlasování zastupovali nás, protože stanovisko bylo úplně společné a rozumíme si perfektně ty dva národy. Anebo náš ministr dostal. I o tomhle jsme mluvili, už o té zástupnosti, že by to zase zefektivnilo práci, že bychom mohli se věnovat spoustě dalším věcem. Znovu obnovení zasedání společných vlád. To slovenská strana považuje za velmi důležitý a já taky, protože tam se právě taky poladí ty stanoviska vlastně dvou samostatných států, který ale vůči Bruselu jsme dva samostatní, přitom my jsme hodně nablízko. Fiala s paní Pekarovou to schválně s panem Rakušanem to schválně rozbili, protože oni jak jim to prostě vadilo, protože oni jsou globalisti a prostě pískají podle toho, co jim prostě v Bruselu nebo skáčou podle toho, co jim v Bruselu nebo Berlíně říkají.
0: Oni říkají, že patříme na západ, že tím nás zrazují na západ.
1: No tak vidíte, a oni nás dostali z toho západu pryč, protože západ, lídr západu Spojené státy se s Českou republikou ani nebaví, protože skritizovali před volbami Trumpa. Jako to znamená, oni nás dostali do izolace, to znamená, Spojené státy už jsme přestali zajímat, s Čínou to rozbili, že jo, přitom s ní se baví Spojené státy, západ se normálně baví, Macron v Číně, v Pekingu, prostě červený koberec, všichni tam jezdí prostě z celého západního světa jednat a dělat biznis, jo. Jo, takže oni nás odstřihli od východu, odstřihli od západu, střední Evropu nás prostě znepřátelila Fialova vláda, to znamená, oni nás dostali do izolace, jediný kam jezdí do Bruselu, kde absolutně neprosazujeme nic a jenom tam děláme stafáž. To je výsledek zahraniční politiky Lipavského a Fialové vlády. No, takže ani ten západ se s náma už přeci nebaví. Teď lídr západu Spojených státy, oni prostě pozuráželi Trumpa a teďka nic. Jo. To znamená, my všechno chceme normalizovat, všechno chceme zase vrátit zpátky, proto už jsem začal i tou cestou na Slovensku. Teď mám v plánu další cestu, protože my v programovém prohlášení vlády máme znovu obnovení vztahu z V4. To mi doufám nikdo vyčítat nebude, tyhle ty cesty Slovensko-Maďarsko. Už jsem jednal i s rakouským předsedou parlamentu, jak víte. Tam jsme zase jednali mimochodem o přijetí Ukrajiny do EU nebo ne. Mě teda Rakušani překvapili. Rakušani nechtějí přijetí Ukrajiny do EU.
0: Ale to proč?
1: Ano, ano, už jsme to řekli, už jsem to říkal i po té návštěvě Slovenska. No, oni
0: dobře, ale řekli jste proč?
1: No, oni prostě si říkají, že to... Oni prostě říkají, že to není prostě z jejich pohledu teď aktuální téma. Jo, oni to nepovažují za přínos. Takhle to bylo komentováno. A zase podívejte se, jaké zajímavé společné stanovisko jsem našel z Rakušany. Jako samozřejmě ty emisní povolenky, takhle to je otázkou další diskuze. Tam oni to vidí jinak, že to Rakousko je hodně zelený, že jo, v tomhletom. Ale podívejte se, co z týdat vyplynulo. Takže já vím, že když budu mluvit o tom, že nechceme Ukrajinu do EU, což já nechci Ukrajinu do EU, ani do NATO, Tak představte si, jakého spojence zase ve střední Evropě jsme získali. To znamená, mimochodem předseda rakouského parlamentu je za FPE, což je strana, s kterou jsme byli 10 let ve stejné frakci, to je vlastně taky vlastenecká strana, která tam vyhrála volby, že jo? To znamená, to jsou vlastně partnerská strana. Oni jsou velice nablízko, že oni mají partnerskou stranu AfD, že jo, mimochodem, jako německou. Takže asi není divu, že ty názory jsou potom jako poměrně podobný i na migraci a podobně. Mimochodem řekl rakouský představ parlamentu, řekl hrozně, já jsem s tím měl dvoustranný jednání úplně mezi čtyřma očima v podstatě v úvozovkách a tématem byla migrace. A já jsem se Valtra ptal, jak oni chtějí řešit vlastně tu migraci v Rakousku. No a musím vám říct teda, že z toho vyšly teda velmi smutný závěry, mám to v zápise všechno. Walter normálně řekl, že předseda rakouského parlamentu, že oni to nejsou schopni řešit. Že Evropská unie, že ta jim brání v tom, aby udělali kroky, aby té migraci zabránili. A když zase tu migraci chtějí řešit na národní úrovni, tak jim zase ty mezinárodní závazky v rámci Evropské unie tak jim brání, aby to řešili. Říkal, oni
0: takže výsledek?
1: Výsledek je, že vlastně jsme zjistili, a já jsem to tam taky řekl na tom bratrání, takže řešení není. Vy to už to nemůžete řešit. Prostě je to problém. Není řešení. Tam je hotovo.
0: Takže výsledek?
1: No není, oni to nejsou schopni vyřešit, tu migraci, protože oni nejsou schopni zabránit té migraci, protože jim to brání to členství v Evropské unii, jo. Zároveň ty migranti, co tam mají, nejsou schopni vyhošťovat a nejsou schopni se s nima popořádat. Hotovo, prostě tam není, tam prostě není. Prostě to je opravdu teda neuvěřitelné, co se tady děje v té Evropské unii, protože není schopný, ta Evropská unie vám nedovolí mít solitérní migrační politiku. A ty soudy, kdy se soudíte, tak vždycky dají zapravdu vlastně ty soudy v podstatě těm migrantům ve finále. Jako jo, jako to znamená vlastně tomu azylovému právu, to máte ten Dublin, že jo, pak je tam ještě Schengen a podobně. A prostě tím myslím tu Dublinskou úmluvu.
0: Dublin 2, no.
1: No což teda je úplně neuvěřitelná tristní situace, co jsme slyšeli. Jako na tom bilaterálním jednání. A je to další memento a zdvižený prst, že my v České republice musíme zpřísnit tu migrační politiku na maximum, dokud je tady ještě nemáme, jako tyhle ty nelegální africký islámský migranty. Proto včera jsme mimochodem na koaliční radě probírali i už konkrétní text usnesení, kdy odmítneme migrační pakt. Znovu tam padlo, měli jsme jednání samozřejmě už i se zástupci ministerstva vnitra, protože taky už ho budeme přebírat, že jo, pod naší koalici. A skutečně ten migrační pakt nelze vypovědět, že jo, protože Fialová vláda už ho podepsala. To je šílený úplně, co oni udělali, ten Rakušan s tím. Takže my v podstatě se můžeme skutečně jenom postavit na odpor a prostě nebrat nikoho v rozporu vlastně s tím migračním paktem. Že oni nám je sem skutečně budou chtít alokovat. Včera na tom interním jednání už padali od zástupů ministra vnitra i konkrétně, kolik by to mělo být lidí a podobně. No já vás nechci děsit, jo, ale jako my se tomu, to, co tady podepsal
0: Vy děsíte, když mi neřeknete.
1: Jako Rakušan, Fiala a podobně, co tady podepsali.
0: Tak jo.
1: No ne, no tak my tomu zabráníme. Jo, jako no, takže, ale...
0: A kolik bychom museli teda?
1: No tak je to...
0: Víte co, pane předsedo, když nám řeknete pravdu.
1: Je to samozřejmě tak je to v tuto chvíli, to začíná čtyřmístým číslem. Jako jo, v řádu tisíců samozřejmě, řád. Ale samozřejmě potom samozřejmě je předpoklad, že se to bude stupňovat a navyšovat, že jo. Ale my tady přeci nechceme žádný přemysťování nelegálních afrických a muslimských migrantů,
0: no,
1: jo.
0: Teďka nám byla udělena výjimka z toho na rok, ne?
1: Ta výjimka je, za prvé je na rok. Jo, jako za druhé, v rámci té výjimky, co mám informaci, tak samozřejmě posuzuje to, že máme zase Ukrajince tady. To znamená, uvedli nás do pozice, hele, máte tady ukrajinský imigranty, ukrajinský azylanty, tak vám teďka dáme výjimku na rok, abyste neměli ty muslimský a africký. V okamžiku, že ukončíme tady, máme tady 400 tisíc těch z druhé vlny, těch Ukrajinců z první vlny 200, tak ty problémy všeobecně nebyly. tak vlastně, když ponížíme Ukrajince, tak zase hrozí, že nám Ukrajinská Evropská unie sem nasáčkuje tyhle ty Afričany a muslimy. My prostě musíme udělat to, že musí skončit válka na Ukrajině a prostě čím dřív, tím líp. Jo? Musíme podpořit co nejvíce mírový proces. Potom je potřeba samozřejmě ukončit ty dočasné ochrany jako jo, a ponížit počty Ukrajinců, což já bych udělal i teď. Samozřejmě teďka probíhá na to samozřejmě debata, zase tady to unijní právo a ty zákony, které prohlasovala na základě diktátu z Bruselu Fialova vláda na sílu v poslanecké sněmovně. My jsme hlasovali proti tomu prodlužování těch lex Ukrajina, nevím už kolik jich bylo, snad 6 nebo 7. Takže ale teďka jsme to takhle převzali v tomto stavu a samozřejmě my musíme, mým cílem je ponížit počty Ukrajinců z této druhé vlny, respektive aby se vrátili na Ukrajinu. A zároveň jsem nepustit žádný od toho afrického islámského migranta. A ty tlaky budou ze všech stran, jako ty tlaky jsou od politických neziskovek, který byly přisátý tady za Fialy vlády, od poslanců končící Fialy vlády, z Evropské unie a tak dále a tak dále. A to, že musíme to vydržet a udělat to, že vás zvládnout to. No. Ale já vám říkám, to, že jsme ztratili jako samostatnost a suverenitu, a jsme pod diktátem prostě všech možných zemí zahraničí, kdo tady má s náma žít a co máme dělat. To se týká i těch emisních polenek, energetiky prostě. Jako to je neuvěřitelný, kam jsme se dostali během prostě členství v Evropské unii. Jako z původně prostě slibovaného zlatého, jako růžového ráje, nebo jak bych to řekl, ráje, tak se dostáváme do úplné defenzivy, kdy vlastně bráníme už vůbec i v mnoha ohledech podstatu našeho státu a vůbec podstatu naší suverenity i toho, kdo s náma tady vlastně bude žít.
0: Já bych si u toho zdržel, jenom kdybyste nám to jako dovysvětlil trošku. Člověk by mohl říct, že prostě budete u vlády, budete mít policii, že jo, pod sebou a všechno. Takže jako řeknete, ne, ne, ne, my tady toho člověka nechceme. Jakože jeden stát může být něčemu přinucený jiným státem, pouze na borácích jiného státu, tak kvůli přijímání jako běženců nám asi nikdo nebude vyhlašovat válku, ne?
1: No tak pozor.
0: To nemůžete vzít ty lidi a říct, my je prostě neberem a tečka?
1: No jasně, že jo, já bych to chtěl udělat, to je přeci jasné úplně, to je přeci jasný směr, který bychom chtěli jít jako. A druhá věc je, že přeci víte, že už jsme tady prohráli na evropské úrovni dokonce soud, že my jsme nechtěli přijímat, Česká republika nechtěla přijímat ty Ukrajince, kteří dostali dočasnou ochranu v nějaké jiné unijní zemi. Že jo. No a my jsme ten soud prohráli, že stejně přímo musíme. Jo. To znamená, to unijní právo je prostě nejenom, že nadřazený našemu, což je pro mě úplně nepřijatelný samozřejmě pocitově a my to dlouhodobě kritizujeme, ale hlavně oni nám tady diktujou, že třeba i když my si tady rozhodneme něco v České republice, tak oni to přebijou nějakým unijním rozhodnutím. Samozřejmě chybou bylo to, že Fialova vládní koalice, ale tak oni měli většinu. My jsme hlasovali proti, že když nám tady diktovali z Evropské unie, že ty dočasné ochrany se mají znova prodlužovat a všem Ukrajincům a všechno možný bez nějakého prověřování, že jo, a podobně, tak Fialova vláda to neprověřovala, všechny sem brala, že jo, samozřejmě ty, co tady páchají trestnou činnost, tak je prostě tak jim to neukončuje ty pobyty, jo? A to jsou všechno tyhle ty problémy, takže my tohle to chceme prostě znovu začít dělat. Ti co tady budou páchat trestnou činnost, tak jim pokud možno ukončovat ty polní pobytu. Hlavně je potřeba ukončit tu válku, protože tím pádem by končily i tyhle ta evropská legislativa na ty dočasné ochrany, tak aby jsme to mohli všem okamžitě ukončit. Což zase bude tlak na to, že jsou to chudáci, že tady chtějí zůstat, že už tady chodí do škol a podobně, ale co naše lidi, co naši občani? Jako když se podívejte, jak to vypadá v některých školách, třeba na Černém mostě tady v Praze, jako tam je první, druhá třída, už bývá až polovina žáků bývá Ukrajinců. Jako a český rodiče už nechtějí český děti dávat na Černý most ani na základní školu a vozí radši do Horních Počernic, tady už do jiných čtvrtí, kde těch Ukrajinců je míň, že Černý most je tam pro diváky, kdo není z Prahy, tak je sídliště velký, že jo, to znamená, proto tam dochází k této kumulaci. To znamená, je to problém prostě už dostupností zdravotní péče, že jo, protože samo doktorů je stejně a najednou přišlo 400 tisíc lidí víc. Ty problémy jsou úplně všude, kde se podíváte a samozřejmě zaměstnavatele, na jednu stranu říkají, chceme Ukrajince, protože je to levná pracovní síla, ale takhle to nejde přeci dělat. Musí být nějaká rovnováha mezi tím, aby jsme se neocitli prostě jakoby cizinci ve vlastní zemi potom. To prostě nejde.
0: No a vy budete teď u vlády, takže Vy jste říkal, že byste nejradši jim to ukončil hned, že to ale nejde, ale že vaším cílem je ukončit, snížit počet těch Ukrajinců tady, takže kdy a nakolik nebo okolik nebo podle jakého klíče?
1: No, já bych přistoupil opravdu k hodně radikálnímu řešení. Jo. My jsme naznačovali novému ministru vnitra, panu Metnarovi, on to bude mít v gesci, že jo, za hnutí ANO. A my už jsme v rámci koaličních dohod už o tom mluvili, o tom tématu. Já jsem samozřejmě pro to maximální radikální řešení jim ty pobyty prostě ukončit, protože oni na Ukrajinu cestujou, jezdí tam na dovolenou, Ukrajinci úplně masově, tak já vůbec nechápu, proč tady mají dočasnou ochranu, když tam jezdí na dovolenou. Jo? To znamená, být mně, kdyby SPD vyhrálo volby a byla to jednobarevná vláda, tak já ty dočasné ochrany ukončím už jednostranně. Jako jo, a budu se radši soudit s Evropskou unii, jako jo, a oni ty soudy pak trvají 4-5 let, on to pak vyšumí. A znáte spoustu případů, že pak ani z těch soudů nic nebylo ve
0: To byly
1: finále.
0: ty migrační kvóty zrovna, no.
1: Ano. Jo, to znamená, že já bych do toho šel úplně natvrdo. Jako, my jsme trojkoalice, takže potřeba se dohodnout prostě s dvouma dalšíma koaličníma partnerama. My jsme dohodnutí na tom, že tu debatu po ustavení vlády otevřeme i s panem ministrem vnitra Metnarem. Já už jsem na to poukázal i s panem premiérem dneska už Babišem. Jsem na tento problém poukázal naposledy včera i na jednání koaliční rady. Takže já k tomu samozřejmě nemlčím. Já to téma otvírám, neustále ho otvírám, protože naši voliči chtějí, aby těch Ukrajinců tady bylo prostě méně. A aby taky všichni cizinci, co tady páchají trestnou činnost, aby byli okamžitě jim ukončeno povolení k pobytu. Takže já to tlačím samozřejmě dál, sice máme jenom 15 poslanců z celkových 108, co je koalice, ANO má 80, ale já to téma nenechávám usnout a tlačím ho samozřejmě dál, protože chci prostě udělat to, co jsem slíbil voličům. Takže budu o tom jednat, budu to tlačit samozřejmě a být na mě, tak ukončím ty pobyty okamžitě úplně. Jo, ty Ukrajinci z první vlny, znova říkám, to je nějaký necelý 200 tisíc, s těmi problémy určitě nebyly, to už nějakým způsobem se tady zapracovali na těch stavbách a v dalších povolání, kde nebyl dispozici český občan. A ten argument, že ty Ukrajince tady nutně v takovém množství potřebujeme, je lživý prostě. Protože 4 roky zpátky tady těch 400 tisíc Ukrajinců nebylo a česká ekonomika fungovala lépe, jestli si pamatuju dobře, než za Fialovy vlády. Jo, jako a životní úroveň českých občanů byla vyšší hlavně, než teď po Fialově vládě. To znamená, vůbec není pravda, že tady potřebujeme vůbec se v takové množství, jako jsou tady teď, protože to bychom říkali, že před 4 rokama to snad fungovalo hůř. Ale opak je pravdou. Před 4 rokama se českým občanům dařilo lépe. Bylo i levnější bydlení, levnější ceny energií byly, 3 miliony lidí nebylo na nebo pod hranicí chudoby, jako je to teď podle Evropské sítě proti chudobě. Ta vychází z čísel Eurostatu, že jo? Takže to jsou prostě tvrdý data. Takže takhle to prostě není. To je jenom samozřejmě ten, kdo chce lacinou pracovní sílu. Výsledkem je, že českým občanům manuálních profesích nestoupají mzdy, protože ti Ukrajinci, ty manuální profese, že je tam větší konkurence, tak to sráží dolů, že jo, ty mzdy. Takže takhle se na západ fakt nepřiblížíme. Takže potřeba zásadní redukce prostě těch zahraničních pracovníků. To je můj názor na to, na pracovním trhu, aby tady byli skutečně jenom ti na pracovní místa, kde nelze prokazatelně najmout českého občana. Dneska to tak není. Dneska soutěží český občan manuální profesi, často s tím Ukrajincem.
0: A kdyby vám v tom koaliční partneři nechtěli vyhovět v tom, co jste slíbili voličům, tak by to pro vás byl důvod jako zvažovat, zdali podporovat vládu dál?
1: tak těch věcí by se samozřejmě muselo nakumulovat více, protože teďka v tuto chvíli je ta poptávka občanů jasná. Vyměnit Fialovu vládu.
0: To je zřejmé, to nám řekly volby.
1: Jo, to je zcela zřejmý.
0: Tak.
1: A nic nemůže teď v tento moment přehlušit toto zásadní téma jako výměna Fialovy vlády. Jo, a vrátit Českou republiku do normálu. V tuto danou vteřinu určitě to vnímám i od voličů SPD. To je to hlavní přání, vyměnit Fialovu vládu, vrátit zase řízení státu do normálu a zvýšit životní úroveň všech českých občanů. To je jednoznačně teďka úkol číslo jedna. To znamená, rozhodně bych to nehodnotil tak teď, když ještě vláda ani nebyla jmenována. Já jsem říkal, že o tom budeme hovořit i s panem ministrem Metnarem za hnutí ANO, i s panem premiérem Babišem a doufám, že najdeme nějaký konsenzus, tak aby se naplňovali ten program v tomto ohledu.
0: Rozumím, počkáme si na to. Pojďme ještě, protože nám dochází pomalu čas, protože ten rozhovor je tak poutavý a je toho tolik, že bychom mohli být dlouho, ale abychom nepřetekli hodinu příliš, tak pojďme ještě v rychlosti zmínit další vaše programové priority. A to je sociální oblast. Tam bylo SPD velmi hlasité. Takže sociální jistoty. Čím si můžeme být jisti, že nám obnovíte nebo dáte jaké sociální jistoty? Takhle to položím široce, abychom věděli, na co se máme těšit jako voliči, anebo čeho se máme případně bát. A já jsem to právě ještě, když jsme předtím mluvili, já věřím tomu, že my voliči, jakožto dospělí lidé, se opravdu nevyděsíme, když slyšíme tu pravdu natvrdo, jak to je. Ale když nám to někdo jako moc zaobaluje, nebo nedej Bůh nám to neříká celé, tak to by nás vyděsilo. Takže samozřejmě na první dobro mě napadají samozřejmě penze, ale nejenom penzemi je člověk živ. Co bude vaše tři priority SPD i v poslanecké sněmovny? Vy jste předseda, můžete také agendu stanovovat výborům a ve vládě v sociální oblasti.
1: Tak, když mi řeknete jenom tři, tak vám je vyjmenu tři, jenom tři.
0: No, můžete, dobře. Kolik chcete, já jenom kvůli časovým důvodům.
1: Dobře, tak jenom krátce.
0: Já jsem vás nechtěl limitovat, pane předsedo.
1: V pohodě, řeknu vám teda ty tři hlavní. To znamená důchody, co se týče důchodů, tak zvýšení valorizací důchodů, snížení věku odchodu do důchodu zpátky na 65 let. Tak to jsou důchody. Zvýšit valorizace důchodů, všech typů důchodů, to jsme invalidní důchody, starobní důchody, vdovský, sirotčí důchody. A snížit maximální věk odchodu do důchodu na 65. Druhá oblast, zdravotně postižení spoluobčané. Už jsem mluvil o důchodech, ale chceme zvýšit také příspěvek na péči. Co se týče, a třetí oblast, podpora pracujících rodin s dětmi. Jednoznačně důležitá záležitost, to znamená odečitatelné položky manžel, manželka, co se týče přídavky na dítě, rodičovský příspěvek, porodné pro pracující rodiny. To jsou prostě věci, které jsou klíčové, protože Česká republika má kvůli Fialově vládě, kvůli té drahotě má nejnižší porodnost za 30 let dokonce. Jo,
0: já
1: takže
0: myslím,
1: my v podstatě vymíráme.
0: Marie Terezie jsem
1: dokonce,
0: předíval.
1: Ano, to jsem taky četl, tak já jsem šel jenom za tu dobu samostatné České republiky. A to je obrovský problém, protože to by znamenalo, že neudržíme průběžné financování důchodového systému a další záležitosti. To znamená, my musíme nastartovat porodnost. Fialová vládní koalice, jak jsme od nich slyšeli, od těch lidí, jako to mi připadalo úplně mimo, omlouvám se za to, gesto to chtěli řešit migrací. A ministr Jurečka práce a sociální věcí jménem Fialové vlády dokonce před rokem v zimě navrhoval, a potvrdili to i organizace Člověk v tísni, který s nimi o tom jednal, tak navrhoval zavedení rodičovské pro Ukrajinky. Jo, to znamená to opravdu ne. Jako to my zavádět nebudeme, my chceme naopak podpořit české rodiny s dětmi. Jo, to znamená, oni chtěli sem, aby ti ukrajinští migranti, aby tady zvyšovali porodnost. Já si myslím, že prvním krokem musí být podpora našich rodin s dětmi, aby prostě se nebáli mít děti. My potřebujeme dostat porodnost přes dvě děti na matku. A tím prvním překážkou, co k tomu je právě bydlení. Jo, protože dneska je drahý bydlení a je prostě nedostupný bydlení pro mladý lidi. Proto na prvním zasedání vlády už budeme jednat o našem novém návrhu stavebního zákona. Je napsaný, hotový, projednáme ho, pošleme do sněmovny, aby v zimě už byl projednán, kde zásadně zrychlujeme stavební řízení u bytové výstavby. Dnes to trvá 8-9 let, to stavební řízení. My to chceme zkrátit na 3-4 roky, jo, takže se to projeví, dejme tomu, až ke konci volebního období nebo možná až v dalším volebním období. Ale musíme nastartovat masovou výstavbu, zvýšit poptávku. Pardon, zvýšit nabídku a tím pádem se sníží ceny. To znamená, jako naší prioritou je samozřejmě i jak sociální oblasti, ono to do toho padá, tak prostě jednou z priority dostupné bydlení. Jo? To znamená, to jsou, když jste se zeptal na tři oblasti, tak se vám pojmenoval. To znamená, co týče starobních důchodů, co týče zdravotně postižených spoluobčanů a co týče pracujících rodin s dětmi.
0: A teď zbývá poslední věc. Chci si to uvědomit v gesci paní Schillerová, která už byla předtím ministryní financí, dokonce měla rozpočet v plusu, ale vy jste také účastí vlády, významnou, protože 108 je většina, ale bez 15 je to menšina hned. Takže kde pak se na to vezme? Budou muset být asi nějaké přesuny. Takže vy za SPD a co by předseda sněmovny a odborníci vaši jste říkali, že budou prosazovat váš program politický, Takže kde byste viděl ty přesuny v rámci kapitol ve prospěch čeho a v neprospěch čeho, aby bylo na to vše, co jste slíbil pro české občany?
1: Pořád jsem čekal, kdy ta otázka přijde. Samozřejmě jsem připraven. Tak já myslím, že v první fázi jsme zjistili.
0: Já se k ní musel dostat, jsme věděli, o čem se přesně. No.
1: Už my jsme tu situaci analyzovali. Třeba za ty 4 roky za Fialovy vlády o 50 miliard korun vzrostla vlastně, řekl bych, vzrostly výdaje státu na agendu, na tu obsluhu té agendy. To znamená, přibyly pracovní místa, přibyla různá byrokracie a jenom co týče té agendy, té obsluhy toho státu, tak vzrostly výdaje o 50 miliard korun. Jo, je to neuvěřitelná částka. To znamená, my jako první by měl být jeden z úvodních věcí a úkolů každého ministra, by mělo jít 5 až 10 % najít na ministerstvech a v podřízených organizacích a ve výdajích snížit tu obsluhu toho státu.

0: tady už první věc, která jenom za Fialovy vlády přibylo 50 miliard na té agendě. To znamená, to je potřeba samozřejmě snížit. Takže a takhle bych mohl pokračovat. Samozřejmě potřeba, chceme udělat zásadní revizi inkluze. Tam máte 6 miliard, 5-6 miliard korun, které tam jsou. Politické neziskovky, tam je to přes 10 miliard. Prostě je potřeba jít rezort po rezortu, teď jsem dal konkrétní příklady už, rezort po rezortu jít a prostě tam, kde ty peníze bopnají a nejsou nutné pro to obsluhu stát. Samozřejmě, my jsme říkali, že nebudeme zvyšovat výdaje na zbrojení k 5%, to taky prostě je potřeba ty peníze Ukrajině, Ukrajincům, prostě já bych to taky, můj názor je seškrtat, taky jsme se na tom, víceméně jsme o tom mluvili i v rámci koalice, že by to tak mělo jít. To znamená, je potřeba tyhle ty věci seškrtávat všechny, které jdou. No a samozřejmě ty výdaje, tyhle ty provozní výdaje státu o 50 miliard, provozní výdaje státu, a to nemluvím o důchodech, pozor, to nejsou důchody.
1: Já to prosím.
0: Jo, to jsou provozní výdaje, tak já si myslím, že tady to musí být krok číslo jedna.
1: A co třeba přesuny, třeba to, co je nad 2% na zbrojení či obranu, záleží, kdo to říká, tak to nebude chtít přesouvat rozpočtu na třeba sociální oblast nebo dopravní stavby.
0: Ale my hlavně v rozpočtu, v tom novém rozpočtu, my vlastně ten rozpočet, který bude plně náš, tak to bude rok, tak to rozpočet na rok 2027, že jo? Jo, protože teďka budeme muset vycházet ještě z nějakých parametrů, aby jsme to rychle připravili, takže to bude částečně náš rozpočet na těch 2026, teď ho urychleně musíme připravit, to je práce na několik měsíců, my to musíme zkrátit tak, aby nebylo to rozpočtový provizorium tak dlouhý, takže to není 100% náš rozpočet. To musí vycházet už z těch parametrů, z těch výdajů, který tady nastavila Fialova vláda, aby jsme to vůbec dokázali rychle předložit a projednat. Takže ten rozpočet, který bude plně v naší gesci, bude až ten rozpočet, na kterým se začne pracovat od jara, který musí být do září předložen do sněmovny a rozpočet na až ten rok 2027. To znamená, co se týče těch přesunů, tak znova říkám, no, tak my jako neplánujeme zvyšovat ty výdaje na tu obranu, takže já nevím, co k tomu ještě dodat teda přesně.
1: No tak zajímalo by mě, když si vezmeme 2% versus 2,2535, tak to máme nějaký, jestli tak z hlavy počítám, 30-35
0: jasně,
1: miliard.
0: Co se týče obrany, tak to máme v gesci my, ministerstvo, takže já už jsem o tom mluvil samozřejmě s panem generálem Zunou, s naším ministrem obrany, který doufám bude jmenován příští týden. On je samozřejmě špičkový odborník, protože měl na starosti jako zástupce náčelníka generálního štábu akvizice. Jako jo, nikdy ne, ty akvizice vedl dobře, dokonce.
1: Nebyly nákupy tedy?
0: Ano, nákupy. Nikdy nebyl obviněn ani podezírán z korupce nic, takže to je...
1: Pardon, to se vždycky říká, že kdo má na starosti akvizice neboli nákupy, tak jednou nohou v kriminále.
0: No vidíte, že máme fakt špičkový odborníka. To znamená, s panem generálem už jsem domluvený samozřejmě už měsíce, že se podíváme na ty nákupy. Jo, to je potřeba otevřít, podívat se na to, protože máme podezření z různých předražených nákupů, tam se dělaly nákupy za paní Černochové a do poslední chvíle dělají bez výběrového řízení a mimo zákon o veřejných zakázkách. Je to neuvěřitelné, co se tam děje. Takže i tam si o to slibuji, že lze, řekl bych, ty nákupy restrukturalizovat nebo nějakým způsobem je dát do pořádku tak, aby se neúčelně vyhazovaly peníze. Já si myslím, že tam můžou být značné rezervy. Takže i tam se na to samozřejmě budeme dívat.
1: Budou audity. Byla tady paní Schillerová, tam mluvila o auditech, samozřejmě především svůj rezort, vy máte za SPD 3 rezorty. Mluvil jste o auditech ve sněmovně, ty letenky a podobně. Myslíte, že to může dojít tak daleko, působím asi teďka u sněmovny radši, plus vaše rezorty, že by padaly i nějaké důsledky?
0: Ano, já si myslím, že to tak daleko může dojít, musíme počkat na výsledky těch auditů, protože je to potřeba zauditovat. Jo? Je potřeba se podrobně odborně podívat na to, kde přesně tekly peníze, jako odcházely peníze neúčelně a co k tomu vedlo, jaké byly důvody. A samozřejmě v okamžiku, že uvidíte, že došlo skutečně k podezření z trestné činnosti, anebo prostě, že tam je nějaká účelovost nebo nějaké podezření, tak je potřeba samozřejmě podat trestní oznámení a nechat ty věci prošetřit. Ostatně to je taky důvod, proč já mám na starosti tedy konkrétně poslaneckou sněmovnu, tak jsem k tomu přistoupil v podstatě modelově okamžitě, protože jsem byl jako první v podstatě vyslán.

0: zastáncem té nové naší vládní koalice v nějaké pozici. Teď už je to i pan předseda Babiš, takže doufám, že se přidají další kolegové, už rychle si sednou na ministerstva, ať můžeme začít pracovat úplně všichni.
1: Abyste nebyl sám voják v poli,
0: tak,
1: jak se říká.
0: No,
1: že
0: tak já jsem takový bojovník, takže jako sám nesám, jako já jdu.
1: Člověk má dvě ruce,
0: no,
1: že
0: jo, já jdu
1: po
0: zásadnou linii, ale samozřejmě už jsem se těšil na to, že nás bude víc, že už budeme všichni celá trojkoalice, takže doufám, že k tomu dojde co nejrychleji, že už budeme v plné polní, už půjdeme do boje. A takže já taky samozřejmě už jsem to říkal, protože v okamžiku, že na jedné cestě přijdu na 200 000 předražené letenky a těch cest bylo, Tomasi, za uplynulé 4 roky za paní Pekore Adamové poslanecká sněmovna poslanci absolvovali neuvěřitelných 430 zahraničních cest poslanců. To znamená, každé 3 dny v průměru vycestovali poslanci do zahraničí. To je neuvěřitelný. To je neuvěřitelné číslo. A jen ten pan Benešík z té koalice Spolu vycestoval 47krát. Protože ty delegace, to máte 430 cest, pozor, ale ještě každé té cesty se účastní jedna až x poslanců. Jenom abyste rozuměl. Jo, jako to znamená, to číslo, když bych to přepočetl na počet poslanců, který vyjeli a mnozí samozřejmě mnohonásobně, tak to je ještě úplně jiné monstrózní číslo. Jo, to znamená, já když jenom u jedné cesty jsem přišel na 200 000 předražení, tak skutečně to zaváň, proč jsem zadal audit a pakli, že by se ukázalo, že tam je nějaké podezření, že někdo třeba by z toho mohl mít provize, nebo ty zakázky byly předražovány nebo a podobně, tak samozřejmě má potom člověk přímo povinnost podat trestní oznámení.
1: Já jsem tady rychle jako spočítal, doufám, že jsem tady ty nuly napsal správně, ale mi to tady vyšlo na nějakých 86, ne, počkejte, 8, 6, 86 milionů minimálně? Nebo to jsem se
0: No tak
1: sekl?
0: rozpočet na zahraniční
1: 0,
0: cesty, rozpočet
1: 43,
0: na zahraniční
1: 80,
0: cesty,
1: 60.
0: Tomas, je to tak, že rozpočet na zahraniční cesty roční, jsem zjistil, že je v poslanecké sněmovně 18 milionů korun. Ročně. No a já už jsem slíbil veřejně, že nikdy nepřekročím rozpočet paní Pekarové Adamové, protože za paní Pekarové Adamové z toho byla cestovní kancelář, luxusní cestovní kancelář pro poslance a já to zredukuju na to, aby ty cesty byly vždycky důležité a měly nějaký přínos pro Českou
1: jo,
0: republiku.
1: Takže mi to vyšlo správně, protože já jsem počítal 430x 200 tisíc tou jednu modelovou, kterou jste nám řekl.
0: No to byla zrovna Spojený státy, ty
1: no,
0: evropský
1: jasně,
0: jsou trošku levnější. No,
1: tak
0: nebo
1: jsem
0: jsou
1: tak
0: levnější.
1: Jako zprůměroval.
0: No,
1: no tak jako halíře dělají talíře
0: to jo, no.
1: A tohle nejsou žádný halíře.
0: Nejsou.
1: To nejsou žádný halíře.
0: Nejsou.
1: No a lidi jako si nadávají logicky, že mají drahý chleba a energie, no.
0: No, takže já jsem taky k tomu přistoupil hned. Já jsem vlastně poprvé po letech jsem konečně SPD součástí vládní koalice, konečně mám možnost ukázat v praxi svůj přístup a svoji politiku v praxi. Takže jsem udělal hned na úvod tyhle ty kroky a hned jsem si posvítil na fungování sněmovny za dosavadní předsedkyně paní Pekora Adamové a okamžitě jsem přikročil ke změnám tak, aby se hospodárně nakládalo s penězi, aby ta sněmovna fungovala efektivně.
1: Všiml jsem si hlasu lidu, jedni říkají, sekáte to Tomio výborně a druzí teda stoupenci těch, kteří prohráli, teda pro vás nemají dobré slovo, ale tak to je asi politika. Každopádně správa peněz občanů, myslím si, že volby to řekly jasně. Tak budeme čekat na výsledky a děkujeme, že jste přišel a těšíme se na další účast. Naschledanou.
0: Tomasi, děkuji za pozvání, zdravím vaše diváky a také se těším zase na příště.
1: Tak vše dobré přeji.
0: Děkuju, děkuju.
1: Díky, naschledanou.
0: Děkuju, děkuju.
2: Politika, zprávy i lifestyle. Objevte podcasty Dataran.

0: Om šanti om, krásní přátelé a tvůrci ve hmotě i ve spiritu. Znělka studia Deja Vu oznámila, že jsme zahájili právě v tento okamžik opět živé vysílání na studiu Deja Vu na svobodné vysílači. Takže pokud máte, a dneska je sice zkontroluju, 19.12. jakéhosi jejich roku 2025, tak sledujete přímý přenos. Takže můžete klidně psát vaše dotazy a můžete i telefonovat na telefonní číslo, které vám tady za chvilku pověsím pod to videjko. No a já vítám v dnešním dežavíčku jednoho skutečného velkého tvůrce, vědomého tvůrce, a tím není nikdo jiný než Marek Gonda. A Marku, my vyzkoušíme napřed zvuk, jestli se vůbec slyšíme. Vidíme se, já tě vidím, ty mě vidíš, to je důkaz, že vlastně obraz funguje a teďka ten zvuk, což je základ. Takže Marku, krásný večer, ahoj, slyšíme se.
1: Prajem všetkým dobrý večer, já vás počujem.
0: Dobře, díky, já tě počujem krásně, máš tam krásný zvuk a chci tě hned na úvod pochválit, že se ti podařilo přihlášení hned na první pokus. Protože já tady, mám malé překvapení, že nás chtěl někdo pozdravit, náš společný známý, nebo společní známý, ale zatím jim nejde se přihlásit, jo? Takže třeba se jim to během našeho povídání podaří, pokud ne, můžou telefonovat do studia, ano, a pokud ani to se jim nepodaří, protože někdy jsou takové dny, kdy ta technika trošinku hapruje, jo, nedaří se, no tak ti potom prozradím, o koho šlo, jo. Takže zdravím ještě všechny posluchače svobodného vysílače, všechny ty, kteří si oblíbili naše, no řeknu to, punkové vysílání, i když dneska to vypadá, že to úplně na punk nebude, protože Marek Gonda je velmi klidný, rozvážný človíček, tvůrce, který, jak se říká, dvakrát měří a pak až jednou řeže. U nás to obvykle tady v tom studiu bývá trošku naopak, jo? Že prostě tady valíme furt, jak se říká, od pasu. Takže Marku, já bych tě asi předal klidně slovo, abys o sobě řekl, co uznáš za vhodné. Tady to vysílání ještě chci říct, že zároveň slouží jako pozvánka na náš společný workshop, který bude 17. ledna tady v Chotěboři v hospůdce Café Kohout, ale na to určitě přijde řeč, jenom abych nezapomněl. Jo, takže Maro, je to tvoje, hovoř o čem chceš, času máme neomezeně, vysílání může být půl hodinky, hodinku, dvě hodinky, mnohdy se nám děje, že tady jsme 4,5 hodiny, až potom přijde moje žena bohyně píseň a prostě nám to stopne, už toho nechte chlapci, jako jo. Takže času máme dost, jenom to chci, abys věděl, že se nemusíme nikde ponáhlať. Takže jdeme na to. Maro, máš slovo.
1: Tak já se chytím toho, co si dal na ten plagát alebo obrázok. Marek Gonda, jak oživovat hudbu přírodou. Profesionální výrobce hudebních nástrojů. Flétny, fujary, koncovky, didgeridu, gongy a experimentální nástroje.
0: Ano.
1: No mně se velmi páčí, jak oživovat hudbu přírodou. Ono totiž to dalo by sa ešte to ľahko zmeniť a bolo by to, jak oživovať prírodu hudbou.
0: Naopak, presne.
1: A to sú dve také témy, ktoré by som dneska večer chcel nejako preskúmať. No a ty si chcel, aby som povedal niečo o sebe. Takže tým by som asi začal.
0: Protože, Maro, my jsme se viděli jedno, my se známe relativně velmi krátkou dobu, jo, takže neměli jsme ještě možnost se poznat a protože jsi takový človíček, který fakt jako mluví rozvážně, tak i na tom svým webu máš o sobě jenom pár věd, dá se říct, takže nejde až tak vyčíst z toho, kdo vlastně jsi, i když energeticky, ano, a z té návštěvy naší u vás už vím, kdo jsi, ale klidně řekni to sám za sebe.
1: No, já se chytím toho profesionálního výrobce hudobných nástrojů, já to vždycky o sebe tak s úsměvem tvrdím, ono to zní velmi zvláštně v porovnání s tím, jako sám seba vnímám. Ale profesionální uvádzám kvůli tomu, že je to moja práca, teda nie je to něco, co robím popri zaměstnání, ale vlastne už po vysokej škole, kedy som študoval niečo úplne iné, študoval som botaniku, hneď začal v tie nástroje. A už je to neuveriteľných viac než 25 rokov, čo som vyrobil prvú svoju píšťalku. To bolo teda ešte na strednej škole. A to z toho dôvodu, že som sám chcel na tieto nástroje hrať. No a potom začala nekonečná cesta, na ktorej ešte stále som a nevidím dôvod z nej odísť. A je to cesta objavovania zvuku, ale postupne aj ďalších vecí, ktoré s tým súvisia cez hudbu a hudobné nástroje. No a ja som vlastne začal s tými slovenskými tradičnými píšťalami, pretože to sú nástroje, na ktoré sa dá veľmi jednoducho hrať. Či už je to bezdierová píšťala koncovka, šesdierová píšťalka, alebo potom veľmi známa fujara. No a ja som sa k ním nevedel dostať. Chcel som si ten nástroj kúpiť, ale nemal som vlastne od koho a nemal som na to ani peniaze. A ja som vždycky rád niečo skúšal vyrábať. A jeden môj kamarát mi povedal, že mi požičia nebožec, čo je vrták, ktorý sa používa vlastne na tie píšťaly a že si to mám vyskúšať sám. No a to bolo ešte za čias, kedy neexistoval internet, takže všetky informácie sa získávali iným spôsobom. Takže som nabehol do Slovenskej národnej knižnice v Martine, pretože ja som z Martina. Tam som si požičal príslušnú literatúru a krok za krokom som to skúšal. Ale musím povedať, že ten prelom pre mňa prišiel vďaka Martinovi Gáborovi, mladému mužovi, ktorý vyrábal a dodnes vyrába fujary píšťalky, od ktorého som si chcel kúpiť fujaru, lebo nakoniec som teda zistil, že býva nedaleko odo mňa. A on miesto toho, aby mi tú fujaru predal, tak mi povedal, lebo videl, že mám v batohu svoju píšťalu, ktorú som skúšal vyrábať a ktorú som mu doniesol ukázať, tak mi povedal, že môžeme tú fujaru vyrobiť spolu, že som proste študent a že mi s tým pomôže, že nemusím od neho tú fujaru kupovať. No a ja som mu za túto jeho dobrotu nesmierne vďačný a on sa mi potom mnoho mesiacov, myslím si, že to bolo tak jeden rok, venoval. Raz za mesiac som za ním prišiel, ukázal som mu, čo som urobil, on mi pomohol vyvrtať nejaké drevo, dal mi kopec aj nástrojov rôznych, ktoré som potreboval a bol mi takým sprievodcom. Takže toto je začiatok môjho príbehu ako výrobcu a hráča.
0: Áno. Takže Martin Gábor z Martina, áno?
1: Teraz nie, z Martina som ja.
0: Áno.
1: Martin Gábor bol z Kysuckého Nového mesta.
0: Z Kysuckého. A ja, Maro, dívej, my sme propojení i s více lidma, s více tvůrcama, sme propojení energeticky. A ja som si vlastne až teďka uvedomil, že mluvíš, hovoríš po slovensky. Jak se stane, že človíček teda z Martina, jo, se objeví byť teda u slovenských hranic, ale přece jenom tady už na území tady toho našeho regionu Moravy. Jestli to není tajemství. Žena? Byla v tom žena?
1: Bola aj nebola. Na začiatku nie. Na začiatku to bolo o tom, že som chcel študovať prírodné vedy.
0: Aha.
1: No, prihlásil som sa na školu do Brna, kde som bol prijatý, takže ja som študoval systematickú ekológiu a botaniku v Brne. No a potom vlastne také veľmi hlboké priateľstvá a ďalšie aj obchodné vzťahy som mal na Morave. A na Slovensku som vlastne nemal dôvod, pre ktorý by som sa vrátil. Ale zároveň som chcel potom ostať v Karpatoch. A našiel som si priateľov v Bielých Karpatech na moravskej strane a v súčasnosti bývam v Komni, čo je vesnička nedaleko Uherského Brodu. No a vlastne po vysokej škole som sa aj oženil a moja žena je z Moravy. Uh-huh. A proste sme sa dohodli, že je to dobré miesto pre život, takže takto som ostal tu na Morave. A vlastne už na Morave žijem väčšiu časť svojho života.
0: Maro, ďakujem a dávam ti za pravdu, že tam ta komňa vaša, to je nádherné energetické místo. My sme tam jeli z písni, kolik to je, 3 týdny možná. Taky máme doma už pár kousků, jo, z tvého arzenálu hudebního, na které pilně teda trénuju, i když je to fuška, protože já jsem muzikant strunný a toto jsou všechno dechy, ale je to krásné, jak to zní prostě a to dřevo, ta příroda. Mě by Marku zajímalo teda, jak člověk se vzděláním, ty máš to vzdělání, počkej, ty jsi říkal, jak se to jmenuje to vzdělání, ten obor? Eko?
1: Já jsem to poplietol. Je to systematická botanika a ekologie.
0: Botanika, tak, teďka právě. A mě by teda zajímalo, ty jako botanik, botanika má velmi blízko k přírodě, jak teda z botanika se stane tvůrce takových krásných až zázračných nástrojů, jo, prostě kde nastal ten bod, když teda vlastně, já vím, že na té střední škole s tím Martinem, jo, ale co tě k tomu přimělo, jo, nějaký vnitřní popud nebo venkovní, nebo jestli nám to můžeš trošinku přiblížit.
1: No pozri, nechcem to povedať natvrdo, ale povím istým spôsobom, je táto otázka mimo. Vo význame, že ja som sa nad tým nikdy nezamýšľal. Proste to bolo tak, že vyrábam pišťalky a hotovo. A ja som bol vždycky fascinovaný štúdiom prírody. Takže botanika, to mi prišlo hodne zaujímavé to študovať, ale nevidel som dôvod proste to robiť, keď som zistil, že viem tie pišťalky predávať. Ja som pišťalky nevyrábal kvôli tomu, aby som tým zarábal. Ja som to proste začal robiť, pretože ma to zaujímalo. No, začal som to robiť vo veku, kedy vôbec som bol zabezpečený úplne. Takže to je niečo iné, ako zvažujú už potom dospelí ľudia, ktorí už majú v úvodzovkách nôž na krku, aby produkovali nejaký zisk. Ja som proste to tak nemal. Takže ja som proste vyrábal pišťalky a potom jednoducho som si to usporiadal tak, aby som ich mohol vyrábať ďalej a nebol som ničím rušený.
0: Mě spíš zajímá úplně ten jako prapočátek toho, protože třeba u nás v rodině, já jsem celkem z muzikantské rodiny, takže otec neustále hrával doma na klavír, takže ty tóny jsem slyšel od malička, jo, tak jsem potom jaksi tak přirozeně šáhl po klavíru a po kytaře. No a u tebe, ty jsi taky z muzikantské rodiny, nebo ty jsi zahájil tady tu muzikantskou činnost až ty jako první článek ve vaší rodině?
1: No ja práve vôbec nie som z muzikantskej rodiny. Mama hrala na klavír, ale ani sme klavír doma nemali. Ona proste vychodila nejakú zúšku a kým bola ona dieťaťom, tak hrávala, ale nám akurát spievala. Ale u mňa to bola čistá zvedavosť a ja som hovorím, rád som jednak veci vyrábal, ale skúšal som rád všetko možné, no a v tomto som našiel také zaľúbenie, že som už to nemohol opustiť.
0: Proste ty nástroje sú nádherný a ja to fakt jako nechápu. My třeba taky vyrábime, jo, ty zvonkohry, ale tam už je to takový, jako že ta zvonkohra už je to pevná trubka, jo, která se nařeže na určitou délku, vydává určitou frekvenci, ale třeba ja vôbec nechápu, jak je možný tady z toho klacku vyrobit tak nádherný nástroj. A mě by zajímalo teda, jak dlouho tě trvala, jo, třeba výroba, nebo než na to přišel vůbec, na to ladění a vůbec, jo, na to opracování toho nástroje. Jaký to dlouho trvalo, jo? Jestli jsi musel dlouho teda zkoušet pokus omyl, anebo už jako tvůrce jsi to měl a najednou se probudil. Teďka to mám třeba já tak podobně, že se probudím a najednou vidím a dokážu zhmotit ten sen, který jsem viděl. Jak jsi to měl ty?
1: No, na toto bude asi dlhší odpověď.
0: No, klidně.
1: Ale chci se tě ještě opýtať. Vlastně na začátku ty fotky se vyměňaly.

0: dokonalú ideu, ktorá je za tým, ale ako náhle to prichádza do hmoty, tak vznikajú rôzne odchýlky, rôzne podivnosti a tie sú zaujímavé. Preto ja vlastne nevyrábam tie pišťalky, ja by som ich mohol vyrábať aj napríklad zo sústruženého dreva, ktoré je dokonale presné, alebo dokonale rozhodne presnejšie ako vetvička, ktorá je rôzne pokrútená, súkovatá a tak ďalej. Lenže mňa to nebaví, pretože tam prichádzam práve o tie nedostatky, ktoré častokrát sú pre mňa tou najväčšou prednosťou toho nástroja. A tak je to aj v tej hudbe, že keď aj tie stupnice sú tak rôzne pokrútené, tak oni dostávajú zrazu charakter. Niečo proste úplne jedinečné a zvláštne, s čím sa dá pracovať a čo prináša práve to oživenie. My sme momentálne kultúrne hodne sa vybrali tým smerom nejakého umrtvenia, unifikácie, zjednodušenia, ale nie zjednodušenia, ktoré by bolo prínosné, ale skorej vo význame takého zbavovania sa rôznorodosť, ktorá vlastne sa postupne a pomaly vytvárala. Takže toľko odbočka k tým starým spôsobom výroby nástrojov.
1: Ďakujem za odbočku. Maro, máš prostúrek na dotaz?
0: Samozrejme.
1: Tak, zdravím a měla bych otázku na Marka, zda taky objímá stromy.
0: No.
1: Vím, na co naráží, ano.
0: Veľmi, veľmi zriedkavo. Aha. A to z úcty ku stromom. Mne by sa tiež nepáčilo, keby ma hociaký okolo idúci iba tak objímal.
1: Je to fakt, ano. I když ten strom kolikrát zavolá. On si zavolá, pojď mě obejmout, předám ti tajemství.
0: Pravdu povediac, málo kedy som v takom rozpoložení, že som dostatočne prítomný na to, aby som si toto dovolil. Pretože asi by som povedal vyslovene, že na nešťastie som proste človekom dnešnej doby. V tom, teda na nešťastie v tom význame, že proste väčšinu času som zahrabaný v svojich myšlienkach a tak ďalej. A myslel som to úplne vážne, že fakt nechcem tie stromy objímať bez toho, aby som vnímal naplno, že je to v poriadku. Ano. Pretože hovorím, aj z vlastnej skúsenosti viem, že objatie od nesprávneho človeka v nesprávny čas je strašne nepríjemné.
1: Chápu, rozumím ti. Ja stromy někdy obejmu strom, ale jenom až tehdy, pokud mě ten strom zavolá, nebo mě přivábí něčím. No jinak jakože tak na počkání asi ne. Já bych vám teďka řekl něco rád ze svého velikářství. Tak toto je flétnička pentatonika, čtyřdírková, to znamená 5 tónů, protože jeden tón je jako na volno. A celkem mi to jde, teďka se tady nebudu strapňovat, ale celkem mi to jde. Hrají na ní rád, ale bylo mi to málo, říkám, kurňa, 4 dírky, to je úplně v pohodě, tam ty prstiska dám, jedu, co takhle 6 dírek? A Mara mě to rozmlouvá, ještě říká, Petrucho, těch 6, to je hodně, to je pro pokročilý borce, jenomže to je moje velikářství, ne, to dám. No takže Mareček mi teda poslal poštou tady tu 6dírnou. A tím jsem teda skončil, jo, protože já tady na tu dírku, jak ty říkáš, jo, že to je prostě nepravidelně. I co se týče velikosti těch dírek a rozmístění a od sebe, takže tam prostě ten tlustý prst jako nedám. Takže se vrátím zpátky k pentatonice, ale pak jsme udělali kompromis, že mi vyrobíš sextatoniku. To znamená 5 dírek, jo, 6 tónů, takže to až přijedeš na workshop. Ale i tak je to nádherný kus. No a mě by zajímalo teda, jo, prostě, jak je možný, že ty, no je to možný samozřejmě, ale jak je to možný, jak jsi odhadl, že tady ta dírka, tady na ten pravej maliček, že je tak jako poměrně dál od sebe, než tady ty všechny ostatní, jako jo.
0: No já bych ještě upresnil, já jsem tě neodhovaral od 6 dírové pišťaly, já jsem tě odhováral od šesťdierovej píšťaly od základného tónu D, pretože ono je to tak, že vlastne na to, aby tá píšťala zahrala základný tón D, musí mať istú dĺžku.
1: Tak to jo, tak to sem nevidíš to, tak to jo, tak já jsem toto sem nepostřehl, jo, takže už to teďka chápu. Ano, protože já mám vlastně od tebe F-ko v duru, G-čko v duru a C-čko v duru, to znamená, že tam můžu hrát, i když máme meditační hudbu, tak v A-molu, vlastně v těch molových alikvotních tóninách, no a chybělo mě to D-čko, abych mohl hrát v hámi. Ale to jsem teda netušil, že tam bude takový velký odskok, jo. A tak to je jenom pro zajímavost, jo, že je to všechno skutečně, každý kus je originál, jo, že to prostě, že to neplivé někde z pásu, nepadá to do krabice, do bedinky, ale že to je skutečně prostě jako bohyně vyrobená rukama, rukama umělce a tvůrce, a to jsou prsty a ruky Marovi. Marek Gonda. Dobrý, tak to byla taková zase jenom suvka, víš, aby si trošinku odpočinul, napil se nebo tak, se protáhl, no a takže můžeme jet dál o flétničkách, nebo co ještě vyrábíš dál mimo flétniček. Byli jsme u tebe, viděli jsme tam nějaký šamanský bubny, viděli jsme tam i teda zvonkohry, který děláme my, ne žebříkový, ale svislý zás. Maro, zkrátka mluv, o čem chceš, já budu posunovat dál tady ty fotečky.
0: No pozri sa, ty si sa ešte pýtal otázku, ktorú som nezodpovedal, a to je, že ako viem, alebo akým spôsobom sa vymeriavajú tie dierky.
1: Tá dierka.
0: No a ja začnem tak obširnejšie. Ono totižto, ja pri výrobe tých nástrojov zvažujem veľa vecí. Jednak je to to, aby vlastne ten nástroj bol udržateľný v rukách. A potom vlastne aj to, že v ktorom spektre jeho rozsahu chcem, aby hral najvýraznejšie. Pretože niektoré tóny môžu byť hlasné, niektoré tóny môžu byť naopak príliš slabé, alebo nemajú peknú farbu zvuku a tak ďalej. Takže ja vždycky vlastne už robím nejaké kompromisy. Respektíve zameriavam sa na to, aby som to optimum niekde dostal. No a prvý vlastne, alebo jeden z tých prvých krokov je to, že ja musím rozmýšľať o pomere veľkosti vývrtu k dĺžke toho nástroja. Pretože čím väčší je ten vývrt v pomere k dĺžke, tak tým stabilnejšie a hlasnejšie sú tie nízke tóny. A naopak. No a potom v závislosti na tom, aký mám veľký ten vývrt, tak to potom ovplyvňuje aj rozmiestnenie tých dierok, čo už ja viem potom nejako zohľadniť. No a potom sa dá matematicky vypočítať, že keď ja chcem, aby bol prvý interval povedzme tón, alebo 1,5 tóna, alebo polton, tak proste si viem spočítať, kde by zhruba tá dierka mala byť a aká by zhruba veľká mala byť. Lenže vtip je v tom, že výška toho tónu závisí aj od hrúbky steny, čo pri tých vetvičkách je vždycky neznáma. No a ja teda v prvom kroku si to matematicky spočítam, to už na základe skúsenosti viem ako na to. No a vŕtam ich menšie tie dierky, ako viem, že by mali byť, aby som práve mal možnosť ich postupne zväčšovať. No a potom rôznymi úpravami, stenčovaním steny, zväčšovaním dierok a ešte takzvaným podrezávaním, kedy vlastne ja odrezávam materiál, ale ako keby dovnútra tej píšťaly, tak aby som nezväčšoval tú dierku. Tak tú píšťalku doladzujem. No a ešte tam sú potom také veci, že vlastne ja keď zväčšujem jednu dierku, tak tým mierne mením aj ladenie tých najbližších tónov, takže je to taký živý organizmus. No a vtip je ešte v tom, že výška tónu závisí od síly dýchu, takže musím si dávať pozor aj, aby som proste nejako štandardne do toho fúkal, aby som proste nefúkal buď slabo alebo silno.
1: To ja som, Maro, poznal, jo, že když to prefouknu, tak sa zvýši výška tónu, ale o oktávu. Jo? Ale môžu to i ale... třeba o nejaké pultónek, nebo jo, třeba, jo, že by, aby to nebylo o oktávu, ale jenom lehce to tak proste navýbrovať, aby to třeba, nebo o tón, dá sa silou dechu ovlivniť třeba jeden tón? Zvýšiť o tón?
0: O tom nie, väčšinou to býva v rozsahu štvrť až pol tón. Ako pol tón to už je veľmi vzácne.
1: Áno. A ja sa ešte zeptám, my tady teda v domne nejsme sami, takže nemôžu sa úplne ako náhlas na ty flétny hrát. A nakolik to prefouknu? Prefouknu o jednu oktávu nebo o dvě? Co se týče síly, no, intenzity dechu?
0: Vieš čo, ono to funguje ešte trošku inak, ale tie štvordierové pentatonické píšťaly, ktoré máš ty, tak ten prvý prefúk je o oktávu a aha, potom tam ešte nejaké prefúky sú, ktoré majú rôzne intervaly, ale tam to treba ešte kombinovať s rôznymi hmatmi a tak ďalej. Takže...
1: Maro, a to nám ukážeš na workshopu, ktorý sa koná 17. januára tady u nás v hospúdce Café Kohout. Přijde čas na pozvánku. Dívej, já bych teďka navrhl, já tady mám ty čtyři videjka, co jsi mi poslal, kde teda hraješ na flétničky, takže je to videjko i se zvukem, že bych ho pustil, aby si trošku odpočinul třeba?
0: No,
1: nebo
0: pustí.
1: To z něj vysvětlil, jak děláš ty dírky, stejně jsem to moc nepochopil, ale to nevadí. Ale je toho hodně, těch informací je tolik a je to pro mě nepředstavitelný, jak může človíček jako ty prostě vyrobit takový nádherný nástroj. Nechápu to. I dívej, jak je to, to je kouřový, to se nějak opaluje asi, že? Ohněm.
0: No, toto byl báječný nápad, už nevím ani, jako jsem na to přišel.
1: Víš, tvůrce.
0: A vím už, jako jsem na to přišel. Já jsem totiž to viděl od jiných výrobců, jiné nástroje, které byly opálené. Opálené tak, že proste zobral horák a tým ho proste opálil. Povrch. Aha. Ja som to potom skúšal priamo v ohni. Tam odpad bol obrovský, že to drevo pri tom procese častokrát praskalo. No ale potom ma napadlo, že vlastne to drevo sa dá zaúdiť. A toto sú drevá, ktoré som zaúdil. Aha. A tam potom krásne vidno to, ako to drevo viselo, že tá spodná časť je úplne už zuholnatená, čierna a postupne vlastne to prechádza do toho dreva, ktoré bolo menej ovplyvnené. No a takéto drevo má úplne zmenenú štruktúru, pretože skutočne ten spodok to už sa blíži k uhlíku. Mm-hmm. No a vlastne potom aj ten zvuk je taký vzdušnejší, odhmotnený, nazvime to. Ale aj ten pocit, čo človek má, keď tento nástroj zoberie do ruky, je proste iný. No ja som sa bavil aj tým, že som napríklad drevo na výrobu na rok zakopal do zeme, aby zase na ňo pôsobil ten živel zeme. Alebo som vyťahoval drevo z riek, z bahna a tak ďalej.
1: Takže to jsme, tam je živel vody, zakopáváš živel země, toto je živel ohně. Ty máš k tomu krásný romantický příběh, já jsem spíš viděl, jo, že ti pastevci si dali trošku víc, jo, že tam usnuli u ohýnku a ty flétničky jim z části zhořeli třeba. Jo. To může být taky takový příběh, jako folklor, jo, že pastevci si přiopili a očoudili se jim ty flétničky, ale vypadá to nádherně. Pak si řekli, tyjo, tož tak to budeme dělat, protože má to úplně ještě jinačí lepší zvuk a vypadá to krásně. A jo, já ještě než pustím ty videjka, já jsem se chtěl zeptat, jak jsme byli u vás, a tak jsem tam viděl, že tam máš v tom průjezdu plnou stěnu jako surovýho dřeva naskládanýho. To znamená, že ty to v lese pěkně napílíš, odvezeš si domů a tam to nějakým způsobem sušíš, nebo tam to schne nějakou dobu a jakou tu dobu?
0: Pozri se, ty nástroje Potrebuješ vyrábať zo suchého dreva, pretože keď vlastne vyvrtáš to drevo, kým je ešte mokré, tak ono mení svoj objem a vlastne zdeformuje sa ti aj ten vývrt, čo nechceš. A navyše ďaleko viacej sa krúti, praská a tak ďalej. Ja zo začiatku, kým som to nevedel, tak som to párkrát spravil a už som to potom nerobil nikdy. Pretože fakt ako ono sa to drevo potom aj na súkoch strašne krúti a z toho kruhového vývrtu ti ostane elipsa a už sa to nedá vlastne ani napraviť a tak ďalej. No a pýta sa, ako dlho to schne, záleží na tom, čo to je za drevo, aký druh toho stromu. Ale hlavne na tom, či je to drevo na fujaru alebo na píšťalku, ktorá má 2 cm 3. Vlastne na tú píšťalku sa s odrenými ušami dá robiť už po roku. Fujaru po 2 rokoch ešte častokrát nemáš usušenú. Minimálne 3, ale čím dlhšie, tým lepšie. Takže mojou snahou je proste mať obrovskú hromadu dreva, aby som vlastne už mal to drevo poriadne vysušené a s dobrými vlastnosťami.
1: Takže ten chlapec, tvůrce, měl pravdu, viděl jsem videjko, takový fakt jako starší pán, jo, třeba hodně přes 70 a byli v lese s rodinkou, měl tam syny i vnoučky, no a brali tam taky, já jestli to byla beza černá, prostě veliké klacky na buď na didžerido, nebo asi zřejmě na tu fujaru, no a pak říkal, že to, že to nechává 5 až 7 let schnout, ten jeden kus, jo, takže je to skutečně teda veliký proces s tím dřevem, jo, jednak to uskladnění, no a pak ta samotná výroba, nebo vůbec, on šel do toho lesa a dívali se a taky čekal, no, neřekl bych, že si ho zavolali, oni už to měli spíš vyhlínutý, takže radost pohledět, jo, tady na tu výrobu těch, tady těch klasických krásných nástrojů, které mají duši. Tak, máš k tomu, Mari, něco, nebo pustíme už videjka?
0: Ještě si myslím, že úplně bez stačí, keď pustíš jedno.
1: No, já jim mám všechny dohromady, ale to má 5 minut dohromady. A nebo dívej, když řekneš stop, tak zmáčknu tady ten červený čaplík, jo? Takže já to pustím. A ať mají posluchači představu, jak to zní.

0: Tak, to bylo asi první videjko. Tak povíš nám něco k tomu.
1: No ak to znelo aj iným poslucháčom tak príšerne ako mne, tak
0: No
1: ako
0: víš,
1: ten zvuk bol úplne strašný.
0: no mně to
1: A
0: znělo
1: to je
0: taky,
1: vlastne...
0: protože já mám sluchátka, ty nemáš sluchátka, víš, možná ti to znělo, ale já si myslím, že potom na YouTube nebo v tom záznamu, že to bude znít pěkně, uvidíme.
1: No pozri, to je vlastne aj dôvod, pre ktorý som nechcel úplne, aby sme tie videá púšťali. Ako chápem, že poslucháč, ktorý tie nástroje nepozná, pre neho je to zaujímavé. Ale ja vlastne tie videá a zvukové záznamy aj nie príliš rád robím, pretože
0: Aha.
1: to, čo je pre mňa najdôležitejšie, sa na ten záznam dostať naozaj nedá. A to je vlastne to, čo sa deje medzi tichom a miestom, kde ten zvuk vlastne začína. No, ale to už zase otváram úplne inú tému. Ešte kľudne pustí jedno to video, aby bol počuť nejaký iný typ píšťania.
0: Pošlu další videjko, pustím, no a o to větší důvod mají posluchači přijít na náš workshop, kde bude mít Mara tady těch nástrojů daleko víc a kde uslyší přímo naživo, jak to krásně zní, je možný, že tady ta technika to zkresluje, jo. Takže pouštím dál.

0: Tak, Marku, tak to bylo teda co za bohyní, tady ta, to třetí výdejko?
1: No, to byla pentatonická píšťala G-mol.
0: G-mol.
1: No, ty máš G-dur,
0: G-dur.
1: ale o oktávu vyššie, takže vlastně v polovičnej dĺžke.
0: To je...
1: Ja by som ti vedel, vlastne tú D-čku by som ti vedel vyrobiť akurát tá, čo máš ty, má 60 cm a ja by som ti vedel vyrobiť o oktávu vyššie, ktorá by mala 30.
0: No, ona bude mít 5 dír. 5 dír bude mít?
1: Bude mať 5 dír a bude mať 60.
0: Dívej,
1: ale
0: když
1: môžem
0: to
1: ti
0: bude
1: dnes
0: mít
1: ukázať
0: 5 dír,
1: aj ešte...
0: Promiň, když to bude mít 5 dír, jo, 3 nahoře a 2 dole, tak může být delší. Já tam ty prsty jako dám. Já mám rád taky hlubší tóny, víš?
1: No, chápu.
0: Takže klidně může být delší. A jo. Dobrá. Já jsem, ano. No, protože ta pentatonika třeba G-dur, tak já s ní můžu hrát A-mi akord, protože E-mi akord, jo? Protože tam jsou stejné vlastně tóny. Takže to je ta výhoda. Proto jsem chtěl ty durový. A teďka mi ještě vysvětlí, jo? Se tam se tě... Možná úplně laický, protože já to mám podobně jak ty, já taky neznám noty, já neumím číst not. Jako znám C, D, E, tak základní noty znám, jo. A akordy normálně znám na kytaru už v praxi. Ale, takže já na flétně G dur zahraju E mol, podklady pěkně. No a ty jsi říkal, že máš i třeba G mol fujarku, teda flétničku. V čem je výhoda, jo, že to je G mol? Čem to je, jako, víš, jak to myslím, jo, že vlastně já s tím zahraju jenom G-mol zahraju s tím.
1: Výhoda nie je žiadna, prostě každá, tak keby si sa pýtal, že aká výhoda je, že je Marek a aká výhoda je, že je Peter.
0: No ne, pozor, ale G-dur má tu výhodu, že z ní zahraju i E-mol podklady.
1: No a výhoda Franty je to, že je to automechanik a zároveň
0: otec
1: dvoch detí.
0: Já jsem ti říkal, že se prostě... tam možná blbě, no, tak jo, já se tak ptám jako normálně, jako někdy, jo. Protože já jsem taky přemýšlel, že si vezmu od tebe A-mol, píšťalu, A-mol, no ale pak říkám, no jo, ale když budu chtět hrát C-dur, tak nevím, jestli tam ty všechny tóny z té pentatoniky budou pasovat, jo. Tak proto jsem udělal tady tu variantu, že jsem si nechal od tebe teda udělat dury, ale můžu hrát na kytaru normální molový akord. To je jedno, obrať mi líst, to je jedno. Takže to ano, to byla pentatonika, takže jdem na to, toto je didgeridoo, tuším, že?
1: Ano.
0: Jdeme na to.

0: Ja budem mať so sebou hromadu nástrojov, takže jednak určite budem chcieť, aby sme hrali spolu. Pretože napríklad tie koncovky sú neskutočne vhodné na skupinovú hru, kedy vlastne ľudia, ktorí nemajú žiadnu skúsenosť s hudbou, zažijú veľmi častokrát pôsobivý zážitok toho, že dokážu tú hudbu vytvárať. A že to vlastne nie je až také zložité, keď sú trošku nasmerovaní a keď sú práve v prostredí, ktoré tomu praje, pretože tie workshopy práve tým, že je tam skupina ľudí, ktorá chce hrať, plus človek, ktorý ich vedie, teda ja, tak to je veľmi podporné prostredie. Častokrát sa ľudia dokážu dokonca preniesť cez tie prekážky vzniknuté počas výchovy a v detstve častokrát, kedy majú pocit, že oni s hudbou nemajú nič spoločné a že hudba je na mile ďaleko od nich. No a určite tam bude priestor aj na to, aby som vlastne niektoré tie nástroje predviedol, ktoré sú obzvlášť tie menej známe, a vysvetlil rôzne súvislosti medzi tými nástrojmi, medzi tým nástrojom a telom, ako som už spomínal, akým spôsobom sa dá vlastne meniť farba toho zvuku. No a všetko si to potom môžeme vlastne vyskúšať aj v praxi, pretože budeme mať aj tie jednotónové píšťaly, s ktorými sa dá kadečo poskúšať. No a ja tie workshopy, ak je o to záujem, tak vlastne robím potom aj tak, že ja na tej skupine vidím, že aké sú jej možnosti, respektíve čo tí ľudia sa chcú naučiť. Takže ja vlastne ten program prispôsobujem za jazdy tomu, čo sa na tom mieste deje a ako sa tí ľudia prejavujú. No a tiež to, čo ma baví, sú hudobné relaxácie, takže si myslím, že aj to tam môže vzniknúť.
1: Můžeme, ty stejně přijedeš k nám den předtím, takže můžeme nacvičit nějakou meditačku nebo nějaké relaxační frekvence a určitě tam zahrajeme, jo, nějaké klidnější písně. No. No, toto je tady na fotce ta hospůdka, je to nejstarší domeček tady na náměstí. Je to velmi malebný, příjemný. Budeme tam v prvním patře. Tam jsou dvě místnosti, jedna menší, jedna větší, pak je tam kuchyňka, takže možnost kafe, čaj, všechno možné, jo? Nějaké občerstvení. No, dobrá, a takže my tam budeme mít zvonící roury, kytaru, vezmeme kombičko, naspěv, mikrofonek. Ty tam budeš mít teda flétničky všeho druhu, budeš tam mít nějaký šamanský bubny nebo nějaký rytmický nástroje?
0: No pozri, určite áno. Hoci opäť si sa dotkol niečoho, aj keď
1: Aha.
0: si bol u nás na návšteve, tak ja som
1: Nemohl
0: tak
1: jsem si
0: zostal,
1: nevšimnout, promiň, jo.
0: že šamanské bubny nemám, že mám rámové, lebo za mňa sa tie bubny stávajú šamanskými až v rukách šamanov.
1: Ano.
0: A tak ďalej a tak ďalej, ale to je zase na celú reláciu, takže to len tak s úsmevom dodávam.
1: Já si myslím, že dnešní vysílání bylo taky celkem s úsměvem. A no, takže dneska máme 19. do workshopu máme měsíc. No, ono po případě bychom mohli udělat ještě jedno vysíláníčko, třeba na hodinku jenom, protože informace chodí. Jo, pokud lidičkové budou reagovat, budou se ptát ještě na nějaký upřesňující dotazy, co se týče hudebních nástrojů nebo toho samotného workshopu, tak bychom mohli zas hodinku, hodinku a půl, dneska vidíš, slovo dalo slovo, jsme tady 2 hodiny a zdaleka to máme vyčerpaný všechno, všechny témata. Otázek je hodně, ale já bych to, Maro, s dovolením teda pro dnešek ukončil pomalu, máme 2 hodinky za sebou. Necháme zpracovávat informace. Posluchači se budou dívat taky na záznam do archívu, kde uvedu kontakty na tebe, na tvůj web. Můžu i na tvoje oba Facebooky, nebo co povolíš tam ke sdílení z tvých kontaktů.
0: No sú to verejné profily, takže

0: Keby som ich nechcel mať a chcel ostať skrytý, tak
1: Ano. No, já se
0: ich
1: ptám
0: nemám.
1: z toho důvodu, že ty říkal, že ten web si nějak předěláváš v současné době, že ho nějak jako vylepšuješ. Webové stránky.
0: To je pravda, ale zatiaľ nič lepšie neexistuje.
1: Dobrý, takže sedí vec, dám tam web, dám tam Facebook profil, no. No a to je tak asi vše. Nezbývá než poděkovat za krásný pořad.
0: Já
1: Srdíčko
0: určitě
1: klesá.
0: děkuji.
1: Hodně nových informací ohledně flétem. My jsme si vlastně ještě neměli pořádně v klidu, kdy jako popovídat. Jo? Protože u tebe jsme byli, tam jsme zkoušeli, tam jsme plkali o všem možném, ale tady tak konkrétně jsme se bavili až teď poprvé. Takže Maro, Marku Gondo, tvůrče, vědomí, já ti děkuju. Máš něco na závěr? Nějakou rozlučku, nebo nějaké poselství, nebo ještě něco k tomu workshopu, už krátce, ať to do těch 2 hodinek jako akorát tak vyjde?
0: Na záver poselství asi nemám, akurát ti chcem tiež poďakovať za to, že si to pripravil, že si ma sprevádzal tento večer, bolo to veľmi príjemné.
1: Potěšení i na mé straně, ale možná by ještě přišla píseň se svým poselstvím, lásko. Se svým poselstvím. A za mě, Maro, já velmi děkuji, že jsi přijal pozvání do tohoto povídání, vysílání, že jsi udělal čas a píseň taky řekne ahoj, dobrou noc a...
2: Ne, já neprůřezově.
1: Aha,
2: Ahoj, dobrou noc.
1: dobře. Ona má sluchátka, ona tvoří hudbu a má otlačený uši, tak nechce, aby byla vidět. Ona je roztomilá taky. No a uvidíme se na workshopu, uvidíme se jeden předem. Dobře, přátelé, nebudeme prodlužovat. Moje poselství je pouze to, co říkám pokaždé. My jsme tvůrci a tvoříme si svoji realitu, svoje bytí a hlavně kvalitu svého bytí. Jo? Takže neustávejme a tvořme. Je to snadné, stačí si jenom vzpomenout. Jo? Všichni to dokážeme. Maro! A přátelé, posluchači, já vám děkuji. Loučí se studio Deja Vu. My jsme v kontaktu, Marečku, zavoláme si, napíšeme si a probereme další a další věci. Tak, krásný večer a dobrou noc. O, Šanty, ahojte.
0: Hello.
1: Ahoj.

Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?

Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.

0: Já zdravím, všechny vás vítám pochopitelně u dnešního pořadu. Nejvíc a nejsrdečněji a s největší radostí vítám svého hosta, protože pozítří to bude 8 let, co jsme společně zahájili vysílání tady studia Midgard. Takže Išo, já tě zdravím a vítám tě ve vysílání, ahoj.
1: Ahoj a krásné odpoledne, sice už setmělé, ale pořád ještě odpoledne pro všechny.
0: Setmělé, to je pravda. No, jen tak mezi náma, prosím tě, jak jsi se měla těch posledních 8 let?
1: To je otázka, pracovně, jak jinak. Tak určitá část, nebo ten začátek, tak to se neslo v duchu právě ještě té nerozdělené reality. A potom v tom roce 2020, když se nám na podzim, někdy v touhle dobu, v tomto čase, se nám rozdělily ty reality, tak to začalo být hodně a hodně veselější než předtím. Takže ten začátek byl takový trošičku s překážkama, kdy se snažili nám to znepříjemnit a potom už po té odluce, dalo by se říct, se ty věci začaly poměrně velice rychle posouvat dopředu. Informací kvanta, pytle bych řekla, možná vagóny. A z toho jsme potom skládali vlastně všechny ty věci, které jsme potom na těch seminářích předávali dál. Snažili jsme se z toho udělat nějaké výstupy, postupy, informační záležitosti a pracovat s těmi informacemi tak, jak nám přicházely.
0: No, a pořád nevyčerpej všechnu látku, já jenom jsem tam nahodil.
1: Jo, no já jenom se snažím říct, že jako tenkrát to bylo v duchu ještě nějakých bojů a těch útoků a teď už je to víceméně takové to dořešování toho, co tam tenkrát připravili, takže teď je to určitě mnohem veselější než předtím.
0: Já myslím, že tenkrát jsme si neskutečně moc přáli být v prostředí, ve kterém jsme třeba už dneska. Jo. Že to byl takový taková naše to, kam jsme směřovali a bylo to nepředstavitelné, lákavé a inspirující docílit toho, aby se dalo pracovat bez toho, že by ti šlo o život.
1: No, to je pravda.
0: Vidíš, teď to
1: máme. Bylo to divoký. No.
0: Teď to máme. Nevím, jestli si to každý uvědomuje, ale to je přesně to, co teď vlastně máme. No. Tak pojďme se podívat na to, kdo slaví svůj svátek. Dneska je 2.12. či 2. prosince. Tak se pojďme podívat, kdo slaví. Já už to vím. Slaví Blanky. Blanky.
1: Ajajaj.
0: No jo, naše Blanička má dneska svátek. Budeme jí muset pozdravit a velice rádi ji pochopitelně pozdravíme, protože není nic krásnějšího, než když někdo, koho máte rádi a s kým souzníte, tak když má svůj svátek. To je naprosto ideální a řeknu velice, velice příjemné. Tak, Blanka. Hravé jméno Blanka je jménem pro zářivou dívku i ženu. Je milé, nevinné a čisté, stejně jako jeho nositelka. V české historii se Blanka jmenovala první manželka Karla IV. Šlo o Blanku z Valois. V současnosti je u nás asi nejznámější nositelkou jména Blanka Matragi, proslulá modní návrhářka. Jméno nosí také české herečky Blanka Valeská nebo Blanka Bohdanová. Jméno Blanka náleží i k pražskému tunelovému komplexu, který se má stát nejdelším silničním tunelem v České republice. Jeho výstavba začala v roce 2007 a plánované dokončení je v roce 2014. No a my víme, že tomu tak nebylo a že opravdu to je veliký tunel, a byl to veliký tunel a zůstal velikým tunelem, takže ztratilo se tam obrovské množství miliard a já vždycky to říkám s radostí, protože tuším, že tam zahučilo skoro 12 miliard do tady té díry v zemi a když kritizovali, že v Soči vyrostl okruh Formule 1 úplně en bloc se vším. Víme, že tam musí být speciální různé typy technologií, musí tam být speciální asfalt, musí tam být spousta věcí, které jsou naprosto ojedinělé a technologicky složité, tak to stálo 4 miliardy. A oni vykládali, jak se mrhalo tam penězma, protože celý okruh přišel na 4 miliardy korun v přepočtu. A my jsme si pořídili blanku za trojnásobek. A nevidím v tom nic zázračného, co by tam bylo. Blanka je českým ženským jménem, které má svůj původ ve středověké latině. Bylo odvozeno ze slova blancus, které se dá přeložit jako bílá, bělavá, bělostná, čistá, neposkvrněná. Česká podoba se zřejmě vyvinula ze španělského jména Blanca, případně italského Bianca. Bianca. Všechna jména mají stejný význam a nositel tohoto jména je 33 978. Je to 47. nejčastější používaná varianta jména. No takže, milé Blanky a milá naše Blanko s chrudimi, Božena Blanka, tak milé Blanky, my vám přejeme s Išou právě teď pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, ale také promořování a skvělou oslavu. Takže to nezapomeňte pořádně oslavit. No a vy, kteří znáte nějakou Blanku a ještě jste ji nepopřáli, tak udělejte, protože jim nadělíte pochopitelně mnoho radosti a to jim způsobí nárůst imunitního potenciálu. Tedy jim darujete zdraví, což nic lepšího jim dát nemůžete. Krom toho, že slaví Blanky, tak tady máme také Světový den počítačové gramotnosti. Mezinárodní den počítačové gramotnosti má upozornit na nové technologie a skupinu lidí, ke kterým ještě nedorazili. V tento den mnoho institucí, školy, obecní úřady a podobně pořádají akce či kurzy, kde se lidé mohou s výpočetní technikou seznámit. No nevím, já takové akci žádné nevím. Pozor, ještě je Mezinárodní den boje za vymýcení otroctví. Mezinárodní den boje za vymýcení otroctví vznikl na výročí podepsání smlouvy o zákazu obchodování s lidmi a zneužívání k prostituci. V dnešní době je již tento problém ve velkém potlačen, ale jsou i země či skupiny lidí, kdy k novodobému otroctví dochází. Bohužel jsou jeho součástí někdy i děti. No, tak jsou druzí na Ukrajině, o tom vědí své a je potřeba je podporovat, aby měli na další nákup prostě těch otroků. Protože přeci podporovat nácky a kdejakou verbež satanistickou je to nejlepší, co může naše vláda s těmi penězi, se kterými si neví rady, kolik jich mají, tak toto nejlepší, co můžou dělat. Je to ošklivé a hnusné. No, tak to asi zavřem, takhle šmik. A je to zavřeno. No, máš, Išo, ty nějakou poznámku k tomu mezinárodnímu dni jednomu nebo druhému?
1: No, prosím tě, já nad tím teď jako přemýšlím, jo, který z těch svátků je tedy jako významnější a který říkal si proti otroctví a ten předtím byl ta práce s tím počítačem. Jo. Ono, prosím tě, jako to je těžký. Pracovat s počítačem umí minimum lidí, všechno se tlačí do počítačů s tím, že jako seniori jsou blbí, tak ať jako někde s někoho seženou, kdo bude za ně s tím pracovat, protože dneska už i dávky, všechno se řeší přes počítače. Takže starší lidé, kteří prostě nemají vztah k té technice, tak mají velký problém, nikoho to až tak moc nezajímá. No a o tom otroctví, tak já si myslím, že jako v současné době je to skoro výsměch. Takový to svátek vyhlašovat a zdůrazňovat, jak je to důležité, když jak si ty věci vyplouvají na povrch a ví se, kolik toho svinstva se na tom světě v oblasti otroctví děje. A tak nějak vyřešit, o tom se jenom mluví. A kdo by to chtěl řešit, tak ten samozřejmě nemá možnosti. Ten, kdo by ty možnosti měl, tak nechce, protože z toho má peníze. Takže jako takový, je to zvláštní, ale jako k tomu je skoro, člověk nemá co říct, protože je to takový, to jsou takový svátky, které jsou jakože pro nic a za nic.
0: No, to není svátek, že jo, takový jako mezinárodní den. Jakási oslava něčeho rádu.
1: No, tak já jsem to špatně řekla, no, ale prostě vůbec bych to nezdůrazňovala jako něco, co jako mělo být.
0: Něco mimořádného.
1: Něco mimořádného.
0: No, to jo, to je pravda. Má pravdu předsedu. Tak vrátíme se ještě k tomu, co jsme tady trošku rozpracovali, těch 8 let. Je to pozítří. Si pamatuju, jak jsem ti udělal bariéru z těch polštářů, to bys měla soukromí. Pamatuju si, jak jsi se hrozně moc bránila jako naživo vysílat. To byly hezký začátky, pamatuješ?
1: No, prosím tě, pamatuju. A to si představ, já jsem ještě do minulého týdne měla doma ten mikrofon, který měl na těch nožičkách, takovej ten hlasatelský, veliký, tak já jsem ho měla doma a tak jsem se teprve před týdnem jsem se ho zbavila. Ale tak narazila jsem na něj, že ho tady stále ještě mám. A pak jsem si říkala, že už ho nebudem používat. Tak jsem ho podarovala synovi, si s tím poradí. Takže jako jo, vzpomínky tady ještě jsou a občas si vzpomenu, jak jsme měli oddělený těma bariérama těch polštářů, taky kvůli ozvěně, že jo, takže to bylo takový, teď už je to úsměvný, ale tenkrát to byl hrozný stres.
0: Jasně, že to byl stres, já se moc dobře pamatuju ten stres, který je ten tvůj. Jak jsi se bránila? Marně se bráníš, Ivane?
1: No, přesně tak.
0: Jak jsi říkala?
1: Tak nějak teda.
0: Já živě, já nebudu vysílat živě. Nikdy to mě nepřinutíš. Nikdy mě nepřinutíš.
1: No, protože jako vlastně já jsem vůbec netušila, neměla jsem představu, co vlastně říkat. A když jako to není naživo a je to jenom jako přestočený, tak tam jako nějaká oprava se dá udělat vždycky. Ale když jedeš naživo, tak musíš mluvit jako bezchybně a tam už se nic vystříhnout prostě nedá. Takže nebo vymazat, nebo nějakým způsobem opravit. Když je o to, je to těžší, no tak to víš. Já to s tím mluvením, já jsem byla vždycky z práce namluvená až dost, takže doma jsem pak byla ráda, když jsem nemusela mluvit, no a teď přijdeš s tím, že budu mluvit někam do rády a pro nějaký lidi, že jo. Tak to byl šok, no trošku větší.
0: No ale když na tebe ten počítač neviděl, tak už to bylo lepší potom, když jsi se skovala za ty polštáře. Tak už jsi byla odizolovaná, už na tebe neviděli, už to bylo dobrý, Jirku.
1: Už jsem byla za rohem, jak se říká.
0: Jo, to asi za rohem. To jo, to jsme byli občas asi všichni. No ale stalo se obrovské množství nádherných věcí. Stalo se to podstatné, co se mělo stát. Stalo se to jinak, než jsme si tolikrát mysleli, že víme, jak se to stane. No, ono se také muselo vyhovět změněným podmínkám, takže to nebylo jenom o tom, že někdo něco naplánoval, takhle to bude, ale opravdu to potom bylo velmi, bych to řekl, v tom online, jak to bylo hodně, hodně o improvizaci. Jo, takhle. No, tak se všechno podařilo. No a my budeme pozítří slavit 8 let. Já vás chci pozvat všechny v pátek, to je 5. Teď už vidím, že mi to trošku koliduje, protože, no já to nějak vyřeším, já to vymyslím. Jsem zase počítal s tím, že budu to mít organizované jinak s Eliškou, tak to potřebuji v pátek do školky, protože bude chodit Mikuláš.
1: No, to jsem ti teď chtěla říct, že to nemůžeš Elišku okrást o Mikuláše, kvůli vysílání.
0: Já bych ji neokrát, takže už jsou na to připravený. Stěžovala si paní učitelka, že jako čerta s Mikulášem se bojí hodné děti a těm zlobivým je to prý úplně putná. Jako.
1: No, to je pravda.
0: No, to tak je, protože kdyby se báli, tak by se z nich staly hodné děti, že?
1: No právě.
0: A protože se nebojej.
1: protože jsou sobě vlastní.
0: Protože nemají v programu většinou.
1: To taky, no. Nemají strach z těchto typů.
0: Takhle, buď se vlastních nebojej, nebo nemají v programu.
1: To jsou ano, dvě možné varianty. Proč se bát vlastních lidí, že?
0: Jo, proč by se báli čerta, čerti?
1: No právě.
0: To nesedí, že? No tak musím zvednout Elišku ve dvě. Já jsem chtěl od dvou, tuším, že jsem chtěl. To já to zařídím a poběží to. Takže budeme slavit, budeme oslavovat ji od 14 hodin. Já jsem se s Jardou domluvit. Od 14 hodin budeme mít velikou oslavu tady na Midgardu, protože je 5. na Mikuláše a my 4. jsme před 8 lety zahájili vysílání. Takže nádhera. Jako by to bylo včera. To je hrozné.
1: No uteklo to uteklo, jak ten čas letí, že?
0: Čas letí jako zbláznivý. To je jasné. No, tak ty jsi říkala, že máš nějakou rekapitulaci připravenou nějakých činností, na co by se měli lidé soustředit a jak by měli postupovat a pracovat. Tak, že bych ti dal slovo.
1: Já jsem právě na základě těch dotazů, které ke mně přicházejí, nebo dotazů žádostí, že tu se zasekli, tam se zasekli, nevědí jak dál a tady je to nějaký divný výsledek a tady to jim nevychází. Takže já jsem z této komunikace pochopila nebo vyvodila, že jako hodně a hodně vlastně lidí trošku neví, jak si počít ve chvíli, kdy jim vychází něco jiného, než očekávají. Myslím tím, když si testují. Jo. Já jsem taky říkala, že vlastně to testování jako takový se nám vyvíjí i za těch posledních tedy 8 let, co jsme začali pracovat, tak ty věci, které testujeme, se velmi, velmi změnily. To, co se testovalo před těmi 8 lety, se netestuje už dávno, ne té, a jako teďkon. Teď se testují zase jiné věci, protože jsme se přenesli přes taková ta úskalí toho, že těch položek k čištění bylo velmi, velmi, velmi, velmi, protože se právě řešily ty záležitosti spojené s tou minulostí, s tím prostorem, který vlastně byl reverzovaný celý. Takže tam bylo velmi mnoho práce, kdy vlastně ty temňáci velmi pečlivě a velmi systematicky poškozovali ty krestovské bytosti jako takové. Takže jsme si říkali už na tom semináři, který byl vlastně v loňském roce, že se trošičku změnilo i to připojování se na vyšší já, že už to není tak jakoby podrobné, že už se nepoužívají všechny dotazy na to, jestli jsem neutrální a jestli mám bloky na něco nebo nemám bloky na něco. Že v podstatě stačí se připojit požadavkem, jako jsem oslovit to vyšší já, požádat ho, aby se připojilo, že bychom chtěli pracovat, a stačí pak se zeptat, jako koho mám na kyvadle, jsem čistý na práci a mám bloky nebo překážky. Tak na tohleto je potřeba se zeptat. Říkala jsem, že je velikánský rozdíl mezi tím, nebo že může být rozdíl mezi tím, že máte připojené vyšší já, víme, kdo je, a na kyvadle můžete mít nějakou bytost. Často to bývá párový partner, plamený partner, nebo někdo, kdo tam má určitou nějakou práci nebo něco, co potřebuje s vámi vyřešit nebo ještě někde s něčím popracovat. Takže je dobrý si zjistit, jako jestli mám připojené vyšší já, když už jsem se zeptal, jestli jsem čistý na práci, jestli mám teda vyšší já připojené a jestli mám někoho, kdo je na kyvadle. Nenechte se zaskočit, když vám vyjde, že máte na kyvadle sami sebe. Protože když se dostanete do určité úrovně, kdy vlastně do té 15. úrovně, takže jste sami sebou, sami sobě vyšším já, protože máte vlastně shromážděné veškeré informace od toho zrození až do současnosti, kdy vlastně už jste bytostí 15 prvkovou, jste připojení na to centrální informační pole. No a tím pádem si vlastně vaše vědomí, tedy vy, vyhledává v té databázi, v tom informačním poli odpovědi na to, co potřebujete řešit. Buď nějaké dotazy, nebo řešení nějaké situace a tak dále. Takže nelekejte se, když vám vyjde, že vyšším já jste sami sobě, nebo máte na kyvadle sami sebe. A to jsou věci, ke kterým jsme se dopracovali právě tím, že jsme čistili, navyšovali vibrace, zase čistili a zase navyšovali vibrace, až bylo zkompletováno to, že vlastně máte 15 vaken DNA jednak vytvořených a zároveň také plně fungujících. To tež platí o čakrách, máte 15 čaker vytvořených a plně fungujících. Tak by vám měl vycházet výsledek. Takže když toto funguje, tak vlastně máte k dispozici veškeré informace od zrození až do, dejme tomu teď, a tady do té úrovně, kam až jste se dočistili, dovibrovali, tak až tam si můžete všude šáhat pro informace, které potřebujete v danou chvíli, buď k řešení nějaké situace, jak jsem říkala, nebo doplnění informací, když pátráte po tom, co se kde přihodilo, nebo co potřebujete řešit, nebo jestli máte nějakým způsobem třeba vyřešit něco, co se týká karmy z té dávné minulosti a podobně. Takže to je takové to, že se tím, jak se ty věci vyvíjí, tak se mění. Mění se i ten způsob toho připojení. A když už jste pak připojení, tak už neřešíme nějaké negativní energie a diskarnáty a entity. To už je za náma. To je záležitost té minulosti, to je záležitost těch padlých systémů. Takže teďkon je potřeba zjistit, protože jsme v tom období před přesunem, kdy vlastně jsme v takových těch koncových finálních fázích toho kódování, otevírání různých nebo zpřístupňování různých informačních záležitostí, archivů, nějaké záležitosti vztahující se k té budoucí fyzické genetice. Vlastně programuje se fyzické tělo, programuje se bytostní tělo, potkáváte se svým párovým partnerem, všechno je potřeba zharmonizovat, naladit, dočistit. Takže každého by teď vlastně mělo zajímat, kde ten jeho originál toho vědomí, kde se nachází. Když už jste teda připojení, tak úplně nejlepší musí, nebo takhle, musíte začít tím, že si zjistíte, kde to ten váš originál, vašeho vědomí je. Někteří se ptají cíleně, že tedy jestli máte ten originál na nějaké časové ose, jestli ho máte, já nevím, na té a té planetě. Říkala jsem, že vlastně během toho čištění pořád jak ještě ta vědomí s tím vyšším já procházejí různé zpřístupněné archivy, tak jak postupujete po těch schůdečkách, tak u každého schůdečku můžete kouknout do šuplíku, jestli tam náhodou nemáte něco, co je ještě k řešení. A vy potřebujete vědět, kde ten originál váš se nachází. Jestli je tam, kde má být. Je to také odpověď, jestli je tam, kde má být, ale je to takové, že je tam, kde má být, kde se bude posouvat, nebo to tam, kde má být, kde potřebuje něco vyřešit. Tam pak musíte položit, když se budete ptát na to, jestli máte svůj originál vědomí tam, kde má být, tak musíte ještě položit další otázku, jestli tam, kde má být a je tam, je to místo, kde se bude přesouvat, je ten prostor, ve kterém se bude evolučně vyvíjet, a nebo jestli je to místo, kde potřebuje ještě něco vyřešit. Takže pak si musíte ujasnit, kde tam ten originál toho vědomí je a proč tam je. Buď protože tam má být, protože tam odtamtud bude vstupovat do toho svého fyzického těla a do toho budoucího aktivního prostoru. A nebo je tam proto, že potřebuje ještě něco vyřešit. Takže proto potřebujete vědět, kde ten originál máte. Další možností, jak se budete ptát, je dobrý třeba když už teda se nebudete ptát tou formou, jestli jsem tam, kde mám být, nebo jestli jsem na ose, nebo na ose jste vždycky. Záleží na tom, že zase musíte zjišťovat na jaké, na té správné, proč tam jsem, na té, které si mám něco ještě naučit nebo něco vyřešit a tak dále. Takže to pak musíte zase ještě jaksi položit těch otázek kousek víc. Ale já třeba doporučuju nebo radím, když nějakým způsobem vám až tak ty písmenka moc nejdou, tak je dobrý pokládat otázky typu: můj originál vědomí je v evoluci? Dostanete nějakou odpověď. Nebo je v deevoluci? Podle toho, jo, buď vám vyjde, že jste v evoluci, ano, pak víte, že jste vzestupující. Pokud jste v deevoluci, tak narazila jsem na problém, kdy jako pořád byl člověk vzestupující a najednou vychází deevoluce. A teď prostě jako když vám toto vyjde, většinou zpanikaříte, zahodíte kyvadlo, utíkáte pryč a už nechcete v životě o tom slyšet, protože vás to zaskočí. Tak v té deevoluci samozřejmě jsou nevzestupující, to za prvé, ale v té deevoluci se může ocitnout taky bytost, která nemá úplně všechno vyřešené. Nemá zaktualizované ty položky, které říkám, že je potřeba nějakým způsobem opakovaně kontrolovat. A když ty položky nebudou kontrolované, a když ty položky nebudou aktualizované, tak se může stát, že ustrnou na nějakých hodnotách a ty hodnoty vlastně vás přivedou k tomu, že budete přesunuti v určitém slova smyslu do prostoru nebo takové nějaké oblasti, kde vlastně se nevzestupuje, ale vy víc svým způsobem nebudete ani kosmickým prachem, ani odvinuti. Takže když vám toto vychází celou dobu, že jste vzestupující, máte hezká, hezká čísla, všechno v pořádku, najednou na vás vyskočí tato informace, tak zachovat chladnou hlavu a začít se ptát. Nejlepší je, když samozřejmě říkám pořád všechno napsat. Takže nejlepší je, když začnete tím, že si začnete testovat záznamy, mřížku, azur krystal, genetiku, DNA vlákna a čakry. Z toho potom můžete vlastně, když pak na ty hodnoty budete vidět, tak najednou se vám ukáže obraz toho, že vlastně nemáte zaktualizováno. Že máte hodně věcí, prostě nemáte dostavěných, dobudovaných, dozapnutých, doopravených. To jsou ty věci, které vás potom dostávají do ty čekány na tu deevoluci. Protože se někde na vás se šuplíčku vykouklo něco, co je potřeba hodně, hodně intenzivně vyřešit, a protože jste to neudělali, tak vám to sníží vaše vibrace, sníží vám to, vypne vám to vlákna, odpojí vám to vyšší. A jak vám začnou klesat hodnoty, tak to je taková ta cesta k tomu, že se vám odpojí vyšší a vypnou se vám čakry. Čakry jsou informační pole, to znamená, že se nedostanete k těm informacím. Jo? Takže to je jako důležitý, důležitý je prostě u toho přemýšlet, a pořád se ptát, proč. Takže když vyřešíte tu záležitost ohledně té evoluce, takový případ jsem řešila, takže na mě vlastně vyskočilo to, že katara mřížka nebo azur krystal v té chvíli, kdy u zestupující dívenky prostě najednou vyskočí evoluce. No a dostali jsme se na hraniční hodnoty toho krystalu a té mřížky, protože někde něco nebylo dočištěné a vyřešené. Ono jí to strhlo vlastně ty body. A ve chvíli, kdy tyhle ty věci nejsou hotové, tak a je tam třeba genetika na 100% v pořádku. Jsou tam, většinou se ještě potom ještě najdou právě ty odpojený vlákna DNA, přes který se napojujeme na vyšia a bývají vypnuté některé čakry, tam třeba jenom 7 čaker nebo 8 vláken aktivních. To jsou všecko věci, které právě když budete mít nakývané a budete vědět, z kolika procent ty věci máte v pořádku, a kolik tam máte opravených a kolik tam máte vlastně plně fungujících čaker a vláken, tak když na to budete koukat, tak si budete říkat, to je divný, genetika je na 100% a já tady prostě jsem v deevoluci. Takže u toho musíte popřemýšlet, jako co vám ty čísla nebo co vám to testování říká. Jo? Takže potom, když potom zkouknete, že vlastně máte třeba katara mřížku na, já nevím, 40%, tak těch 40% vám musí být do očí, protože se bavíme o tom, že jsme říkali, že existuje to, čemu se říká zákon zachování. A zákon zachování říká, že když je něco poškozené, ze 2/3, to je 66% cca, tak když je něco z 65% poškozené a v pořádku jenom z 35%, tak je ta mřížka, ten krystal před zhroucením a rozsypáním se. To je to varování. Takže vy musíte okamžitě začít jednat a hned požádat, aby prostě všechno bylo opravené, zapnutý, zharmonizovaný, vyladěný, aby to bylo v pořádku. A v tu chvíli vlastně si zase šplháte směrem nahoru z toho sklepa, do kterého jste spadli, protože jste si neohlídali tyhle ty věci. Tam jste ohroženi právě tou deevolucí díky tomu, že to máte hodně a hodně poškozené tím, že to není v pořádku. když se to všechno dovyčistí, dovyřeší, doopraví a zapne, protože to je vypnuté, tak se to zapne, no tak prostě normálně skočíte zpátky tam, odkud jste spadli dolů. Takže i ta deevoluce jako taková vám nemusí signalizovat to, že jste se dostali do pádu, ale jenom vám signalizuje to, abyste dokývali ty položky, abyste si zjistili, jak na tom, kde jste, abyste věděli, co máte nejvíc poškozeného, co máte úplně v pořádku. A když si pak k tomu logicky doplníte to, že třeba tím, že mám vypnutý čakry, nemám informace, mám vypnutý nebo mám málo fungujících vláken DNA, nejsem napojený na vyšší já. Jo, takže tam vlastně se vám žádné opravení z takového samo nekoná, protože není tam energie, tam netečou energie, aby to zase všechno začalo, jo, vlastně abyste to nastartovali tím pročištěním, tím, že si požádáte, aby teda všechno, co tam nepatří, aby bylo deaktivováno, anulováno, odvinuto i s otiskama, aby byla provedena aktualizace, aktivace, zase všechno tak, aby to bylo v pořádku, aby to bylo vyladěné a zharmonizované s tím, jak to má být. No takže když si toto uděláte, tak vlastně opravíte a zapnete a zrestartujete všechno to, co jste v danou chvíli přišli tím, že to prostě, že jste narazili na nějaký prostor nebo něco, co je potřeba dořešit. Tím, jak postupujete po těch schůdečkách. Takže to je záležitost toho, že teda buď vám vyjde evoluce, tak víte, že jste vzestupující, jde evoluce, znamená to, že buď tedy opravdu jste někde se dostali do maléru, anebo prostě máte problém v těch položkách, který je potřeba zkontrolovat. Je opravdu nutné u toho přemýšlet, nestrácet hlavu a porovnat tyhle ty věci, namyslet se nad tím. No a pak taky se ještě budete ptát, ve kterém vesmíru teda to vaše originál toho vašeho vyššího já je. Měli byste si vlastně napřed nakývat, kde ten originál je, tak jsme říkali, že je v evoluci třeba. Ptáme se, ve kterém je vesmíru. Máme tady vesmíry, buď Aquaferion pro nás přestupující lidi, Aquaferion nebo nový vesmír. Pak ještě, kde můžete to vaše vyšší já mít, je tedy na Uranu. Tam jsem říkala, že Uran je databáze všeho, co je potřeba ještě dořešit. Všech různých položek, všech různých možností, ať je to karma, ať jsou to nějaké vztahové záležitosti, tak na tom Uranu je databáze těch věcí, když se to vědomí přesouvá, tak se přesouvá na ten Uran k tomu, aby se to tam vyřešilo. Takže to byste taky si mohli zjistit. Nebo můžete mít to vědomí úplně někde jinde, což je úplně taková ta minimální možnost toho, kde může být. Většinou někde jinde bývají ta vědomí, která jsou buď jako misionáři, protože jsme také říkali, a jsem se s tím taky potkala, misionářské nové bytosti, noví lidé, vzestupující bytosti, se teď v tomto období vracejí domů. Doma se skompletují s těmi svými plamennými partnery, vyřeší si tam ty párové předlohy a vrací se takhle. Někteří se vrací s novým kontraktem, někteří zůstávají doma, někteří jdou pracovat někam jinam. Takže pokud jde o misionáře, tak s misionáři to je tak, že prostě to jsou ti, kteří se mohou přesouvat někam jinam za prací v uvozovkách. No a pak ještě byste si mohli zjistit, kde je vaše cílová stanice. No, vaše cílová stanice je některé harmonické univerzum. Budete se ptát, mojí cílovou stanicí je harmonické univerzum 2? Buď vám vyšší a řekne ano nebo ne. Je mou cílovou stanicí harmonické univerzum 3? To jsou ty duchové. Harmonické univerzum číslo 4 je tím prostorem, kam se budou ubytovávat ty avataři. Může to být ale také harmonické univerzum 5, nebo některé z těch vyšších, z vyšších úrovní, zase záleží na tom, kdo jak dosáhl jaké úrovně. Takže úplně nejprvnější ze všeho si musíte zjistit, kde ten originál máte, když začínáte čistit. Pak si, jo, podle toho si zjistíte evoluce, vesmír a harmonické univerzum. Pak popracujete s tím, že řešíte záznamy, ptáte se, z kolika procent jsou zkompletované, zaktualizované, uzavřené, zapečetěné, dokončené. Když se dostanete k mřížce, tak ta mřížka, už jsem říkala, budete se ptát, z kolika procent je v pořádku nebo z kolika procent je poškozená. Záleží na to, který typ té otázky zvolíte. Buď se budete ptát na poškození, nebo se budete ptát na to, z kolika procent je v pořádku. Doporučuju tuto variantu ptát se, protože pak se u všeho ostatního se ptáte, z kolika procent to mám v pořádku. Tak aby se vám to nepletlo, nepopletlo, protože jednou se budete ptát, z kolika to mám v pořádku, pak se budete ptát, z kolika procent to mám poškozený, jo, a bude se vám to, nebo může se vám stát, že si tam potom ty číslička, ty procenta toho poškození špatně napíšete. Takže se doporučuji ptát, z kolika procent to mám v pořádku, zaktualizované, opravené, zapnuté a fungující. U té mřížky jsem říkala, že tam je to velice důležité, to je právě ten problém s těma mřížkama ubitýma tím elektroenergetickým úderem, protože u té mřížky, v té minulosti ta mřížka byla rozbitá. Jo, těma úderama, když v tom padlém systému dostali úder do té mřížky, tak ta mřížka buď byla rozbitá opravdu hodně, takže to vlastně způsobilo smrt toho fyzického těla a mřížka jako taková zůstala. Říkali jsme, že je vyváželi na nějaké pohřebiště, tam je házeli nahromadu v úvozovkách jako šrot. Ale protože to byly kristovské mřížky, nebo kristovské mřížky jako takové, byly vybaveny těma nomy kódama, tak ty nomy kódy dokázaly udržet i velmi, velmi poškozenou mřížku při životě. Takže se při tom následným, při té následné rekonstrukci přes ten nomikód, který obsahuje vlastně veškeré, nebo obsahoval veškeré informace vztahující se k té bytosti, ke které ta mřížka náležela, tak podle toho nomikódu se ta bytost dala vlastně zrekonstruovat. Když to byla nekristovská bytost, tak po tom úderu té zbraně, té energie, tak ta mřížka byla totálně rozbitá, to fyzické tělo zemřelo a už se s tím nedalo nic dělat. Ta bytost přestala existovat. Takže u těch kristovských právě byla ta pojistka toho, že pokud tam byl ten nomikód, tak se dala ta bytost zachránit z těch záznamů, které v tom kódu byly uloženy. Teď v současné době máme ty mřížky vybavený tedy určitým tím typem kódu jako pojistkou, takže když by vám někdo do té mřížky se trefil tím energetickým úderem, tak se vám ta mřížka vypne. Nerozbije se, ale vypne se. Jo? Takže to je rozdíl, že vám to tu mřížku úplně nezničí, ale musíte ji restartovat, musíte ji vlastně znova zapnout a spustit, aby se tam zase nahrálo všechno to, co se tak, když vypnete počítač a pak ho zase potřebujete zapnout, tak on se to tam musí všechno obnovit. Ale může se stát, že opravdu budete řešit něco, co souvisí s minulostí v rámci té iluze, dostanete úder, abyste si prožili, jaký to bylo, když oni dostali ty rány, jak velice těžce se umíralo. Jaké to bylo jako prožitek, to bylo hrozný. Jo? Tak se může stát, že se vám ta mřížka vypne. tak je prostě potřeba požádat o to, aby byla znova zapnutá a spuštěná. A zase zkontrolujete, jestli je všechno na 100% v pořádku. Takže to je k mřížce. Když by tedy došlo k poškození toho azur krystalu, tak azur krystal by se rozpadl. Když nebude v pořádku, nebude zaktualizovaný, když buď dostane úder, tak je tou zbraní, vlastně víme, že azur krystal je umístěn na té katera mřížce, na tom centrálním pilíři v bodě 8, to je tam, kde máme na lidském těle, máme srdce, tak když dostanete zásah nějakým takovým tím úderem, tak nebo když budete mít tu mřížku, teda ten azur krystal velmi poškozený a neopravíte ho, tak když se dostane k té kritické hranici těch 35%, 35% v pořádku a 65% poškozen, tak se rozpadne. Zase se zničí fyzické tělo. O genetice jsme si povídali, genetiku byste měli mít čistou, genetiku byste měli mít zkompletovanou, pročištěnou. Měla by být 15-prvková, na to dávejte velký důraz, 15-prvková genetika, všechno, co tam nepatří, všechno, co je cizí, musí pryč, deaktivovat, anulovat, odvinout i s otiskama. Otiskama jsme už říkali několikrát, otisky rozumíme, když někde vyjde otisk. Je to záznam, protože se může stát, že něco vyčistíte, něco odstraníte, vymažete, nebo řešíte nějaké negativní věci a děláte právě tu deaktivaci, to znamená, že něco vypínáte. Deaktivace, anulace, ano, deaktivace, anulace odvinutí. Děláte to i s otiskama, to znamená, že odvinete to, co je napsané a zůstane vám tam záznam někde. Tak tím záznam, ten otisk je tím záznamem, tak je potřeba i ten záznam odstranit, aby tam nikde v těch knihách ještě nefigurovalo to, že to máte sice vyřešené, jako vyčištěné v tom vašem, dejme tomu, jemně hmotném těle, ale v těch záznamech to stále zůstává. Je to potřeba vygumovat. Aby to prostě zmizelo, protože už je to vyřešené, je to deaktivované a odvinuté. Takže tolik k té genetice, měla by být v pořádku. Když se potom podíváte na ty DNA vlákna, to už jsem taky říkala, DNA vláken byste měli mít vytvořených 15. Dejte se, kolik jich máte vytvořených. A druhá otázka směřující k těm DNA vláknům je otázka, kolik těch vláken mi plně funguje, plně funkčních. Takže něco jiného je, když ty vlákna budete mít vytvořená, tak je máte. Ale jako kolik jich máte zapnutých, je otázka, kterou dáváte jako druhou. Protože můžete mít vytvořených 15, ale fungovat vám jich může třeba jenom 7, 8, 10. A tím pádem nemáte přístup k těm informacím, které jsou nad těma zapnutýma knoflíkama těch vláken. Když budete mít 15 vláken a budete jich mít 10 fungujících, tak informace, které souvisí s tím vláknem, protože víme, že každé to vlákno má svůj úkol. Takže úkoly, které plní vlákno číslo 11, 12, 13, 14, 15, tak ty úkoly prostě to vlákno neplní, protože je vypnuté, je nefunkční. Je sice vytvořené, ale nefunguje. Takže u těch DNA vláken je právě potřeba si zase nakývat, kolik jich je opravených a kolik jich ve skutečnosti funguje. Pokud jde o čakry, tak tam je to v podstatě obdobné. Těch čakr můžete mít zase, kolik jich máte vytvořených. Máte jich mít vytvořených 15, je 15-prvková mřížka, odvíjíme, že jo, máme před sebou ten krystalek. A pak je druhá otázka, kolik těch čaker jako takových je zase plně fungujících. Každá z těch čaker

určité oblasti. Ty čakry se napřed vztahují částečně, nebo jedna část té funkce té čakry, jednotlivé čakry, souvisí s fyzickým tělem. To jsou, co se říká těm fyzickým čakrám, protože víme, že čakra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mají nějaké funkce pro lidské tělo. No a pak tam máme, pak tam vlastně ty též čakry mají ještě další prostor, kde fungují. To je právě ta záležitost vztahující se k psychice, vztahující se k těm jemně hmotným tělům, k tomu bytostnímu tělu jako takovému. Takže čakry jako informační pole, protože jsou tam uloženy informace vždycky týkající se buď fyzického těla a jeho fungování, nebo potom jsou to záležitosti vztahující se k těm jemně hmotným tělům, tak podle toho pak prostě ty čakry fungují nebo nefungují a potom se k těm informacím dostanete nebo nedostanete. Proto je potřeba toto mít v pořádku. Když teda potom máte napsaný ty procenta, z kolika procent máte co v pořádku, kolik vám funguje vláken nebo těch čaker, tak si požádáte o to, aby to vaše vyšší já opravilo, zaktualizovalo, co je potřeba, aby bylo deaktivováno, anulováno, odvinuto i s otiskama, všechno, co tam nepatří, co není kristovské. Požádáte, aby to pro jistotu hodili do nějaké lávy, ať to tam schoří. No a když teda kivadýlko dotočí, nebo pocitově, protože jsem říkala, že tyto věci se dají řešit i mentálně, kdo nekýve kivadlem, požádá svoje vyšší já. Tak si vlastně překontrolujete znova, z kolika procent máte v pořádku záznamy. Mělo by vám být 100% u všeho. U mřížky, u azur krystalu a u genetiky. 100% byste měli mít všechno v pořádku. U těch DNA vláken a čaker je to 15 vytvořených a 15 plně fungujících. Takže tam řešíme tyto záležitosti. No a tak vlastně zjistíte, jestli došlo k opravám, k nápravám, nebo jestli tam ještě někde něco, co by třeba bylo potřeba řešit. Když tedy máte toto pročištěné, zase se ptáte, jestli je ještě někde něco, co byste potřebovali vyřešit. Protože tím, jak toto uděláte, uzavřete záležitosti týkající se toho místa, na kterém právě stojíte, je vám dovoleno udělat zase krůček před sebe o jeden schůdek výš. A když se dostanete o ten schůdek výš, protože tam to jste si hezky uzavřeli, vyřešili a zaktualizovali všechny ty potřebné věci, tak když si posunete o ten schůdeček dopředu, tak je dobrý se zeptat, kde teď a tady, když jsem se posunula, když jsem si všechno dala do pořádku, kde pak teď mám svůj originál. Naprosto stejným způsobem se zase ptáte, mám originál v evoluci, deevoluci, mám svůj originál v Aquaferionu, v novém vesmíru, na Uranu nebo někde jinde. No a pak se nakonec budete ptát, mám originál vědomí v kterém harmonickém univerzu? A teď se ptáte, ve dvojce, ve trojce, ve čtyřce, v pětce nebo někde jinde? Napíšete si to, vlastně zjistíte, jestli jste se posunuli. Ono se můžete posunout úplně o třeba z trojky do čtyřky. Z dvojky do trojky. Jo? Můžete se přesouvat dokonce z jednoho vesmíru do druhého. Protože když toto uděláte, tak už jsem na to taky narazila, tak ta bytůstka v tu chvíli, když toto si dokončila, tak vlastně vyřešila všechny záznamy, všechny prožitky, všechny záležitosti, které se týkaly třeba toho vesmíru Aquaferionu. Tam si všechno vyřešili a protože geneticky patřili do toho protějšího vesmíru,

0: tak se klidně přesunula ta vypustka do toho nového vesmíru. Protože si dokončila, uzavřela, udělala prostě všechno, co bylo potřeba, co se týkalo toho akvaferionu z té minulosti. Uzavřelo to uzavřené. Tak se může stát, že se přesune na to svoje místo, kam geneticky přináleží. Jo, tak ani toho se nelekejte, protože i to se vám může stát, že se přesunete z jednoho vesmíru do druhého vesmíru. Oni spolu sousedí, víme, že Akvaferion je následovník kristovského vesmíru, který byl v pádu. A víme, že nový vesmír je následovník toho paralelního padlého vesmíru jako takového. Jo, takže náhradní vesmíry podle toho nového systému, podle těch nových záležitostí je Akvaferion a nový vesmír, kam my se budeme umisťovat, se to týká nás kristovských. Takže když se přesunete z prostoru do prostoru, tak se prosím vás nalekejte, zeptejte se klidně toho vašeho vyššího já, jestli tak to je to v pořádku. Jo, takže nelekat. Všecko si pište, abyste mohli porovnávat, až třeba budete chtít zase další den se zeptat, jestli je tam pro vás nějaká práce, jestli jste pořád na tom místě, kam jste se včera posunuli a tak dále. Když se neposunete, zůstanete pořád třeba v tom harmonickém univerzu 4, tak je to také v pořádku, protože se vám může stát, že tím pročištěním a tou aktualizací si jenom navýšíte ty svoje evoluční jednotky. Víme, že jsou všude, v každém tom prostoru, kam se přesouváte, jsou určité limity od do, od jakého počtu vibrací do jakého počtu vibrací jste jako vlastně přiřazení bydlet v tomto prostoru. Jo, takže tím, že čistíte, tak se můžete právě z té pozice toho spodního, to, že jste tam zrovna došli, pročištěním těch záležitostí s aktualizováním se můžete dostat až třeba za polovinu nebo do tři čtvrtě té cesty, kam vlastně náležíte vibračně. Jo, v tom limitu od do, to je ve všech harmonických univerzech, máme vždycky limit v tom určitém prostoru, pobýváme od nějaké hodnoty k nějaké hodnotě. Není to, že vlastně tam jenom jedna hodnota. Je tam vždycky prostor od do, no a na tom prostoru vlastně sbíráme ty body, začínáme, máme tam třeba stovku, potřebujeme se dostat na dvou stovku, jo? Tak prostě musíte nějakým způsobem tyto věci dá do pořádku zharmonizovat. No, můžete poskočit až třeba ke konci, nebo se úplně přeskočíte do toho dalšího okýnka. To záleží právě na tom, jak co máte vyčištěné a jak co máte, kde jak si zaktualizované. Takže to jsou záležitosti, které je velice důležité si hlídat. Přemýšlet u toho, když teda mi tam vyskakuje něco, co se mi dvakrát nelíbí, tak u toho přemýšlet, podívat se na ty hodnoty a říct si, aha, tady to mám takhle, tady to mám odpojený, proto nemůžu mít vyšší a nemluví se mnou, no protože není připojený, protože nemá na čem se připojit, nemám vlákna, mám jich tady málo, mám málo informací, protože mám třeba jenom 10 čaker nebo 7, tak se kouknete, mám poškozenou mřížku a docela hodně. Už když se dostáváte na 50%, tak už se blížíte k tomu limitovanému kritickému místu, kdy vlastně ta mřížka se vám rozpadne. Tam už vám ani nomikódy nepomůžou. Ještě ta mřížka se rozpadne, protože je poškozená, tak nedrží pohromadě, začne se rozpadat. Jako některý starý auta, když jedete, tak máte pocit, že vám začnou za chvilku padat blatníky, že vám z toho, jo. Není to prostě opravené, není to udržované, není to aktuální, tak se pak může stát, že ta mřížka prostě povolí, protože jsou tam, není doprogramovaná, jsou tam špatné kódy, nebo jsou tam nějaké věci, které tam chybí, nejsou doplněné a tak. Takže to je záležitost toho, opravdu tomu věnovat tenhle ten čas. Myslím si, že povětšinou nemusíte už zjišťovat, kde to najdu, řešit nějaké záležitosti, jako je negativní energie, destruktivní energie, diskarnáti, entity. To si myslím, že už je jenom záležitost nějakých výjimek. Většinou si vystačíte s tímhle s tím. A když máte vytestované ty záležitosti jako mřížka, krystal, genetika, takové věci, záznamy, tak asi není ani nutné, pokud se na to nezeptáte a když já vám řekne, že tam je něco konkrétní k řešení, tak nemusíte zjišťovat, co tam přesně máte řešit. Stačí, když si požádáte, aby to bylo zaktualizované, vyřešené. Jo? Takže jenom výjimečně vám bude vycházet, že je třeba takové nějaké podrobnější kývání, protože to vaše vyšší já musí jít do toho archivu těch negativních věcí a hrabat se tam v tom, když to není potřeba. Jo? Takže znova si vlastně určit, co mi ten originál toho vědomí, jestli se přesunul, nebo stojí na místě, nebo někde čeká, až mu něco vyřeším a tak dále. To je, myslím si, takový ten v současné době nejpotřebnější způsob, jak si ty věci ohlídat, jak si ty věci ošetřit. Nemusíte do podrobností, pokud není výjimečný, že vaše vyšší já si to přeje, protože to je pro vás nějaká informace, nějaký zážitek, nějaká emoce k prožití, vyřešení třeba nějakého vztahu s někým, protože také narážím na to, že žádáte pomoc při vytestování, mám odejít ze zaměstnání, nemám odejít ze zaměstnání, nelíbí se mi tam, je to nepříjemný, chci někam jinam, nevím kam. Jo. Takže toto jsou věci, které třeba vám ještě v současnosti nějakým způsobem je potřeba řešit, protože je dobré. A zase se ptejte, z kolika, takhle, jakou duchovní hodnotu pro mě jako člověka má to, že jsem v tomto zaměstnání. Všechno si pište. Má to duchovní hodnotu. Je tady něco nebo někdo, nebo je tady skupina lidí, se kterými potřebuji něco řešit. Často právě jsou to ty vztahy, kdy se na tom pracovišti potkáte s lidmi, se kterými si máte řešit karmu. Ať je to jednotlivec, nebo ať je to celá skupina lidí. Takže pak když vám vyjdou tyhle ty záležitosti, tak použijete takovou tu vztahovou činku, jak tomu říkáme, jo. Nadáte do kolečka, napíšete své jméno nebo datum narození. Do druhého kolečka, pokud jste jako jenom dva lidé, kteří si spolu máte něco vyřešit, napíšete ten protějšek. No a pak už se jenom ptáte, kolik procent negativních energií posílám já tomu dotyčnému člověkovi nebo člověku. No a pak se zase ptáte, kolik procent negativních energií posílá ten člověk ke mně. Tam zjistíte nějaké hodnoty a budete se ptát, co tomu člověku posílám já. Často to bývá záležitost nějakých vztahů z minulosti, někdo někomu blížil, často ten druhý, spíš ten protějšek je ten, kdo posílá třeba závist, nenávist, zlost, jo, nějaké pocit ublížení a podobně. U toho dalšího, nebo vlastně u vás, si zase ptáte, tam může být třeba pocit viny, nebo já nevím, nevěra, nebo cokoliv. Budete se prostě ptát, jaké energie si mezi sebou vlastně vyměňujete. Může to být také karma. Požádáte zase o deaktivaci, anulaci, odvinutí i s otiskama všech těchto negativních energií mezi vámi a tím druhým člověkem. Překontrolujete, když se vám dotočí kývadýlko, jestli to bylo odstraněné. Zkontrolujete, z kolika procent si teď navzájem posíláte ty energie. Mělo by vám být nula. Pak se znova budete ptát, jestli ten vztah jako takový teď po tom pročištění má pro vás nějakou duchovní hodnotu. Většinou to je tak, že vás překvapí, že ten vztah má pro vás duchovní hodnotu třeba 80-90%, někdy i 100%. protože vy se s tím člověkem nemáte rádi, on se k vám chová hnusně, necítíte se s ním dobře. Ale ta duchovní hodnota spočívá v tom, že si máte něco vyřídit. Když si spolu něco vyřešíte, tak ta duchovní hodnota vlastně pro vás už žádná není. Takže když se budete ptát, jakou má tento vztah nebo tento člověk pro vás osobně duchovní hodnotu, tak vám budou vycházet nějaké hodnoty v procentech pod 50, 20, 30, 0 a podobně. To je pro vás znamení, že jste si vlastně už pro vás nemá žádný význam. Už s tím člověkem nemáte co dočinění, protože jste to, co jste si měli vyřídit, jste si vyřídili. To je věc, kterou teď docela v poslední době zase často řeším, ty vztahy. A když potom toto takhle, když pro vás ten člověk ztratí tu duchovní hodnotu, protože jste vyřešili, co jste vyřešit měli, nebo ta skupina lidí, můžete si to dát, jako, když to je vícero lidí, tak skupina lidí, tak se budete znova ptát, z kolika procent teď a tady to prostředí toho zaměstnání je pro mě přínosem. A může se stát, že buď vám to k vaše kivadýlko řekli některou z těch nižších hodnot, čím je to míň pod 50%, tak to spěje k zániku. Takže pokud to bude některá z těch nižších hodnot, tak pro vás vlastně ta práce už nemá žádnou hodnotu. Ale může se vám stát, že vám tam skočí třeba 100%. A vy si budete říkat, no co tady budu za těch 100% dělat, proč to má pro mě hodnotu? No protože ty energie, které jste si tam měli vyřešit, jste si vyřešili. A tím pádem tam není důvod k tomu, abyste se cítili špatně, protože ten náboj toho negativního se vybil. Jo? Takže to je jedna varianta, že vlastně nemusíte pak to zaměstnání hledat, protože najednou se změní vaše pocity ve chvíli, když se takhle máte vyřešené. A nebo je ještě další varianta, když to máte takhle vyřešené, přesto vám vychází, že vlastně hodnota duchovní toho pobytu v tom zaměstnání vám klesá, tak je dobrý. Za prvé, buď si požádáte vaše vyšší já, aby vám pomohlo najít pro vás nejoptimálnější, vám nejvhodnější. Neříkejte, co byste chtěli dělat. Prostě práci, která je pro mě, která mě bude bavit, která mi třeba přinese i lepší peníze, ale nespecifikujte přesně v kterým oboru. Oni vám najdou to, co vám přísluší. No a nebo když už budete mít něco vyhlídnuté, nějaké nabídky, tak se budete ptát toho vašeho vyššího já, kolik procent energie mi do této práce, teď budete mít někde na papíře napsáno, že třeba název firmy a co byste tam dělali, kolik procent mi vesmír posílá jako podporu, když tam půjdu pracovat. Zase si vlastně takovýmto způsobem můžete z několika možností vyselektovat pro vás energeticky nejvhodnější zaměstnání. To jsou věci, které v poslední době docela často řeším. To jsou ty vztahy nejčastěji na tom pracovišti, protože doma to většinou máte vyřešené. Ale na tom pracovišti, v té práci, tam se ještě potkáváte právě s lidmi, se kterými máte co dočinění. Takže to je taková ta poměrně docela teď častá záležitost, kterou řeším. No a potom jsou to právě ty záležitosti, jak jsme říkali, záznamy, mřížka, krystal, že se někde zaseknete a najednou vlastně nevíte, kde to vyšší já, kde ten originál vašeho vědomí máte. Nemůžete ho prostě najít. Jo? Takže a zase sdělujete to právě konkrétně nějakým směrem. A ono to konkrétně nejde vždycky, protože, jak jsem říkala, ty vyšší já, nebo vědomí cestují, přesouvají se, řeší pořád, do poslední chvíle budou řešit, co je třeba ještě nějakým způsobem zabezpečit, vyřešit, ukončit nebo opravit. Takže prostě se ty bytosti pohybují v tom prostoru podle potřeby. Proto těžko můžete, nebo nevychází tak úplně ta specifikace toho, že je na té časové ose, no ono je vždycky na nějaké časové ose. Ale lepší je se teď už v tomto období ptát, jestli je v akvaferionu, jestli je v novém vesmíru, jestli je v evoluci. A pak už jenom si vykýváte, ve kterém harmonickém univerzu. Na které planetě zatím není důležité. V každém tom harmonickém univerzu jsou planety dvě, holka, kluk. A na jedné z těch planet vždycky budete jedno na jedné nebo na druhé. To až nějakým časem, až se ještě kousek posuneme, až bude definitivně, nebo takové to finální umístění těch planet, tak vám taky řeknu, jaký ty planety budou, kde. Ale zatím to není důležité, zatím je nejdůležitější, že jste teda buď ve dvojce, ve trojce, ve čtyřce, v pětce, případně někde jinde. No a že vlastně se budete potom přesouvat podle toho, kam jste přiděleni, podle toho, jak máte postavenou genetiku. Planeta holka, planeta kluk, jo, tak to potom všechno záleží na tom, jak to vyhodnotí vaše vyšší já nebo vyšší úrovně pro duše duch, pro ducha avatar a pro avatara rishi, takže nebo stvořitel, že jo. Takže zatím stačí, abyste věděli, že jste v určitém harmonickém univerzu, v určitém vesmíru a že máte ty položky, které potřebujete mít pročištěné, že je máte na prostém pořádku opravené. A doporučuji, pokud můžete denně nebo aspoň obden, protože velice rychle se ty hodnoty mění. Teď něco vyčistíte a může být, že zítra ráno budete čistit katastrofální čísla. Je to zase jenom díky tomu, že se posouváme z místa na místo, že prostě po těch schůdečkách cupitáte nahoru, že tu vyřešíte něco, tam vyřešíte něco, zase se posunete. Takže prostě jsme stále v pohybu, všechno je ve vývoji. Takže doporučuji a pište si to, abyste si to mohli srovnat. Včera jsem byl tam, kde jsem dneska. Předevčírem jsem byl tam, měl jsem taková poškození, nebo měl jsem v pořádku to a to, měl jsem vypnutý to a to. Abyste měli trošku přehled o tom, jak se to tam jakoby v tom vývoji pohybuje. Rychlej, zpomalej, je to poklidný, je to bez nějakých výkyvů. Je tam potřeba čistit třeba nějaké vztahy a podobně. Takže myslím si, že to té práce není až tolik, tak jako to bývalo dřív, ale je potřeba si to opravdu kontrolovat, protože pak se může stát, že budete mít problémy s tím umístěním díky tomu, že budete mít neaktualizováno, tím pádem se budete dostávat do těch hraničních hodnot toho té mřížky nebo krystalu nebo genetiky a podobně. Vypnutí, že vláken, vypnutí čaker. To všechno jsou věci, které jako je potřeba jenom požádat o deaktivaci a anulaci vypnutí. Vysotiska má vyřešit a můžete vlastně zase příště trénovat kývání tímto způsobem. Není to nic náročného, ale to je potřeba se s tím prostě zaobývat.
1: Já myslím, že bychom mohli dát písničku, ne?
0: Ano, zahraj nám něco hezké.
1: Ty se tak rozjela, já jenom zírám prostě.
0: No já jsem to chtěla nějakým způsobem ucelit, protože no, vím, že prostě je s tím velký problém. Já vím, že to je strašně náročný téma, ale jako je potřeba se v tom zorientovat. A když se v tom lidi zorientujou, tak vlastně oni vědí, co která z těch položek má za úkol, nebo co pro mě znamená, aby to bylo v pořádku. Proč to tak je? Takže to je důležité, aby to prostě nepapouškovali, jenom že tam mají někde napsané nějaké čísla, ale aby pochopili ten princip toho, to je důležitý. Je to pak mnohem snazší, to testování, líp se nad tím pak přemýšlí a hledají se nějaké cestičky nebo důvodu, proč to tak je, nebo proč to tak není to, co se mi tady teď ukazuje na obrázku nebo těch číslech.
1: Tak, teď už bude písnička, jo?
0: Ano.

0: byl Martin Chodůr. A to vzniklo tak, že jistá paní Muroňová, která příležitostně skládá, respektive textuje, tak poslala Martinovi Chodůrovi námět na text, takže jakoby novou verzi o textování téhle písničky, a on se sám doprovázel na kytaru a během pár týdnů nebo během týdne tak zveřejnil tohle video právě s tou verzí, kterou jenom si takhle v tom doprovodu té kytary tak zaspěl. A já musím teda říct, že to považuji za variantu, která je možná jedna z nejlepších. Takže kdybych to měl hodnotit podle mě, tak bych řekl, že to je Jakub Smolík a Martin Chodůr. Tuhle písničku od Kohena tak asi dávají nejlíp, protože všichni ostatní to jenom hořvou. Ale tady u toho, nevím jak kdo, ale já jsem měl teda husinu jak blázen. Líbilo se ti to?
1: No víš co, já mám ten problém, to co Míša, já slyším slova, ale nemám k tomu hudbu.
0: To tam žádná nebyla, on tam jenom tak brnkával si na kytaru.
1: No víš? Ani to brnkání tam není, prostě je tam jenom jako vlastně, kdyby tady halekal z okna, bez hudby, tak prostě ten poslech tam prostě tu hudbu nemá, ani to brnkání jen tak, ale jinak to bylo moc hezký.
0: Ale zvuk nařval hezky, dobře, tak jo.
1: Ne, já jako se to nechci to nějakým způsobem hanit, jo, ale prostě tím, že k tomu není žádný hudební doprovod, ani prostě hlásku, tak je to čistě jenom a ještě někde některé z těch slovíček není rozumět, protože to tak jako se to tak jako kolíbá a vlní, jo. A tak z toho člověk nemá takovej ten poslech, jako mají asi teda posluchači, no.
0: Znamená,
1: ale já si to poslechnu potom z archivu, tak já si to nechám zahrát.
0: To je jako kdyby nešel druhý kanál k tobě. Já jsem to pouštěl z telefonu, pouštěl jsem to právě, proto tam bylo slyšet, když se ptala, kdo to je, protože to nebylo tak, jak tradičně pouštím, ale pouštěl jsem to z telefonu, takže jsme nebyli mimo
1: éter. No jak jsi mi utek? Teď nám to spadlo, vydržte,
0: Píšu, mi
1: to vydržte, tak já vydržím.
0: To vydržte.
1: Vypadl mi kanál, úplně, tady na mě vyskočilo, jako prosím, aby vydržte. No tak jsem vydržela, tak se zase naskočilo.
0: Tak já jsem...
1: Nějak jsem měl krátké spojení.
0: Ano, při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, ten vyhoří a začne odpíky. Říkám, že dneska je to hodně, hodně tady samý výpadek, mikrovýpadek. To jsou výpadky v řádech 0,05 sekundy, nevím. Jo, tak tady taky to samý, no. Tak nevím. Tady to bylo delší, tady to bylo skoro vteřinu, ten poslední výpadek. To víš, tak soudruzi se snaží nějakým způsobem nám to vysílání ujednodušit všemi možnými dostupnými prostředky. Ale nás nenaštvou. Tak.
1: Opravdu díš, ano.
0: Ano, o, ty pravdu díš. Tak já jsem tady někde zachytil, že nám někdo tady psal nějaký dotaz, tak ať na to nezapomeneme. Někoho neošidili. A už to hledám. Dobrý den, paní Išo a pane Petře. Můžete prosím vás vysvětlit rozdíl mezi párovým a plamenným partnerem? Děkuji, Naďa. Já bych ti s dovolením trošku teďko ubral z tvých plachet.
1: Ano.
0: Ty jsi je napínala teď víc než hodinu.
1: Ano.
0: Tak Já to teda jako řeknu a ty to doladíš. Dobře, tak. Tady Naďo je potřeba pracovat s tím modelem, který neustále v podstatě tady je uplatňován, a to je to, že tedy nejvyšší kristovskou tou bytostí, o které se bavíme, tam můžeme považovat Rišího. Riší má potomka a ten potomek byl roztrhnut, ta bytost byla roztrhnuta na dva a vznikly tedy dva avataři. Avatar s mužským principem, avatar s ženským principem. Předtím to byla jedna jedinečná bytost, která obsahovala mužský, ženský princip. Tady jenom připomenu, že velmi často je zaměňován princip duality právě s tím principem, o kterém teď tady mluvím. To znamená, že princip duality leckdo vysvětluje v EZO mainstreamu, jakože aby mohlo existovat dobro, musí existovat proti tomu to zlo. Yin-yang, to jsou takový ty, to kolečko, že a proti sobě ta bílá a černá bytůstka. A je to zaměňovaný právě princip mužský a princip ženský v jedné bytosti je zaměňován za světlo a tmu. To je údajně ta dualita, ale to není. Zlo a dobro není odjak těživá a proto jako někteří ezomainstreamoví agenti zla právě ospravedlňují to, že existuje zlo oprávněně. Protože přeci bez zla by se nemohlo prý světlo vyvíjet. Světelné bytosti by se bez zla nemohly vyvíjet. Protože by neměli přeci ten motor hnací, jako kdyby. A takové to nesmysly. Takže ten základní princip duality spočívá v tom, že jedna jediná bytost, která je dítětem Rishiho, je roztržená, obsahuje v sobě mužský a ženský princip a je roztržena na dva. Vznikají dvě bytosti, dva avataři, kteří, zatímco Rishi bydlí v 15. poschodí, tak tyhle ty dvě bytosti se teda nalézají o něco níže a jsou to avataři, kteří se potom dělí na ducha a duchové se dělí na duše. Takže avataři pobývají tito plamenní partneři a to je právě ta bytost, která původně obsahovala oba ty principy, tak byla jediná, tak když byla roztržená, tak ty dva avataři, těm se říká plamenní partneři. Je to vlastně nejvyšší úroveň bytosti, která nemá v sobě oba principy zakomponovány. Sídlí ve čtvrtém harmonickém univerzu tato bytost a v podstatě prochází tou dělbou 7-7. To znamená, že jeden z těchto avatarů se rozdělí směrem dolů na 14 potomků. To znamená, vytvoří 14 potomků, kteří sídlí v harmonickém univerzu 3 a je 7 bytostí s mužským principem, 7 bytostí s ženským principem. Zpravidla to je tak, že bytosti s mužským principem sídlí ve fyzickém ženském těle a zpravidla tomu bývá tak, že bytosti s ženským principem sídlí a operují v té realitě v mužském fyzickém těle. Těchto 14 duchů, tak každý z nich se potom rozděluje směrem dolů na zase 7 a 7 duší. To znamená, 7 duší je ženského principu, 7 duší je mužského principu. A zase je to s těma fyzickýma tělama, jak jsem říkal. A když se bavíme o párových partnerech, tak párovými partnery jsou třeba v úrovni ducha, tak je to bytost mužského principu a párovým partnerem je bytost ženského principu. Z té 14, čili jsou to vlastně jako kdyby sourozenci. A v úrovni duše, tak jsou to zase partneři v úrovni duše, které pochází z té 14 nebo jsou součástí té 14 bytostní skladby těch duší. To znamená, 7 duší je takových, 7 je takových, 7 holek, 7 kluků. Takže jeden kluk z těch 7 a jedna holka z těch 7 spolu tvoří párové partnery. Že tito pároví partneři mají v této úrovni harmonickou univerza 3, tak je to vlastně nejideálnější a tak tomu vždycky bylo, že v těch fyzických rodinách to byli vždycky pároví partneři v dané úrovni, kteří spolu vytvářeli fyzickou rodinu. Maminka a maminku a tatínka. Proto ty rody byly kompaktní, proto tam byl uplatňován zákon Rita a nebyl problém s dodržováním zákona Rita, protože ti partneři věděli principiálně a k nikomu jinému je to netáhlo, protože tady to byly ideální partnerské svazky. Ve chvíli, kdy se do toho začali infiltrovat jiní z jiných těch duchovních rodin, ty duchové nebo ty duše, no tak už to nebylo to pravé ořechové. A když do toho ještě se začaly infiltrovat nekristovské bytosti, tak to začalo být ještě horší. A když se do toho začaly infiltrovat s upadajícími v tom harmonickém univerzu 1, tak když do toho ještě mezi ty inkarnáty vlítli potom temňáci, no tak to byly absolutně nesourodé páry, které nemohli nikdy vydržet nějaké dlouhé bytí spolu, protože to většinou bylo založeno na jakýchsi fyzických, hmotných nebo jiných rozhodnutích, které s duchovním pojetím soužití páru neměly vlastně nic společného. To bylo to rozbíjení těch rodů. Takže když to má být, jak to má být, tak vytváří tu fyzickou rodinu, vytváří rodiče, tatínek a maminka, kteří jsou k sobě párovými partnery. To znamená, že pochází to ta duchovní rodina z té 14, to znamená z jednoho ducha 14 duší, holka, kluk proti sobě a vytváří v úrovni harmonického univerza 2, je to v úrovni duší, v harmonickém univerzu 3 je to v úrovni duchů, v harmonickém univerzu 4, kde operují avataři, tak už to nejsou, když se zase poskládají zpátky, tak už to nejsou pároví partneři, ale protože tady ti avataři, kteří se rozdělovali, tak už je jenom jeden a jeden, tak jsou to ti, tak je to ta roztržená jedna jediná bytost, čili jsou to plamení partneři. Takže plamený partner, plameného partnera má ten, kdo je v úrovni avatara. Jinými slovy, pokud někdo je v tom vzestupném procesu úrovni ducha, tak nemůže mít plamenného partnera, může mít pouze párového partnera. Čili plamenného partnera mohou mít pouze bytosti, které dosáhly úrovně avatara. Neříkám, že ho musí vždycky najít, ale dělá se teď všechno proto, aby všichni avataři měli k sobě párového partnera. Protože takhle budou operovat spolu jako, pardon, párového, plamenného. Takhle spolu avataři jako plamení partneři budou operovat v tom harmonickém univerzu 4. Išo, prosím tě, když mě opravdu doplň, nebo to nějak ještě vyjasni.
1: Jenom, já mám jenom maloučko, přesto řekl všechno moc hezky. Ten rýší má tvar takové kapičky. Vypadá to jako, když jsme zvyklí malovat plamínek nad svíčkou, protože je to plamen, říkají mu plamínek, protože má tvar plamínku zhruba. Je to taková slzička. No a to rozdělení toho rýšího není jako, že někdo ho vezme roztrhného vejpů, tam to probíhá asi tak, že praskne uprostřed té slzičky toho plamínku, dojde k prasklince, která je způsobená tím, že uvnitř té kapičky se na jednu stranu začne přesouvat energie ženského principu, a na protější stranu se přesouvá energie mužského principu, takže v každé půlce vznikne napětí mužského typu nebo ženského typu a tam uprostřed ten plamínek, jak je to prasklé, tak tím pnutím, které tam vzniká, jak tam prostě narůstá ta energie jedna i druhá, tak vlastně ta praslinka způsobí, že se oddělí od sebe jedna část a druhá část. Jo, není to, že by to někdo násilím rozsek, ale je to prostě ten proces toho, že se tam začnou na jednu stranu, na druhou stranu vydělovat vždycky stejný typ té energie. A tak vlastně vznikne ten ženská část toho plamínku a mužská část toho plamínku, který je samozřejmě pravidelný, není ani jedna část větší nebo menší, jsou obě stejné. A ta prasklina tam právě vznikne díky tomu, že se to tam začne tak jakoby na každou stranu rozpínat. A to rozpínání těch energií, to nabobtnávání vlastně vyplodí takovou kapičku nebo polokapičku mužského typu a polokapičku ženského typu. A to jsou ty avataři, kteří mají svého rodiče, který se jmenuje Rishi v tom harmonickém univerzu 5, v tom pátém patře té stavby, ale bydlet do fyzického světa, do fyzického těla, jdou do toho harmonického univerza 4. Jo? Takže bydlí ve 4, ale rodiče, a to svoje rodiště, dalo by se říct, kde se narodili se v harmonickém univerzu 5 tomu Rishimu. A když se potom ti rozdělení duchové a duše začínají skládat tím směrem nahoru, tak vlastně i oni mají vždycky o úroveň níž bydlí a o úroveň výš vlastně mají toho svého rodiče jako takového. Takže duch zase replikací vytvoří těch 14 potomků, 7 holek, 7 kluků, kteří se vypárují. Takže potom se v těch jednotlivých fázích té evoluce vlastně vždycky společně podporuje, společně jdou podle nějaké párové předlohy. Podle toho se potom vlastně vyvíjí a reagují a tak prostě tu evoluční úroveň získávají někteří rychlec, někteří pomalej, záleží na tom, jak kde. Důležitý je, že vlastně když se potom těch 14 párů poskládá dohromady, tak vytvoří jednoho jedince. Proto říkáme 15-prvková struktura, ale 14 párů složí jednoho celého jedince. Jo, to je otázka, kterou jsem taky několikrát dostala. Proč říkáme 15 prvkový, když máme 14 potomků? Jo, takže 7 kluků, 7 holek vytvoří páry, 7 párů duší. Pak je tam vlastně, tak jak jsme trošičku počítali, tak máme jeden avatar, má 14 potomků duchů. Každý duch má 14 potomků a když to spočítáme, v úrovni duše je tam nějakých 196, tuším, těch kousíčků, kteří vytvářejí páry. Ty se poskládají tak, jako jsme skládali duše teďkon v tomto procesu, tak ten určitý počet duší musí vytvořit jednoho ducha, tak je to naprosto stejný, akorát místo 12 jich máme 14, protože jsme se říkali, že temňáci první, co udělali, že vlastně zkrátili tu kataramřížku od těch zhruba 20%, to jsou tři ty nejhořejší ty taková ta centra na té kataramřížce, takže vlastně ty bytosti byly nedostavěné, nedotvořené, neúplné, necelé, nebyly schopni potom vlastně poskládat. Až když jsme začali pracovat, nebo když se začalo pracovat s tím obnovováním, tak tam teprve docházelo k té nápravě, když bylo potřeba tu mřížku jako takovou, nebo byla opravena, navýšena. Ale to už jsme si o tom povídali. Takže 14 párů vytváří páry, párové partnery, ségra, brácha nebo sestřenice, bratranec. A když se dostaneme k těm avatarům v harmonickém univerzu 4, tak jsou to již dva jedinci, kluk a holka, kteří jdou společně tou cestou toho vývoje tak dlouho, až vlastně se zpátky přes různé úrovně propojí do té jedné bytosti. Duchovní jakoby vědomí, do jednoho stejného vědomí. A v těch vyšších úrovních pak už se nepracuje ve fyzických tělech, jenom v některých letech, to nás nemusí zajímat, nás zajímá záležitost harmonické univerzum 2, 3, 4, případně 5. Tak to je, tak jak jsi to správně vysvětlil, jeden plamínek se rozdělí na dva menší plamínky, tím pnutím tam nastane pak to roztržení, to rozdělení, jako kdybyste ten rozlouskli ořech vlašský, tak na každé straně máte půl toho jadýrka a to rozklousnutí vlastně probíhá tím, že na tu středovou čáru vlastně tlačíte, až se ty skořápky oddělí. Tak podobným způsobem se odděluje u toho rýšího mužská část od ženské části. Každá z těch částí má vlastně stejný typ těch energií, takže tam dochází k tomu pnutí, které pak způsobí, že ten oříšek nebo ta slzička praskne a vyskočí nám z toho jeden kluka, jedna holka, avatar a avatarka.
0: No je to takové pučení. Je to pučení. Je to vlastně dělení, ale víš, co mě napadá, a možná naše posluchače taky, když se to vlastně rozdělí na jednu bytost ženského principu a druhou bytost mužského principu, tak jak to, že se potom zase dělí směrem dolů? Rozumíš, kde se veme v tom avatarovi mužského principu, kde se veme ten ženský princip, který se replikuje směrem dolů?
1: No, oni přece mají v těch základních
0: předlohách.
1: V té kataramřížce. Mm-hmm. Ta kataramřížka obsahuje určitý jakoby základ toho celého stvoření toho komplexu. A pak tam ještě existují balíky programů, který vlastně říkají, že to má být člověk ve fyzickém těle, že má mít takovou a takovou mřížku. Takže ten základ jako takový je dán tím, že tam existuje ženská a mužská polarita. Jo, a protože i ty kapičky jsou vlastně v těch mřížkách vybaveny těma balíkama těch programů, tak ten balík těch programů způsobu, protože replikační program způsobí, že se vlastně replikují identické podle určitých zákonitostí obsahující nějaký ty různé programy, které zajišťují, že se vlastně, když se bude replikovat ta jedna kapička, tak se bude replikovat v té podobě s mužskou a ženskou polaritou v sobě. Jo? Takže ono je to trošičku potom se tam jakoby sčítají nebo určitým způsobem se tam projevuje to, že je tam ten princip toho ríšiho, je určitý princip, jestli mužský nebo ženský. Do toho ta duch nebo duše je také nějakého principu. A do toho ještě máme také, že jo, ještě máme polaritu toho fyzického těla. Tam se nám pak potkáví buď jakoby silnější mužská složka nebo silnější ženská složka. A je to takový komplikovaný, do toho bych moc nezasahovala nebo nevstupovala, ale protože vlastně ty částečky, které jsou vydechované, které jsou vytvářeny v tom jádře tvoření, tak oni všechny obsahují ty základní informace o tom vesmíru jako takovém nebo o tom komplexu jako takovém. A navíc potom podle typu, jestli je to člověk, jestli je to bytost, jestli je to strom, nebo mají další balíky, které vlastně určujou, čím nebo kým se má ta částečka stát. A tam jsou obsaženy i to, že vlastně když bude mít potomky, tak budou ty potomci, budou vybaveny principem ženským a principem mužským. Proto potom má ty potomky v té podobě, ale replikujou se. Oni jsou úplně všichni stejní.
0: Mně to trošku přijde, kdybych to chtěl přiblížit, jako když je tatínek a maminka a dohodnou se, že a mají 28 dětí, jo, a tatínek řekne, tak já si vemu 14 dětí, ty si vem, maminko, 14 dětí a já si vemu teda 7 holek a 7 kluků, ty si vem 7 holek a 7 kluků a abychom se nepřeli, který princip je lepší, tak já je budu vychovávat ze svého úhlu pohledu a ty je vychovávaj ze svého úhlu pohledu. No a takhle jako bych si to představoval, že vlastně se dosáhne toho, aby se využily všechny možné varianty a možnosti pro lekce toho bytí v té evoluci, protože vždycky tam někde bude něco převládat, bude tam vždycky nějaký aspekt toho plamenného partnera mužského anebo ženského principu. Takže vlastně to všechno bude vždycky nejenom děti, kluk a holka, jak to budou řešit, ale ještě tam je kluk a holka, ale pod vedením té maminky nebo pod vedením toho tatínka. Takhle bych si to možná dokázal představit.
1: No v podstatě to říkáš tak, jak jsem to říkala já jsem to říkala možná nesrozumitelně. Oni ty principy jsou tam zakódovaný a ty dětičky prostě mají zase každý, že mužské, ženské, jak ty říkáš, a jsou ovlivňováni v tím prostředí v uvozovkách, když mluvíme o výchově, tak jestli je v mužském prostředí, tak navnímává svět nebo navnímává ty zkušenosti, sbírá s určitým vybavením té mužské energie nebo toho mužského vkladu. No a pokud je to ta ženská, tak ta ženská polarita zase ty své dětičky jako ještě obohacuje o ten ženský princip. Takže tam potom, jak jsi říkal, maminka vychovává po svojom, kluka i holku, tatínek po svojom, ale každý tam vkládá ten svůj pohled, protože víme, že každý z těch principů je psychologicky nebo psychicky jiný. Jo, tak jak ženy rádi plánují a stihnou více do věcí, tak muži zase právě v důsledku toho, že třeba je potřeba rychle reagovat na některé situace, tak stihnou jednu věc, ale okamžitě. A ono se to doplňuje, protože podle potřeby, že jo. Jo,
0: Přesně
1: takže
0: tak.
1: tím
0: Potom
1: způsobem jsou potom ty děti vlastně vychovávány v uvozovkách.
0: No ne, ale tak ty zkušenosti, které se nazbírají, přinesou do té pokladnice zkušeností pro toho každého plamenného partnera určité typy variant. No a pro toho jednoho ryšího to potom znamená, že má opravdu probádáno to bytí, kdy jedna varianta zadání úkolu, nebo jeden úkol, který byl zadaný, tak byl prověřený v mnoha aspektech toho, jestli to bude plánovaný přístup, nebo to bude rychlý nahodilý přístup, akce, reakce, že jo, chlapský spíš. No a má z čeho čerpat.
1: Existuje velké množství informací, jak řešit jednu jedinou situaci třeba. A z toho potom vlastně ten rýší nebo ten avatar z toho informačního pole, který mu ty dětičky přinesou, protože on je vypustí do toho ringu a oni přináší ty zkušenosti a ty informace, tak z toho on potom čerpá, z toho pak vyhodnocuje tu nejoptimálnější variantu řešení něčeho, co v danou chvíli řeší.
0: Tak a ještě možná k tomu, protože čas se nachyluje, jenom jedna informace, že zatímco avatar je limitovaný a přesně má tam daný ten počet 14, 7 a 7 a duch je limitovaný na 7 a 7, tak ten

0: jinýma záležitostma. Takže spíš bych se na to zeptala, jak to bude ponovu, protože víme, že hodně věcí, co platilo, už neplatí nebo jsou trošku pozměněny. Takže já bych to ani nepotvrdila, ani nevyvrátila. Já bych to prozkoumala do příště.
1: Tak jo. Děkujeme Nadě za zajímavý podnětný dotaz. Doufám, že jsme ji odpověděli tak, aby to pro ně bylo srozumitelné. Možná, že tato věc ještě zajímala řadu dalších posluchačů, aby se v tom zorientovali. No a my v podstatě pro dnešek Išo, máme to téma vyčerpané. My se budeme loučit, protože přijde další studio a já se pak budu těšit s Míšou. Tedy já ještě vlastně nevím, jestli Míša je připravená. Takže uvidíme, buď to bude s Míšou, anebo to bude s Míšou. Tak, Išo?
0: Tak já děkuji všem za pozornost, budu se těšit na příští týden. Jestli máte dotazy, tak nám je prosím pošlete, ať se na ně můžeme připravit. Já se budu těšit na 21. hodinu, na Míšu a na tebe. No a příští týden naslyšenou. Mějte se moc hezky.
1: Já ti děkuji za to, že jsi se s námi opět rozdělila o velké množství informací. Dneska opravdu nemůže nikdo říct, že jsem tě nenechal mluvit. Takže dneska jsi si to opravdu ty vybrala. A děkuji ti za to. No a vám děkuji, že jste nás poslouchali. Jak říkám a připomínám, pište otázky, pište dotazy. Ten pořad je hlavně pro vás, aby vy jste měli ve všem jasno o těch věcí a změn. Teď momentálně je tolik, že opravdu je co řešit a je toho velmi mnoho. Takže přátelé, dnešní rozhovor s Išou je u konce, já dám písničku a po zhruba 2 hodinách se opět přihlásíme s Míšou. Takže společně s Išou se teď tady z Midgardu loučí a zase se na vás těší Petr Václav.

0: Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, ještě čekáme na pana inženýra, doposílá mi ještě textovou přípravu, takže já vás zdravím, jak na Odyssey, tak samozřejmě na svobodném vysílači CS, mrkneme se tedy na ten přehled zase toho nejzajímavějšího za poslední týden, přehled těch zpráv, informací a také samozřejmě k tomu někdy patřičních a z mé strany prý nepatřičních komentářů, tak se na to koukneme a projedu tady tedy ještě rychle, než se pan inženýr přihlásí, koukneme se tedy na ty komentované zprávy, tam budou Ruská federace, Ukrajina samozřejmě, informace z USA, aktuality z Evropské unie, novinky od jinut a zajímavosti z domova. No už a pak bychom se měli přenastavit na tematické okénko, které nese název Karkas nás do Kyjeva nedoveze. Nuž, takhle by to mělo být tedy celé. Pan Tichý je tady. Jo, ještě zatím jděte, jenom dokončím a připojím se. Aha, takže to je přesně to, co jsem nechtěl a poslal to za minutu od teď, tak to je divný. Tady máme internetové spojení. No, tak já to tady prokliknu obrazem, abyste to viděli, už to tady spustím a koukneme se tady na první zprávu, než se pan Tichý připojí. Rusko varuje tedy USA, rozumějte Spojené státy americké, aby přestali embargovat tedy Venezuelu s tím, že Rusko říká, je to náš spojenec a strategický partner. Tak, ve svém oficiálním prohlášení tedy ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že tedy uplatňování ekonomického tlaku a jednostranných sankcí představuje flagrantní porušení mezinárodního práva a zdůraznilo se dále, že Venezuela má právo samostatně rozhodovat o své budoucnosti bez vnějšího vydírání. Současně tedy Moskva vyzvala všechny strany v regionu ke zdrženlivosti a varovala, že další eskalace může vést k nepředvídatelným a nebezpečným událostem s širšími geopolitickými důsledky. Ruští pak představitelé uvedli, že Rusko nepřijímá žádnou formu zahraničního vměšování do vnitřních záležitostí suverénních států a bylo poznamenáno, že pokusy o politickou, ekonomickou nebo vojenskou destabilizaci podkopávají celkovou bezpečnost v Latinské Americe. Ruská strana taktéž zopakovala, že bude Venezuelu nadále podporovat, tedy v rámci mezinárodního práva, a zdůraznila, že bilaterální spolupráce není namířena proti třetím zemím. Tak, teď aby jsme věděli, to byla tedy první zpráva. Jo, pardon, já jsem začal zrovna špatně. Tak a uvidíme, koukneme se ještě na ty droňáky, já si to tady přehodím zase na druhé monitoru, abych to tady mohl číst a nehybal vám s obrazem. Pan Tichý už to snad doposílal, uvidíme. Vánoční nájezd ukrajinských tedy dronů na Moskvu, více než 15 bylo prý sestřeleno. Tak, pan Tichý už je zde, takže já ho připojuji, snad se slyšíme, hezký večer.
1: No, dobrý večer, dobrý večer.
0: Výborně, tak už se slyšíme. Tak, můžeme, pane inženýre, já vás tady zdravím, komentované zpravodajství, bez vás by nebylo ono. Tak, první zprávu jsem stihl přečíst, tak se můžeme vrhnout i střemlat na ty drony.
1: Takže se můžeme podívat na zprávu číslo 2. Měl jste jedničku nebo ne?
0: Ano, ano.
1: Jedničku jste měl, takže jdeme dál na jednu a dvojku, ano. Takže ta druhá zpráva hovoří o vlastně nájezdu ukrajinských dronů na Moskvu v době Vánoc, kdy bylo více než 15 sestřeleno. Údajně zatím nebyly hlášeny žádné oběti ani významnější materiální škody. Tady v podstatě většina těch dronů byla zřejmě sestřelena ještě před ještě cestou teda k Moskvě, protože tam dokonce hovoří nejméně o 16. Není jednoznačné, jestli dalších, nebo jestli to je v celku v tom konstatovaném počtu, protože tady dál je rozváděno, že v oblasti Tuly úřady hlásí 12 sestřelených dronů, a tam dokonce způsobili jeden ty trosky požár průmyslové zařízení. Jinak Jinak teda ukrajinské ozbrojené síly oznámily, že zasáhly továrnu na syntetický kaučuk v Tulské oblasti jižně od Moskvy a dále skladiště námořních dronů na okupovaném Krymském poloostrově. Jinak teda to ruské ministerstvo obrany uvedlo, že přes noc se střelilo celkem 172 dronů, z nichž polovina se nachází v oblastech poblíž ukrajinské hranice. Takže vidíte, že na Vánoce po ten stromeček bylo veselo, ale oni to tam drží jinak, takže oni to tam drží později než my. Takže pojďme dále, asi na třetí zprávu.
0: Tak, třetí zprávička nese název, že Rusko odmítlo tedy ukrajinský 20-bodový plán. Vítěz nemůže předat území poraženému. Odmítají také samozřejmě ukrajinskou armádu, dokonce o těch 800 tisících mužích. Těch 600 jim bylo málo, koukám, tak si chtějí zachovat 800, který tam nikdy ani neměli a ani mít asi nebudou, takže o zachování vlastně ani není řeč. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin tedy jednoznačně odmítl ukrajinský 20-bodový plán, který mimo jiné tedy počítá s udržením ozbrojených sil o síle 800 tisíc mužů, přeměnou Donbasu na neutrální ekonomickou zónu, spolu řízením tedy jaderné elektrárny Záporoží a další. Rusko to informovalo americké zástupce tedy Stevena Witkoffa a Jareda Kushnera, že je tedy jediný plán, který by mohl být základem mírových jednání, je ten Trumpův 28-bodový plán a nic jiného. Tomu tedy ruský zdroj nebo blízký zdroj ruskému vyjednávacímu týmu v rozhovoru pro GR spolupracovníkem v Moskvě uvedl, že pod podmínkou anonymity, že tedy Rusko nemůže předat osvobozená území ve válce na zařízení na těchto územích, ale také vytvořit sílu 800 tisíc mužů ukrajinským ozbrojeným silám, která tedy bude tvořit největší evropskou sílu nebo vojenskou sílu v Evropě. Poražený stát nemůže mít zkrátka takovéto požadavky. Tak, jediné, o čem Moskva tedy diskutuje, je opuštění oblastí ztracených při ukrajinské protiofenzívě v roce 2022, což je oblast tedy severně od Dněpru v Chersonu a Záporoží, také prý Sumy, Charkov a tak dále. Tak, ještě tady Jurij Ušakov k tomu říká něco. Jsem si tedy jistý, že návrhy, které Evropané předložili nebo se snaží společně s Ukrajinci předložit, dokument rozhodně nezlepšují a nepřispívají k možnosti dosažení trvalého míru. Tak, to bychom asi měli a můžeme
1: k tomu,
0: příště.
1: K tomu, jestli mohu jenom velmi krátkosti, ten ProNews GR, to je řecký server, jinak jako docela dobrý, sice tam plete jména a tak dál, někdy jaksi ty věty je prostě potřeba si to trošku poskládat, protože je to tam někdy krkolomný, ale má docela zajímavé čerstvé zprávy, to je jedna věc. A druhá věc, poznámka, víte, oni na těch 800 tisíc mužů, na takovou armádu, nemají ani peníze a oni pořád žijou v domění, že je pořád bude někdo krmit. On už to nikdo nechce dělat v tom světě a oni pořád žijou v tom, že někdo bude krmit, že někdo bude vyživovat, že to někdo bude platit. To se musí zpamatovat a říct si, budete mít takovou armádu, nějakou budete mít, zatím nemáte ani tady na výdaje státu, nemáte na nic. Takže jako už jako tady z tohoto pohledu, a prostě pokud by ten svět přestal už konečně financovat, tak je po té válce do 2 do 3 měsíců. A je takhle to pořád udržované. Takže další zpráva, kterou máme, tak ta hovoří o tom, že Rusko nabízí záruku, že nezaútočí na NATO, to je velmi zajímavé, a nabízí podepsání právně závazné dohody, že nezaútočí na NATO. A vlastně to řekl v projevu na zasedání Valdajského diskuzního klubu dne 22. prosince ruský náměstek ministra zahraničí Sergej Ryabkov. A ten vlastně zopakoval, že Rusko je ochotno poskytnout právně závazné záruky, že nezaútočí na žádné země NATO, což je teda podle agentury TASS. No ono tam jsou nějaké podmínky, protože pokud například Poláci budou dále, jak si útočit a podobně, no tak si myslím, že asi ti Rusové nebudou tomu jenom přihlížet. To je stejné, jako když tam budou lítat do Ruska německé rakety Taurus. Tak to je, myslím, asi jako podobné. Takže to bude za nějakých podmínek a ne, že za jakýkoliv podmínek prostě Rusové budou jenom stát a držet. Takže Oni říkali, ten Jabkov říkal, jsme dokonce připraveni zakotvit takovou skutečnost do zákona jako možné řešení současné krize na základě principu rovné a nedělitelné bezpečnosti, řekl Jabkov s odkazem na dřívější komentář prezidenta Putina v této věci. Ovšem, že se opakovaně objasňuje, že rovnou a nedělitelnou bezpečností rozumí to, že Rusko musí také získat adekvátní bezpečnostní záruky. No, ten problém je v tom, že oni jim je dají, ale pak jestli nedodrží, když jako zatím nesplnili vůbec nic, když si to vezmeme tu historii zpátky. A teď nedávno to v nějakém vystoupení to dokonce i prezident Putin připomínal. Takže pojďme dále.
0: Tak dále se koukneme na rubl, který se stal v tomto roce tedy nejsilnější měnou, přináší informaci agentura Bloomberg. Takže ruský rubl v roce 2029 posílil a podle agentury Bloomberg se dostal do top 5 nejziskovějších globálních aktiv. Citujeme z tohoto článku Bloombergu. Tento rok ruský rubl překonal tedy všechny hlavní měny, včetně dolaru. Od začátku roku rubl tedy posílil o 45% a obchoduje se přibližně za přibližně tedy 78 rublů za dolar, což je velmi blízko předválečné úrovni. Za posledních 12 měsíců bylo posílení rublu tedy nejsilnější, při nejmenším tedy od roku 1994. Dále agentura poznamenala, že klíčový faktor posílení rublu byl tedy prudký pokles poptávky po cizí měně v Rusku uprostřed mezinárodních sankcí. No a podle agentury se ruský rubl tedy zařadil právě mezi těch 5 nejziskovějších světových aktiv za platinu, stříbro, paládium a zlato. Takže je to vlastně 5. dámy a pánové nejcennější kov, i když to vlastně kov není. To je zajímavé, co? To je ten hliněný obr, nebo obr na hliněných nohách, že ano, a kterého vedchý a další chtějí porazit. No tak to tady vidíme.
1: Já bych tomu něco malinko dodal. Víte, tohle je, oni to berou, ono to není přesně řečený. Ono je to, oni jako nejvíce ta měna, ten rubl posílila. To znamená, že ze 100, já nevím kolika, jsou na těch asi 75 teďka ten dolar. Když to ale vememe, jako to, tak vycházíme z toho, že ten rubl byl naprosto zásadním způsobem a tvrdě teda podhodnocen, a to bylo vlastně na základě politické objednávky. To tam dělá Nabiulina a na základě objednávek ze západu a z toho tam vždycky šílí Valery Viktorovič Pjakin. Jestli si vzpomenete, kdo to čtete, tak víte, o čem hovořím. To znamená, jestli tam Rusové udělají úklid, tak tam tak to bude tak, že bude v podstatě ten rubl bude v podstatě jaksi hodnotnější než ten dolar. Než ten dolar, který je teďka tak jako zcela určitě, protože ten má vlastně nulovou hodnotu téměř, to jako víme, akorát se to takzvaně drží tedy jaksi na nějaké důvěře takzvané a tak dál. Takže tolik teda tady k této zprávě. Jinak budeme pokračovat asi dále a ta další zpráva hovoří o tom, že podle vyjádření prezidenta Putina válka bude pokračovat, dokud nebudou osvobozeny všechny ruské oblasti okupované Ukrajinou. Takže to je vyjádření z 27. tohoto měsíce, to znamená ze včerejška. A ruský prezident nazývá všechny ruské mluvící území Ukrajiny ruskými regiony a vyzval Kyjev, aby přijal tu svoji porážku a odevzdal zbraně. Čili tady místo nějaké vymýšlení toho, že prostě poražený, že bude vymýšlet podmínky a tak dále, tak to kritizují už a smějí se tomu i některé jaksi zahraniční agentury a znalci, kteří říkají, no to tady ještě nebylo, aby si poražený určoval podmínky, kde to je, kde to žije. Takže prezident Putin potvrdil, že Rusko odmítá tu 20-bodovou dohodu navrženou Zelenským pro USA a zdůraznil, že speciální vojenská operace bude pokračovat, dokud Kyjev nepřijme ruské požadavky, říká osobně všechny ruské regiony. V podstatě, o co jde, tam jde o to Velkorusko a Novorusko, že? To znamená jak teda Charkov, tak teda samozřejmě dole Oděsu a tam to potom propojit na Podněstří a tak dál. Takže uvidíme, jak to dál bude celé, protože Putin poznamená, že pokud Ukrajina nepřijme mír, tak Rusko dosáhne všech cílů speciální vojenské operace silou. A dobytí, tady hovoří o dobytí města Dmitrov, čili to je Mirnograd v Doněcké republice, říká, že je vážným krokem k úplnému osvobození území tohoto ruského regionu. My se k tomu ještě dostaneme dál, co osvobozeno bylo, protože tady se hovoří i o vyhlídkách po dobytí města Gujajpole, ono jich bylo teďka dobyto více, ale jako ještě Stěpnogorsk a Rodinšoje a tak dále, a k tomu se ještě dále dostaneme. Takže pojďme dále na další zprávu.
0: Další Sergej Lavrov, ten prozradil, že koho tedy Rusko podpoří v případě konfliktu o Tchaj-wan. Takže v případě možné eskalace v Tchaj-wanském průlivu Rusko podpoří Čínu při ochraně národní jednoty a územní celistvosti. Uvedl to tedy ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v rozhovoru pro agenturu TASS. Cituji. Pokud jde tedy o možnou eskalaci v Tchaj-wanském průlivu, postup pro jednání v takovýchto situacích je načrtnutý ve smlouvě o dobrém sousedství, přátelství a spolupráci s Čínou ze 16. července roku 2020, ne, 2001, pardon, která je základem bilaterálních vztahů. Jedním ze základních principů zakotvených v tomto dokumentu je vzájemná podpora při ochraně národní jednoty a územní celistvosti. Tak a poznamenal, že tchajwanská otázka je vnitřní záležitostí Číny, s tím, že Peking má všechny právní základy na obranu své svrchovanosti a územní celistvosti, dodal tedy na závěr Sergej Lavrov.
1: Přejdeme do druhého koše a to je na události na Ukrajině. Já hned ta první zpráva je zajímavá, protože hovoří o tom, že ruská armáda právě nasadila pozemní jednotky na hranici tedy Sumské oblasti, prostoru vesnice Grabovsko, čímž teda nutila ukrajinské jednotky k ústupu. A místní úřady zahájily tedy zase evakuaci, jak potvrzují tedy jak ukrajinská, tak ruská média. A podle regionálních úřadů probíhá evakuace v Krasnopolském okrese, a kde teda podle ukrajinských médií ozbrojené síly Ruské federace překročily státní hranici poblíž vesnice Grabovsko. Když se podíváte na mapu, tak ta Sumská oblast je, ta vlastně sousedí s tou oblastí toho Kurska. Takže nedávno právě tady přes ty Sumy směrem na ten sever do toho Kurska právě pronikaly na to ruské území ty ukrajinské jednotky a také polské. Tak teď v podstatě ty byly vytlačeny, jak víte, a teď tedy naopak Rusové tedy vlastně překročili tu hranici té Sumské oblasti. Mimochodem, ta Sumská oblast, na to ze severu, ono to není daleko od Kyjeva. Už to zase tak daleko od Kyjeva není, takže tam z té strany, z té severní. Takže uvidíme, jak se to teda bude vyvíjet. V každém případě, když nic jiného, tak ta Sumská oblast by měla být jako nárazníkové pásmo, aby se v budoucnosti nemohlo dít to, co se dělo předtím, když pak to zná ty vpády do toho regionu toho Kurska, případně Bělgorodska, Bělgorodu, které je teda vedle. Takže ty ukrajinské kanály na Telegram uvádějí, že ty jednotky ozbrojených sil Ukrajiny byly nuceny se stáhnout, zatímco tedy na místě jsou zaváděna takzvaná stabilizační opatření. Takže ještě guvernér z té Sumské oblasti oznámil, že evakuace byla rozšířena i na obyvatele, kteří dříve odmítli opustit své domovy, a zdůraznil, že bezpečnostní situace v pohraniční oblasti se nadále zhoršuje. Takže tolik tedy k této zprávě.
0: Se koukneme, námořní blokáda Ukrajiny Ruskou federací, údery na vše, co vstupuje a opouští přístavy, je tady uvedeno tedy Středního moře. Tak uvidíme, ukrajinské útoky na ruské lodě vyvolaly samozřejmě ruskou reakci, což vedlo tedy k námořní blokádě Kyjeva a odříznutí země od Černého moře. Útoky na ukrajinské přístavy a celou dopravní infrastrukturu na jihu země jsou nyní tedy prováděny téměř denně, a to ruskými raketovými systémy. Centrální mozk v Majaky, který podporuje dodavatelský řetězec z dunajských přístavů, byl již zasažen a v důsledku toho se doprava na dálnici směr Oděsa-Rynie zastavila. Nepřítel byl donucen vytvořit tedy nějaké vodní cesty a útoky v oděské oblasti vážně postihují kyjevskou peněženku, uvádí se zde s tím, že námořní dodavatelský řetězec, včetně obilného koridoru přes černomorské přístavy a dodávky zboží přes dunajské přístavy, tvoří významnou část kyjevského dovozu a vývozu. Takže asi 60% všech objemů prochází přístavy Dunaje. U zemědělských produktů tvořily námořní koridory v loňském roce více než 70% exportu. A účinnost ruských útoků je potvrzena už i z USA, kdy tedy Američané nebo Americká obchodní komora útoky již tedy snížily provoz přístavních terminálů o 50%, některé z nich byly uzavřeny a většina z nich běží tedy na nějaké energetické generátory, aby byly vůbec schopni nějakého provozu. Tak, tady to máte.
1: Další zpráva se týká také vlastně Oděsy a té přímořské oblasti a hovoří o tom, že hlavní most NATO, jak oni tady říkají, v takzvané zátoce je ničen. V Oděse je panika, protože lidé se nemohou dostat do města. Tam je vlastně vůbec cílem odříznout teda tu Oděsu, jak od toho přístupu od moře, tak přístupu od Rumunska, tam byl zničen vlastně také most a teď je tam další most, teda, který vlastně spojoval tedy s Ukrajinou vlastně teda s tím příchodem do toho mosta, do toho města. Takže ta zpráva hovoří o tom, že pokud budou ty údery pokračovat ještě několik dní, tak jich bude zcela odříznut od pevniny. Je tedy tím pádem blokován dovoz paliva a ceny všech komodit samozřejmě porostou. Takže město Oděsa se vlastně stává jakýmsi ostrovem. A ty útoky na Oděsu pokračují ve dne v noci, což je teda taková hlavní vojenská zpráva posledních dnů. A na těch veřejných skupinách a sítích se objevují snímky aut uvízlých v dopravních zácpách na přechodech u vesnic Majaky a Zatoka. To je právě tam, kde je ten most, teda teďka zničen. A zprávě hovoří o tom, že Rusové ostřelují raketami dva klíčové mosty přes Dněstr. Takže uvidíme, jak se to dále vyvine. A vlastně se říká, že tedy se to dalo očekávat, že ten hlavní most na tom zátoce bude zničen. Rusové bombardují ze vzduchu už 8 dní v kuse a teď se tedy ta Oděsa stane ostrovem, jak jsem o tom hovořil, protože Rusové nemají jiné možnosti, jak ovlivnit náš region, tam říkají. A hlavní fáze je osvobození Oděsy, tak vlastně veškerá lodní doprava pro vaši představu je zablokována a mosty jsou pod útokem. Takže tam to působí dojmem, že prostě oni se snaží, místo aby teda ta Oděsa byla ušetřena, nebyla rozstřílena jako taková, že bombardovaný hlavně přístav a potom ty přístupové cesty, tak aby teda tam vlastně došly zásoby a tak dále a to město bylo nuceno se vzdát a bylo vlastně zřejmě ušetřeno, aspoň ta snaha taková je, prostě tomu zničení. Takže tady ta zpráva říká, lidé všemu rozumějí, dochází k závěru, že ohroženy nejsou jen Záporoží a Cherson, také Oděsa a Nikolajev, jak píše tamní expert na civilní obranu. Takže tolik asi k této zprávě.
0: Tak, dále se tedy mrkneme. Oj, peklo v Černém moři, Rusko rozstavilo přístavy Oděsa a Izmael. Tak, Rusko rozstavilo tyto přístavy v úvozovkách samozřejmě, což vážně poškodilo tedy energetickou infrastrukturu obou měst. V západní oblasti Oděsy podél hranice s Rumunskem zasáhlo město Izmael přes 25 ruských dronů a Oděsa byla prý také zasažena ruskými řízenými střelami kalibr, to je z 26. to byl pátek, jestli se nemýlím. Tak v důsledku útoků vypukly požáry, administrativní budovy hořely, zařízení a stroje byly poškozeny, zatímco most v Majaky byl také zničen, to už tady máme po třetí vlastně, že ano. Mnoho analytiků se domnívá, že tedy Moskva má v plánu jej obsadit ze strategických a historických důvodů. Já teď asi nevím, Izrael, tedy a Oděsa se tady mluví historicky, protože tato města mají většinou rusky mluvící obyvatelstvo a strategická otázka, stejně jako jejich okupace, celé severní Černé moře se stane ruským a dokonce bude možné začlenit Podněstří do Ruské federace. Tak, a vlastně jsme to zmiňovali i minulý týden, že ano.
1: I ta další zpráva ještě hovoří o té Oděse, kdy už je konstatováno, že tady už je zcela izolována od Ukrajiny a zemí NATO. A tady vlastně je i tedy taková domněnka, že hlavním plánem nepřítele, to zase ještě míchají s Kupianskem, bylo zasít Ruskou uvnitř naší armády, říkají. A to je jako ukrajinská, protože Kyjev teda nahrál Rusům, tedy, jak které říkají. No, v každém případě, jenom odskočím k tomu Kupiansku, tam je ta situace nejasná, protože zase Ukrajinci udělali protiútok, postoupili, protože tam byla špatně hodnocená zřejmě situace a někteří velitelé ruští hlásili, že Kupiansk je dobyt, takže byly staženy zálohy, čehož využil tedy nepřítel k protiútoku. Ale vraťme se zpátky do té Oděsy. Ta situace je taková, že lodě nevplouvají do přístavů. Tam jsou totiž některé, jednak ty přístavy jsou rozbité, jednak jsou tam potopené některé lodi, které tam byly, takže teď je jako problém, je to tam zřejmě zablokované a v noci na 26. prosince pokračovala ruská armáda v masivních úderech na infrastrukturu v té oděské oblasti. Ty výbuchy byly slyšet v přístavech, na rozvodnách, tepelných elektrárnách. Útoky byly vedeny také na mosty a plynárenskou infrastrukturu. A ty útoky trvaly vlastně 24 hodin, takže to si představte asi, jak to vypadalo. 25. prosince byly zničeny pontonové mosty, které byly právě postaveny na místě těch zdemolovaných konstrukcí mostů. Železniční doprava v regionu byla zcela přerušena. A Oděsa se ocitla izolována jak od zbytku Ukrajiny, tak od sousedního Rumunska. Tam byl, jak jsem vzpomínal, tam byl most, včetně železničního, odkud se vozil NATO zásoby, tak to je přerušené. A jinak teda to zničení několika lidí v těch oděských přístavech vlastně, to jsem také vlastně naznačil, tak odřízlo přístup k zemím NATO, protože jejich lodě neriskují vplouvání do tamních přístavišť, aby tam si nepoškodili dno nebo prostě podpalubí těch lodí. Protože jsou tam vlastně potopené lodě, které tam někde čnějí pod tou vodou. Takže tady vlastně to hodnotí někteří teda ti ukrajinští vojáci. Tady například seržant ozbrojených sil Ukrajiny Anton Čorný, ten jako varuje před potenciální hrozbou pro Oděsu a uvádí, že ruské jednotky mohou zahájit ofenzivu v nečekaném nebo z nečekaného směru. Tak to asi ano, protože pokud je tedy mají vlastně de facto ze všech stran, tak pak je to jasné. A tady Oděsa je chráněna sice řekou Dněpr, která odděluje město od ruských pozic. Nicméně ten možný úder je z Podněstří, kde se nachází ruská vojenská základna. Tady z této strany město postrádá odpovídající obranou. Tam je dlužno říci, že v tom Podněstří asi 1800 vojáků, kteří tam hlídají, ty kolbasné, tam hlídají ty veliké sklady. Takže tam odsud toho asi moc velké nebezpečí nehrozí, pokud by tam nevysadili parašutisty, Rusové nebo podobně. Takže mnozí odborníci, včetně západních analytiků, tvrdí, že velení ruských ozbrojených sil plánuje obsadit Oděsu. No tak to, jak si to naznačoval i prezident Putin. A to by Rusku poskytlo přímý koridor do Podněstří a zajistil kontrolu nad důležitými přístavy. A především by to odřízlo Ukrajinu od Černého moře, což by výrazně oslabilo ekonomicky, vojensky. Pochopitelně, protože by vlastně tam byly odříznuty tedy zásobovací trasy. Takže tolik tedy této zprávě, která ještě samozřejmě dále pokračuje. Pokud je o to Kupiansko, tak tam jsem o tom hovořil, čili tam je to taková přetahovaná a zřejmě tam zase velitelé, ruští velitelé, kteří tam na místě, jak si byli, tak jak si přehnali některá hlášení a výsledek je takový, že se tam dostal do tlaku naopak nepřítel. Jestli to bylo záměr nebo jestli to bylo jenom prostě z nějaké nedomyšlenosti, To se ukáže, protože tam kolem toho probíhá nějaké šetření. Takže pojďme dále.
0: Šel bych, ale pětku nemám, tak jako jsem měl.
1: Pětka není.
0: Pětku a šestku nemám, mám až sedmičku, tak
1: Ano,
0: musíte
1: pětku
0: ještě
1: jsem já
0: vy.
1: teďka měl. Takže šestku ještě udělám,
0: Jo.
1: to asi vyskočilo. Další zpráva hovoří o tom, že Rusové pokračují v postupu k Charkovu, obsadili Prilipku. To hovoří o skupině Sever, která rozšiřuje tedy tu kontrolní zónu. Ta skupina Sever, její útočné jednotky prorazily ukrajinský odpor a obsadili teda tu obytnou oblast Prilipky. Tady se střetli s prvním střeleckým praporem 57. samostatné motorizované pěší brigády ukrajinských ozbrojených sil. A jinak teda to osvobození té Prilipky je další etapou úspěšného postupu skupiny Sever, která rozšiřuje zónu kontroly a představuje vážnou hrozbu pro křídla ukrajinské skupiny v oblasti Volčansk. Takže tolik teda k této zprávě.
0: Tak, teď se koukneme na Limaň, ten už tady mám. Úplný rozvrat u Limanu. Ruské síly rozdrtily ukrajinské opevnění a zůstala jen spálená pustina. Když se tedy drony vydaly na vojenské cíle, čekalo je peklo. Ruská protivzdušná obrana během jedné noci sestřelila 172 dronů. Podle oficiálních údajů bylo nad Brianskou oblastí sestřeleno 110 dronů, nad Belgorodskou oblastí 20, nad Kalužskou 14, nad Tulskou oblastí 12, nad Orelskou 6 a nad Moskevskou oblastí 4. To je zpráva z 25. Tak, aby jsme to měli úplný rozvrat u Limanu ruské síly, tak jdem na to. Ukrajinským ozbrojeným silám se nepodařilo tedy provést protiútok v lesním pásu západně od obce Liman v Charkovské oblasti, jak informuje agentura RIA Novosti s odkazem na ruské bezpečnostní zdroje. Podle těchto zdrojů byla útočná skupina 58. brigády ozbrojených sil Ukrajiny tedy zcela zničena. Na tomto úseku fronty ruské síly údajně vytlačily ukrajinskou armádu z pěti opevněných pozic. V Charkovské oblasti působí ruské skupiny Sever a Západ a za posledních 24 hodin ukrajinská armáda údajně ztratila více než 360 vojáků, tři bojová obrněná vozidla, 21 dalších vozidel, jednu stanici radioelektronického boje, sedm skladů munice a dvě logistická centra. Silné údery nad Ukrajinou, cílem byly také energetické, samozřejmě a vojenské objekty ve třech klíčových regionech dalších, takže Charkov, Poltava, Sumy, Černihov, Oděsa a dále. Tak, asi jdeme dál.
1: Ruské jednotky, další zpráva hovoří o tom, že ruské jednotky obsadily neporušenou administrativní pevnost kyjevských sil v Guliajpole. Tady ten název je takový různě komolen. V podstatě je to překladu, je to procházkové pole od slova gujač, čili procházet se. Takže je to vlastně gujaj pole. Ukrajinci tam používají místo G, používají H, a je to hujaj pole, což je teda dost hrozné, ale je to tak. Takže nezničili ty Ukrajinci při tom ústupu nebo útěku a cenná data ani vybavení, takže vlastně ta ruská armáda obsadila neporušený administrativní bod kyjevských sil v místě a nalezla tam cenná data vybavení a byly tam neporušené počítače, rádia, mapy místních obranných sil, podepsané dokumenty, zbývající data o UAV, dělostřeleckých zařízeních a tak dále, tak dále. Čili velmi cenné informace a ty ukrajinské zdroje potvrzují obsazení místa kolem 18. prosince uprostřed útoku skupiny Vostok, čili Východ, což vedlo k oficiálním vyšetřování selhání evakuace a chaosu, který umožnil rychlé a panické opuštění. Některé jiné zprávy hovoří o tom, že teď tady tu jednotku nemám, že tam ta ukrajinská jednotka, která to tam měla bránit, takže utekla, že celá utekla. Takže tolik tedy k této zprávě. Pojďme dále.
0: Nuž, Rusové vyhodili do povětří poslední Ukrajince v budovách v Mirnogradu, tedy Guliaj pole, Guliace, jak jste říkal, a zajeli 85% asi těch Ukrajinců, tady je jenom 85% něčeho. Za 2 dny tedy Rusové odhadují, že bude dokončeno vyklízení některých budov v Mirnogradu a oznámí úplné obsazení města. Srovnávají ruské jednotky se zemí budovy, ve kterých se Ukrajinci ještě ukrývají. Nechtějí utrpět zbytečné totiž Rusové ztráty, a protože již sdělili protivníkům, že se mohou vzdát a dostanou důstojné zacházení také podle mezinárodních smluv. Samozřejmě mezi Ukrajinci je mnoho západních žoldáků, že ano, kteří pro Rusy nejsou považováni za běžné vojáky a proto nedostávají stejnou ochranu jako personál pravidelné ukrajinské armády. Ze 3 malých v úvozovkách hnízd odporu ukrajinské armády v Mirnogradu zůstaly pouze 2 a pravděpodobně zmizí během dalších 48 hodin, protože ruská armáda téměř úplně přestala zásobovat Ukrajince z Gryšina na severozápadě. Podobná situace je i v Guliajpole v Záporoží, kde je potvrzeno dobytí 85% města a je velmi pravděpodobné, že tato bitva bude dokončena během příštích 2 dnů. Tak to je zpráva z 26.
1: Informace nebo ten odhad opravdu odpovídá, protože další zpráva z dneška hovoří o tom, že ruská armáda dnes dokončila osvobození 4 měst, a je to Mirnograd, čili Dimitrov na Donbasu, Stepnogorsk v Záporské oblasti, Rodinsko je na Donbasu a Guliajpole právě v Záporské oblasti. Takže ten odhad byl dobrý. A ztráta 4 měst během jediného dne společně s novým korupčním skandálem, který dneska vypukl na Ukrajině. Tam se dotýká korupce poslanců Zelenského vládní strany, tak určitě neprospívá vyjednávací pozici Zelenského, s kterým se má vlastně zítra ve Spojených státech v Mar-a-Lago setkat Trump, aby s ním jednal o mírovém plánu. Takže tolik teda tato zpráva.
0: Jdeme se kouknout a počkat, ne, to máme vyčerpáno.
1: 11.
0: Musím do dalšího. 11.
1: Ano, ano,
0: je zde.
1: Dalšího.
0: Tak, Zelenský dostal na cestu do USA od Putina prý výslužku. Guliajpole bylo dobité, se zde tedy hlásí v této zprávě 11. Zelenský před pár hodinami, to je samozřejmě 28. a 27. prosince, odletěl do USA na to setkání s Donaldem Trumpem. Tak, celý Kyjev je bez elektřiny, to je ta výslužka na Ukrajině, totiž zautočilo, nebo na Ukrajinu zautočilo 500 dronů a 40 raket, včetně tedy kinžálů. V 3milionovém Kyjevu bylo z provozu vyřazeno přes 1 milion odběrných míst, no tak to jim asi zase ty diskotéky, ne? Po 25. co byly narvaný. Rusové dnes oznámili dokončení čištění původního 60-tisícového města Dimitrov, Mirnograd, tedy v Doněcké lidové republice, nedaleko Pokrovsku. A Rusové zároveň hlásí dobytí tedy města Guliajpole v Dněpropetrovské oblasti a získání dějiny nebo obce Černogorie. Tak, velkou propagandistickou ztrátou pro Kyjev je zabití velitele ruské protikremelské skupiny bojovníků Denise Kapustina. Tyto neovlasovci se v žáru novinářských kamer prezentovali jako dobrovolnická osvobozenecká armáda při vpádu Ukrajinců do Belgorodské oblasti. Osobní ztrátou pro Zelenského je však něco jiného. Ukrajinský protikorupční úřad a protikorupční prokuratura zatkli těsně před Zelenského odletem do USA 2 jeho dobré přátelé a poslance vrchní rady za Zelenského stranu Sluha národa. Každý, kdo se trošku vyzná v pozadí tedy ukrajinské protikorupční instituce, ví, že jsou za ní samozřejmě Američané. A já teď tedy nemůžu najít, kdo to byl, koho to zatkli.
1: Já to mám v další zprávě,
0: jo?
1: Aha, to navazuje.
0: Tak dobře, tak jdem na další. No.
1: Ta je detailnější a hovoří o tom, že u ukrajinských poslanců, že jsou vykonávané domovní prohlídky. Ta ukrajinská NABU obvinila více poslanců ze Zelenského strany, Sluha lidu, ale to je jenom začátek, říká ta zpráva. Jako to píše ukrajinský telegram kanál Resident. A je to vlastně předvečer střetnutí tedy Trumpa se Zelenským na Floridě. Na Ukrajině se to považuje za jasný signál pro ukrajinské úřady. A ta Trumpova administrativa těsně před tím setkáním mezi tedy Zelenským a Trumpem, tak vyslala jasný signál, že o celém týmu existuje dostatek informací a je čas podepsat mírový plán, říká se ve zprávě. Jinými slovy, jsou tam některé páky, které má Trump tedy už i na té Ukrajině, které tedy začínají odhalovat teda tu korupci a to všechno to, co se tam kolem těch peněz dělo. A je to tedy i tady z této strany, je to vlastně organizovaný tlak na to, aby tedy Zelenský tu mírovou smlouvu, aby tedy podepsal. Jinak tedy, teď se týká tím ta domovní prohlídka poslanců ze strany Sluha národa Juraje Kysela, dále Jurie Koryjavčenkova a několika dalších, ty nejsou jmenováni tedy. Takže jinak den předtím ukrajinský časopis Zrcadlo týdne informoval, že poslanci strany Sluha lidu dostali obálky s hotovostí v kanceláři poslance Jurija Kysela, kterého odposlouchával Národní protikorupční úřad Ukrajiny, to je to NABU. A takže na těch nahrávkách se celkově objevuje přibližně asi 40 poslanců. Takže ten rezident, ten Telegram kanál říká, po takovém skandálu je potřebné znovu zvolit parlament. Jo, protože tam vidíte, že tam jsou zkorumpovaní úplně všichni. Je to děsivé, takhle to tam funguje koběžně prostě. Ale nedivte se, protože vy si vezmete, že tam je hodně, hodně lidí, kteří jsou vlastně ještě původně chazarského původu. Nedivte se, oni to mají v krvi. Pojďme dále na další.
0: Tak, to už bychom měli býti.
1: Ve Spojených státech.
0: Jo, Spojené státy je jednička, je tady. Hlasy v táboře Donalda Trumpa volají po inspekcích lodí a zabavení ruských tankerů. Co řekl republikánský, no jo, Lindsey Graham. Tak, tento jeden z nejrozhořčenějších jestřábů americké politické scény požádal tedy Bílý dům, aby zabavil ruské ropné tankery jako součást širší strategie, jak vyvinout tlak na Rusko kvůli jeho činům na Ukrajině. Lindsey Graham navrhl, aby prezident Donald Trump násilně zabavil lodě z takzvané ruské stínové flotily, pokud Moskva odmítne účastnit se mírových jednáních o Ukrajině, a uvedl, že by měl být následován podobný model jednání, tedy jako ten ve Venezuele. Sám zdůrazňuje potřebu ekonomické izolace Ruska a navrhuje, aby USA uvalily cla až do výše 500% na zboží ze zemí, které nakupují ruskou energii, pravděpodobně ignorují, že mezi těmito zeměmi je pilířem NATO, tedy samozřejmě Turecko. No, ten pán má. Oh, tak asi to není nejostřejší tužka. Tak, Graham tedy vyzval k oficiálnímu uznání Ruska jako státního sponzora terorismu. Tak, Grahamovu iniciativu podporuje návrh zákona s 85 spolupředkladateli v Senátu. Jehož cílem je uvalit přísnější sankce a cla na Rusko a jeho ekonomické podporovatele v uvozovkách. Zákon usiluje o spojení vojenské pomoci Ukrajině s úplnou ekonomickou izolací Ruska. A proto je ten rubl tak silný.
1: No, kdyby byl v Americe trošku pořádek, tak Lindsey Graham už dávno sedí na Guantanamu, protože Lindsey Graham patřil mezi ty, kteří jezdili rozeštvávat tu Ukrajinu proti tomu Rusku už někdy ještě před tím rokem 2014. Takže on je jedním z hlavních viníků tady toho stavu, který je. Takže kdyby tam byl pořád, zatím tedy, pokud víme, tak občas chodí hrát golf s Trumpem. Nevíme jenom, jestli jde o malého Doníka nebo o velkého Doníka, ale chodí s ním hrát jako golf. Tak zatím je to tam takto jako prostě. Jo. Jinak je to ku podivu, ten Lindsey Graham je republikán, což je taky jako s podivem. A vidíte, že jako i v těch řadách republikánů, že je asi potřeba uklidit. Pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že podle nejnovějších vojenských zpráv, tak americké operace, jak si s tou poněkud šílené, Venezuela je zablokována, nájezdové týmy útočí na Sýrii, arktické základny tak jsou aktivovány v Grónsku, teda ty americké. Trump ale likviduje globální elity, takže to je taková směska různých zpráv. Některé jsou pozitivní, se zdá, některé zase ne. A ta armáda Spojených států dostala nové rozkazy a má to být tedy globální reset zevnitř, řízený skutečnou mocí, nikoli figurkami. Nicméně teď říkají, že se odehrává rozbití operační struktury globální elity, která využívá americké prostředky s přesností a bez oznámení. Takže tady ten Southern Spear je vojenská finanční ofenzíva v Karibiku. Uvidíme teda, jako kam se dostanou, protože v momentě skutečného útoku na Venezuelu, tak se dostanou do velkých potíží, protože myslím si, že tam jako ty protilodní rakety a tak dál, takže udělají svoje a jde o to, aby to tam nedopadlo v tom Karibiku, tak jako v Oděse přístavu, aby to tam nešlo pod vodu ty lodě. Takže uvidíme, jako jak to bude a tady to Trumpovo společné vedení, které vytváří zadržovací pole a tak dál, tak jako oni podle něco vytváří a myslím si, že je to taková směska věcí, které jsou nepochybnosti prospěšné a pak věcí, teda, které do toho jsou zamíchané, ty do toho věc jako nepatří. A myslím si, že ta Venezuela patří mezi ně právě. Takže tady sankcionované ropné tankery, ať se poučí z Británie. Británie teďka náhle byly potopeny 4 tankery. Náhle byly potopeny 4, protože vědí, že za těmi útoky na ty lodě v Černém moři nebo i ve Středozemním vezoucí ropou z Ruska, takže byly vlastně fakticky Britové, i když to teda dělali rukama Ukrajinců, tak zatím byly Britové, takže náhle byly potopeny 4 tankery. Pokud tohle Američané chtějí také, tak pak si tady nevyprávíme o nějaké ekologii, protože za chvilku bude oceán plný ropy. Takže teď už je to z té americké strany takové, že nákladní lodě fiktivní společnosti neregistrovaná plavidla jsou zabavována, prohlížena, odstraňována. Nejhorší na tom je, že je tam kradena ta ropa ještě ke všemu. takže tohleto, takovou hru umí hrát i jiní. Takže tady jako se to může dostat skutečně jako daleko. Oni si to tvrdí, že Venezuela je stále využívána jako kohoutek s černým rozpočtem a že udržuje při životě kartely a mezinárodní nevládní organizace a globální bankovní rodiny. Kdyby to takhle byla, tak mají přístup k ropě a nemusí tam válčit vůbec. Takhle jako to je jako trošku jako jinak. Takže tolik teda tady k tomu a jinak ještě v Sýrii 19. prosince tam bylo nasazeno přes 100 přesných tedy ran na tu Sýrii útoků a je to samozřejmě všechno to protiteroristické, jak jinak. Takže teď je otázka, proti komu útočí, protože když tam ten režim, který tam je, tak tam oni pomohli, aby se tam v podstatě usadil. Takže jak ta skutečná data ukazují, že ty úderné zóny nebyly zaměřeny na tradiční bojové zóny ISIS, místo toho zasáhly logistické uzly, šifrované bunkry, údajně zpevněná komunikační zařízení, která byla už teda monitorována. Neříkají, kdo je využívá, tedy to tam jako není. Píš jde o to té Sýrie rozbít infrastrukturu podle všeho. A několik zničených míst bylo přímo spojeno s neautorizovanými převody peněz mezi evropskými bankami a zbrojními makléři působícími údajně z západního Iráku. Nic o tom nevíme, to je jako náhle takto informace jako vystřelená. Nešlo o bojovníky i s vlajkami, byly to prostředníci a tak dál. Jako problém je v tom, že to, co tam dneska je v té Sýrii, poté, co tam to opustil, tedy ten původní, řekněme, zákonný režim, tak to je všechno dílo prostě z dílny amerických tří písmenkových agentur. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme. Hunter Biden odhaluje pravdu. Joeův migrační plán nikdy nebyl o pomoci Americe. Byl navržený tak, aby ji zničil zevnitř. Nedávné tedy komentáře Huntera Bidena, tedy který kritizuje otcovy imigrační politiky, nejsou jen dalším veřejným výbuchem, jsou výrazným odhalením. Dne 23. prosince letošního roku během vzácného rozhovoru v pořadu Sean Ryan Show Hunter Biden tedy ostře kritizoval otcovo tedy řešení hraniční krize a jeho slova odhalují hluboké selhání v jádru Bidenovy administrativy. Tak, cituji, nechceme, aby sem přicházeli imigranti nelegálně, vysávali nás o zdroje a byli upřednostňováni před lidmi, kteří jsou skutečnými doslova hrdiny. Tak to mluví o amerických veteránech, lidech, kteří bojovali za svobody, které má tato země chránit. Tak, zatímco jsou odsouváni na okraji společnosti, nelegální migranti jsou podle Bidenových politik upřednostňováni. Hunterova slova tedy pronikají přímo do narrativu, který Joeova, tedy administrativa roky, prosazuje. Příběh, kde jsou nelegálové vítáni ve velkém, zatímco ti, kdo sloužili národu a snaží se ho zotavit z nekonečných válek, jsou ponecháni sami sobě. Odsouzení Huntera Bidena není nějakým okrajovým názorem. Je to přímý úder proti politikám, které umožnily více než 11 milionům nelegálních migrantů zaplavit USA za vlády právě jeho otce. To nejsou lidé, kteří by přispívali národu. Berou si z toho samotného systému, který má pomáhat zákonem dbalým daňovým poplatníkům. No, hezky.
1: No, zachraň se, kdo můžeš, no, jasný. Další zpráva hovoří o tom, že Bílý dům sází miliardy na plovoucí obry v éře hypersonických střel, která chce vybudovat zlatou flotilu, takzvanou, či nějaké veliké bitevní lodě pro americké námořnictvo. To se samozřejmě bude jmenovat, ta třída těch lodí se bude jmenovat jak jinak než po něm, po Trumpovi. Budou mít rekordní výtlak, nejpokročilejší zbraně, jaké kdy byly vyslány na moře, říká. A tady jsou, a vlastně budou to bitevní lodě třídy Trump pro americké námořnictvo, které vlastně vzešly z iniciativy prezidenta Trumpa. A tady nejde jenom o to zvětšení toho jeho jména, ale ten plán počítá s výstavbou 20 až 25 masivních válečných lodí. Když každá bude mít výtlak přibližně 30 až 40 tisíc tun. A tady jde o to, jestli teda se nesnaží předhonit tedy prestiž toho ruského těžkého jaderného raketového křižníku admirál Nachimov.

0: takové ty představy nebo vyprávění, jak Američané vyrábějí zdaleka nejlepší vybavení na světě, nikdo se ani nepřibližuje, ale nevyrábíme dostatečně rychle, jak říká prezident, no tak komentovat to nebudu, jsou tací, kteří tak, tyto zkazky Trumpa jakože i šíří, někdy se to šíří i u nás, to někteří to šíří do různých vysílání, nemyslím u nás u poslů, a myslím tady jako v republice, a jsou to jako vlastně takové hlouposti, takže oni mají všechno jako největší, nejlepší a potom jako zjistíte, že v podstatě nejsou schopni zastavit rakety druhé strany vůbec a podobně, takže to je teda k tomu a jinak teď chtějí postavit jednu loď, USS Defiant a potom druhá loď a pak se čeká výrobní série 8 lodí. Celkem má dostanou 25 lidí, možná ještě více, nevím, co s tím budou dělat, protože jim to každý, jim to raketou na několik tisíc kilometrů těmi nadzvukovými hypersonickými, tak jim to potře potopí. To jim ještě zřejmě jako Trumpovi ještě nikdo nevysvětlil, takže takhle k to zprávě. Takže ta doba těch velkých lodí už v podstatě končí. A vidíte, že třeba Rusové jdou do menších lodí, které jsou vybaveny kalibry a tak dále. A ty bohatě stačí na to, aby vyřídili i takovou velkou loď. Takže pojďme dále.
1: Tak, to mi připadá jak nacistické plány na konci války, kdy hledali zázračné zbraně a jiný krávoviny.
0: Ano.
1: A úplně odtržený od reality, za prvý je, kde na to vezmou prachy.
0: To je další věc, tak daleko ještě nejsou.
1: Tak, Trump prý schazuje bombu. Epsteinovi mocní spojenci byli odhaleni, pedofilní síť, kterou se snažili utajit, se rozpadá. Donald, tam to měl psát někam. Jeffrey Epstein nebyl miliardář, tedy finančník. Byl aktivem využívaným zpravodajskými službami, chráněným tedy globálními elitami a nasazovaným klapáním mocných. Jeho operace nikdy nebyly izolované, nikdy nebyly neřízené. Byly skonstruovány, koordinovány a financovány lidmi, kteří dodnes chodí ale po svobodě a mnozí z nich zastávají tedy nejvyšší úrovně moci v médiích, tedy politice, technologiích, tedy Big Tech, že ano, a mezinárodních financích. Prezident Donald Trump to ví a na rozdíl od předchozí administrativy, která udělala vše pro ochranu a uzavření těchto sítí, Trump prý otevírá brány. Na Štědrý den letošního roku vydal tedy jedno ze svých nejagresivnějších veřejných prohlášení, zesměšňoval a kritizoval i rytník třídu, která kdysi chránila Epsteina, jako brilantní mysl, zvala ho na své univerzity, charitativní organizace a vládní instituce a účastnila se jeho akcí, zatímco zákulisí obchodoval s dětmi a Trump na to měl napsat. Veselé Vánoce všem, včetně mnoha Selzebagů, kteří jmenovali Jeffreyho Epsteina, blablabla, jen aby ho schodili jako psa, když bylo příliš horko. No, tohle je prý přesný úder, protože před několika týdny Trump podepsal Epsteinu zákon o transparentnosti spisů, který donutil ministerstvo spravedlnosti začít zveřejňovat utajené dokumenty spojené s Epsteinovými operacemi nebo Epsteinovými kontakty, jeho pohyby a chráněné spolupracovníky. A jen za poslední týden bylo vydáno přes 700 stran nových materiálů. Většina médií o tom odmítá ale informovat, ale tyto soubory jsou nyní veřejné. Tedy jména, časová razítka, tedy časové stopy, že ano, fotografie, bankovní převody a ručně psané záznamy. A ty spojují Epsteina nejen se celebritami, serebrity, že ano, a bývalými prezidenty, ale i s operativci americké CIA, britské MI6 a izraelského Mossadu. Taktéž s biotechnologickými manažery, tedy to máme zase tu Big Pharma, že ano, a Pfizer a další, Moderna, kteří aktuálně dohlížejí na programy kontroly populace a také s bankovními institucemi, které zpracovávají dary na humanitární pomoc, která ovšem k potřebným nikdy nedorazí. Tak, článek ještě další, takhle jsem to zkusil vypicnout z toho to nejdůležitější.
0: Další zpráva vás bude, vážení posluchači, zajímat velmi.

0: Mě to vyhlašováno jako obrovská aktualizace. Trump spustil Nesaru na Štědrý den. Vojenské operace kvantového finančního systému zmrazily stovky elitních bankovních účtů, zabavily stovky milionů ukradených prostředků a začaly vypínat celý PIA systém. Já upozorňuji, že se jedná o Nesaru a že hovoříme o Spojených státech, no, abychom se rozuměli. Dochází teda už té monumentální změně, teda, která změní ten navždy běh teda těch dějin. Ten globální finanční systém, který byl po desetiletí pečlivě manipulován a kontrolován elitami, se tedy rozpadá. Takže ten kvantový finanční systém je zahájen, Nesara je aktivována ve Spojených státech a ten systém vlastně navržen ke zničení té dluhem řízené fiat měnové struktury. To je ta stará finanční struktura, ten starý finanční systém. Takže to už se tedy konečně děje. Takže zatímco tedy globální elita na Vánoce slavila, tak Trumpovi síly prováděly tajné operace, které zcela rozložily skorumpované finanční systémy, na které se tak dlouho ty elity spoléhaly. Takže nebyly tyto operace zveřejněny, ale byly zásadního rázu. A vojenské a ministerstvem financí podporované jednotky zahájily cílené razie po celém světě, zaměřené na skryté sítě praní špinavých peněz, operace obchodování s lidmi a nelegální bankovní účty ovládané elitou. Takže tyto operace zabavily více než 100 milionů dolarů aktiv, včetně zlata, peněz ukradených lidem a účtů napojených na globalisty a jejich sítě hlubokého státu. Takže vidíte, že teda to má sice přesah do zahraničí, ale je to tedy na bázi Nesary, to znamená, že ten záběr zase nebude úplně celosvětový. Že taky zatím nevíme, že by se něco dělalo třeba tady. Jinak samozřejmě ta Nesara i Gesara mají svoji vojenskou část, to víme. Do toho patří nebo bude patřit teda zatýkání různých lidí. Někde je to násilné obsazování teda bank, které prali třeba špinavé peníze nebo financovali obchod s lidmi a tak dále, tak dále. Takže ty prostředky, které měly zůstat skryté před veřejností, tak se nyní vrací a jsou směřovány do těch systémů, který podporuje Nesara a mají vlastně jak posílit lidi a obnovit suverenitu. Zatím tedy Americe, protože, jak říkám, jde o Ameriku a vlastně ty by pak měly být také rozdělovány teda lidem tyto peníze. Takže tolik teda k této zprávě asi a jinak snad jenom jednu věc, tady ten federální rezervní systém, což je teda vlastně takový, dá se říct, základní kámen té globalistické kontroly nad americkou ekonomikou, tak už byl neutralizován. Takže ty centrální banky po celém světě čelí vážným problémům s likviditou, čili nemají peníze a staré fiat systémy jsou zavírány. A na jejich místě roste teda ten kvantový finanční systém, což je teda decentralizovaný aktivy krytý finanční systém, který elita nemůže manipulovat. Decentralizovaný proto, protože to vlastně teďka bude postaveno, ten důraz bude postaven na ty národní měny jednotlivých států, kryté zlatem či případně dalšími aktivy. Takže tolik teda k této zprávě.
1: Tak, dále se koukneme na Trumpovi lidé. Prý vidí Rusko jako Eldorado pro biznis. Neříkám to já. Takže velvyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff a Jared Kushner, kteří jsou pověřeni vést rokování o ukončení konfliktu na Ukrajině s ruskými vyjednavači, vnímají Rusko jako Eldorado s obrovskými přírodními zdroji a bohatými investičními příležitostmi. Ve svém článku zveřejněném v pátek 26. prosince o tom informoval deník The Wall Street Journal s odvoláním se na zdroje obeznámené s jejich uvažováním. Takže prý zrušení protiruských sankcí a opětovné začlenění Ruska do světové ekonomiky by podle nich mohlo přinést zisky americkým investorům a urovnat jeho vztahy s Ukrajinou a Evropou, napsal dále deník The Wall Street Journal. Tak, teď jsou tady zase ty, tak to už nás nezajímá. Zase sankce od roku 2022, takový ty věci, tak víme, že to nefunguje ani v Evropě 19 balíků, tak v Americe taky ne. Tak můžeme asi dál.
0: Další zpráva hovoří o telefonním rozhovoru mezi Trumpem a Putinem krátce před setkáním amerického prezidenta se Zelenským. Americký prezident se to pochvaloval, že to byl dobrý a produktivní telefonát. A jinak v podstatě ten prezidentův příspěvek zní, právě jsem měl dobrý a velmi produktivní telefonický rozhovor s prezidentem Putinem před mým dnešním setkáním s prezidentem Zelenským z Ukrajiny. Setkání se uskuteční v hlavní jídelně Mar-a-Lago a krátce předtím tedy ten ukrajinský prezident dorazil do Miami, kde ho Američané přijeli chladně, navzdory poměrně vysokým teplotám v regionu, protože na letišti nebyl žádný zástupce americké vlády, který by ho přijal. Jedinými třetími osobami byli ukrajinský prezident Olga Stefanišina a další dva úředníci. To bude asi překladatelka. Tady máme ještě k tomu informaci, že tisk je zván a děkuji tedy za pozornost věnovanou této záležitosti. Naskakují mi tady ale další zprávy, jedna z nich je ze Spojených států a jsou tady další a upřímně řečeno není to nic moc. Ta další zpráva ze Spojených států hovoří o tom, a to je dneška, že Trump uzavírá sídlo FBI a Cash Patel zavírá budovu Hoover, což jak víte, tak byl jeden ze šéfů FBI, končí s elitní kontrolovanou FBI pod Bidenem a začíná vytlačovat korupci. Takže tolik jenom ve stručnosti, to je opravdu zajímavá zpráva. A která říká, že za Bidenovy administrativy se FBI stala zbraní v rukou světových elit, sloužila jen jako nástroj k manipulaci a kontrole amerického lidu. A korupce v řadách byla rozšířena a hlavní zaměření agentury se přesunulo z vymáhání zákona na umlčování nesouhlasu a potlačování jakékoliv výzvy moci establishmentu. A říká nyní pod vedením prezidenta Trumpa, ředitele FBI Cashe Patla, je skutečná snaha o vyčištění místa. Je to boj do kopce, ale to, co se děje, je naprosto revoluční. Takže uvidíme, jak se věci budou mít. To je jako jedna věc. Ještě tady naskočil, ještě myslím něco dalšího, ale to se potom týká Evropské unie a k tomu se dále dostaneme, takže předávám slovo.
1: Dobře, dobře, tak to by měla být poslední z USA a vrhneme se na. Co tady máme? Mějte slitování s nevědomými lidmi, kteří údajně znají zbraňové systémy a šíří nepravdivé informace. Ta škoda způsobená nevědomými takzvanými novináři, kteří si přečtou papír, který jim tedy byl dán a vyjdou a dělají analýzy o zbraňových systémech, je prý už příliš velká. Ve stejné kategorii a někteří tedy stejně irelevantní důchodci, kteří s tímto tématem nemají žádný kontakt, i když byli kdysi aktivní. Klasickým příkladem je analýza s názvem Ať je Bůh analýzou, kterou jsme slyšeli a viděli na Sky, SK, AI v den převzetí tedy neexistující Balhary, tedy plavidla, jsou třídy FDI Standard 2, které bylo plné lží a nesmyslů, tady asi analýza. Takže jsme slyšeli o smrtících zónách 200 km, o balistických raketách instalovaných na lodích za pár měsíců a dalších bezprecedentních výplodech, cválající fantazie, nebo lépe řečeno cílené plýto dezinformace. Tak, jsou tam nějaké rakety Aster 30 blok 1 NT, blablabla, maximální dolet 120 km, zóna bez úniku, to je oblast, kde bude nemožné podle výrobce, což vyvolává mnoho řečí, únik cíle, to je 70 km, ne těch 200, jak sdělil imaginární reportér ze Sky, nic netušícím divákům. A samozřejmě existuje pokračování dezinformací nebo irelevance nebo obojího prýto dohromady. S tím, že nějaké té evropské rakety Europe Elsa, tedy nejsou rakety balistické, ani nejdou k měsíc, tak teď nevím, jedná se o program řízených střel, který byl vytvořen jako náhrada za ty Scalp Naval, a stále nevíme, zda bude realizován tento projekt, natož instalován v následujících měsících. Takže tady někdo zase měl nějaký plky a chvástal se tady, koukám. Projekt byl zahájený v roce 2024 Francií, Německem, Itálií a Polskem s cílem vyvinout evropské pozemní křižníky, no to asi ne, s doletem raket 1000 až 2 kilometry. Nebo asi to mají být ze země odpalované křižující rakety, ale teď je ten překlad z toho řeckého je nějaký divný. Tak to asi necháme takhle. Rodičku pojďme, máme.
0: Asi ano. Pojďme dále. Tady další zpráva, kterou teda tady máme, nevím, proč mě to takhle přeskočilo. Evropa je v konečné fázi, to je Trumpova diagnóza, je to z francouzského Agoravox, a ta je zajímavá. Ten článek říká, že ta diagnóza přišla brutálně, bez anestezie, a ještě se vlastně odvolává na tu novou národní bezpečnostní strategii, která byla zveřejněna v Americe začátkem prosince tohoto roku, a kdy právě administrativa Trumpa prolomila poslední tabu evropské kanceláří. Starý kontinent už není v krizi, ale mizí. Zatímco naši vůdci kloktají velké principy po zlacených bruselských salonech, realita přímo na místě jim exploduje přímo před očima. A Trump se svou obvyklou tvrdostí jen ukázal na mrtvolu ve skříni. A teď tady je několik takových bodů. Jednak demografická sebevražda a ekonomické lži. Reakce Emmanuela Macrona jeho protižku je jako kapitánu potápící se lodi, kteří jsou rozhorčeni tím, že jim bylo řečeno, že záchranné čluny jsou prázdné. Civilizace, která se už sama neroznožuje, je odsouzena k zániku. S průměrnou porodností 1,5 je Evropa ve stavu klinické smrti. Naši vůdci tvrdí, že toto vakuum kompenzuje masovou imigrací, to je účetní lež. Kvalifikovanou pracovní sílu nelze nahradit populací, která podle všech dat OECD výrazně zatěžuje systém sociální ochrany. Evropa neimportuje růst, ale dováží nejistotu a rozpočtovou zátěž, která vyvolává bankrot sociálního státu. Bod 2. Islamizace. Ofenziva proti veřejné sféře. Právě zde dokument Trumpovy administrativy naráží na nejcitlivější bod. Kulturní neslučitelnost rostoucího podílu imigrace. Na rozdíl od minulých migračních vln má současná muslimská migrace, nebo imigrace, chcete-li, tendenci vnucovat své vlastní kodexy ve všech oblastech společnosti. Všude pod rouškou tolerance jsme svědky systematické ofenzivy. Ve veřejném prostoru násobení požadavků na oblečení, jídlo, máme závoj, halal, že jo, a tak dál, které už nejsou osobními volbami, ale znaky území. V institucích tlak na školní osnovy, zpochybňování koedukace a zpochybňování sekularismu ve jménu práva na odlišnost, která se stává právem na odtržení. Separatismus, vznik bezprávních zón, kde morální šaria nahrazuje republikánské právo a proměňuje celé čtvrti v cizí enklávy v srdci našich vlastních měst. Za třetí, nejistota. Cena za zřeknutí se suverénního zřeknutí, to je asi suverénního postoje. Když Trump říká, že vaše země jsou zničeny migrací, mluví také o bezpečnostních nákladech. Nadměrné zastoupení cizinců ve statistikách věznic, často více než 50% v Německu nebo Rakousku, u části populace, není pocit, to je fakt. Nejistota není jen zpráva, je to daň na životy Evropanů. Ničí obchod, odhání kapitál a především narušuje pouto důvěry mezi občanem a státem. Ztrátou monopolu na legitimní násilí v těchto zónách rozkladu evropské vlády již de facto rezignovaly. Probuzení národů, cesta odporu. Trumpova administrativa navrhuje cestu spásy a tou je civilizační odpor. Nejde o výzvu k válce, ale o přežití. Od Orbánova Maďarska po Itálii Meloniové lidé povstávají, aby řekli, že Evropa není nádražní hala, ale dědictví. Trump má pravdu, zachování civilizace vyžaduje hermetické hranice, podporovanou porodnost a znovu objevení národní hrdosti. Je čas vybrat si mezi sebevražným multikulturalismem a přežitím naší identity. Výzva k debatě. Občané, probuďte se. Dámy a pánové, vůdci, vaše zděšené tváře, tváří v tvář pravdám Washingtonu nezmění vrak lodi, tvůj humanismus je jen maskou pro tvou ideologickou zbabělost. A co vy čtenáři a co vy posluchači? Co si o to myslíte? Takže toto je velmi, velmi jako zajímavý článek z francouzského zdroje. Nicméně myslím si, že tento postoj jako tady Trumpa a toho, co tam jak si hlásí prosazují, je v pořádku, je myslím jako správný. Je otázka taková, do jaké míry se podaří prosadit tady u nás. Pojďme dál.
1: Tak, dále se koupíme do Polska, nevím, co to je JDG na hranici.
0: To jsou důchodci.
1: Aha, polští největší firmy se topí v dluzích, dámy a pánové. Ačkoliv se v průmyslu objevují první známky ekonomického zlepšení, finanční situace firem zůstává stále obtížná. Nejvíce vystavením dopadům rostoucích dluhů jsou živnostníci, kteří dnes jasně tedy vynikají rozsahem tedy problémů ve srovnání s celým sektorem. Tak podle údajů Národního registru dluhu a Úřadu pro ekonomické informace dosáhl dluh průmyslu 1,3 miliardy polských zlotých. Tak odborníci tedy zdůrazňují, že hlavním zdrojem problémů jsou platební zpoždění. Nedostatek včasných plateb v dodavatelských řetězcích zasahuje právě to JDG zvláště.
0: Tam opravuju, pardon, to jsou malí podnikatele, já jsem to jsem měl úlet myšlenkovej, opravuju.
1: Tak, protože nemají kapitálové možnosti srovnatelné s těmi většími firmami. Zpoždění rychle vedou ke ztrátě likvidity, omezují možnost nakupovat suroviny a nutí k dalšímu odkladu plateb svým věřitelům. U nás tomu říkáme druhotná platební neschopnost, že ano. Tak, největšími věřiteli těch malých jsou finanční instituce, dámy a pánové. Takže nejmenších průmyslových společností, největšími, ale jejich věřiteli jsou finanční instituce a jsou to právě banky, leasingové společnosti, pojišťovny a společnosti na správu dluhu. Celková částka závazků vůči tomuto sektoru činí 416 milionů polských zlotých. Významné dluhy se týkají také obchodu, energetiky a průmyslového zpracování. Mezi odvětvími, která jsou zvláště zadlužena, vynikají výrobci kovových výrobků. No, hezký. Tak hurá do Evropy.
0: Další zpráva je také z Polska, hovoří o tom, že dluh se vymyká kontrole, důchodci a rozpočet budou první, kdo zaplatí, tak tady máte tu důchodce. A ty vládní prognózy ukazují rychlý nárůst veřejného dluhu, který by měl v nadcházejících letech překročit zákonné obezřetnostní hranice. A náměstek ministra také uvedl možné datum aktivace tohoto obezřetnostního mechanismu. Podle současných prognóz by se to mělo stát v roce 2030, pokud se potvrdí předpoklady, které se týkají veřejného dluhu. Jinak na konci září tohoto roku vláda zveřejnila strategii správy dluhu pro období 2026 až 2029, která ukazuje, jak se státní dluh v Polsku bude v následujících letech vyvíjet. Dokument ukazuje, že poměr veřejného dluhu vlády k HDP, čili k hrubému domácímu produktu, by měl systematicky růst a blížit se úrovním vyvolávajícím obezřetnostní postupy v rámci prognozovaného horizontu. Podle předpokladu vlády bude veřejný dluh činit 48,9% HDP v roce 2025 a 50% v roce 2026. To by znamenalo, že je potřeba uplatnit mechanismy stanovené zákonem o veřejných financích, běžně označované jako úsporná opatření, což je informování o faktu. Tady samozřejmě oni zmrazí platy, jsou skromnější důchody a tak dále, tak dále. Zmrazení platu několika stovek tisíc zaměstnanců, poškození by měly být i důchodci, ovšem to nebude stačit, protože na druhé straně oni chtějí jako masově investovat do armády. Takže tam si musí vysvětlit, tam si musí vyjasnit, co vůbec chtějí, protože všechno najednou asi nepůjde. Jako spravovat rozpočet a přitom jako toto, tak toto jako nepůjde. Takže tady vláda polská, která provádí nějakou indexaci důchodů a tak dále, tak ty rostou jen tak o inflaci a tam je jaksi problém, je tam za 20% růstu reálných mest, ale taková indexace činila 5,5% a v roce 2026 při nižší inflaci může dostat asi 40-88%, takže tady ty přínosy, které budou, tak ty budou vlastně jenom rovnat inflaci a to je asi 2,5-2,6% v reálném vyjádření. Takže pojďme dále na další zprávy.
1: Tak, ještě Polsko. Karol Navrocký se v případu Mercosur obrací na premiéra a říká, je to nepřijatelné. Cituji, je nepřijatelné dovážet potraviny vyrobené s látkami zakázanými v Evropské unii a to už 20 let, což je škodlivé pro zdraví Poláků. Přelejte si to i na nás. Uvedl to prezident polský Karol Navrocký na sociálních sítích a komentoval otázku dohody EU se zeměmi Mercosuru. Polský tedy prezident se také obrátil na premiéra Donalda Tuska a říká, musíme vybudovat blokující menšinu a ne jen mluvit. Dříve bylo oznámeno, že hlasování Evropské unie o ochranných klauzulích dohody plánované na pondělí bylo odloženo na leden. Cituji ještě dále. Polského prezidenta, pardon. Dohoda Mercosur je globální, zahrnuje tisíce produktů, které by mohly zaplavit Polsko, zničit polské zemědělství a další průmysly. Navrhované ochranné klauzule pro zhruba tucet skupin produktů nic nezmění. Je to jako připravit zástěnu na tsunami, uvedl tedy Karol Navrocký v pondělí na sociálních sítích. A připomněl, že od začátku byl proti dohodě EU se zeměmi Mercosuru, což je zohledněno v jeho legislativní iniciativě ze srpna roku 2025. Cituji dále. Mluvil jsem o tom v Paříži během setkání s prezidentem Macronem, mluvil jsem o tom v Itálii během setkání s premiérkou Meloniovou, představil jsem naše geopolitické argumenty v kontextu této dohody a využívání ruských zemědělských produktů v jeho amerických zemích. Německému kancléři Friedrichu Mercovi jsem to řekl. Na nebezpečí dohody Mercosur jsem upozornil během své přednášky na Karlově univerzitě i v Praze. No a nikdo ho nechce slyšet, dámy a pánové. Tak kdo nás bude chránit?
0: Já jsem, jak je to dlouho, co tady demonstrovali zemědělci kvůli těm nízkým dotacím na to naftu?
1: Jo, jo, říkal jste to.
0: Tak já jsem říkal rovnou, sakra, ty mají starosti, ty by to měli řešit komplexně, protože jim hrozí daleko, daleko horší věci. Tady to mají. To měli řešit už rovnou a měli si to seštudovat, aby vůbec věděli, co tam je. A je, teď by se třeba měli spojit možná i s těmi polskými zemědělci a možná i s francouzskými, italskými, protože tam ty francouzští, italští, ty jako si to jen tak, jako by nechají. A postižení budou všichni. Krom toho i ostatní lidi by měli vědět, že dneska ty potraviny z té Jižní Ameriky jsou velmi často už modifikované. Geneticky modifikované. To je ještě další nebezpečí, který tam je. Jinak já, když jsem byl v roce 79 v Argentině, tak tam Argentinci vyhazovali své úrody jablek, rajčat a další věcí do řek, protože tam byla dovážena lacinější produkce ze Španělska a Itálie. A dneska se podívejte, dneska je to zase úplně obráceně. Takže tady vidíte, že někdo teda tady tím trhem manipuluje. Jako jednoznačně ty manipuluje a prostě řeší si tím tvoje politické záměry. A to jsou globalisté. A to je prostě potřeba vidět a začít toto chápat. A chápat to v komplexu a ne zrovna vždycky jenom to, co přijde. To znamená, je prostě potřeba se k tomu postavit jinak, ale to je o znalostech. A ty lidé nemají a zatím jim nechybí a toto jsou výsledky. Pojďme ještě na další zprávu z toho Polska. Poslankyně Brilka varuje před nebezpečnou dohodou, Polsko ztratí nejvíce a to je ještě také o tom zemědělském sektoru a tom Mercosuru. A on říká, ochranné klauzule, které u toho jsou jenom kouřovou clonou, PR hrou a přesvědčováním o tom, že farmáři budou chráněni, nebude se čeho bát, že jsou bezpečí. Jak říká to europoslankyně Konfederace tedy. A tady to rozhodnutí velvyslanců Evropské unie ohledně ochrany klauzulí pro zemědělce v obchodní dohodě Evropské unie s Mercosurem, tam byla původně plánována na pondělí, tak bylo odloženo na leden a Evropská unie plánuje podepsat obchodní dohodu s americkým blokem Mercosur 12. ledna. 12. ledna, vážení. Takže ta dohoda Mercosur je také i trochu o komunikačním chaosu. A ta Anna Brilka, ta europoslankyně té konfederace, říká, že tedy kolem dohody Mercosur panuje velký komunikační chaos. To odpovídá na otázky do řeči PL, tam redaktora, a říká především 3. září zahájila Evropská komise ratifikační proces, který oznámila, že dohoda bude ratifikována smíšeným způsobem. To jest rozdíluje Mercosurskou dohodu na dvě části, obchodní a partnerskou. Oč jde o to, že dohoda Mercosur by měla být v zásadě hlasována v plném rozsahu, ale protože je známo, že Francie bude proti ní, tak Evropská komise vyňala obchodní část celku, aby pro ní hlasovala kvalifikovanou většinou v Radě Evropské unie, a ta dohoda musí být schválena za účasti Evropského parlamentu. Takže zase takové různé finty, jak co z obejít, ošvindlovat a podobně. A ten poslanec Evropského parlamentu poznamenal, respektive poslankyně, že mezi tím, že domím, že celý agropotravinářský sektor v EU s tím nesouhlasí, tak navrhla Evropská komise 8. října takzvané nařízení o zárukách. A nedávno bylo toto nařízení schváleno Radou Evropské unie a Evropským parlamentem. A rozhodnutí velvyslanců Evropské unie ohledně ochranných klauzulí pro zemědělce v té obchodní dohodě EU s Mercosurem, to bylo původně plánované na dnes, říká, tak bylo, ta zpráva je z 23. prosince, tak bylo odloženo na leden. Takže tady vidíte, jak zase s tím prostě různě šachují, hlavně aby se splnila politická zadání, zase to je na úkor občanů nebo obyvatel tedy Evropské unie, samozřejmě včetně Polska. A tady jeden politik další konfederace připomněl, že premiér Donald Tusk v pátek řekl, že dohoda je již zajištěna. Jo, takže přitom oni říkají, není to bezpečné, protože žádné ochranné klauzule neochrání před masovým dovozem z Jižní Ameriky. A ochranné klauzule, na které premiér Tusk do značné míry odkazuje, tak byly výrazně sníženy. To znamená, že podmínky, které musí být splněny, aby bylo možné vůbec zahájit vyšetřování zkreslení na zemědělském trhu, jsou podle názoru té poslankyně prakticky neuspokojivé. Říkal, zůstal to na tom, že dovoz musí vzrůst o 8% oproti posledním 3 letům. Takže říkal, představte si, že Evropská komise může přijít a říct, že to není dovoz z Mercosuru, ale dovoz z Ukrajiny, takže nemohou zahájit vyšetřování vůbec. Žádost musí podat průmysl Evropské unie, tedy průmysl, který představuje 50% sektoru, to je neúčinné při tak roztříštěném zemědělství v Evropské unii. Tady tím průmyslem má na mysli asi zpracovatelský průmysl. Takže tolik teda k této zprávě, vidíte, že prostě já jenom jako nechápu jednu věc, co tam ty státy ještě drží, když ta Evropská komise pouze škodí a škodí zásadním způsobem. Pojďme dále.
1: Maďarsko, krutý předvánoční rozhovor Viktora Orbána prý rezonoval po celé Evropě. No, já jsem to nezaznamenal. Fungovalo to 80 let a teď už ne. Takže maďarský premiér varuje, že rok 2025 by mohl být posledním rokem bez války na evropské půdě. Podal tedy chmurné nebo pochmurné hodnocení budoucnosti Evropy ve vánočním rozhovoru pro deník Magyar Nemzet. A varoval, že scénář, kdy by rok 2025 mohl být posledním rokem míru na kontinentu, nelze vyloučit. Už samotný fakt, že se taková otázka dnes klade, podle něj ukazuje, jak moc se Evropa změnila. Orbán tedy připomněl, že evropský mír, který trval téměř 8 desetiletí po druhé světové válce, což je, jak upozorňuje, historickou výjimkou. A říká, zvykli jsme si na mír. Poslední velká válka v Evropě skončila v roce 1945 a od té doby uplynulo 80 let. Podle Viktora Orbána to byl strach z jaderného konfliktu, který po desetiletí zabránil vzniku nových válek, ale tento odstrašující mechanismus už nefunguje tak jako dříve. Teď tento strach, který fungoval v 80 let, ale teď se rodí tedy úplně nový svět. Hovořil o nedávném summitu Evropské unie v Bruselu a zhodnotil, že Unie se tedy v současnosti neposouvá k uklidnění konfliktu, ale k jeho eskalaci. a řekl, přiblížili jsme se k válce. Minulý týden v Bruselu jsme jen zpomalili tempo, jakým Evropa sklouzává do války. Dnes jsou v Evropě dva tábory, válka a mír. V tuto chvíli převládají síly, které válku podporují. Brusel chce válku, Maďarsko chce mír. No a co chceme my, dámy a pánové? A dáme to najevo? Já se jen ptám.
0: Další zpráva na to navazuje a vzhledem k tomu, že je obsahově velmi podobná, tak já bych z ní vyňal jenom následující. Orbán tady připomíná, že pro Maďarsko budou zásadní důležitosti nadcházející parlamentní volby v roce 2026, že budou osudové. Orbán je nazval volbu mezi válkou a mírem a obvinil evropskou elitu, že připravuje kontinent na přímý střet s Ruskem do roku 2030 a ujistil, že osobně udělá vše proto, aby zabránil své zemi účasti v konfliktu navzdory tlaku propagandistické většiny v Bruselu. Takže tolik teda k této zprávě jenom ve stručnosti. Dále.
1: Tak dále se koukneme. Nové důkazy o loupeži v Louvru, bylo ukradeno přes 8700 diamantů, smaragdů, safírů a také štoperel. Operace samotná zlodějská lumpovská v úvozovkách trvala 4 minuty. Objevily se tedy nové důkazy o loupeži století v Louvru. Po dvou měsících podle následujícího výzkumu, asi, no tam spíš má být tedy asi prověřování, se odhaluje, že ukradené množství těch drahokamů je daleko větší. Dva hlavní podezřelí známí jako XH1 a XH2 vnikly do Apollo galerie v Louvru 19. října a vloupání se odehrálo v 9 hodin a 34 minut ráno. Tam pachatelé rozbili okno galerie pomocí kola. Tak, bla. Takže, co se stalo? Nová informace, která se objevuje, je, že podle provedeného průzkumu je kořist odhadována na 88 milionů eur. Lupiči ukradli celkem 8482 diamantů, 35 smaragdů, 34 safírů, 212 perel, které zdobily 8 historických šperků muzea. Tak, další nás asi tady moc... Abdulaj, taky zajímavý jméno, že ano, to je ten XH1, Abdulaj N, 39 let, byl zatčen tedy 25. října v Abervils, tak, a podezřelý druhý je Aid G, no, ty jména, ne, to je podezřelý XH2, byl zatčen téhož dne na letišti Charles de Gaulle, byl připraven odletět do Alžírska a Aid přiznal, že do galerie vstoupil, ale šperky mu byly brzy po útěku odebrány, asi nějakou temnou silou. Tak, velice zajímavá křestní jména, no. Abdulaj a...
0: Nepochybně jeden lékař, jeden inženýr, možná bude oba dva lékaři.
1: Jo, raketový.
0: Je to jasný, jo. Další zpráva v podstatě na to nepřímo navazuje, je z Řecka a hovoří o tom, objevili teda tam takzvaně Ameriku a s tím, že nelegální imigrace vysává národní zdroje. 1,27 miliardy eura ročně jde z Řecka do Afriky a Asie. Je to v podstatě asi 0,5% HDP. Takže podle Eurostatu zaznamená řecký osobní remittance deficit v roce 2024 ve výši 1,27 miliardy euro, tedy asi 0,5% HDP, tedy 1,27 miliardy euro opustila zemi čistě prostřednictvím peněz zaslaných do zahraničí bývalými nebo současnými nelegálními imigranty pracujícími v Řecku. No pak pokud jsou pracující aspoň, abych chtěl vidět, jak tam všichni pracují teda, ale dobře. Peníze, které zde byly vygenerovány, zdaněny tady a nakonec zmizely jinde. V roce 2024 bylo v EU vydáno 3,5 milionu prvních povolení k pobytu a hlavní důvodem byla práce, ale ne v Řecku. Zde bylo 55% povolení uděleno z jiných důvodů, takzvaná mezinárodní ochrana, humanitární důvody a tak dále. No to je přesně ta pochybnost, kterou jsem teďka jak si vyjadřoval. Takže ono to nebude tak, že ty peníze, které šly ven, tak jakože byly aspoň teda těmi lidmi vydělány, ale ale oni dostali prostě z humanitárních důvodů. Tady sami říkají 55% z toho. Takže je to nejvyšší míra v celé Unii a země, která si nevybere, koho přijme, jednoduše přivítá každého, kdo přijde, no tak potom nese následky. A jinak ta zpráva dál hovoří o tom, že v roce 2024 bylo v Evropské unii podáno téměř 913 tisíc žádostí o azyl a v poměru k počtu obyvatel zaznamenalo Řecko spolu s Kyprem nejvyšší procenta. A ta čísla neukazují jenom tlak, ukazují změnu populace a ekonomické krvácení. Tato částka je ve srovnání s rokem 2022 zvýšená, když deficit činil 0,95 miliardy euro. A ten důvod je zřejmý, více imigrantů na trhu práce a lepší mzdy, ale ne kvůli investicím do řecké ekonomiky, ale kvůli financování ekonomik třetích zemí. Takže země, která vyčerpává zdroje, zatímco její stálí obyvatelé se dusí nízkými mzdami, vysokými daněmi a neustálými fiskálními omezeními. A to vše přitom imigranti plně využívají infrastrukturu, služby a výhody financované řeckými daněmi poplatníky. Cena zůstává tady, peníze odcházejí. Takže řecké peníze proudí hromadně a to srovnání je naprosto výmluvné. Takže na té celoevropské úrovni je ta situace ještě více šokující. V roce 2024 dosáhly odlivy z Evropské unie 52,1 miliardy euro, zatímco přílivy byly omezeny na 14,8 miliardy euro. Čistý deficit je 37,3 miliardy euro. Takže jenom jako bychom věděli tedy. Takže obrovský odliv zdrojů z evropské ekonomiky v době, kdy politické elity stále bezostyšně hovoří o rozvojovém příspěvku. Takže vidíte, jak nám lžou i tady v tomto. Takže pojďme dále.
1: Tak, dále máme nějakou raketu. Oréšník! Rakety RS-26 v Bělorusku, tedy oréšníky, nyní vyvolávají na západě Obamy. Nebylo to prý, ale nutné. Škody jsou také způsobeny z ruského území. Politické důvody tlaku je přivedly do Minsku. Takže instalace oréšníků v Bělorusku vyvolala na západě silné obavy, protože nyní nenacházejí důvod jejich umístění. Oni, Evropani, že ano. Ty váleční štváči. Pravděpodobně na to zapomínají, ale nebo protože tedy vědí, že nezastavitelná střela z Běloruska ještě zkracuje cestu proti evropským hlavním městům, pokud by chtěli zasáhnout ruské území. Oznamují, že to tedy nebylo nutné rozmístit oréšníky blíže k Evropě. No, Moskva pravděpodobně umístila nové jaderné hypersonické balistické rakety, tedy na bývalou leteckou základnu ve východním Bělorusku, což by podle zjištění dvou amerických výzkumníků, kteří studovali satelitní snímci, mohlo zvýšit schopnost Ruska vypouštět rakety napříč Evropou. Hodnocení vyšetřovatelů je podle osoby obeznámené se záležitostí a která hovořila s agenturou Reuters pod podmínkou anonymity, aby mohla informace, které nebyly zveřejněny, je v zásadě v souhlasu se zjištěním americké tajné služby. Protože ruský prezident zase Vladimír Vladimirovič jasně oznámil svůj záměr umístit středně doletové rakety Oriešnik s odhadovaným doletem až 5,5 tisíce kilometrů v Bělorusku, ale přesná poloha dosud nebyla zveřejněna. Tak. Zase se tady jsou pak technické specifikace. Zkrátka za pár minut to může být v jakémkoliv evropském městě.
0: Další informace vlastně vychází z vyjádření našeho politika Zahradila, který říká, boj na třech frontách Evropa neunese a může narazit. A teď je tady zajímavý posun, protože dokonce se začalo hovořit o tom, že by možná Zahradil byl ministrem zahraničních věcí. Tam přitom zatím jaksi neuznání tedy Filipa Turka ze strany prezidenta. Uvidíme. Nicméně pojďme k tomu vyjádření. Evropa čelí tlaku tří globálních hráčů a podle Jana Zahradila míří do strategického přepětí. A bývalý europoslanec bez obalu popisuje rizika, která evropský establishment odmítá vidět. Evropa vstupuje do období, kdy je méně přehledné a výrazně tvrdší, než to, na jaké byla po desetiletí zvyklá. Mezinárodní prostředí se proměnilo, mocenské vztahy se zostřily a prostor pro pohodlné kompromisy se rychle zmenšuje. To, co ještě nedávno působilo jako stabilní rámec, dnes naráží na realitu světa, v němž se znovu hraje o vliv, sílu a strategické postavení. A Evropská unie jako hlavní politický a institucionální rámec kontinentu v tomto prostředí často působí nejistě. Jednotný hlas se hledá obtížně, zájmy jednotlivých států se rozcházejí a schopnost čelit souběžným výzvám je omezená. Evropa se tak ocitá mezi několika silnými aktéry zároveň a stále častěji vyvstává otázka, zda její ambice odpovídají jejím skutečným možnostem. Takže tak toto okomentoval bývalý europoslanec. On to potom dále ten ještě rozvádí a říká, z USA Evropská unie svádí ideologickou kulturní hodnotovou válku, s Čínou svádí technologickou obchodní a ekonomickou válku a s Ruskem svádí ozbrojenou proxy válku prostřednictvím Ukrajiny. A takovou zátěž si EU nemůže dovolit. Není jednotnou geopolitickou mocností, byť si to sama o sobě myslí. Boj na třech frontách současně neudržitelný. Evropská unie si bude muset vybrat a podle toho stanovit strategii. Takže je-li jejím hlavním rivalem Rusko, nemůže současně bojovat i s USA a s Čínou. Je-li jejím hlavním rivalem Čína, nemůže současně bojovat s USA i s Ruskem. A je-li jejím hlavním rivalem USA, nemůže současně bojovat i s Čínou a s Ruskem. A pokud toto nepochopí evropský establishment v institucích, jako je Evropská komise nebo Evropský parlament, musí to pochopit členské země, včetně České republiky. A začít jednat třeba i autonomně, nebo to špatně dopadne. Jak napsal ten na síti Facebook zahraniční politický expert motoristů sobě Jan Zahradil. Takže toto je jako zajímavá zpráva, myslím, že jako docela rozumná. Na poměry, které dneska tady vládnou.
1: No. Pane inženýře, máme 40, co tam vypíchneme?
0: Venezuela. Máme 40, máme novinky od jednot, no, máme, no, to zvládneme, no. To si jdeme, je tam bude stačit 10 minut. No.
1: Dobře. Tak, Venezuela vypadá, že je připravena tedy bojovat s USA. Má letouny Suchoj SU-30, ciky neuhni, tady se mi válet nebudeš. Tak, uklizen. F-16, drony a rakety, tedy, které můžou ohrozit nebo ohrožují americkou flotilu. Tak, Američané zase předvedli peruť F-22A a převedli je na Karibské ostrovy. Venezuela se zdá být tedy připravena, mobilizovali všechny perutě ruských stíhaček SU-30 MK2 a perutě F-16 typ A, zatímco jejich protiletelové perutě a stovky kamikadze dronů uvádějí, že už cílili na americkou flotilu s hlavním cílem zasáhnout protiletelovou obranu amerických lodí. Následovat pak bude SU-30 MK2 s dálkovými protilodními raketami H-31 a ať Bůh položí svoji ruku. Jak je uvedeno, Madurov režim nařídil tedy námořnictvu, aby nyní doprovázelo tankery, aby je ochránilo před americkými plavidly, ale nejsou známa pravidla tedy zapojení, která stanovil posádkám v případě americké palby. Tak a druhá, myslím, zpráva je také Venezuela, nebo co to je, tak se na to jdeme kouknout dále.
0: Další zpráva hovoří o tom, že letadlo libyjského náčelníka generálního štábu, které vzlétlo z Ankary, tam byla celá delegace, tak havarovalo. Do Turecka odjel, aby podepsal převedení tureckých sil na libyjské území. On spadl brzy tedy po tom startu. Tam některé tedy záběry, které jsou, a svědci tak tvrdí, že tam byl výbuch na tom letadle. Předtím ale se uvádělo, že ten pilot uváděl, že se objevil problém s elektronickými systémy a byla vyslal SOS k nouzovému přistání, než zmizel z radaru, ale tam údajně se, tam se, jak se zablesklo k výbuch. Ten libyjský vůdce odjel do Turecka, aby podepsal převod dalších tureckých sil na libyjské území. Po tureckém usnesení prodloužil vojenskou přítomnost o 2 roky. Kdo znáte trošku blíže tu situaci, tak logicky položíte otázku, jestli to byly lidi od maršála Haftara nebo z té druhé půlky Libie. Bylo to z té druhé půlky Libie, protože to tady bohužel neuvádí, ale je to jasné, protože cílová stanice při tom návratu toho čarterového letadla byl Tripolis. To znamená, že to jsou ty, kteří jsou podporovaní OSN a Evropskou unii a tady těmito. Jo. Takže to jsou tyto, to jsou jaksi, to je tato půlka tedy toho libyjského státu. Takže tolik jenom v tomu, jenom v rychlosti, protože toho ještě máme jako hodně, tak jenom telegraficky.
1: Tak, ještě zase Venezuela. Rusko a Čína podpoří Venezuelu tváří v tvář americké agresi. Samozřejmě obě země odsoudily porušování mezinárodního práva, to už jsme tady měli, zabavování lodí a blokádu v Karibiku. Tak, ministr zahraničních věcí lidu Venezuely tedy potvrdil svůj telefonický rozhovor s ruským protějškem Sergejem Lavrovem, který vyjádřil podporu vládě Caracasu tváří v tvář nedávným agresím Spojených států proti ropným tankerům v Karibském moři. Lavrov potvrdil vztah bratrství, respektu a strategické spolupráce mezi oběma zeměmi a během výměny názorů strany přezkoumávaly flagrantní porušování mezinárodního práva, včetně útoků na lodě, mimosoudních poprav a nezákonných pirátských činů připisovaných Washingtonu. Tak, co tady máme? Ještě se musíme kouknout na tu Čínu, postoj Číny k zabaveným tankerům. Čína odsoudila zabavení venezuelských lodí Spojenými státy. Podle mluvčího ministerstva čínského je zabavení ropných tankerů z jiné země v rozporu s mezinárodním právem. Čína odmítla jednostranné sankce pro nedostatek základního nebo právního základu a nedostatek povolení od Rady bezpečnosti OSN. A ta má rozhodovat i o sankcích třeba na Ruskou federaci. A jelikož to nerozhodla Rada bezpečnosti, tak nemohou být sankce uvalovány. Tak můžeme jít dál.
0: Další zpráva hovoří, to je z Jerusalem Post, a hovoří o tom, že ruský systém protivzdušné obrany S-500, to je ten Prometheus, dokáže odhalit stíhačky F-35, to jsou ty rádoby neviditelné, které mají nějak jako problémy. Takže tolik snad jenom v tom a říká, že ten systém S-500 má zřejmě nové detekční schopnosti, které mu umožňují úspěšně sledovat nenápadné stíhačky F-35, ze vzdálen nebo do vzdálenosti stovek kilometrů. Takže je potřeba poznamenat, že sledování zacílení zjištění nenápadných cílů protiletadlovými raketami je mimořádně náročné. Takže tolik jenom v tom a ještě dám jednu, která se týká zbrojení. V rychlosti zase jednu přeskočíme a nechám tam ty astronomy. Severní Korea představila svou první operační jadernou ponorku s balistickými raketami. A plavidlo kontrolované Kim Jong-unem je strategická ponorka s výzvěnými střelami, navržená k nesení jak balistických střel, odpalovaných z ponorky, tak řízených střel s jadernými hlavicemi. Severní Korea se tak stává nezávislou zemí. A tam je ještě něco k těm astronomům, jenom v rychlosti. To je zajímavé. 5-5.
1: Tak, počkat, 5-5, jo, to je tady. Astronomové jsou tedy, astronomové, kteří odhalili neobyčejné tajemství oblohy, jsou pronásledováni úřady. Tak, Beatrice Villarroel si stěžuje na zpřísahání mlčení, tedy a skryté pronásledování. Její články se nepublikují. Tak, co tady je? Jak sledujete tedy, pokud sledujete astronomii, anebo jenom tak nějak okrajově, písemná Vasco vám budou známy. Tento mezinárodní tým 40 tedy astronomů pod vedením Beatrice Villarroel vykonává neuvěřitelně náročnou a důležitou práci. Digitalizují staré astronomické fotografie a snaží se pochopit, co se od té doby na obloze změnilo. Byl to tým právě Vasco, kdo zjistil, že za poslední století z naší oblohy beze stopy zmizely desítky hvězd. Projekt byl středobodem globální vědecké diskuze, až dokud vědci neobjevili na fotografiích z roku 1952 něco, co zřejmě neměli najít. Teď mají problém. Byla to hvězda a najednou zmizela. Beatrice se do toho pustila naplno, publikovala článek na nezávislé webové stránce, ve kterém jasně a výřečně vysvětlila, jak se její problémy začaly. Tak, nevím, co z toho, jo, ono je to dlouhý, to je dlouhý, pane Tichý, vy
0: Ne,
1: jste
0: to
1: to
0: jenom
1: četl.
0: takhle v krátkosti.
1: Dobře, dobře, takže zase se
0: Já
1: něco nehodí, tak jsou
0: ještě
1: umlčováni.
0: přeskočím k nám. Tady jsou dvě zprávy. Ta první zpráva hovoří o tom, že ministr Zuna ve svém projevu řekl jenom to, co Babiš předtím v tichosti podepsal. To je důležité vědět. Ministr obrany za SPD Zuna způsobil svým projevem rozruch, byl napomenut, aby příště mlčel, ale je třeba si uvědomit, že Zuna pouze vycházel z toho, co Babiš na zasedání Evropské rady předtím podepsal. A na summitu Evropské rady byla schválena půjčka Ukrajině v hodnotě 90 miliard euro a všichni evropští lídři s výjimkou Fica a Orbána podepsali tento závěrečný dokument. A tentokrát ale nešlo o obyčejnou půjčku a ani o obyčejný dokument. Maďarský premiér Viktor Orbán ve svém komentáři popsal půjčku jako válečnou. A poprvé v historii Evropské unie 24 členských států společně poskytlo válečnou půjčku zemi mimo Unii. Nejde o pouhou formalitu, ale o kvalitativní posun. Logika půjčky je jasná. Kdokoliv půjčil peníze, chce je zpět. A v tomto případě není splacení vázáno na hospodářský růst ani stabilizaci, ale na vojenské vítězství, míněno Ukrajiny. A aby mohly být tyto peníze někdy splaceny, muselo by být Rusko poraženo. To není logika míru, ale logika války. Takže to je první zpráva. Máme tam ještě jednu docela zajímavou. Takže ještě se podíváme na ní v rychlosti.
1: Tak, tu máme tady. Donald Trump zavolal Andreji Babišovi. Jak to vidím já? Přiznávám se, že mne Trumpův telefonát našemu novému premiérovi příliš nepřekvapil. Proč? Pokusím se přiblížit svůj vlastní pohled, píše někdo. Nevím, kdo to je.
0: Tak, Válek.
1: Jo, aha. Pekin o tomto plánu nového uspořádání našeho světa a jeho realizaci mluví již několik let, když se o tom předtím ještě nikdo ani neodvážil zmínit. Jde tedy o plán, kterému se říká Trojmoří nebo Mezimoří, nebo také obdoba Rakouska-Uherska, v němž bude Maďarsko hrát hlavní housle, tedy Prim, a jehož součástí bude bezpodmínečně i Praha a Vídeň jako stará centra okultního a informačního řízení. Cikina, děkuju, že mi tady zase taháš káble, fakt, že jo. Tak, nevím, co tady, podle plánu globálního prediktoru má dojít k vytvoření pásu, tedy takzvaného beranidla, mezi zanikající západní Evropou a Ruskem. Západní Evropa má být přetavena v kotli národů, v novou rasu s výrazně nižším IQ a novým náboženstvím. Jejím řídícím centrem se má stát Irán, tak je tady ještě vypichováno ohledně pana Pekina. Tak, ten telefonát Babišovi není žádným překvapením. Bohužel za to bude muset zaplatit nákupem. Budeme všichni muset zaplatit nákupem F-35 a Westinghousem, samozřejmě v jaderných elektrárnách. Bych z toho asi vypíchl.
0: No, já jenom doufám, že mezi tím, že se to změní, a že se dostane na tu volnou energii, protože by vlastně veškerá jaderná energie, a to i mírová, by měla být vlastně ze země s velkým Z odstraňována, ale uvidíme. Pojďme dále už na, jinak jako ty detaily tady k tomu, já jsem se teďka nedávno zabýval v Kompasu, takže víceméně to, co píše pan Bálek, je jaksi je shodné s tím, co tam v Kompasu je, takže prostě pokud máte zájem, tak se na to podívejte v těch posledních Kompasech i z hlediska té naší budoucí zahraničně politické orientace, tak tam to najdete. A už se to týká i toho pořadu, kde teda jsme to rozebírali, tu debatu, kterou vedl doktor Harabin s panem Pekinem před nějakou dobou. Také to tam máte. Takže pojďme teďka na to tematické okénko v rychlosti, ať to stihneme. Caracas nás do Kyjeva nedoveze. Nenabízejte výměnu Madura za Zelenského, říká Petr Akopov. Dále říká, Donald Trump zvyšuje tlak na Venezuelu, začal zabavování tankerů převážejících ropu z této země. Zatím se to týká pouze plavidel, na která se vztahují americké sankce, což stejně Washingtonu nedává právo dopouštět se pirátství. Eskalace je ale zřejmá. Trump již uzavřel venezuelský vzdušný prostor, prohlásil venezuelskou vládu za teroristickou organizaci a nyní zavádí námořní blokádu s požadavkem na navrácení ropy ukradené Američanům. Trumpův cíl je jasný. Minimálně chce, aby Nicolás Maduro kapituloval a předal významnou část těžby a exportu ropy americkým společnostem. Maximálně chce změnu moci v Caracasu. První varianta je nepředstavitelná, protože by odporovala nejenom venezuelské národní hrdosti, ale i 27-letům čávistické vlády. Určité ústupky, které Maduro ochoten učinit, pokud jde o americký přístup k ropnému průmyslu, Trumpa zjevně neuspokojují. Znamená to, že Washington sází na změnu moci? Ano, ale to neznamená přípravu války. Přímá vojenská intervence ve Venezuele Trumpovi nepřinese žádné dividendy. Je příliš nákladná z hlediska amerických životů a reputační škody pro Spojené státy i pro Trumpa osobně. Příliš dlouhá, není jasné, jak stáhnout vojska a příliš nepředvídatelná, pokud bude Maduro svržen, začne partizánská válka proti Američanům dosazené vládě i okupačním silám. A proto chce Trump dosáhnout svého cíle.

0: Pro Moskvu i Peking je pád Madurova režimu krajně nežádoucí, zejména pokud by ke změně moci ve Venezuele došlo v důsledku amerického tlaku a násilí. Zároveň by obrana Madura, jak tomu bylo u Kuby v roce 1962, prostřednictvím rozmístění ruských jaderných zbraní, znamenala zmaření celého procesu navazování dialogu s Trumpem. Nejen o Ukrajině, ale obecně. Trump tak nutí Moskvu do patové situace. Opustit Venezuelu je nepřijatelné, ale odmítnout vyjednávat s Washingtonem je bezpředmětné. V této situaci je Rusko fakticky nuceno vybírat mezi Ukrajinou a Venezuelou s předvídatelným výsledkem Ukrajina.
1: Vážení posluchači, omluvte prosím výpadek vysílání. Děkujeme.

0: Takže jenom...
1: Dobře, začni to ty, jo?
0: Dobře, já to začnu. Začne to znělka. Tak a dáme znělku studia Deja Vu. Počkej, dáme napřed prostě, jak jsme napnutí, jo? Aha. Ano, a i pes je napnutý, takže jdeme na to.
2: Peťo, ty víš, kolik lidí nás sleduje?
0: Vím. Hodně. Jako vždy.

0: Mejor co.
1: Aktuality.
2: Tady dobrý, Husákovi, Husákovi.
3: Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
2: Takže om, šanty, přátelé, krásní tvůrci ve hmotě a i ve spiritu a věrní to posluchači Studia Deja Vu na Svobodné vysílači. Vítá vás tady Petrucha při dnešním úterním pořadu, výjimečným, a bude to jízda, protože jsem si rezervoval 3 hodiny na vás, ano, bude nás tady víc. Zatím jsme tady 3 a PES a ty 3 jsou, a sice dám teda přednost ženě, Věrce. Ahoj Věrko, zkouška zvuku, slyšíme se?
0: Ano, slyšíme, já vás zdravím všechny, těším se.
2: Ano, tam to rá, to světlo tam bylo krásně slyšet, takže Věrka už tu byla několikrát na dežavičku s Markem Hašlarem, který se přihlásí později. No a úplně teda nováček, měl trošinku bobky z toho, jak se přihlásí. Napřed tam mačkal, přemačkával, nešlo mu to a já říkám, Laďo, ty jsi taky zhané, to dáš. No a za minutu, netrvalo ani minutu a píp, píp, a Laďo už byl tady. Říkám, mladí, dobrý, máme ještě 1/4 hodinky, klidně se odhlas a pak se přihlás znovu. Ne, zapomeň, po druhý by mě to už nešlo, tak už tady zůstal, jo. Takže já jsem rád, přátelé, že jste tady zůstali a že chodí na nás diváci a posluchači dežavíčka. No a můžeme teda nějak začít. Já jsem rád, že jako médium můžu být součástí tady toho vlastně vašeho pořadu. Věrka to tak nějak zbuntovala, oslovila mě, ano, jo, i Marka Hašlara, a vlastně je to vše o Vladimírovi. A to je ten host vlastně hlavní, takže on vlastně bude jako host a zároveň jako prostě vyprávějící, výpravěč a ten hlavní tvůrce, protože zatím jako první, co vím o něm, tak... že moc nerozumíte digitální technologii a mobilům a počítačům, ale za to už se umí pěkně ohánět v kovárně. Takže je kovář a řemeslník a renovuje prostě všechno, co je staré, jo? Co má toho ducha, tu duši, tak on tomu vdechává život. Jo? Takže Láďo, Vladimíre, já tě taky zdravím do dežavíčka a my si taky vyzkoušíme ten zvuk, jestli pak se slyšíme. Takže Ladí, slyšíme se?
1: No já slyším, jak to všechno na mě pěkně nabonzoval.
2: No to říkáš, uveď to, no. Ale pozor, to je jenom, to je, Laďo.
1: Že se neumím přihlásit, že mi to nende, že jsem zhané a že jsem už zůstal napřímu, takže to, asi že jsi, jo. To, tak všechno je to pravda, takže jako proč no, ne?
2: Dívej, to, že jsi zhané, to stejně každé pozná, jako jo, protože ty mě určitě svedeš k tomu, abych mluvil taky hanácky. Věrka k tomu taky nemá daleko, i když jako mluví spisovně, ale jako je to taky ta naše krev. Marek Hašlar teda ten není zhané, takže já jsem, ty na sebe napráskáš jako daleko víc, ale toto všechno, Laďo, bude lidi zajímat. Jo, protože dost bylo nějaké ezoteriky a nějakých blábolů, ale tady ten Laďa, to je skutečný tvůrce ve hmotě. Jak si tak myslím a jak ho vidím? My jsme se ještě před půl hodinou neznali a telefonovali jsme si a já říkám, sakra, tak to je prostě on. To je on. Já mám pocit, jak kdybych seděl někde v Prostějově ve Vrahovicích, někde na pivku pod břízkama a popájili tam s Laďou pivo, který teda už nepiju, akor v takovým horku, jak je. Takže Laďo, já ti předám slovo a uděláme třeba takový kolečko, my budeme mít na tebe nějaké otázky, je jich hodně, jako jo. Já jsem si je tady napsal, protože rozpracovala je Věrka, já tam určitě si přidám aj něco, jako, jaksi, ze svého, jo, ze svého zájmu a zvědavosti. Takže začni o sobě něco povídat, jo, něco už teda víme, že prostě ty a digitální technologie. Ne, ano, ale začni jak chceš. Odkud jsi, kdo jsi, kde žiješ a hlavně jaký máš teda záměry, vlastně proč, nebo tak, proč jsme se dneska sešli a budeme si povídat, mám tady až 3 hodiny plac na vás. Ladi, prosím, je to tvoje.
1: Ty brďo. Tož, od začátku, neboj se mě skočit do řeči, když ti něco nebude vyhovovat, nebo jestli tomu budu mít nějakou otázku, vezmu to nějak tak zhruba od toho začátku. 30 let jsem nemluvil, nepsal a nečetl česky, takže jsem o tu svou hanaštinu přišel, ale říkal mi lidi, že to ještě furt slyšet. Tak to jsou trošku rád. Takže jsem z Hané a narodil jsem se v Henšlově u Přerova. Taká malá díra pod Chemičkou. Vedle Vymyslova, vedle vyplavených troubek, tam někde v těch končinách jsem se objevil. A no, přeskočíme dětství, i když bylo teda hodně zajímavý, ale v 18 jsem odešel z domu, dobře ne, v 18, myslím 3 nebo 4 dní po mojich 18. Jsem odešel z domu, no a začal jsem cestovat. Víceméně já jsem už od 6 let jsem chtěl být kovářským, ale nebylo mi to umožněno. Z jedné části skrz to, že byl komunistický systém a v té době se to nikomu nelíbilo, ta práce. No a z druhé strany, že jsem byl blbé, propadal jsem a měl jsem třeba blbé známky. Jako já jsem dyslektik a dysgrafik, takže blbě píšu, blbě čtu, ale v té době to byl člověk byl debil, že? V dnešní době už to je diagnóza. Ale víceméně. Takže tak. No a šel jsem si za svým, vyučil jsem se v Olomoucu na nadražácké škole, která mi byla dohozená, že celá rodina je na dráze, tak budu i já, ale nebylo to ono. Nezvonilo to tím správným zvukem. No tak jsem vlastně zdrhnul z republiky. Nějak kolem té 18. 19. jsem utekl. Utekl jsem do Kanady. Tam jsem víceméně bez angličtiny, což je krása, protože všem lidem můžu říct, ať se nebojí, že nemluvím anglicky, protože stačí 14 dní hladu a naučíš se úplně všechno.
2: Oh yes.
1: Stačí 14 dní hladu a naučíš se aj s přízvukem angličtinu nádhernou. Tak jsem odešel, zdrhnul, no dobře, odešel jsem do Kanady. Tam jsem opravoval pro německou firmu, jsem opravoval paneláky v Torontu. Dělal jsem jako renovace, tam jsem se naučil hodně. Zaprvé jsem se naučil angličtinu, protože jsem nikdy nebyl v kontaktu s Čechama celých 30 let. Takže jsem se naučil angličtinu, ale naučil jsem se všechno, co se týče opravy baráků, bytů, od podlah, kachliček, vody, elektriky, sádrokartonu s dřevem. Takže tam jsem se naučil ty základy nějakých těch všeobecných prací. No tam jsem byl necelých 5 let, v Kanadě jsem byl 5 let. No a furt mě to táhlo do státu, jsem taky od malička říkal, že prostě se dostanu do Ameriky. No jak to bylo, že ten americký sen, takový prostě, Amerika, to je něco. Jako je to něco. Je to něco, když člověk není zhnilej a má jeden nápad, tak si vydělá, protože Američani jsou zhnilí, takže tam se dá vydělat, když člověk není zhnilej. No tak jsem vlastně vypadl jsem do státu, tam jsem dělal to, kde jsem v Kanadě přestal, jsem skončil, začal jsem u borce, co maloval baráky, tak jsem pomáhal malovat baráky a vlastně potom jsme začali dělat i dřevěné balkony, začali jsme měnit okna, začali jsme měnit to a jako borec jenom maloval a já jsem udělal všechno ostatní a za ten rok, co jsem byl u něho, asi tak nabral další 2-3 lidi. A začal jsem dělat jako toho mistra, nebo jak se tomu říká, stabilujícího. A říkám, sakra, když to můžu dělat pro něho, tak to můžu dělat pro sebe, že? A udělal jsem se na sebe. No, tak jsem se udělal na sebe. Začal jsem tím, že jsem začal s 500 vizitkama, 500 jako biznisovými kartama a horským kolem. Rozvedl jsem své vizitky. No a začal jsem jako, tady se tomu říká, myslím, hodinový manžel, že?
2: Ano.
1: Takový, prostě takový Ano. Taký půclek na všecko. No, tak jsem začal jako svou firmu na sebe. No a za 3 roky jsem skončil jako generální kontraktor, který stavěl domy, který dělal prostě jako už kšefty, jako pěkný kšefty. No, přišel za mnou kamoš a říkal, ty poslouchej, moja milá narozeniny. Kamoš, co jsme spolu jezdili na motorkách. Jako já jsem jezdil po celých státech na motorkách. A přišel za mnou amik a říká, poslouchej, moja milá narozeniny. Říkám, jo, no a co? A říká, no, my jsme byli někde. Říkám, kde jste byli? No, ukázal mi, to bylo, to je Medieval Times Dinner and Tournament. To je, oni mají 9 zámků po celých státech a Kanadě. A tam se ve stylu 12. století borci rubou. V brnění, s mečama, s palcátama, na koních, s dřevcama se srážil z koní a kde si co si. No a já jsem jako tam se na to šel podívat, samozřejmě, okamžitě jsem ztratil zájem o všechno ostatní. Tak jsem jako tam se zapsal, jako, že bych tam chtěl dělat u nich, nebo pro ně dělat. No oni po 14 z nich přijali, ze 13 lidí mě přijali. No a co já jsem měl kamoša, co dělal to samý jak já, jako ve stavebnictví, tak jsme šli na večeřu, já jsem si od něj nechal zaplatit večeřu a on říká jako, proč ti to mám platit? Říkám, držu bylo zaplať a uvidíš. Zaplatil večeřu a já jsem ten účet, co zaplatil, mu poslal s mojou business kartou a říkám, za tu večeru si skoupil moju firmu. Říká, co? Kdy to má roční výdělek hodnotu, jako já jsem tehdy vydělával 98 tisíc dolarů ročně, jako to jsou placení doktoři, že? A říkám, mě to nezajímá. Mě to absolutně, mě prachy nikdy nezajímaly. Jsem mu prodal svou firmu za večeřu a začínal jsem sbírat hovna od koní v aréně za 7 dolarů na hodinu, ale nejšťastnější člověk na světě. Jako, teď to jako přeskočím, to bylo nejšťastnější 7 let v mém životě. Zatím. Co jsem dělal ty rytířské zápasy. No pak jsem dostal možnost v Anglii dělat kaskadérskou firmu, díky totemu. Tak jsem se přestěhoval do Anglii a tam jsem dělal pár let kaskadérskou. Nějaký filmy, Exodus jsme natáčeli, I, Frankenstein, Suffragettes, Game of Thrones. Bylo to hodně. No a přetrhl jsem si šlachu u palca, což znamená, že tě nepustí na set, protože kaskadér musí být ve 100% jako zdravý. Takže jako jsem skončil, víceméně jsem skončil kariéru, protože šlachy se hojí 2 až 3 roky. A takže jako jsem seděl na farmě a kolem mě chodili koni a jezdili tam na těch chariots, tam se měli Egypťani a dělali bordel, dělali blbosti. No to je něco, jak když máš hlad, a někdo před tebe dá opečenou kačenu a ty se toho nesmí dotknout. Říkám, ty jako to se nedá. Tak jsem to rozsekl a říkám, no nic, tak jako v kaskadeřinu už dělat nebudu, rytířskou už dělat nebudu, ale kolem kovadliny můžu pajdat. Tak jsem se přihlásil na univerzitu v Čečestru. No a ten ze základní školy, ten blbec, co propadala, měl 5, tak si v Anglii si udělal univerzitu na antického kovářa. To je specialita, která musí být pro památkáře, pro hrady, zámky, katedrály, muzea a takové. Tak jsem si udělal univerzitu, no a udělal jsem si portfolio, roznášel jsem to, osobně jsem to roznášel po všech muzeích londýnských a po katedrálách a takových. No a myslím, do 2,5 let 6 největších londýnských muzeí byli moji klienti, co se týče antického kovářství. No a pak jsem už začal uvažovat pomaličku, že už stárnu, že bych se mohl někde usadit, prej možná. Tak jsem se začal pohlížet po nějaké, vždycky jsem chtěl uzavřený dvůr, nějaký ten potůček a na samotě. Tady mi to vyšlo kromě té samoty. Jsem si říkal, fajn, jedna kus čem to jde. Tady je osáda 18 baráků tady, to není ani dědina, takže mám uzavřený dvůr. Mám krásné 2 louky, přes které mi teče můj vlastní potůček. Jako jo, tak prostě jsem se jednoho krásného dne spakoval na jaře 22. Jsem se spakoval a začal jsem spravovat barák tady na Vysočině, kousek 10 minut od Pelhřimova. Začal spravovat barák, který se nikdo, já nevím, kolik let nestaral. Jako hodně let. Tady ten barák nešel ani vidět. Tady nešlo projít stodolou, tady nešlo projít do baráku, tady se jako hruza. Ale jak jsem zjistil, že to má 1,30 m kamenný zdi, že to má klembový chlévy a že je to číslo 1, což znamená, že ten barák je první v dědině, absolutně první. A ta dědina má základy od 1382. A po úklidu a výkopávek a odstraňování bordela jsem zjistil, že vlastně stodola byla roubenka originálně, zaskládaná zdi, byly zaskládány kamenama. Takže ona tady, ta chalupa fakt opravdu stojí minimálně těch 400 let. No a pokračovalo to tak, že Česká republika mě přivítala tím způsobem, že mám takový dojem, jako byla to rana přes držku, jak lopatou celovou po těch 30 letech, ale mám takový dojem, že tady je zakázané, ale ty vyloženě ilegální, neprávní, nezákonné, že člověk má dobrou náladu. Tady člověk nesmí být šťastný. Tady člověk nesmí, nemůže a má zakázaný být veselý. Tady, jak je někdo prostě v dobré náladě a s úsměvem a chce pomáhat lidem, tak je podezřelej. Je to zakázaný, je to, nevím, nedokážu to popsat, ale jako ta mentalita se mi určitě změnila, jsem vždycky měl jinou mentalitu, ale ta mentalita se mi určitě ještě víc změnila na české poměry k horšímu, ale tady lidi sere to, že já se ráno probudím a jdu se projít se psem. Pak si dělám na baráku, co chci, a večer se jdu projít se psem, zvědomím a usínám zvědomím, že si zítra budu zase dělat, co chci. Je to tady strašně staré. Ale to, že jsem třeba 10 let dělal 16 hodin denně, makal jsem jak blázen, abych prostě si ten barák mohl spravit, to už nikdo slyšet nechce. To neexistuje. Stalo se mi to, je to 2 měsíce zpátky, tady soused přes cestu u kapličky. On už se mi párkrát ptal, tak jako obcházel to tak pěkně po straně, nebo jestli co si nevěděl, jak se má zeptat. A už mu to nedalo chudákovi. On už taky postarší, má něco mezi 80 a 230 lety. A přišel ke mně a vyložil mě na ferovku. Ty, Laďo, poslouchej, a kde bereš prachy? Úplně cizí člověk, prostě, který ho znám 2,5 roku, 3 roky, je. Prostě už to nedal, už to nevydržel a vyloženě prostě, kde ty bereš prachy. A když jim to člověk řekne, tak tomu nevěří, že se musel dřít, že se musel snažit, že se musel protloukat, že se musel živit. Jako to není stěžování, akorát prostě, já jsem s tadyma odjel před 30 lety a před 30 lety si lidi pomáhali. Před 30 lety každá dědina měla svojho ožralca, každá dědina měla svojho ochmelku, každá dědina měla svojho béka, každá dědina měla podvraťáka a všichni to o sobě věděli. Všichni věděli, kdo je elektrikář, kdo je zedník, kdo je řezník. A všichni drželi za jeden pro vás a všichni si pomáhali. Jo, pomlouvali se, jo, to je typický český, ano. Ale všichni si pomáhali. Nikdo na sebe nevolal soudy, jako možná, že jo, ale to neexistovalo ani jediná. No a já jsem v tom odjel. No já vrátil jsem se zpátky po té generaci až čtvrt. A to je úplně jinačí národ. To je úplně někdo jinačí tady. Tady lidi jenom hledí, jak se někomu vysmát. Jak někomu zkazit den, jak někoho nasrat tím, že má auto na leasing, i když v životě nebude jeho, ale prostě přijel si s novým autem, který mu v životě nebude patřit a který ho stojí daleko víc, než kdyby si koupil starší. Jako mně je to jedno, ale nechápu, nerozumím tomu. No takže vlastně to je důvod, proč hledám pokračovatele toho díla, co jsem tady započal, víceméně skoro už skončil, je to víceméně dodělaný, ten barák, protože je mi líto, ty krásné studánky, co je ve sklepě. Ten barák stojí na skále, na žulové skále, má 1,30 m kamenné zdivo, ve sklepě studánka, která vyvírá z těch skal, která má 8 stupňů, celoročně 8 stupňů a je absolutně nádherná. Jenom skrz to je mi to líto dát prostě někomu, jenom který to zalije betonem a nevím. Takže bych, toto cestou bych chtěl najít někoho, komu nevadí hlína za nechtama, nebo mozoly na rukách, anebo víkend strávený něčím, čím se uspokojí, že si udělal lavičku, že si poskládal ty šutry na té příjezdové cestě, cokoliv, jakkoliv, ale ten dům by si zasloužil prostě někoho, aby v tom pokračoval, nebo aby to aspoň udržoval do toho, kam jsem to já dotáhl. A já prostě jsem se rozhodl, že jdu na úplnou samotu. Že ty 4 podmínky, co jsem si dal, uzavřený dvůr, kousek pozemku, louku, s potůčkem a na samotě, že to poslední, ta samota, že mi to asi chybí, že jsem neměl ustoupit, i když to byly 3:1, já to ukážu furt, jako, že to je malíček, že to je to nejmenší, ale bohužel není. Jako já nemám nic proti lidem, já mám lidi rád, ale v té hry, když mám na ně náladu, ne pořád, nebo já nevím, jak to vysvětlit. Takže jako já víceméně to prodávám z důvodu, aby se o to někdo postaral, aspoň jako pokračoval v tom, nebo udržoval to tak, jak to je. A já půjdu, když to řeknu trošku zesměšně, já si půjdu hrát na poustevníka.
2: Vladí.
1: No to je vlastně ten moment, to je ten moment, kdy jsme se teďkom sešli.
2: Ano, a ty jsi to tak krásně vzal od toho dětství, přes to rozpívání, přes ten dynamický, vlastně pestrý život a to cestování, přes ten americký sen, a se teda dostal tady na tu Vysočinu, takže já jsem teda vyrozuměl, já tady mám od Věrky, jo, jenom co jsem o tobě věděl, takže tady ten pořad vlastně je o příběh muže, který si vlastníma rukama vybudoval život v zahraničí, procestoval svět, ovládl řadu řemesel a po návratu do České republiky během 3 let vlastníma rukama zrekonstruoval 400 let starou chalupu na Vysočině. A dneska stojí před tím těžkým rozhodnutím opustit to.

pořadu 3, jaké kdy bylo natočeno a vzorec byl shodný s Kennedyho přístupem. Platit prémie během čekání. Vybírat. Masivní zisky, když volatilita prudce 2008. Obchod 3 Michaela Barryho a Johna Paulsona je nyní slavný díky knize a filmu Sázka na nejistotu. Ale dovolte mi vysvětlit mechanismus, protože to je důležité. Burry nemohl přímo prodávat podřadné hypotéky nakrátko. Takové nástroje neexistovaly. Proto spolupracoval s Goldman Sachs a dalšími bankami na vytvoření swapů úvěrového selhání na hypoteční dluhopisy. Jedná se v podstatě o pojistné smlouvy. Burry platil prémie zhruba 2 až 4% ročně z nominální hodnoty pojištěné částky. Pokud koupil pojištění za 100 milionů, platil 2 až 4 miliony ročně. Pokud dluhopisy neselhaly, prémie ztratil. Pokud selhaly, vybral celou pojištěnou částku. Od 2005 do 2007 Burry tyto prémie platil. Jeho investoři byli vsteky bez sebe. Mysleli si, že se zbláznil. Trh s bydlením stále rostl. Každý měsíc prodělával peníze. Ale Burry rozuměl obchodu 3. V roce 2007 začala stoupat selhání podřadných hypoték. Začátkem 2008 začaly selhávat dluhopisy, které Burry pojistil. Swapy úvěrového selhání se vyplatily. Kontrakty, které Burry koupil za několik milionů na prémiích, vyplatily stovky milionů, když hodnota dluhopisů klesla na nulu. Jeho fond vydělal přes 700 milionů. John Paulson provedl stejný obchod ve větším měřítku. Jeho fondy nakoupily swapy úvěrového selhání za desítky miliard. Když se trh s bydlením zhroutil, Paulson vybral 15 miliard dolarů na výplatách, celkem 20 miliard napříč všemi svými fondy. Osobně vydělal 4 miliardy. Toto je obchod 3 v maximálním měřítku, roky plateb prémií. Pak následovala největší výplata v historii hedžových fondů. 2025. Obchod 3 probíhá právě teď a nástroji jsou swapy úvěrového selhání na cenné papíry kryté komerčními hypotékami, put opce na akcie a indexy a call opce na VIX. Dovolte mi ukázat vám důkazy. Cena swapů úvěrového selhání na cenné papíry komerčních nemovitostí prudce vzrostla. Náklady na pojištění proti selháním komerčních hypoték se od roku 2021 zvýšily o 300 až 500%. Proč? Protože sofistikovaní investoři věří, že komerční nemovitosti se zhroutí. Kancelářské budovy ze 40 až 50% prázdné kvůli trvalé práci na dálku. Hypoteční úvěry se splatností při 3% úrokové sazby, které musí být refinancovány při 8%. Matematicky to prostě nevychází. Selhání jsou nevyhnutelná. Investoři nakupující tyto swapy úvěrového selhání platí nyní zvýšené prémie. Ale až se selhání začnou šířit v letech 2025 a 2026, tyto swapy se vyplatí masivně. Stejně jako podřadné swapy v roce 2008. Put opce. Na hlavní indexy S&P 500 a Nasdaq zaznamenaly neobvyklou aktivitu. Velké institucionální nákupy put opcí s expirací koncem 2025 a v roce 2026. Jde o sázky, že trhy se v tomto časovém okně zhroutí. Poměr put-call, který měří objem put-opcí vzhledem k call-opcím, se drží nad jedničku. Nakupuje se více put-opcí než call-opcí. To naznačuje institucionální zajištění. Instituce kupují pojištění, provádějí obchod 3. Call-opce na VIX jsou dalším signálem. VIX měří volatilitu trhu. Při krachu prudce stoupá. Nákup call opcí na VIX je sázka na to, že volatilita exploduje. Došlo k velkým nákupům call opcí na VIX, které expirují po celý rok 2025. Bill Ackman veřejně projednával, že zvažuje zajištění podobná jeho obchodu z března 2020, kdy během týdnů proměnil 27 milionů na 2,6 miliardy. Přesné pozice nezveřejnil, ale signalizuje, že obchod 3 je v plném proudu. Vzorec je nepopiratelný. Napříč lety 1929, 1987, 2008 a nyní 2025 se stejné tři obchody dějí v řadě za sebou. První obchod. Převést na hotovost 12 až 18 měsíců předem. Druhý obchod. Hromadit zlato pro zachování bohatství. Třetí obchod. Nakoupit instrumenty volatility, které vynášejí, když se trhy propadají. Toto nejsou náhodné strategie. Jsou to mechanické reakce na stejné uspořádání. Extrémní ocenění, nadměrný pákový efekt, nevyhnutelná spouštěcí událost, která vynutí likvidaci a vyvolá paniku. A investoři, kteří rozpoznají tento vzorec, pokaždé provedou tytéž

0: tři obchody. Nyní vám ukážu, proč tyto tři obchody fungují a vysvětlím mechaniku krachu. Každý velký propad se řídí stejnou posloupností. Začíná to bublinou. Ceny aktiv stoupají na úrovně odtržené od fundamentů. V roce 1929 se akcie obchodovaly za absurdní násobky. V roce 1987 byla ocenění přepjatá a maržový dluh vysoký. V roce 2008 se ceny bydlení zdvojnásobily během 5 let na základě podvodného úvěrování. V roce 2025 je Buffettův indikátor na 185%. Akcie jsou oceněny na téměř dvojnásobek HDP. Historické extrémy. Druhá fáze je euforie. Všichni věří, že ceny budou dál stoupat. V roce 1929 burzovní tipy od chlapců z čištění bot. V roce 1987 se programové obchodování vnímalo jako tajemství nekonečných zisků. V roce 2008 všichni věřili, že ceny bydlení celostátně nikdy neklesnou. V roce 2025 je to příběh umělé inteligence. Umělá inteligence změní všechno. Na ocenění nezáleží, jen nakupujte. Třetí fáze je maximální pákový efekt. Když ceny stoupají, pákový efekt zesiluje zisky, takže si všichni půjčují, aby nakoupili víc. V roce 1929 90% maržový dluh. V roce 1987 pojištění portfolia a programové obchodování vytvořili syntetický pákový efekt. V roce 2008 rizikové hypotéky a deriváty vytvořily pákový efekt 50:1 ve finančním systému. V roce 2025 je maržový dluh blízko rekordních maxim. Pákový efekt všude. Čtvrtá fáze je spouštěč. Něco způsobí malý pokles. V roce 2009 to byl podvod Hatryho v Londýně. V roce 1987 to byly rostoucí úrokové sazby a selhání programového obchodování. V roce 2008 to byly selhání rizikových hypoték. V roce 2025 by to mohla být selhání komerčních nemovitostí, geopolitický šok, kolaps velké technologické společnosti. Na konkrétním spouštěči nezáleží. Důležité je, že spouštěč zahájí pátou fázi. Pátá fáze je nucená likvidace. Když se investoři s pákovým efektem potýkají se ztrátami, dostanou výzvy k doplnění marže. Jsou nuceni prodat. Tento prodej stlačuje ceny níže, což spouští další výzvy k doplnění marže, další nucené prodeje. Tím vzniká kaskáda, spirála smrti. Ceny padají ne kvůli fundamentům, ale kvůli mechanickým nuceným prodejům. Proto se krachy dějí tak rychle. Není to postupné, je to vlna likvidace. Šestá fáze je panika. Strach ovládne všechno. Všichni prodávají. Nezáleží na tom, co vlastní. Prostě chtějí pryč. Likvidita mizí. Nabídky se vypařují. Ceny prudce padají dolů. VIX vystřelí na 50, 60, 70. Trhy klesají o 20, 30, 40% během týdnu. To je ten krach. A v tuto chvíli se vyplatí ty tři obchody. První obchod, tedy hotovost, znamená, že nejste likvidováni. Nejste nuceni prodat. Jste chráněni. Druhý obchod, zlato, znamená, že nedržíte znehodnocující se hotovost, když federální rezervní systém začne tisknout peníze na záchranu systému. Zachováváte si bohatství. Třetí obchod, instrumenty volatility, znamená, že profitujete ze samotného krachu. Vaše prodejní opce, vaše credit default swapy, vaše nákupní opce VIX, ty explodují v hodnotě, když všichni ostatní ztrácejí všechno. Tyto tři obchody řeší každou fázi posloupnosti krachu a proto fungují pokaždé znovu a znovu. Takže, kde jsme teď v roce 2025? Jsme v pozdní fázi přípravy. První obchod je v podstatě dokončen. Chytré peníze nashromáždily rekordní hotovost, Buffettových 325 miliard. Prodeje insiderů na úrovních z roku 2007 jsou venku. Druhý obchod se zrychluje. Centrální banky nakupují 3000 tun zlata za 3 roky. Zlato za 4050 dolarů. Rekordní maxima. Obchod na zachování bohatství probíhá, třetí obchod se zakládá. Credit default swapy na komerční nemovitosti prudce stoupají v ceně. Instituce nakupují prodejní opce, aktivita nákupních opcí VIX. Sázky na volatilitu se umisťují. Tyto tři obchody jsou aktivní, což znamená, že jsme 12 až 18 měsíců před krachem. Na základě historického vzorce krach přijde koncem roku 2025 nebo v roce 2026. Může to být dříve, pokud spouštěcí událost urychlí časovou osu. Může to být o něco později, pokud trhy zůstanou déle iracionální. Ale okno je jasné, během 18 měsíců krach přijde. A až přijde, až index S&P klesne ze současných úrovní kolem 6600 na 3500 nebo níže, až se zhroutí komerční nemovitosti, až regionální banky selžou v klastrech, až nezaměstnanost vystřelí ze 4% na 9%, ty tři obchody se vyplatí. A pak přichází implicitní čtvrtý obchod. Poté, co se tři obchody vyplatí, poté, co jste zachránili kapitál, ochrání...
1: Já tomu nerozumím. Já prostě takovým jednání, já to nechápu. Já nevím, kde se to bere v lidech. Já mám strach si o něco říct, já mám strach si něco půjčit. A když si něco půjčím, já to opatruji, já to přenáším ve batičce, já to vyleštím, to ještě to udělám čistější, než to bylo. Tam, ty vole, jako já to... Pardon. Jako mě to nějak nedochází. A prostě toto ti lidi cítijou, toto ti lidi víjou. Že mám versek na všecko, že jsou ochotný, že přijdu, že pomůžu, že podržím, poradím, cokoliv. A právě proto chci na samotu. Protože to procento těch pijavic, a jak ty říkáš, těch dobrých lidí, ty čísla jsou sakra daleko od sebe. Bohužel, ale jsou. A je lepší být o samotě, než zklamán.
2: To jsi řekl pěkně a mohl bych říct, víš, aspoň zase máš zkušenost, jo? Že už prostě nepůjčíš těmto lidem, protože dneska už spadly masky. A dneska už jde rozpoznat parazit a pijavica, jo, od dobrýho člověka. Takže mu to třeba nepůjčíš, ale jako kolikrát a já jsem takové dobrá, že třeba si řeknu, ale on se určitě změnil, on už tentokrát mě třeba poděkuje a vrátí mě to očištěný a to, ale hovno, to je furt, lidi se nemění, jako ten charakter se nemění, jo, a kor v této době, když každý chce jenom urvat, takže aspoň ta zkušenost z toho je, no ale co, no tak vůbec se tě nedivím, že se chceš teďka vzdálit, jo, tady z toho vlastně prostředí, který je tak...
1: Z jakýhokoliv, promiň, z jakýhokoliv prostředí, ano, na samotu, úplně.
2: Na samotu, jo. Přátelé, já mám teďka jednu technickou. Mě tady hlásí Petr Václav, že za minutu se odhlašuje ze streamu číslo 1. Takže my naše vysílání rozšíříme ještě na stream číslo 1. Sorry, Laďo, že používám to sorry a stream. Jo, to je ten proud a promiň. Jo, to jsou ty anglosasizmy. Takže já to taky nemám rád. Já normálně chodím kupovat, já nechodím shopovat, neboj se, jo. Takže to, co chci říct, já za chvilku pustím znělku a přivítám diváky streamu číslo 1. Jenom představím naše vysílání v minutku. Jo, aby věděli, do čeho jdou a jedeme dál, jo? Takže, přátelé, posluchači, už to teda jede a už jsme tady. Takže vítám tady Dežavíčko a vítáme posluchače Svobodného vysílače streamu číslo 1. Vítá vás i Laďův pes. Já vám pustím znělku, abyste věděli, že to jsme my. Takže je to tu.

0: Takže přátelé, om šanti, já tady opakuju ten svůj většinný rituál, protože om šanti znamená většinný mír. A já ještě dodám většinný mír všem vědomým tvůrcům. A já už jsem tady om šanti míroval před hodinkou, kdy jsme začali dnešní pořad Studia Deja Vu, který se jmenuje, má teda víc těch názvů, témat a okruhů, ale takové to hlavní nosné téma je ocelí a odvahou, příběh kováře mezi světy. Odvážný muž, který si svoji cestu vytesal v zahraničí, vrátil se, postavil domov s láskou tradici, ale naráží na nepřejícnost. Nyní hledá nejen klid, ale i pokračovatele svého odkazu. Takže posluchači z Studia Deja Vu na Svobodném vysílači, vítám vás a zdraví vás i naši moji dnešní hosté a těmi jsou Věrka. Věrko, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny.
0: A hlavní persona, hlavní tvůrce a kovář nebeský je Laďa Vladimír, Vlado Vladan Navrátil, který už hodinu povídá o tom, kde všude byl, co všechno umí. Je to muž mnoha řemesel, který se po několika desetiletí vrátil z té vyspělé anglosaské a americké ciziny zpátky ke svým kořenům. Já ano, opravil dům tady na Vysočině, pustím vám tady krátkou upoutávku a bude se stěhovat někam, kamkoliv do klidu a míru, nejlépe asi někam do Beskyd, kde bude opět tvořit, protože si asi potřebuje trošinku vlastně o těch lidí tak nějak vyčistit hlavu, co si budeme povídat. Já ty touhy mám taky, ale zatím mi to technicky tady možnosti nedovolují, takže setrvávám zde v Dežavíčku a na Vysočině. Takže to jsem chtěl, takže sledujete živé přenos tady toho pořadu. Takže jo, já bych možná... Ne, vlastně oni jenom stejně poslouchají, takže to videjko pro ně nemá žádný přínos. Takže Ladíku, my jsme teďka otevřeli stream číslo 1, takže můžeme klidně teda pokračovat a já pokračuju ve fotkách. A pro ty posluchače streamu číslo 1 teda, kdybyste nás chtěli vidět živě na svobodným, na Studio Deja Vu YouTube rouře, tak si klikněte v kalendáři na odkaz, který jsem tam nahrál a dostanete se zde na YouTube rouru, kde pouštím i nějaké zajímavé obrázky právě, že o tom Ladíkovo domečku na Vysočině, který teďka přenechává do dobrých rukou, prodává a bude se stěhovat a zároveň nehledá jenom kupce jako komerčně, aby honem to někdo měl, ale hledá zároveň člověka tvůrce, který by jak si pokračoval v tom odkazu tvůrčím, který tam Laďa, který se tam zrodil díky Ladíkovi, jo, který je fakt všestranný řemeslník. Tak Laďo, takže jedeme na to, pokračujeme dál, máme ještě necelý 2 hodinky před sebou. Máte slovo, kdo chcete.
2: Dělala se tečka, tak... Nahoď téma, nebo přeště otázku, nebo...
1: Takže... Já, jestli mohu, tak mi teďka tam naskočili vlastně to srdce tvého domova a to je jednak studánka, kterou máš pod domem a kamna, kachlová kamna, na kterých se dá spát, na kterých vaříš a na kterých se dá péci, buchty, koláče, které... Já vím, že nemáš rád sladké, ale to srdce domova, studánka a kachlová kamna. Jestli bys o tom mohl, jestli chceš povídat.
2: Dobře. Ty kachláče prostě je podle mě, já jsem ten tu halupu, já jsem vyboral všechny vnitřní zdi a udělal jsem z toho setnicu, sice velkou, ale setnicu jak vždycky bývala, že všechno bylo prostě v jedné setnici. No a podle mě jako kachláče tam patří, jo, tam prostě musí kachláče být. Studánka, ta je tady od jak živa. Ono se to spojí, že naši předci nebyli blbí, naše babky a děti, oni věděli, co dělají, že právě postavili tento dům, vlastně postavili na skále a postavili ho na té studánce. Ta studánka tady od jak živa byla. Oni prostě jenom postavili ten dům na ní. A u nás se vždycky říkalo, že kdo má svoji vodu a kousek půdy, tak se vždycky uživí. Takže ta studánka nejenom, že je vlastně srdcem toho domu, sice jako pod zemí nebo pod ve sklepě, ale je srdcem toho domu a krásně se propojuje s těma kachlovými kamnama, protože ty kachláče jsou přímo nad ní. Takže to víceméně, jak jsi to řekla, tak je to jako, jsou nechtěně, ale je to krásně propojený. No a s tím vařením nebo pečením, no jako říkáš, že nemám rád sladký a koláče, to je pravda, ale i kačena se dá pít. Takže zpátky se vrátím, že naši předkové nebyli blbí, ne, s prominutím blbí jsme my, protože ty kachláče, ten, kdo je má, tak mi dá za pravdu, že to teplo není typický teplo, že to je fakt sluneční teplo, že když sem někdo přijde, že z toho vyzařuje opravdu teplo úplně jinačí, než z podlah, z tepelných podlah, než z radiátoru, než z čehokoliv jinačího. Toto je absolutně jinačí teplo, ten pocit je absolutně jiný. Ne, nechválím je, protože mám já, ale řeklo mi to už víc lidí, co se mají přišlo, takže to není jenom čistě z mojí hlavy. A další věc, že ty naši předci, zvrátím těm předkům, vemte si to, že já v těch kamnech přikládám 2x až 3x denně. To znamená, že já tam mám šporák, 2 trouby a 1 pec. Poprvé, když jsem dělal nějaké jídlo, tak jsem z toho měl strach, tak jsem chodil a každých 20 minut jsem se díval, jako, co s tím je nebo není. Ale když si vezmete 2 pekáče, dáte do toho přední nápravu, zprasete, zasypete to zelím, zemákama a nějakým tím kořením a přikryjete to druhým pekáčem a strčíte to do té trouby, nemusíte se o to absolutně starat. Ten oheň hoří sám, to se nepřipálí, to nevyschne, to se neusuší. Necháte to tam být a jdete si po svoji práci. Přikládat tak, jak tak musíte, takže tam jako ten oheň udržuju, ale to jídlo se dělá samo. Když si to tak vezmu, já mám 2 šporáky, jako 1 šporák, 2 trouby a 1 pec, takže ta hospodyňka tam mohla dělat, v peci mohla dělat chleba, v horní troubě mohla něco ohřívat ze včerejška, protože ta je chladnější trouba, ve spodní troubě dělala to hlavní jídlo a polévku akorát hodila potom na šporák 10 minut před obědem. A celý dopoledne si dělala ostatní práci, nebo si mohla dělat, co chtěla, nemusela to absolutně starat o nic. Ještě to dělalo teplo, ještě je to pěkné. Nebyli blbí, nebyli absolutně blbí, měli to vypočítané, měli to dobře vymyšlené, jak ušetřili, jak za energii, jak za elektriku, jak za plyn, za všechno ostatní, zehřát si barák a ještě si uvařit jídlo za stejné polínku dřeva. Já když večer naložím do těch kamen, já chodím chrápat se slépkama, takže kolem té 8:30, 9:00, když tam naložím a přiškrtím to, ráno jak vstávám, to akorát rozhrabu a jede se dál a tupí se dál. Já používám sirku jednou za měsíc, jednou za 2 měsíce používám sirku. Ty kamna prostě, ten plamínek drží ho strašně dlouho, to žhavy drží ho strašně dlouho. Takže ušetří se jak na topení, tak na energiích, tak na všetkým a ještě to dává krásný teplo. Řekl bych sluneční teplo.
0: Živý teplo, jo, to je tam otevřené oheň. Laďo, ty jsi mluvil, já mám ty tvoje fotky, nebo ty vaše, prostě neočíslovaný, takže to je halabala, ale ty se zbavil o kamnech a já si prostě najednou kliknu na fotku a tam vyskočili krásný zelený kachláče, to je ono?
2: To asi bude ono. Ty, no.
0: Vy hledíte do mobilu, takže to je malinký. Jo, jsou to zelený a mně to připadá normálně, že v těch pohádkách na těch starých kachláčích, tam se vždycky válel ten hloupý Honza, jakože, že tam byla ta ploška a že to bylo využitý i jako postel a zároveň jako spacák, že tam bylo teplo, jo, takže se v tom hřálo to, ohřívalo se v tom, nebo peklo jídlo a ještě se na tom jako válelo, jo, a ještě se na to krásně dívalo a rozjímalo se u takových kamen, to už se dneska nevidí. Takže přátelé, kdo se díváte, tak vidíte, že kamna jsou nádherný, má to ty 3 pece nebo kolik, já přesně nevím, co je co, nemá to teda grill, má to ty pece, no je to stará dobrá romantika. A já ve spojitosti s těma kachlákama, já jsem si vzpomněl, my jsme taky bydleli chvilku na Valašsku, kam nás vyhnal tady ta agenda COVID, ano, bydleli jsme tam v takové chajdě na Kuřinožce a já prostě ve mně se taky jako ten tvůrce probudil a já jsem postavil piliňáky. Přátelé, a to je jízda. Tehdy byla ta dvousvetrovka, ta Adamcová, že pletený svetry, že si máme naplíst svetry a že to tam bylo omezený nějakýma 19 stupněma to teplota. A my jsme tam měli jako 60 stupňů jako v zimě, jo? Protože ty piliňáky vydávali takový zas taky jiný prostě, jiný teplo. A co chci říct, taky to mělo multifunkční využití, že tam se dala ta kapsla, a ona vydržela půl dne, jo, tak 60-litrová prostě, takovej ten hrnec 60-litrovej od vyjetýho oleje, ten jsem nadusal pilinama a vydrželo mě to půl dne, pak jsem dal odpoledne další a taky jsme nepřikládali v noci, to teplo se tam drželo. Takže ti naši předkové, jak říká Ladík, fakt nebyli blbí, oni to uměli tak zúžitkovat, perfektně, stopili dřevo, co měli doma, jo, lesy, byli kolikrát taky jejich, nebo nazbírali si tam ty klacíky a to šáši, takže všeho bylo dost a jelo se. No a pak teda, když se nám to nějak porouchalo, spravoval jsem tam něco, prohřelo tam něco, jo, tak jsme si chvilku topili v těch elektro, v těch ohřívačích, jo, jak, kolektorech, jak se to jmenuje. No nám to zežeralo za týden asi 6 tisíc, jo, za elektřinu a to teplo se vůbec nedalo srovnat, to nebylo žádný teplo, to bylo umělý teplo, který vlastně ani nehřálo, takže ty kamna mají něco do sebe, takže toto, Ladíku, je teda v tvým krásným domečku a já přepínám na další fotku, takže dívej, tady je komín a já mám v souvislosti s tím ještě fakt takové trošku možná dotaz uštěpačný, protože ty jsi tam udělal hafol práce, jo, od základu, dá se říct, jako jo. Když jsem tam viděl tu střechu rozebranou, jo, i ty nosní zdi. A ty říkáš, že jsi to dělal sám, jako neměl jsi tam třeba nějaký brigádníky aspoň, nebo nějaký prostě helfry, chlapi, nebo firmu. No neříkáš, že toto, jako ty jsi nebeské kovář, to už je jasný, jo, ale že prostě toto zvládne jeden člověk sám za 4 roky? Dva!
2: Za tři.
0: Tři, dobrý. No tak pojď teda pravdu božskou ven, kovářu.
2: Je pravda, že jsem tady měl pomocníky. Tady bylo krtku jak svině na začátku. Aha. Ale ti neudělali žádnou prácu. Od druhého roka už jsem měl psa, ten na to taky kašlal, ale... Aha. Ale zase to bylo asi... Že mě donutil si dát tu pauzu, protože já jsem kolikrát snídal 8 večer, že jsem prostě fakt jako jel, že jsem celý den nejedl a snídal jsem 8 večer a snědl jsem snídaní, oběd a večeru v těch 8 a šel jsem chrápat. Přiznám se, že měl jsem tady dělníky na ty samonostné krovy. Ty samonostné krovy, co jsou na stodole, ty jsou udělány ve fabrice. Nalisovaný, natisknutý, to mám ze státu ještě, tam se dělali samonosné krovy, samonosné střechy, protože jsem nechtěl žádný sloup, žádný prostě stojíky nebo nic ve stodole. Prostě tam není ani jeden sloup. Ta stodola je 6 metrů na 25 metrů a není tam ani jeden podpěrný sloup. Tak ty samonosné kříže nebo trouhelníky, co jsou vlastně na stodole, ty samonosné krovy, ty byly nalisovaný ve fabrice a dovezený a daný jeřábem na střechu. Ale všechno ostatní jsem si dělal sám. Jak ty latě, tak narovnávání těch prolisků, všechno ostatní. Bourání stodoly jsem dělal sám. No víceméně to je jediná práce, co jsem dal firmě udělat, protože na to nemám lisy, nebo na to nemám haly, nebo na to nemám prostě továrnu, abych udělal ty samonosné krovy. Ale dá se mi tam jeřábem a pak jsem pokračoval sám. I ty 12-metrový pozednice, tam jsou trámy, 12-metrový trámy na té stodole, pozednice, které jsou 25 cm na 18 cm, tak jsem tam taky dával sám. Bednění jsem dělal sám, nalívání betonu do toho bednění jsem dělal sám. Jako nechal jsem si přivést, beton jsem se nechal přivést. Ale nalival jsem to do toho bednění sám, do toho šalungu, jak se říká jináč.
0: Šalung.
2: Takže to jsem tady, to jsem taky stavěl sám, v životě jsem to nedělal. Je? Takže jako, a i ten šalung jsem dělal sám, podlahy jsem dělal sám, střechy jsem dělal sám, vybourávání zdi, fakt jako to dělal sám. Jednou za čas přijal nějaký kamarádka nebo kamoš, přijeli jsem podívat. A s čím chceš pomoct? Říkám, já nevím, tak tady pozbírají ty tašky po zemi. Tak pozbírali, já nevím, patery kolečka tašek, že? Nebo jednu malou vlečku prostě cihel naskládali někam, ale to byla prostě práce, co udělá kdokoliv, že? Mě to pomohlo trošku, ale jinak jako práce všechno jsem dělal sám. A to přijeli ti lidi, tu návštěvu, co jsem tady měl nějakou, tak to bylo jednou nebo dvakrát do roka, že mě přijel někdo navštívit. Na den nebo na dva, takže jako ne, fakt všechno je tady udělané mojima rukama. Jak ten nábytek, tak to bourání, tak to stavění, tak ty střechy. Ty plechy na ty střechy jsem taky táhl sám. Vlastně ty plechy, ty střechy jsou vlastně 6,30 metrů. A ty plechy jsem taky dával sám, ty latě taky. Jako doufám, že to pane Bože nezní jako chvástání, ale ne. Veškerou práci, kterou vedl já, kromě teda toho ATPC, tu pec jsem dělal s jedním borcem, to jsme dělali spolu, on jako profík a já jsem mu dělal jako nádeníka, takže na tu jsem si netroufil, ale jinak elektriku, vodu, odpady, kachličky, ten novej smalt na té vaně, to jsem si nechal poslat z Německa, ten šedý smalt, tak jsem smaltoval jsem tu vanu taky sám, tu litinovou vanu, provrtávání podlah, dělávání kamenů na podlahy, tak podlaha v kuchyni, ty kostky, tak to je taky dubo, tady se všechny podlahy jsou dubový a kameny. Takže vlastně ty kostky, to byly duby v lese, co mě tady jeden soused mi za protislužbu věnoval pár dubů, takže ty jsem musel vykácet, vytáhat z lesa, dovízt na katr, nařezat na trámy, nechat 2 roky zavadnout, nařezat na kostky a poskládat ty kostky tady na tu podlahu. Do té kuchyně. Takže všecko je tady stará dobrá ruční práce.
0: Ale díku, já ti něco řeknu, jo. Toto vůbec nevypadá, to ani není jako žádný chvástání. Víš, kdyby to bylo chvástání, kdybys řekl, tak, já jsem vyplázl 1 000 000, já jsem si koupil ty nejdražší obkladačky, tu nejdražší dlažbu a najal jsem si tu nejdražší firmu a mám teďka nejlepší barák z celého regionu, jo. Ale tady je vidět ten tvůj tvůrčí vlastně tam, jo, toho ducha tvůrčího, to tam je prostě na všem vidět. A já tady mám dotaz od Písňuli, to je moje žena, jo, ona teďka je v Praze, klidně můžeš aj zavolat, pořád je interaktivní, a ona se ptá, mohl by Laďa přiblížit, jaký dům nebo kraj by chtěl pro jeho další domov?
2: Já ho přiblížím, ale je to jenom jedno slovo. Já bych chtěl kraj, který se nazývá Klidný. Protože jsem projel celým světem, takže je to plus a je to minus. Já jsem doma všude a nikde zároveň. Mně něco chybí z Kanady, něco chybí z Ameriky, něco chybí z Anglie, tam mi něco chybělo z Čech, takže jako člověk je doma už všude a nikde. Takže já nehledám místo, který mi něco slíbí, já hledám místo, který mě nechá na pokoju. Mě nechá si dělat ty svoje lehtvary. Teď jsem si zase přivezl naši harapák, že? Tu starou sekačku za koně. Já je chci opravit, já je chci zrenovovat, já je chci používat, já s tím chci sekat, já s tím chci štípat, já s tím chci tamto, ono. Já hledám zemi, kde se na mě všetci vyserou, když to musím říct. Kde mě budou ignorovat, kde nebudu existovat. Já po nikom nic nechci, já po nikom nic nepotřebuju, víceméně, jako, jo, potřebuju teď, jako co se týče papírování a takový, protože se tím nevyznám. Ale jinak je mi to celkem jedno, ale aby byl úplně upřímný, tak když jsem byl v Beskydech, tak ty Beskydy na mě promluvili. Když jsem přijížděl do Beskyd, tak tam jsem cítil, že tam nejspíš patřím, že tam jsem nejspíš doma. Nevím co, nevím jak, nevím proč, jestli tam nějací moji předkové byli, nebo jestli, nevím, fakt to nevysvětlím. Chci úplně mimo lidi, ale ty Beskydy prostě ke mně promluvili. Takže asi to budou Beskydy, no.
0: Tak píseň slyšela, Beskydy, a klidně zavolej na telefon, anebo aj třeba na 5 minutek, jestli si dáš pauzku v uklízení, tak se klidně přihlás, protože Beskydy ty moc dobře znáš. No a je to vlastně aj, no vidíš, píše Beskydy, jsou nádherný, jo, píseň je taky taková romantická, my taky toužíme po klidu, protože ona několik desetiletí pracovala s lidmi, semináře a akce, aktivity různých hudební a tak dál. Takže jako nechceme se vzdalovat na díl, ale aspoň mít někde taky nějaký zázemí, i nějakou maringotku nebo zemlianku, jo, a na pár týdnů tam odjet. Takže Beskydy jsou nádherný. Dobrý ladí. Takže my ti děkujeme teda za krásný rozhovor a můžeme pokračovat, jsme tak zhruba v půlce. Hašlar, hašlare, kde jsi, zatím se nepřihlásil, ale nevadí, my si vystačíme i bez něho, protože oba jste řečníci a myslím, že aj Věrka by chtěla něco, už se k nám kroutí.
1: No já jsem tak jako lehce nahlédla do života Vladimíra a já bych si tak přála, aby vlastně i posluchači měli možnost slyšet, třeba ty si vlastně zmínil, že jsi byl u filmu, že miluješ koně, že jsi měl možnost být v aréně, kde jste vlastně imitovali dobu plus minus 12. století, kde jste jezdili na koních a byli jste rytíři. Tak jestli tady z toho soudku něco říci, protože to je jako úplně fascinující. No pro mě to bylo fascinující. Já bych si to moc ráda znovu poslechla. A přibliž to posluchačům, jestli bys mohl, Vladimíre, něco z toho říci.
2: Začnu zase něčeho kocu.
1: Jak může člověk, ty jsi předtím sportoval nějaké jako souboje, nebo jak se člověk ocitne, že ho vezmou, aby mohl jezdit na koni s tím dlouhým klackem, to je kopí, nebo jak se tomu říká?
2: V Čechách by to mělo být asi dřevec asi by to mělo být.
1: S dřevcem, no. Nebo jo, s dřevcem, to jako je obrovský, jako určitě jste měli brnění, to je obrovská váha, teď udržet toho koně, určitě toho koně, protože jsi měl plný ruce, souboj, jak se ten kůň ovládá, jestli to, zkus to, jak ses k tomu, ty dělal nějaké sporty, konstitučně, jak ses k tomu dostal?
2: Dobře, já začnu zase trošku jinak, když jsem se vrátil na pár týdnů ze státu, než jsem odjel vlastně do Anglie, tak jsem pobyl pár týdnů v České republice a otec mi na to řekl, dělal jsi tam Američanům kašpara za pár dolarů. Já jsem byl nejšťastnější člověk z těch 7 let, byly moji nejšťastnějších 7 let, co jsem kdy měl, říkám zatím. Jak jsem se k tomu dostal? To už jsem naznačil, že kamuž mi řekl, že tam byl, pozval manželku na narozeniny, ale dobře, trošku to s detailním. Byl jsem na pohovoru a vlastně ten hlavní rytíř, co to měl jako, co tam dovedl, on se jmenoval JD, a bylo nás tam 13 na tým pohovoru. No a JD mi říkal, jako, že jestli si nevyberou, tak mi do 14 dní dají vědět, jestli co si. No a dali mi, on mi zavolal hned, myslím, po weekendu, nějak 4-5 dní potom, co jsem tam byl na tým pohovoru, že jestli ještě mám furt zájem o tu práci, že jsem to vyhrál, nebo jsem ji dostal. No, já jsem nemohl, absolutně jsem nemohl nic dělat. Já říkal, kdy můžeš nastoupit? Říkám, dej mi 2 týdny, dej mi 3 týdny, dodělám práci, kšefty, který mám. Prodal jsem tu nebo vysměně, věnoval jsem za večeru, jsem věnoval tu svou firmu tomu kamošovi. A začínal jsem, což se mi hodně líbilo. Začínal jsem tak, jak se začínalo ve středověku, že jsem byl takzvaný kobylozběrce, nebo hovnozběrce, že uprostředka toho show, kde bylo 1200 lidí, nebo ta arena byla pro 1200 lidí, tak jsem prostě lítal s krabicou z překlišky a sbíral jsem kobylince tam, kde se koně zrovna vykadili, aby se v tom nikdo neválel nebo nebojovalo se v tým. tak jsem začínal tak, což bylo absolutně super. Člověk dostane prostě ten respekt a tu úctu k tomu, že se postupuje nebo že se někam dostává. Takže se začal u toho, samozřejmě podmínka byla, jakože musel člověk mít nějaký sport a vztah ke koním, takže já jsem vlastně u koní byl furt, nebo jsem se kolem koní motal, jako pořád jsem se nějak motal kolem koní. No a dělal jsem jenom pár let, jsem dělal judo, aikido, ale u sportu jsem byl jako furt, takže jako sportovně jsem byl jako v pohodě, nebo fyzickou jsem byl v pohodě, koním jsem taky plus minus rozuměl, jestli se tomu dá říct, když řeknu tomu rozuměl. My jsme měli Mexika, náš trenér, na koně, my jsme měli andaluský stát, jako hřebce, na to jsme měli jako na dresáž a na jako určitý speciální věci, třeba na absolutně nádherný koně. To byl starý chlap, který se na koni narodil. On ještě neměl chodit a užezil na koni, samozřejmě jako s otcem, že ho držel. A když nás jako trénoval a když nás cvičil, tak mu mohl být nějakých 65 let. A on říká, hoši, pokaždý, když strčím nohu do třmenu, tak se něco naučím. Takže to tak odpovídám k tomu, že jsem mu rozuměl koni. Takže víceméně, i když člověk koni mu rozumí, tak jim vlastně nerozumí, protože každý kůň má jinačí povahu. Že jinak reaguje, jinak se chová. Takže ono, člověk může tvrdit, že rozumí koním, ale když dostane nový zvíře nebo jiný zvíře, musí se přizpůsobit ten člověk, ne ten kůň, aby věděl, ale to nejsou profík, takže tam nebudu zasahovat. Ale díky tomu mi vlastně přijali, že jsem měl za sebou nějaký ty sporty, nějaký to bojové umění, nějaký ty koně. A JD si se mnou sedl a říká, Víš, proč jsem tě přijal? Jako do toho, říkám, tak umím jezdit na koni. Ne. Tak jako dělám bojový sporty. Ne, jako, samozřejmě to jsou plusy, to jsou velký plusy. A on říkal, za 9 let, co tady dělám ty nábory a cvičím kluky a učím je tomu našemu odlišnému jezdění na koni, protože tam vlastně nemáš ruce, tam poovládáš koně víceméně jenom nohama. Před ruky máš plný. A on říká, za 9 let, co to tady dělám, jsi ty první. Poprvé se mi stalo, že se někdo nezeptal, kolik si bude vydělávat. On říká, že jako já jsem první, co jsem nezeptal, kolik mu budou dávat peněz. Říkám, že mě to je jedno. Já mám svou firmu stavební, já mám 2 baráky, pozemek na Daytona Beach, já mám 8 motorek, já mám pick-upa, dodávku, trailery. Říkám, mě to je jedno, já mám všecko, já nepotřebuji peníze. A i kdybych tady byl zadarmo, mi to úplně jedno. Já prostě to chci dělat, já se chci rvát, já chci zabíjet lidi. Jako samozřejmě jako fingované zabití, ale prostě já jsem se narodil ve špatné době. Já jsem, když už jsem byl jako jeden z těch posledních 3, jako senior night, ty starší rytíři, nebo ti odrostlejší, nebo jak, jako co tam byli jako nejdýl, tak já jsem s tím zákulisí, když jsem si sedal na toho koně, na to svého koně, Apollo se jmenoval, byl krásný. Když jsem se na něho sedal, já jsem věděl, že je 21. století. Já jsem věděl před sebou tu oponu a za tou oponu je celá ta aréna. A tam se to všechno dělo. A já jsem byl často ten špatný, já jsem byl ten zelený rytíř. Za prvé, jak vypadám, za druhé s mojím přízvukem, a jedno s druhým, takže já jsem byl většinou ten záporný dacan. A tím se začínalo to show, že jsem unesl princa z druhého království, z cizího království, jiného království, proto i ten přízvuk se tomu byl dobrý. Jako já jsem věděl, že je 21. století, ale v momentě, co mě můj squire, protože tam všichni začínají jako squire, jako pomocní lidi, že můj squire mi podal meč a já jsem ho zasunul za ten opasek. Všechny chlupy stojí, to neuvidíte, ale jako ten svět se otočil, ten svět se změnil. A v ten moment, co jsem dostal ten meč, já jsem se propadl do toho 12. 13. století a bylo mi úplně uprdele, co si o mě lidi myslí, že jsou blázen, který jezdí na koni s dřevcem, mlátí se ocelovou, titanovou ocelovou kompozicí, jako slitinou oceli, mlátí se takovým způsobem, že ta ocel jiskří, že to prostě házelo jiskří, to fakt jako každý týden od nás někdo odjížděl na pohotovost. Já mám několik jízev, štychů, ale jako fakt, jako mi to bylo úplně jedno. Já jsem se jenom propadlo toho 12. 13. století a pojďme. A já vám dám výhajzlí a já vám ukážu. A nějaký človíček z Henšlova, který propadal celý život, který byl ten blbec a pojďme, já vám dám, že ne. Že já, jak to nende, co nende, já vám ukážu, že to jde. A jde to. Jde to. A to jsem, o tom jsem chtěl mluvit taky trošku, že všichni máme strach. Samozřejmě, že máme všichni strach. Všichni máme obavy, všichni nechcem přijít o to jisté, co máme, i když to jisté stojí za hovno. Jako, já si myslím, že to je jedna ze základních lidských povah, že má obavy, že má strach. I tak nás stát drží pod kontrolou, pod strachem, pod obavama, ať jsou to nemoci, ať jsou to daně, ať je to zaměstnání, ať je to hypotéka, ať je to cokoliv. Všecko je to strach, všecko je to chomout, všecko je to vězení. Jako je asi jasné, ne všichni máme prostě na to, aby jsme si koupili auto, aby jsme si koupili barák, aby jsme si koupili to. Ale máme všetci stejné šance. Všetci jsme se narodili z holého hřítě. Moja matka je byla uklízečka, otec nádražák. Já jsem od nich nedostal ani korunu. Loni na Vánoce jsem se dozvěděl, že všecko dostane můj bratr, že já nedostanu ani nic. Takže lidi, sny jsou potřeba, běžte si za tím, funguje to. Bolí to, je tam pot, je tam kriv, jsou tam slzy, ale ten pocit ohlídnutí si přes rameno. Já jsem to postavil. Já jsem to posral, ale zase mi to ukázalo, jak to neposrat příště. Ono to fakt funguje. Říkám, bolí to, trvá to čas. Najděte si 15 snů, ne jeden. Protože to potom lidi skáčou z mosta, to potom lidi se zabijou, protože se mi zhroutil ten jeden největší sen. Najděte si 15 snů, 20 snů, malých. A následujte je všechny. Jeden 100% vyjde. A jak vyjde ten jeden, tak si jdete dalších 15. A zase jeden z nich vyjde. Jako fakt to jde, fakt to jde. Já jsem dyslektik, dysgrafik. Mám univerzitu v Anglii. Já jsem blbec, co prodává, co propadal. Dělal jsem pro královskou rodinu. Jde to. Nemusíte dělat pro královskou rodinu. Už jenom to, že si najít ten svůj potůček nějaký, o kterém nikdo neví. Kam si svlažit jednou za měsíc, svlažit ty kotníky. A vyhrál jsem, našel jsem si to svoje místečko. Začít od malých věcí. Jako možná teďkom nevím, jak to mi to přišlo, nebo jak mi to přiskočilo, ale sny jsou důležitý. Nelítat v oblacích, ale sny jsou důležitý. Jestli nemáme sny, nemáme zítřek. Jak nemáme sny, nemáme zítřek, a nemáme zítřek, nemáme budoucnost. Nemáme se za čím pachtit, nemáme se za čím... To myslím v dobrým pachtit. V hodně dobrým. Je to uspokojující, je to strašně uspokojící, když člověk dokáže udělat svou první vařechu. Je to blbost, je to kravina. Vypadá hnusně. Všechny první vařechy jsou hnusný. Ale že se člověk dokopal k tomu to udělat, to je ta nádhera. To je ta disciplína. To je ten malinký cíl, to je ta malinká výhra. Sakra, přerušte mě někdo už. Já už kecám strašně dlouho a mi to připadá strašně vážně.
0: Já tě to řeknu na rovinu, člověče, jo? Poslouchej mě. Jo? Jako ty sice jako mluvíš dlouho, ale jako má to hlavu a patu a fakt se tě hodně dobře poslouchá, takže ty nejen, že jsi zručný řemeslník, jako muž mnoha řemesel a jeden z těch 140 nebeských kovářů, ale ještě jsi filozof a velmi moudrý člověk, takže klidně jako hovoř dál, ale já bych tě stejně asi za chvilku stopl, protože ťuky ťuky na vrátka studia Ležavíčka a je tady Marek Hašlar, jo? On se přihlásil trošku později, protože má to hodně těch aktivit. A já jsem chtěl tě, Máro, nějak vlastně toho Ladíka představit nebo popsat, o co tady jde, ale za těch 15 minut, co jsi přišel, myslím si, že ty tvoji intuici jsi hodně nacítil, takže nemá cenu jako nic asi jako rozpitvávat, o čem se bavíme a co vlastně kdo je Ladík. Takže to už ty asi víš. Takže my tě vítáme, Marku, do Dežavička. Ahoj, o šanty. Máš sluchátka, takže k tomu přistupuješ velmi jako vážně a zodpovědně. Takže zvuk bude vynikající. Tak slyšíme se, Maro?
3: Tak zdravím posluchače a vás taky všechny. Slyšíme se.
0: No, ale máš to zabublaný to máš. Slyšíme tě, ale...
1: Jako ze sudu?
0: No, jako žaba žbluňkala na dně bažiny svoji milostnou píseň k žabákovi. A zkus teď, nebo minule ti to taky blblo a pak se nějak tam cosi zváčkal a už to bylo dobré, no.
3: Tak já to zase zkusím ještě jednou. Je to lepší?
2: Ne. Nic moc.
0: Minule buď si sundal sluchátka, nebo připustil jiný mikrofon. Bylo to lepší. Jako zvukově, obsahově to bylo vynikající jako vždy.
2: Hele, a teďka je to lepší teda? Ještě prosím tě, zkus to.
0: Boostruje to a lupe v tom. Já bych tě doporučil možná, Mari, ještě se odhlásit a přihlásit se třeba hned za minutku znovu. Nevím proč, někdy to pomůže, nerozumím tomu, jaké to má algoritmy, že se odhlásíš, nic neuděláš a přihlásíš se znovu a je to lepší. Nechápu. A pozor, byla by škoda, aby to bylo zauhňaný, protože ono to je taky zážitek tebe poslouchat, jo? Takže radši být tebou, tak si ten zvuk spravím a pak se přihlásím. Jako být tebou, jo? Takže to je Marek Hašlár. On někdy má ty problémky s tím zvukem, jo? Dobro, necháme...
1: Já se musím Petře přidat k tobě, ano? Že tak jak Vlaďa ze začátku, když jsme vlastně se domlouvali tady na tom vysílání, tak jako velké obavy a jak to bude probíhat, ale že opravdu se to moc hezky poslouchá, co jsi zažil, co jsi dokázal, to je velmi inspirativní, že inspiruješ lidi, motivuješ, tak povídej dál.
0: Ladi, já tady mám hafol těch otázek, ale já to ani nemusím jako číst, protože o každém tady bodu ty mluvíš, ale možná jsi už tady o tom mluvil, a sice důvod vlastně, proč se starat tu chaloupku, tehdy chaloupku, dneska je to, z kolika ti budov se to vlastně skládá? To na tom videjku je, který za chvilku pustím. Z kolika ti těch objektů hospodářských, to není vlastně domeček ani dům, to je nějaká soustava nějakých staveb, tak můžeš nám říct?
2: Je to uzavřený dvůr, je to selský uzavřený dvůr, nebo hospodářská budova, ale je to uzavřený dvůr. Začneme od té stodoly, to už jsem popsal, ta stodola je 25 metrů na 6 metrů s dvěma průjezdama na dvůr. Dvůr je nějakých 22 na 13 metrů, krásný prostě dvůr, kde se otočí večířská s vlekem. Potom jsou tam dva velké chlévy a jedna malá dílna mezi tím. Z druhé strany stodoly je dvojí garáž, kde jako se krásně vozí dvě auta. Pak je teplá chodba. Já tomu říkám teplá chodba, protože to je zvenku přilepený na barák. Tam je, jak se řekne jinak, špajska?
0: Kamrlík, ne nějakej?
2: Tam se schovávalo potraviny, zdávali potraviny.
0: Komora. Ale my říkáme špajská na Hanejev prostě obě.
2: Ano, špajská je taková malá, to je 4x4 metry.
0: Tož to je komora už potom.
2: To už je komora, no.
1: Tak tam je taková velká špajza.
0: Ano.
2: No, tam je prostě komora, která je jako pěkně chladná a temná. Pak je studená chodba, ve které je schodiště do sklepa a schodiště na půdu. A zároveň je vchod vlastně do té místnosti, to ta hlavní místnost, kde jsem vyboral všechny ty místní zdi. Což není složité udělat tady za další dvě místnosti, protože ten obývák je obrovský. Takže tady stačí udělat jedna příčka a máš tady ložnicu a dětský pokoj. ale jinak je to ve velikosti 9,5 na 6 metrů, ta jedna místnost, celková ta setnica. A potom je tam ještě krásná velká předzahrádka. A tu si netipnu, kolik má, ale je dost velká.
1: A podkroví?
2: No, to je krásný, obrovský, není dodělaný. Já jsem ho jako chtěl dělat, ale zas pro jednoho člověka je to úplně zbytečný. Dělat tam do podkroví se leze krásně tři pokoje a koupelka, úplně jako luxusně velký. Ta předzahrádka tam může mít, já nevím, ten barák má 9, 10 metrů. Je to nějakých 15, 16 metrů, na dalších 10 metrů, ta předzahrádka jako je fakt velká. Možná, že ještě větší, než to, co odhaduju. Takže z toho se skládá vlastně ten barák. Příjezd na dvůr se dá z obou stran, jak zezadu od Humen, tak tady ze předku od kapličky. Mám průjezdy na dvůr z obou stran, takže tady krásně se dá jednou stranou prostě vjet a druhou stranou vjet, když člověk si něco přiveze nebo odváží nebo cokoliv. Tady ze předu přijede domíchávač, bez problému, tam mu nic nebrání. Takže i nákladák by tady projel jako kamion, celý kamion by vlastně projel. Že tady ten průjezd, co mám ze předu, je 4 metry a neomezený na výšku, tam žádný omezení není, takže tam může projet, já nevím co, říkám kamion, tam projede v pohodě.
1: A za tím stavením máš louku?
2: No a tam je nějakých, já nevím, 7 000 metrů louky, vlastně dvě louky, které protíná potůček v jedné třetině, protíná malej potůček, který celoročně teče.
0: Dobrá.
2: Který mu není zavedený v tom vodohospodářství České republiky, ale který vlastně jako je na katastru zapsaný, jakože je můj, že patří mně.
0: A ještě máš tu studánku pod to peco, Kachlovo, máš tu studánku, takže máš vody dost. Přátelé, já teďka teda zkusíme druhý pokus. Maro, jak to vypadá teď, promluv?
4: Tak zkusme to, druhý pokus, zdravím vás.
0: Druhý vyšel, ano.
1: Ahoj, jak říká, Marku, ahoj. Super.
0: Perfektní, Maro, takže...
4: Ahoj, Jako, ahoj, Láďo. Takže,
2: tykáme si, nebo jak to je?
4: Jasně.
2: Tak čau teda v tom případě.
4: Čau.
0: Já ještě představím Marka Hašlara, zkušenýho to barda už, vícenásobného účastníka studia Deja Vu ve své nekonečné sáze. On je propojovatel spiritu a hmoty a iniciátor vzestupu v krajině, Marek Hašlar. Takže vítám tě, Maro, jsme rádi, že jsi k nám přistoupil, je to tvoje téma. Jo, když vidíš ty obrázky, už to pouštím po druhý, takže je to vlastně takové zázračné, kouzelné, energetické stavení jako v krajině. Já se ještě zeptám a pak hned vám dám slovo a odskočím si. Vladi, je tam ještě potřeba nějaké zásadní práce, nějaké opravy, anebo se tam může budoucí teda tvůrce jak si nastěhovat a už žít a jenom tak lehce baj očko tam něco poopravit?
2: No víceméně, stodala je úplně nová, tam má nový podvet, betonový, železobetonový podlahy, nový stěnky, nebo železobetonový sloupy, pozednice, krovy, střechy, všechny budovy mají absolutně nové střechy. Barák má novou elektriku, novou vodu, nový odpady, nový podlahy, nový stropy, nový kachláče, nový nábytek. Je tady potřeba něco dělat, ale jenom v případě, když člověk nebude chtět žít stylem, jak žiju já, což znamená o těch 150-200 let zpátky, jako máme elektriku samozřejmě, mám ji tady, jinak jsme nekecali, ale prostě já mám rád takovou ten hrubější nábytek, takový ten praktický hrubý, prostě podlahy, ty dubové podlahy a takový. Jediné, co by tady museli udělat, kdyby sem přišla rodina, tak tady do té místnosti, kde jsem vyboroval ty stěny, si udělat tu příčku a udělat si ty dvě místnostky, ale nemusí. Jestli to je rodina, která je sladěna, tak tady můžou naskládat postel, na pec se vlezou dvě až tři děcka, na to ležení je 2 metry na 1,20 m, nebo tak nějak. Takže jako záleží na nich, jestli to bude prostě pár, jestli to bude rodina, tak jediný, co by bylo asi pro ně na dodělání, aby měli svoje soukromí, tak pokojíčky v podkroví, což si myslím, že není zas tak finančně náročný ani pracovně, zaizolovat střechu a udělat podlahy a příčky, což z sádrokartonu je udělaný. Já bych sám to udělal do 14 dní. Takže jako i ti, co to budou dělat jenom po práci nebo o víkendech, tak si myslím, že do 2 měsíců nemají co dělat. A nebo, jak se říká, ta menší varianta, udělat tady v příčku v té hlavní místnosti, v té setnici, udělat příčku a udělat z toho jednu ložnicu a jeden dětský pokojík. A furt zbývá krásný obývák, krásná chodba, kuchyní, kachláče, všechno je to krásně otevřená místnost.
0: Dobro,
2: je to asi jediný.
1: Jak mi se líbilo, Vladě, jak jsi kdysi mi říkal o té myšlence, že bys propojil vlastně studánku, kterou máš pod domem, s tou hlavní místností, jak bys vlastně udělal

0: co říct, nevím, jak to říct, ale prostě oheň a voda jsou strašně důležité věci. Tak jsem chtěl vyřezat v podlaze díru, kulatou díru, v průměru nějakých 60-70 cm a dát tam sklo, jako přes které se dá jako projít. A do té studánky jsem chtěl dát prostě takové jako vodní lampičky nebo světlo, že by to bylo jako noční svícení, že by člověk naopackl nebo by trefil na záchod nebo takové. A že prostě tou vodou to světlo by prozařovalo přes ten skleněný dekl v té podlaze a osvícovalo by to jemně tu celou místnost, že by tady nebylo světlo, ale bylo by vidět, kam si člověk hne nebo kam jde. Tak to byl jeden z těch bláznivých nápadů, kterých jsem tady zprovoznil už hodně, ale ještě se k tomu nedostalo a už víceméně tu energii si nechám prostě na ten příští domeček, na to příští místo klidu, kam se hodlám přestěhovat.
1: Dobrá. Přátelé, takže asi necháme taky nastartovat Máru Hašlera. On už asi má nějakou otázečku, už to navnímal, takže Máro,
2: jo,
1: Máry,
2: prosím
1: máš
2: tě,
1: slovo.
2: Můžu.
1: Ano.
2: Můžu, super, ty brďo. Já bych se tě zeptal, jak dlouho jsi tam žil, já jsem z začátku nebyl, ale jak dlouho jsi tam žil a jaký ten příběh, má nějak ta krajina nějaký příběh?
0: Jako myslíš tady tu Vysočinu?
2: Ne, tak ono to bývá třeba ta oblast, víš, jako ten prostor okolo toho pozemku a takhle.
0: No příběh to má takový, že to je vlastně zmínka, to se jmenuje Chmelná tady, a zmínka o Chmelné je z 1382, myslím, je první zmínka. Já jsem, co jsem to vyklízel, ten bordel, co tady byl, a tu džungli, tak jsem zjistil, že stodola byla růbenka, obskládaná kamenem, a je to barák popisný číslo 1. V katastru, ta louka za barákem, což v katastru si to fotili, že v katastru je to zaznamenány 1/1, jako parcela. Což říkali, že za tu dobu, co dělají u katastru, že to ještě neviděli, že je parcela označená 1/1. Takže jak se ptáš na tu co to je, tak ten barák má minimálně 400 let svoje historie. Což mi, protože já si myslím, že jsem se narodil v blbém čase, že jsem se měl narodit nějakým, dejme tomu 12, 13, 14. století, to už je daleko 14, spíš to 12, 13. Takže víceméně mě to, se mnou to rezonuje jako ta, to je strašné slovo, na mě to má nějaký vliv, ta historie a ty staré věci a ten starý styl života, ten starý přístup. A když jsem vlastně toto zjistil, já jsem to kupoval podle 3 fotek. Já jsem to nekupoval, že jsem se na to šel podívat, já jsem to kupoval, když jsem byl v Anglii. A měl jsem možnosti jenom 3 fotky. Ale jak jsem ty 3 fotky viděl, tak říkám, ne, tam patřím.
2: Můžu ti tam ještě skočit?
0: Klidně.
2: Ještě prosím tě, dobře, to je historický příběh a pak tvůj příběh. Máš tam nějaký, jak se tam cítíš, co jsi tam prožil jako životního?
0: Tady? Ty brďo. No jedna z krásných věcí, když jsem začal 19. června, to si pamatuju, protože můj pes má narozeniny 19. června. 19. června jsem začal spravovat tady ten barák. První 2 měsíce jsem teda jako uklízel, vyklízel, kácel jsem stromy, křáky a bordel. A samozřejmě, že dědiny tady se chodili dívat a chodili se ptát a všichni byli zvědaví a jestli cosi. No já jsem všem říkal prostě, že do zimy tady bude nová stodola. Prostě, že do zimy ta stodola bude stát. Že do zimy bude nová stodola a tamto a všichni se chlámali. Ale začal jsem to jako samozřejmě lopat perníček, jak jiníček s mařenkou, takže začala krytina a potom trámy, krovy, krokve, pozednice. Některé ty kameny zdí prostě byly úplně, víceméně já jsem oddělal pozednice a oni spadly, že? Ta stodola má na šířku 6 metrů a z jednoho rohu do druhého rohu na těch 6 metrů byl rozdíl 1,30 m. Ta stodola jela úplně pryč, ta stodola úplně padala. No a co chci říct, že vlastně, jak říká ty zážitky nebo prožitky, tak postupně se

0: začala celá dědina a i ty okolní, ne dědina, tady je 18 baráků, je osada, a i ostatní osady v okolí se začaly sázet. Ti chlapi se mezi sebou začali sázet, jestli to do té zimy stihnu nebo nestihnu. Takže to je takový prostě, pro mě to je něco jak energeťák. Když mi někdo řekne prostě to nedáš, to nedokážeš, to nezvládneš, tak prostě mě to jako víceméně dobíjelo, že to prostě a just jo, a natruc jo. No a vlastně skončil jsem 6. prosince, tady v baráku nebyla teplá voda, nebylo topení, já jsem ve spacácích tady chrápal. Naštěstí jsem ještě neměl psa, protože ten mi to nedal chudák. Ale prostě 6. prosince stodola stála a měla jsem dokonce měla i obouchanou deskama, takže byla i obložená, měla střechu. A byla jako úplně nová stodola. Takže jako asi, já to taky nemám moc rád, asi taková osobní hrdost, jakože natruc všem prostě. Natruc
1: jo,
0: všem.
1: Jo, hele. Tak no. V tom příběhu, jakoby, přesně, já v tom vidím, to dělá ten rytíř, ne? Ono se tady o tom rytíři asi archetypu trošku mluvilo. A ty to potřebuješ jako mít, víš, něčeho dosahovat, jako být tím, víš tak, že člověk se cítí na to, čeho dosáh, že? Jakoby. Jo, co prakticky byl schopen jako uskutečnit.
0: To jsou největší důkazy. Jsi,
1: no to je ta výzva, ne? Životní výzva vždycky přijde, ale ty si ty výzvy trošku jako víc vybíráš, víš, i to říkáš, jakoby, jo, že ta rytíř taky jde do světa a jde taky, že jo, řešit ty draky a tohle. A nikdo se ho neptal, proč to jde dělat, že? Jo, tak jenom tak, co tě nacítuju a ten prostor je to takový, určitě ten prostor byla výzva.
0: To,
1: určitě to, životní výzva, to určitě.
0: To určitě, jako já ti za to děkuju a byl bych strašně rád, kdyby to byla pravda, protože jako by to ladilo s mým představením o chrabrosti a o rytířství a o správném stylu života a o správné cestě. Ale mám takový pocit, jako souhlasím s tebou a líbí se mi to, hodně se mi to líbí, víceméně je to můj životní styl, ale mám takový pocit, že se nad tím hodně podepsala moje máti, že vlastně ta tvrdohlavost dokazovat, že nejsou sračka, nebo že nejsou prostě odpad, nebo že nejsou, že to prostě dám, že to zvládnu, že nepotřebuju podporu, že prostě se radši nechám zabít tím trámem, než abych si zavolal o pomoc. Že vlastně já si myslím, že za to bych měl být vděčný svojí máti, že to ve mně vybudovala nebo země vymlátila jako takového jako tvrdohlavého paličáka a cílevědomého prostě tvorečka. Že vlastně já jsem od malička slýchával to, že jsem nechtěnej, že? Od mátí. No a že v 18. buď vypadnu já nebo ona z baráku, že? A tam se mnou bydlet nebude. Takže jako víceméně já si jako děkuji za toho rytířa, to by bylo akorát, to by bylo krásné, ale strašně by si mi to líbilo. Ale mám takový dojem, že toto vlastně ve mně vybudovala máti tím, že nejsou hodnej jako života, nebo nejsou hodnej být jen potomkem nebo synem. A prostě já si to takovým dokazuju, že polipte mi prdel, podívejte se, co je za mnou a podívejte se na ty keci, co jste na mě měli. Tak, jako, tak to asi vidím já, no.
1: Já si myslím, že hele, je to obojí, jo? Je tam i ten rytíř, který má právě tu stinnou stránku, jo? Jakoby tu invertní vůči udržitelnosti a tu, která podporuje tu udržitelnost života. Ta chrabrost a že jsi tvrdohlavej, tak je i marsovská energie a ten Mars, on je jakoby bojovník, ale bojovník, který nebojuje. Víš, v té čistotě. A to ten rytíř se snaží vlastně jako dosáhnout tou svojí cestou a hledá, že začne vlastně, aby byla ta rovnováha, tak nemusí bojovat. Víš, jakoby to je taková ta vize novýho bojovníka, který bojuje za nebojování.
0: Jako přesně, jako toto řekl krásně. protože já nechci problémy, já nechci prostě soutěžit, já nepotřebuji s někým soutěžit, já nepotřebuji s někým bojovat, já nepotřebuji vyhrávat. Já chci jenom tu svoji svobodu a ten svůj klid. A to je ta podstata, to je ta podstata, za co já bojuji. Za tu svobodu té myšlenky, za tu svobodu toho života, za ten klid. Za ten klid. Já po nikým nic nechci. Já po nikým nepožaduju. A toto je fakt to nejcennější. Jako svoboda, klid, pocit toho mužu. Bude to znít blbě. Já se ráno probudím, udělám si kafe, zafilozofuju si, já mám strašně na filozofii, i když ji nerozumím. Zafilozofuju si, pes mi lehne do klína po snídani a prostě spí mi v klíně chvilku, já si dám kafe, já si přemýšlím, co budu dělat, kam pojedu, nebo co je potřeba zařídit, co je potřeba udělat. Trošku si zafilozofuju a pak musím jít na záchod. Děcka, to nejde popsat. Ten pocit té svobody, říkám, je to blbost. A ten pocit svobody, že je úplně na mě a že je úplně jedno, do kterého rohu na tým dvoře se vyščiju. Já to třeba ani neudělám, já jdu na ten záchod. Ale už ten pocit, že mi do toho nemá kdo kafra, že je pod tím každému hovno a že je to absolutně, stoprocentně, maximálně moje rozhodnutí, můj dvůr, má půda, můj život, můj cíl, můj směr, to je nezaplacení. To je absolutně nezaplacení. To stojí aj za smrt.
1: Hele, takový pocit. Vláďo, prosím, ještě můžu ti tam něco takhle dopoříct? Svoboda, existuje i vnitřní svoboda. A právě, že když je člověk nespokojený s nějakým místem, že mu nenabízí dostatek té svobody, jako aby se uvnitř mohl projevit ven, tak to tak často bejvá, protože nás ty místa přitahujou, a aby nás něco ponaučili, aby jsme uzavřeli určitý cyklus a aby jsme mohli najít další místo, které je pro nás na té další cestě jako další potřebný, další zkušenost potřebnou, kterou potřebujeme k dalšímu růstu. Takže mně se moc líbí, že to takhle vnímáš, já taky, mě vždycky krajina zavolá a já se tam víceméně jako přestěhovával. A teď mám jakoby pocit, že jsem na místě, kde jsem jako správně, jo, teď momentálně, samozřejmě se to taky může změnit.
0: Gratuluju
1: ti. Přesně, cítím se tam, že tam přesně, jak jsi říkal, můžu jít a vyčůrám se vlevo, vpravo a nic se nestane.
0: Jako je to blbý příklad, ale lidi, co mají
1: chápu to. No.
0: Lidi, co jsou na stejné vlně nebo stejnou krevní skupinu, tomu porozumí. Je to blbost.
1: Řekl jsi to hodně tvrdě, no.
0: Já budu lepší příští.
1: To byla drsná, to je hardcore lepší filozofie.
0: Já se polepším v příštím životě.
2: Jakože tak pes se vychrápe v klině, pak se jdu vychcát a mám tu svobodu, každý mi po tým hovno. Jako mně se to, ale to je takový hanácký, sedlácký, prostě selský, jako filozofování, jo, takový prostě od srdce, jako jo, co na srdci, to na jazyku. Laďo, za mě jako top, dobrý, jo. Než tak jenom teoretizovat, co by, jak by. Udělám to a hotovo, nazdár. Každý mu je pod tím hovno.
0: A kdyby to tak bylo, víš, jak by bylo lehce na světě? Ano. Kdyby tamtoho souseda nestralo, že to ten soused má nový hodinky. Tamtoho souseda nestralo, že má traktůrek a on nemá traktůrek a on má červený traktůrek a on má modrý traktůrek a že má nový boty a on má starý boty. Kdyby se lidi do sebe tak nesrali, kvůli blbostiam, které nejsou důležitý. Když to je jedno, já chodím bosky, mě ty boty jsou úplně ukradeny, že? Já jezdím ve starých autech, protože mi dovezou a udělají to, co potřebuju. Mě to je, jako kdyby se lidi tak nesrali a nesnažili se nasrat ty druhý, jenom z důvodu, že můžou je nasrat. Ježišmarja, jaj. Říkám, jedu do Beskyd, zlatý medvědí, zlatí vlci, s těma si pokecám víc, s těma ty pochopím, oni pochopí mě. maximálně mě zežerou, ale na druhou stránku proč ne, že? Když vážím přes metrák, tak aspoň se nažerou.
1: No, tak to ti fandím teda, to budeš jak Anastázie ze chvíli.
0: já budu jak ten z té pohádky. Martin Kabát tam hrál, ne s čerty nejsou žerty, jak to bylo? Hrátky s čertem. Hrátky s čertem. Hrátky. No, a ten poustevník, já budu žrat kobylky a já budu jak ten poustevník, já tam budu v lese zakopaný někde v jeskyni.
1: Ano, správně, rytíř se bude transformovat do poustevníka a přestane bojovat. Ty jsi to trefil, ty. Paráda.
0: ještě to dokázat a docílit. To je,
1: no.
0: Ale to už je ta maličkost. Jak člověk pochopí, kdo a co je, ten zbytek už potom jde lehce.
1: Ale tak to se ti ta krajina najde sama, protože ona má ráda a tyhle ty vědomí, empatický, kde má člověk otevřený srdce, tak to krajina pro něj má vždycky připravenou lahůdku.
0: Řeknu ti, jestli jsi měl pravdu. Za pár měsíců, nebo jak přijde čas, tak ti zkážu, nebo dám ti vědět, jestli se strefil, jestli jsi měl pravdu, nebo ne.
1: Ale ta lahůdka, víš, může být stejná výzva. A možná ještě větší výzva než předtím.
0: jestli ji budu řešit já pro sebe, tak mě je jedno, jak velká a vysoká a těžká ta výzva je. Jak se mi do toho budou srat druzí, to už je úplně jináčí knížka, úplně jináčí kapitole, úplně jináčí příběh. Co se týče práce, dřiny, namáhavosti, nebo se naučit nové řemesla, naučit se nové znalosti, naučit se nové věci, všemu jsou otevřené. Všemu a rád se naučím nové. Rád se zdokonalím v rostlinkách a jak upít skachnu a k čemukoliv. Ale v momentě, co tam přijde lidská zášť, lidská nasranost, sobectví a zloba, na to ti nepomůže nic. Na to nejsou léky, na to není řešení, na to není recept. Ti lidi se nezměnil, ti tak budou furt. A čím víc tobě se bude dařit, nebo čím víc ty se budeš usmívat, tím víc ti budou házet klacky pod nohy, tím víc budou zákeřní. Takže pryč od těch tvorů. Fakt, jako možná to zní blbě, ale já jsem s lidima v pohodě, já mám lidi rád, to já jsem nikdy na lidi nezanevřel, nikdy jsem na lidi nezanevřel, ale už jsem na ně hodně opatrný. Už jsem hodně opatrný, s kým tu řeč dám a s kým ta řeč bude pokračovat. A už jsem moc starý na to, abych naháněl nové kamarády, nové známé a tam se snažil a tam někoho uplatil nějakou službou a tam někomu to a tam někomu to. Ne. Teď už jsou ve věku, když si ty pravý lidi nenechám k sobě přijít. Ať ke mně přijdou. Ať se ptají, kdo jsou. Ať je zajímám. Ne, co mám. Ne, jak vypadám. Ne, jak mluvím. Ale kdo jsou. Takových bude hodně málo. Ale to nevadí. Je lepší mít jedno kvalitní zdraví, než 50 pilulek, které mi ho drží u chatrny nad vodou. Nechám je k sobě přijít už. Už se nebudu nahánět po známých, po kamarádech. Osud ukáže, ne já.
1: Ale tohle je opravdu velký krok pro toho člověka. On jakoby tu hojnost předává tomu vývoji, víš, tomu životu, aby se spojili, aby se navzájem podporovali a rostli. Protože nám tady je neustále od malinka zakazovaný úplně všechno. Jo, hlavně se dobře uč, ať něco umíš, jo, a máš prachy. To je jediné, co nás naučili. Jinak ten zbytek jsme byli jakoby samouci. A někdo jako ty, jsi takový typický samouk, kdy je člověk kreativní, kdy se nezastaví před nějakou malou překážkou, ale dokáže si vypomoct, no tak má ten život opravdu pestrej. Jo? Zažívá hodně zkušeností, má tam po každý různý pohledy na tu věc. Když to vidíš tady třeba sám, když opouštíš něco, co jsi budoval dlouho, jak se vlastně cítíš? Jak nám to můžeš jako teď nějak zkus se naladit a řekni, jak se teď cítíš, když to opouštíš?
0: Dobře. Snažím se to opustit, takže to neopouštím, snažím se to opustit, ale já mám pár darů. Já mám pár darů, které jsem dostal. Nevím od koho, nevím odkud, nevím s kama. A jeden z těch darů je ten, že když zjistím, že to nemá cenu, ať je to věc, ať je to osoba, ať je to zvíře, nebo ať je to situace, jakmile ten mozek, já vždycky musím přes mozek, abych mohl něco předat srdci, aby to srdce pochopilo, než to musí pochopit mozek, a pak to předávám dál. Ale ten dar je v tom, že když už si uvědomím, nebo si to přeložím, nebo ujasním, že už to nemá smysl, že ta námaha je daleko větší, že je nepřímá úměrnost k té námaze a k štěstí, nebo k radosti, že tam není ta přímá úměrnost, že ten rozdíl je už tak velký, už to nebolí, pak už to nebolí. Já už se pak soustředím na ten krok vpřed. Já dožívám ten krok, nebo tu nohu, co táhnu ještě za sebou, co dodělává ten poslední krok, ale já už plánuju ten nový krok, ten nový směr, tu další trasu. Já už se vidím, jak někde kopu díru na základy, nebo že někde kácím strom, abych si udělal roubenku. Já už jsou úplně jinde. Takže v tom, jo, mrzí to, něco mi s tady bude chybět, tak jak něco chybí z Ameriky, z Anglie, z Kanady a stama. Ale zase kolik práce nebo kolik přístupů ke dřevu, k železu, k cihlám, ke karamece, nebo ke stromům v lese jsem se tady naučil. Za ty tři roky, za to krátké období, co jsem se tady mordoval, dokázal jsem všem a hlavně sobě, že to jde, že to prostě jde spravit barák, že to jde dát do rychtíku zhnilou plesnivou barabiznu, která padá. Takže jako ono ti to strašně moc dá. A když se, jak to říkal, nevím, který to říkal, ale nezáleží na tom, co vidíš, ale jak se na to díváš. A jak ten můj mozek pochopí, že už to fakt nemá smysl, tolik energie vrážet někam, kde si jenom berou, nebo kde ta energie mizí, bez toho, aby se něco vracelo nebo vrátilo, tak už je to o hodně lehčí. Nechci říct, že to je jednoduchý, ale já už vidím ten krok, že nezáleží, jakou cestou zvolíš, když ten cíl je ten samej. To je jedno, že vycouváš, nebo odbočíš, nebo couvneš, nebo jakkoliv to chceš nazvat. Pokud ten cíl je ten samý a ten stejný, to už je jedno, jakou cestu sem dostaneš. Jestli to přes kopce, nebo doprava, nebo doleva, nebo tunelem, tak prostě budu muset to tu epizodu, ne celou knihu, ale to tu epizodu prostě přetočit, tu kapitolu prostě přetočím a začnu novou kapitolu ve stejné knize. Ta samá kniha, ten samý cíl, ale prostě jiná kapitola. Nedá se nic dělat. Já nemám, kdo by mě vytáhl třísku z ruky, já nemám, kdo by mě zavázal skopnutý palec. Nedá se nic dělat. Pojďme, jede se dál.
1: Já bych na to reagoval. Jsi zajímavý člověk, ty co na srdci, tak na jazyku. A to je, to
0: jak
1: si
0: cením, to je... Jak to se zdělaví na čale?
1: No ne, tak v pohodě. Teď já jenom nic neříkám, jenom...
0: Jo,
1: taky rád, jo. Jenom abys věděl, že Já jsem hodně upovídaný člověk, ale teďka spíš naslouchám, aby jsem nacítil, vnímal z tebe a z těch prožitků, který máš, protože, hele, to, co říkáš, jsou jenom slova, ale ty za nima máš dokonce i ten prožitek, takže mají takový jakoby zabarvený, víš, efekt, že nad tím vlastně přemýšlíš, jak o tom teď mluvíš, tak si děláš takovou malou regresi. A je zajímavý, že ty reakce jsou jakoby zvláštní v tom, že ty potřebuješ neustále teda něco jako tvořit. Jo, že když bys byl jako ten, že seš někde furt na stejném místě, tak tobě to nesluší, jo, že máš pocit, že potřebuješ jít dál a dál, jestli jsem to teda pochopil.
0: Oni mě nenechají. Já bych byl šťastný. Ale oni mi nenechají.
1: No takhle, že to je nějaký ještě vztahový, jako je tam nějaký vztahový jako problém.
0: Zášť s dědinou, celou dědinou, ze starostou, s dědinou. Všichni jsou nasraní, že nechodím do práce, že nemám píchačky, že si dělám, co chci, že chodím ze psékem se projít ráno, že se jdu ze psékem projít odpoledne, že mi to utvrdele, kdo má nový auto.
1: Jako toto je velký rytíř, no.
0: Toto je zášť, která mi se tady má vyštípává. Já bych byl spokojený. Já jsem chtěl mít vzadu 4-5 Alpak, pleskat je každý den pořítí a spravovat si ty svoje kahrapáky, ty starý zemědělský stroje, co byly za koně. A třeba některý
1: jsem
0: prodat.
1: Celý jsem to pochopil, jakože tam budeš mít nějaký ještě vztah, který je nedořešený. A tím, jak není dořešený, tak... Jo, chápu, je tam prostě nějaká věc, která se furt opakuje, není řešení, furt se to opakuje, tak je to nepříjemný. Přesně. Já si taky souseda nevybírám, jo, taky jako, že samozřejmě každý má ty svý sousedy. Ale jestli to je jako globální, jo, že ta vesnice je jako praštěná celkově a může se to stát, jo, náplavka, vždycky nám říkali náplavka, jo, když jsem se já přistěhoval jako z města do vesnice, tak jsem byl vždycky náplavka a když jsem přišel do hospody, tak celá hospoda stichla, tož bylo úplně hustý, jo, to jsem prostě přišel do hospody a opět, to jsou oni, to mají ten barák po tamtom, víš, opět takový slova, že jo, asi to jako bylo, že nechápu. A ty seš takovej, co na srdci, to na jazyku, to znamená, že asi jakoby prostě ti nerozumějí třeba, viď, v tom.
0: Můžu ti do toho skočit. Můžu ti do toho skočit. Skákuji. Promiň, ale já jsem taky z dědiny, takže vím, jak to chodí na dědině, ale tady je problém ten, že to není ani ta hospoda, ani to. Tady jsou dva sedláci, a ten větší z těch dvou sedláků je starostův největší kámoš. Spolu chodil 3x, 5x týdně do kostela, držel se za ručičku a pijou tady, kukujou tady pikle. On, ten sedlák je šéfem představenstvu, tady nějakým tím zasedání, je tam šéfem. No a oni prostě tu babinu, která to prodávala, starou donutili, že jim slíbí tu louku, co mám, ty louky za mojím barákem. A oni si tam navrhli, odsouhlasili a odhlasovali, že to změnil v územním pláně na stavební parcely. Pak jsem to koupil já a říkám, já vám tu louku neprodám. To jsem nevěděl, že tam v územním pláně jsou tam předurčení ke stavbě. Říkám, já vám tu louku neprodám, protože já tam chci mít svoje alpaky. Vůj telouce a tomu potočku jsem to kupoval, protože tam chci mít alpaky. Takže toto je ten důvod, proč je proti mě celá dědina. Ne ani, jako samozřejmě ta závist tam je, ale prostě starosta a největší sedlák, což tady mají největší hlas, že v celé dědině a v okolních dědinách, proti mě zbrojí až dvou lidi. A to se nikdy nezmění, dokud oni nezískají tu louku, kterou si odhlasovali jako stavební pozemky. Tam je to ještě trošku, víš, ještě trošku tomu pomáhají, přikládají tomu plamínku, té závisti těch spoluobčanů, to tím házením klacky pod nohy.
1: Ono už to je zášť, to už je horší, jo, že Když je ještě závist, tak to si jenom tak chvíli člověk zapřemýšlí, ale jakmile má zášť, že to jako opakuje, víš, ty nepříjemnosti, no. No hele, a ten, takhle, a váže se to teda spíš na ten pozemek, a jo, jakoby, ne na tvoji osobu, protože samozřejmě to si někdo tam bude chtít bydlet a jestli s tím má počítat, víš, že třeba, nebo jak to tam je.
0: No ne, já už jsem to oddělil. Já jsem to oddělil, no. Ať budoucí majitel s tím nemá problémy. Takže ty louky už jsou oddělané od toho domečku. Jo. Ten domeček samozřejmě má 1000 m², což je dost velký, jak na zahrádku, tak na malinký políčko, ta přezahrádka je obrovská. Takže jako ta plocha je hodně velká. Já jsem to schválně oddělil od sebe, aby prostě ten budoucí majitel toho domečku, toho pokračování, na něho nespadne ta zášť od toho starosty a od toho sedláka.
1: Super. Jsi svědomitej.
0: No nechci házet sračky, nechci házet sračky, kterým já si procházím na někoho druhýho, že? To by nebyl prostě můj životní styl, to bych prostě akorát zhodil tuto špínu na někoho druhýho. Neexistuje. To prostě, přesto nejde vlak. Jsem to rozdělil, tamto je zvlášť, toto je zvlášť. Když ten člověk, který bude mít zájem o tu chalupu, do toho bude chtít vlíst a bude se o to chtět do toho spadnout, klidně. Tam je 6000 m² s potůčkem, vem si to i s tím barákem a jako přeji ti hodně štěstí, synku.
1: No dobrý, tak jo, tak se nám to tak hezky, tak špět celý, jo, převyprávěl. Já jsem to ještě poslouchal, než jsem se připojil, takže nějaký obsah mám. Já celkově, no, abys věděl, že se zabývám právě vyzařováním kvality krajiny. Dělám diagnostiky, rázu, proutkaření, pak nacíťování toho příběhu. Někdy tato zášť jde ještě víc z hloubky toho místa, víš, ještě z pradávné doby třeba, víš, třeba z toho 12. století a ty ses tam jenom potřeboval dostat do té situace, aby ses něco uvědomil a překonal si něco, víš, to, co duše to dlouho řešila. Takže já to beru furt, ty to máš skvělý, ty to máš hezký výzvy, máš pestrý život, no já fandím ti, moc se mi to líbí.
0: Jako je to možný, jako to, čili vem si to, že všichni máme nějaké výzvy a je jich hodně, o kterých ani nevíme, že? Že je možný, že jsem potřeboval dostat přes držku znova, nebo po hubě, nebo jak se tomu říká, a abych se posunul někam jinam. Třeba toto byla jako přestupní stanice, abych si uvědomil, co český člověk je, co česká země, co to je za národ, ti Češi, po těch 30 letech, co jsem se vrátil do republiky. Takže tak jsem si jako uvědomil, drž hubu, nevysrkej rušky, zalez někam, kde tě nikdo neuvidí, kde tě nikdo nenande a budeš spokojený. Třeba to bylo zapotřebí. Takže je to možný. Je to možný.
1: To jo, to chápu, no, ale mně se to jako taky nelíbí, proto tady většina lidí už teďka v té vesnici, už jsou převážně jako změněný, to už je ta moje generace tady. A už ty lidi, máme sousedy, ale tohle si neděláme, jako no. Tohle byla taková ta zášť ještě tý starý doby, jo. A nevím, tam to prostě jako asi historicky to lidi vábilo, aby někomu nepřáli, jo, že ten se má líp než my a takovýhle jako divnosti podle mýho ty minulý generace měly. A my jsme teďka vůbec všeobecně, ty novější lidi jsou víc svobodní, víš, potřebujou prostě mít prostor svobodný. Takže já jsem velice rád, že a myslím, že takových skupin, ty jsi říkal, že by si šel třeba i do nějaký komunity nebo sám? Já jsem ještě se zeptal. Teda.
0: Ne, já chci solo. Já chci solo. Absolutně solo, absolutně prostě se vrátit ke
1: zpětu. Ale oni by ti mohli pomáhat jako brigádníci, víš, jakoby, že kdyby si... Existují různý programy pro vzdělávání k tomuhle životnímu jakoby řemeslu, kdy ten člověk se naučí opravit střechu, třeba naučí se, víš, tyhle ty věci. A převážně při nějaký stavbě a opravě a nějakého velkého prostoru, tak se to hodně děje. Víš, že tam prostě jde brigádník a něco se naučí, no. Funguje to. A třeba tam za to bydlí, třeba tam za to asi užívá prostě krásný týden někde, víš, v hezkém prostředí a naučí se ještě něco dohromady. Jo, že to není úplně vždycky jenom za prachy, ale za výměnu třeba, no.
0: Já nemám problém předávat zkušenosti a znalosti a nebo co jsem se naučil, nebo co znám a umím. S tím nemám absolutně problém, ale tady se vrátím k tobě, jak říkal, s tou rytířskou dobou. Můj dům je můj hrad prostě. Tam já mám prostě svoju bublinu, svoju prostě, tady jsou já a tady nevím, jak to popsat. To není ani sobectví, ani nic takového, že mě trvá strašně dlouho, než někoho k sobě připustím a trvá ještě díl, než se s ním cítím dobře v mojím prostoru. Takže ti brigádníci absolutně to nehrozí, ale říkám, já nemám problém lidí učit nebo jim předávat své zkušenosti, předávat své vědomí, ale to si kdykoliv. Kdykoliv, já říkám, já jsem ochotný člověk, já to vždycky říkám, že když mě někdo požádá, tak já bych si zlomil vás, aby mu pomohl. Když mě někdo přikáže, tak já bych mu zlomil vás. Jako supro se rozdat. Vědomosti, znalosti, ale prostě můj dům je moje útočiště, můj hrad, moje bublina, moje absolutní soukromí. Já se na to dělám trošku jinak, na ty čtyři stěny, kde žiju nebo budu žít, nebo kde si postavím nový domeček, nebo srub víceméně. Nevím, jak to vysvětlit, neumím to vysvětlit.
1: No, to je skvělý. Hele, já teda jenom můžu jednu organizační. Petrucho, jak to máš tu představu? Jedeme do 9, máme půl hoďky, viď?
2: Máme půl hoďky, takže jedeme ofiko do 9, jo, na streamu Svobodného vysílače, ale na YouTube můžeme přesáhnout, jo, pár minutek, ale protože my už jedeme 6:30, tak já bych to rád kolem té 9 jako odpískal, jak to říkám vždycky, ale pokud budete chtět pokračovat, nechám vás tady puštěný a můžete plkat.
1: Ne, můžem to tak asi uskutečnit, já bych souhlasil, hele.
2: A já bych klidně potom navrhl někdy pokračování, buď počkáme, až teda Ladík, ano, vlastně kam půjde, jak se mu splní ten jeden z 15 snů, anebo i předtím mapovat, tak jak si jeho energie a vůbec ten osud, jak se to všechno vyvíjí, takže můžeme dát opáčko klidně za měsíc. Ale dneska bych kolem té 9, přátelé, to odpískal. Jú, ať máte tak nějak jako jaksi povědomí.
1: Můžu teda, Petrucho, jenom tak vyhlásit takovou menší anarchii? Můžu?
2: Anarchie, toto je punkový studio, teda... takže anarchie sem pasuje. Klidně vyhlašuj.
1: Tak já vyhlašuju. Mám jednu takovou informaci, která je velmi, velmi důležitá v rámci krajiny, v rámci planety, v rámci slunce, v rámci galaktického prostoru, vesmírného prostoru, až tak dále. Protože můžeme nazvat, že jsme na určitém přechodu v rámci toho vzestupu a toho procesu, jak vnímáme tenhle svět a kam zapadáme a tak dále. Já jenom jestli to téma můžu třeba jenom nastínit a klidně se k němu můžete i vyjádřit, když jste tady takhle hezky. Krásně filozofický naladění. To by šlo. Já totiž, hele, jenom taková malá vsuvka, jo? Když se mluví o vzestupu, tak se podíváte na ten internet, na ty sítě a zjistíte, že se tady mluví o vzestupu Zemi, o vzestupu lidí, že se tu mluví o tom, že tu jsou různý mimozemšťani, kteří jsou docela zdaleka a že oni nám s tím mají nějak pomáhat a takhle. A pak se tady mluví o dávných civilizacích, které byly na Zemi, buď předtím, nebo tak dále, ještě předtím klidně. A úplně každému teďka trošku jakoby vypadla jedna důležitá věc, že my tady v sluneční soustavě máme několik planet, které doteďka jsou obydlovány různýma bytostma, které používaly jejich planetární vědomí. Jo, pro buď tím, že působili na to lidstvo jako formou kolonizace, že kolonizovali, anebo tím, že jim chtěli jakoby pomoct v tom vývoji, že jim vlastně jakoby pomohli být víc svobodný a tak dále a tak dále. To znamená, že se úplně zapomíná, že vzestup se týká celé solární soustavy, to znamená i našeho slunce a našich planetárních vědomí, které se stělesňují jako planety. Takže každá ta planeta, ta má civilizace, který mají dosáhnout stejného vzestupu nebo pochopení, co je udržitelnost života nebo poznání té udržitelnosti života. A ku podivu, tak planeta Země nebo vědomí planety Země toho dosáhlo sluneční soustavě nejdřív. Pak se zjistilo, že lidstvo na tom není zas tak hrozně špatně, jenom se přemnožili prostě. Jo? Takže to taky jako dej ten vzestup. Jo? Ale počkej, oni, ty jiný civilizace, co byly teďka na Venuši, na Merkuru, jo, na všech těchto našich planetkách, na Marsu, tak taky měli určitý proces a taky je potřeba, aby ty bytosti podpořily ten skutečný potenciál té planetární úrovně. To znamená, že teď se děje velká událost a bude se týkat právě tohodle. A ví se, že v rámci vzestupu proudí z centrálního slunce velký fotonový pás. A my jsme se v kosmickém rameni té galaxie přiblížili do toho fotonového pásu, který, a nevím přesně, někdo to má vypočítaný, určitě desítky let je schopen tu planetu ozařovat světlem, který je tak rychlý, že tady by ho nikdo nezměřil. Jo, chápeme se. Čím více vyšší frekvence toho vědomí, tak ono funguje jako světlo, který je tak rychlý. A nejrychlejší světlo je to, který je všude a nikde. A je v té přítomnosti. To je úplně ten zdroj. A teď si jako představte, že tenhle fotonový pás těch částic, který kmitají na téhle frekvenci, už naší sluneční soustavou měly dávno proudit. Ale protože Matrix si vymyslel, že udělá tady takovou jakoby fotonovou technologii, která bude fungovat jako čočka, a ta čočka bude propouštět jenom určitý spektrum částic světelných. To znamená, ten fotonový pás nedokázal na to lidstvo vyzářit celou nálož, která proudí od centrálního slunce. Pro mě kvalita centrálního slunce je kvalita poznání o tom, že poznám, co je udržitelnost, ale i to prakticky uvedu jako realizuju, abych věděl, jestli to opravdu funguje, jako když jsem typický zahradník, mám semínko a prostě zasadím a tím zjistím, jaká to je květina. Takže podobným způsobem já to poznání potom realizuju, abych věděl, jestli to v praxi dává smysl. Takže představ si, že tenhle ten človíček malej, co žije na té planetce teďka, takže když něco realizuje a tím poznává, tak podporuje vzestup globál všech a nemusí se žádnému společenství přidávat. On svým osobním poznáním udržitelnosti podporuje kolektivní vzestup. A teďka, čím víc se nashromáždilo víc těch lidí, co myslejí takhle jako svobodně a probudějí se do toho vědomí, tak jakoby přeteče pohár a ta fotonová technologie přestává fungovat. A to je tenhle ten úsek. Teď se dosáhlo toho, že ten pohár přetejká. Takže ta fotonová technologie má výpadky. Ty výpadky budou pouštět na naší planetu, na naši sluneční soustavu, díky, že ta čočka jakoby nefunguje, ta polarizace tím sluncem, tyhle ty částice. Ale pozor, jakmile se sem dostávají hmotně, tak my budeme mít jako z té hmoty stimul. Jo, že my furt říkáme, že ta hmota nereaguje jakoby na nás. No nereaguje, protože my kmitáme úplně na jiném kmitočtu, na jiný frekvenci. A tato hmota je matrix, tak má úplně jinou frekvenci. Tam funguje jenom to, když se přidáš, jak ty říkáš, k těm parchantům, jo, který jsou jakoby zlí a přejou jenom a těm bohatým a takhle, jo, přesně ty, kteří chtějí vládnout a prostě zmocnit se toho. A to je přesně ono. Teď ztrácej velmi důležitou sílu působit na lidstvo skrz tu iluzi té fotonové pasti, kterou si tu vytvořili. Je to typická čočka, že vám vytvářejí iluzi. A teďka ta čočka funguje jako filtr. Takže od teďka kvality poznání, vysokovibrační vibrace budou vibrovat i v té hmotě na té planetě. To je velký předěl. A to je jedna z věcí. A druhá z věcí je, že přesně ve stejný okamžik, kdy se to stalo na té sluneční soustavě, tak vyply CERN. Víte, co je CERN?
2: Ve Švýcarsku urychlovat částic.
1: Vědecká laboratoř, ano, urychlovat částic. Průmyslová revoluce nebyla průmyslová revoluce, protože byly dvě velký vlivy. Jeden magický vliv a jeden technologický vliv na to společenství. A v průmyslové revoluci, a to byla síla lva a draka, jo, že to byly nějaký tyhle linie, a oni chtěli prostě jakoby ovládnout to všechno, tak se potřebovali spojit. Takže udělali technologii pod vlivem magie. Takže všechny součástky jsou laděný do určitých frekvencí. Blikání, obrazovky, světla diodový, všechno je prostě nastavovaný tak, aby to hrálo pro tu iluzi téhle fotonové pasti. Jo? Mm-hmm. A teď přichází doba, kdy jim tohle přestává fungovat, protože se jim tenhle ten v tomhle vesmíru je světlo neměnný. Jo, furt plyne jedním způsobem. Kdo to nastavil? Kdo nastavuje rychlost světla tady v tom vesmíru? To je zajímavý. Pozorovatel nastavuje rychlost světla. To jste vy. Takže víceméně oni zkoušeli tohle, co chtěli prostě úplně se dostat tou hmotou do přediva za časoprostor, otevřit trhlinu, vytvořit tu zdrojovou složku. To, co ten poutník, když jde do toho lesa a odevzdá se vývoji poznáním udržitelnosti života, získává tu jedinečnou zdrojovou informaci, tak tyhle ty věci se snažili v tom CERNu to dělat násilím. Ťukat na tu nebeskou bránu násilím prostě. Srážením částic. To je magicko-technologický přemýšlení. A oni ho vypnuli CERN na 4 roky kvůli opravě. Podle mě to bylo schválně, protože jim to přestává fungovat. A oni vědějí, že tyhle ty okultně technologický giganti přestávají mít tu moc. Protože ta planeta začíná konečně přijímat i z toho fotonového pásu ty vysokovibrační částečky. To je jenom za mě taková malá vsuvka, protože to teďka koresponduje se vším, co se děje. Šumanovka, ta lítá teďka týden lítá v kuse, nahoru, dolů, nahoru, dolů. To je jako když ta planeta úplně se chce změnit, úplně přecedit přes nějaký filtr. Je to zajímavý pozorovat. Výbuchy sluneční, oni zatajili některé výbuchy, bylo jich strašně moc za těch 14 dní. Zemětřesení. A jo, všechny ty vlivy, to teplo, jak to chování těch lidí, to všechno vlastně vyústňuje v to, že my potřebujeme teďka vzít ten vývoj do svých rukou a na své individuální úrovni, jako jedinečná bytost, si teď říct, jakoby, ano, já si opravdu jako mý rozhodnutí je podpořit ten vzestup. Jo, abych chápal celistvost toho života. Nebudu, jak ty říkáš, nebudu ulpívat furt na jednom místě a hádat se s někým furt do kolečka. To prostě není potřeba. My potřebujeme jít dál. My potřebujeme překonat svoji hranici. Hranici své identity. Já jsem vlastně rád, že zkoumám teďka to planetární vědomí, protože se dovídám, že ty planety mají velmi krásné příběhy, mají velmi krásné civilizace, které tam jednou vznikly a zanikly, ale nechali tam stopy. Samozřejmě i o ty planety byl velký galaktický boj, takže tam je i velký trauma. A je to zajímavý, protože já jako, když jsem dělal krajinotvorbu, tak jsem četl příběhy v té krajině. No a já jen třeba před 3 roky se mi to změnilo, že to samé se dá dělat na té vesmírné úrovni. Můžete se dostávat na jiné planety, můžete tam pracovat stejně s tou krajinou, jako tady na té Zemi. A máte vlastně stejné pole působení, to je velice zajímavé. A protože jsem opomenul, že jsem furt chtěl cestovat někam daleko a opomenul jsem právě ty naše planetární krásné příběhy, které máme v naší solární soustavě, tak jsem si dovolil si dát velkou trpělivost a čas, trošku to nacejtit a znovu se spojit s těma planetama na jiné úrovni, než jenom astrologicky, že nám něco určujou, ale na té vědomé. A je to velká výzva, musím uznat, mám z toho opravdu velmi intenzivní zážitky, který se s váma budu chtít pak při dalším podcastu, který uděláme tematicky na tohle téma. A jak vlastně funguje ta hvězdná diplomacie, to by mohlo taky lidi zajímat, protože to spoustu lidí už trošku dělá a možná si to ještě neuvědomuje. Ono to je takový úděl člověka, protože on se snaží ty duality neustále držet v rovnováze, jo? To dobro a zlo. Takže on nehraje, já už jsem to říkal, on nehraje ani za dobro, ani za zlo. On je rozhodčí těch věcí, on je pozorovatel. On má teďka takový jiný postavení, i když se cítí teďka hrozně omezený v tom těle, ale jako bytost, je to nástroj nepředstavitelný váhy pro ten vývoj, globální vývoj všech. Tak je jenom taková upomínka, že bych teda byl rád, jestli se chcete vyjádřit s tomu, co jsem říkal, jestli máte nějaký věmy, pocity.
2: Já bych tady, dívej se, já jsem hned jako zareagoval, protože já jsem tady ten dokumentík měl nachystaný na včerejší vysílání, ale nedošlo na něj z časových důvodů. Jak se Maro bavil o tom blikání, jo, tady těch různých monitorů a obrazovek a laptopů a mobilů, tak dokonce Američani to mají patentovaný pod patentem číslo blabla, jo. A je to vlastně manipulace nervového systému pomocí elektromagnetických polí z monitorů, jo. Bylo to registrováno v roce 2001. A princip fungování je, tvůrci patentu tvrdí, že monitory a televizory, tehdejší CRT obrazovky, vyzařují elektromagnetické pole, pokud zobrazují určité obrázky. Změnou intenzity pulzováním obrazu lze údajně vyvolat slabé nízkofrekvenční pole. Jo, pak to má tady vliv na člověka, jo, že to stimuluje smysly a pak to narušuje nervový systém, vyvolává různé pocity. Takže je to vlastně asi vyvolání takové nějaké fikce, jo, že není úniku tady z toho, že jsme teda v zajetí tady jaksi prostě a že jsme ovlivňováni, jo, a udržování pod kontrolou, ale velmi se mnou rezonovalo to, jak jsi povídal o tom, jo, že se blíží tady ten nějaká ta rázová vlna, jo, to, ten pás jako toho světla. Ono, jako hodně se mluvilo o záblescích, na který se čekalo už několik roků, přijde záblesk 16., 18. a 3. a nepřišel, ale tady to, že se blíží tady ty silné energie, které vlastně už budou mít vliv aj na hmotu, tak je to velmi potěšující, že vlastně nám půjde to dílo od ruky. A taky se mnou zarezonovalo to, jak jsi řekl, že vlastně i člověk tvůrce, který tvoří o samotě a nemusí být součástí žádného společenství, žádné komunity, žádného davu, ať vědomých tvůrců, anebo prostě vesničanů, jo, může být někde sám a tvoří o samotě, i tak vlastně napomáhá tomu obecnému vlastně kolektivnímu vzestupu. Takže Máro, jako vždy jsi přinesl kvalitní informace a máš i kvalitní zvuk mikrofonu, takže o velký blagadár, to za mě jenom k tomu.
3: Já bych moc ráda, já už dlouhou řadu týdnů vnímám, já jsem si vlastně vybudovala tady ten svůj domov v takových jako různých, jak se řekne, porodních bolestech a měla bych mít velkou vděčnost za to, že mám svůj domov, že mám to svoje místo, ale já už dlouhou dobu opravdu vnímám, že tady nemám být, že mám, jak se říká, zvednout kotvy a jít jinam. A velmi se to ve mně pere, protože je to něco, co, ano, je to místo, mám tady vlastně prodičí dům, něco, co mi rodiče začali a já jsem si tak řekla, že to dokončím, ale já vnitřně cítím, že to není to dokončené, že mě volá jiná krajina, jiné místo. A pořád jsem měla v sobě tak, jako, co to je za neklid, co to je taková ta neposednost ve mně, proč ve mně není vděčno za to, co mám, proč zase chci jinam. Ale ve mně je opravdu silná touha být jinde. Vůbec, jo, já jsem až teďka vlastně, když to Marku ty teďka vlastně, jak jsi řekl, tu anarchii, že to pustíme do světa, dopustíš, tak se mi to tak nějak jako spojuje. Proč je ve mně ta neposednost, nebo nějaká touha, nějaká vnitřní síla, která mi říká, že mi na tom místě vůbec nezáleží, že cítím, že mám být jinde a že se budou dít velké věci, ale už se dějí teď. Ale děkuju, že jsi to tady vlastně pustil do toho pole. Pro mě to bylo velmi důležité. Neslo mi to takový nějaký větší vhled do toho, co se ve mně za neplechu děje. Co za neplechu ve mně rozvibrovává tady tu energii toho. Tak možná jsem to, bo věřím, že jsem to vyjádřila trošku srozumitelně pro vás. A pro mě to bylo důležité. Děkuju, Marku, že jsi to sem přinesl.
0: No a já o tom nevím vůbec nic. Já jsem obyčejný chrobáček, který se hrabe v líně, v lese a štípe si dřívy, takže o tom absolutně nemám žádný potuchy. Ale jediný, co můžu říct, tak jsou v klidu, protože už asi 18 let televizu nemám, takže veškerý vlnění z obrazovek nemá na mě žádný vliv. A Líbilo se mi rozhodně to, že i když člověk, řeknu to blbě zase, nebo blbě, svými slovy, i když člověk si hrabe na svým písečku, tak zároveň pomáhá i těm ostatním. Pro mě to hrabání se na vlastní písečku je dělání všechno sám, ale to ještě neznamená, že nikomu nemůžu nic předat, že nemůžu nikomu nic naučit, nebo ukázat, nebo mu poradit, jak se to dá dělat jednodušeji, nebo kde jsem já se musel dřít a pak jsem přišel na lepší způsob nebo přístup, jak se to dá udělat aj trošku jinak. Takže jako asi to dává smysl, že i když se člověk hrabe na svém písečku, tak jak tak může se hrabat na společném písečku. jestli teda vlastně, co jsem řekl.
1: Jo, jo, já bych ti tam dělal vsuvku. Nevím, vy to znáte.

0: Chlapci.
1: Ale chvíli jojo dělá. Potřebuješ se rozhejbat pořádně, ne?
0: Chlapci, já jsem
2: ne,
0: měl
2: ne.
0: ještě
2: tak... Já jsem se hejbat celý život, teď už jsou klid.
0: Já jsem se tak ještě před, já nevím, jak jsem začínal vysílat, tak já jsem měl takový extrémní stav, jako neustálého propojování, jo, a prostě mísení se s dalšími a tak tím posilujeme to kolektivní pole a ty naše záměry, ale mě to postupně tady to opustilo. Já jsem zjistil, že každý sám vlastně, jak říká i Laďa, vy si jako by to zní blbě, jako hrabe na vlastním písečku, tak ale i tak hrabe, a když si každý hrabe na tom vlastním písečku, vlastně tak my se pohybujeme, my něco stavíme, jako jo. Tak jsem rád, že se, jako já se rád propojuju tady s vámi, jako s těmi tvůrci na vlně, ale zjistil jsem, že já vůbec nemusím jako s nikým ostatním. Já jsem, mě se ptala jedna známá, Petrucho, ty vole, co děláš ty, jako vysíláš čím dál, ty jsi to nějak zužil. A já jsem říkal, víš, já už vysílám jenom s tím, s kterýma souzním, jako jo. Já jsem zrušil vysílání, které se jmenovalo Kaleidoskop a různý ezoterický blávolí prostě o globálních prediktorech a bílých kloboucích, které nás zachrání s Putinem a s Trumpem, jo. To jsem úplně vynechal a je mi daleko líp, protože vím, že ta záchrana nepřijde zvenčí, ale skrze nás, takže je mě jako čím dál líp a teďka Máro, po tom, co jsi řekl ty, tak se mě to ještě víc jako tak pěkně jako by potvrdilo, ale mám tady na tebe otázku, jo, píše u tady Empík, my se známe, on tak různě, on je takový surfař po těch různých studiích a občas má takovou náladičku, že by chtěl do nikoho rýpnout, ale i někoho třeba pochválit, jo, a máš tady otázku. Marku, kolik ceremonií s ayahuaskou máš za sebou?
1: No to by mě zajímalo, protože když si tak podívám do té duše, tak jich bylo asi hodně.
0: To je krásná odpověď.
2: Mm-hmm. Že je to pěkný číslo.
0: To je na, to musí být.
1: No, já nevím. Já nevím, jestli tady někdo rozumí této věcičce, ale tam je taková látka, který se říká dimetyltryptamin. A dimetyltryptamin si dokáže syntetizovat naše šišinka. Jo, to je endokrevní žláza. A když vy se dokážete uvolnit a budete dýchat, tak stejnou chemickou látku, která je v této liáně, vám ji přímo kápne do oběhu a je to úplně úžasné. Takže i bez liány člověk může být napojený na zdroj. Jo, abyste jenom tady bylo vidět, že není vždycky jenom o těch rostlinách, ale my se snažíme navrátit to umění, toho vědomí, té přítomnosti a spíš nazpět do toho člověka, aby to byl pro něj nástroj. Já vím, k čemu by nám byl nástroj takovéhleho typu, ale já myslím, že člověk je hluboká bytost. A když člověk nejde do hloubky té bytosti, tak vlastně sebe vůbec nezná. Jo? Takže já bych doporučil tu liánu 100%, jo? A klidně i dvakrát denně.
0: Takže Maro, děkujeme, Empíku, slyšel, takže Mára odpověděl krásně, aniž by odpověděl kolikrát, jo? Takže Mara je prostě diplomat a on to umí, jo, odpovídat. No a tady píše Petra Galtik, děkuji za vše dnes, exkluzivní večírek, nebo teď mi ne, 3 hodiny, 6 půl hodin, rozhodnutí za rozhodnutím už mě vysklo, u mě vyvoláno vámi zase, co jste všichni dnes řekli, mnohonásobné díky, já a ayahuasku měla paráda je to. Tak a má tam bílýho jednorožce, takže byla určitě na ayahuasce, protože pak přichází ti bílí jednorožcové. Dobrý přátelé, máme 5 minutek, jo?
3: Já se ještě zeptám, jestli by bylo možné takhle prostřednictvím, nebo i zeptat se Vladi, jestli by ti třeba případní zájemci mohli zavolat, nebo přijet se podívat, nebo jako odbočit tady z té filozofie do toho, že nám zbývá 3 minuty. Ukončit vlastně ten náš záměr.
0: Přátelé, Laďo, nám, my máme 3 minuty do konce vysílání na rádiu, ale my můžeme vysílat 5 minut dalších, jo, takže času bude dost. Já vím, že Mára jak spustí, jo, tak není k zastavení,

0: Ne, ty
1: ale nemá
0: Láďa to
1: cenu
0: musí
1: zastavovat,
0: dokončit,
1: protože...
0: ať řekne teďka, jo?
1: No však jasně, ale akorát
2: já,
1: že má času dost.
2: Já tady víceméně každý den, takže kdykoliv může kdokoliv přijet, ať mi řekne pár dní dopředu, aby náhodou nebyl někde na nákupech, nebo nezháněl nějaký ty jezdácký harapáky, co spravuju. Takže dát mi pár dní dopředu vědět a kdykoliv
3: číslo, můžu... aby se tam vlítlo do Eteru, kontakt na sebe,
1: no,
3: adresu.
1: No tak Laďo, tak já ho připnu tady na obrazovku. Kolik máš, Ladi?
2: Dej tam číslo.
1: No.
2: Ty vole. 734.
1: Takže 734.
2: 750530.
1: 750530. Takže 734750530 je telefon, takzvaný mobil na Laďu Navrátila, který teda časem opustí stavení na Vysočině a přemístí se, kdo ví, kam, asi někam do Beskyd, ale jaký máš vlastně, máš-li vůbec nějaký požadavek na toho nového majitele, tvůrce, nebo nemáš nějaké podmínky?
2: Ať to není hňup.
1: Tak. Hňupy nesledují naše vysílání, takže ten do nás sleduje, přihlásí se u tebe, takže nebude hňup.
2: Jinak, já jsem strašně otevřený člověk, jako já přijímám jako... Jak barvou, tak pohlavím, tak výškou, tak tloušťkou, jako já jsem strašně otevřený člověk, takže mě jde o to, aby to tady nějakým způsobem pokračovalo, nebo aspoň tak, stačilo by to udržovat tak, jak jsem to já prostě vrátil do těch 150-200 let zpátky, no. Tu chaloupku jsem prostě vrátil do svých let, takže, ale jinak jako... Otevřený
1: jsi, asi otevřená i v tom, že tak nějak jako naznačíš třeba cenu, anebo to až osobně při jednání.
2: No, táci brnknou.
1: Dobrý. Takže přátelé, cenu se rozvíte na zavolání Laďovi na telefon 734 750 530. A já budu vypínat za minutu tady Radio Stream, protože přichází Petr Václav se svým dalším pořadem. A my teda ještě můžeme minutku překročit, jenom přátelé. Dobře, takže povídejte, já si to tady ohlídám ten čas, vypnu stream, ale my jedeme dál, jo, takže klidně povídejte dál.
3: Já se zeptám, budou lidi vědět, vlastně my pořád mluvíme o Vysočině, místo na Vysočině, jako je...
2: 10 minut,
3: jak se jmenuje ta osada, o které...
2: Jo, je to 10 minut od Pelhřimova a jmenuji se Chmelná.
3: Jo. A ještě mě napadá, protože jsem tam slyšela, že ty sousedí no, tlaku na tebe, že ti to znepříjemňuje život a že spousta těch různých osočení a přizvání do nějakých soudních sporů je bez nějakých podkladů. A že cítíš, že si vlastně, nebo že právo je na tvé straně, jestli bychom, že vnímám, že dost často, když se něco takového děje, že tomu pomůže třeba veřejná televize natočit, jo, tvůj příběh, co se tam děje. A oni potom, ti lidé, kteří takhle škodí, jsou přinuceni se stáhnout. Jestli by to třeba takhle i ti nepomohlo, jestli lidé znají nějaký kontakt na nějakého novináře, investigativce, který by chtěl nahlédnout pod poklici, co se tam Chmelné děje a proč vlastně odcházíš.
1: Kde je Ladík? Kam
3: nevím,
1: zmizel,
3: asi vypadl.
1: Kam zmizel Láďa? Doufám, že to nebral vážně, že vypínám stream, takže to nebral jako povel odejít.
0: Ty jsi říkala, že zrovna odchází a on odešel.
1: No, to nedělejte to. Přátel, vy jste tvůrci, vaše slova, tvůrci,
3: věko.
1: Přivolej ho, přivolej ho.
3: Protože ten Laďa opravdu je tam bitej ze všech stran. A on k tomu, jakože tam fakt vlastníma rukama to tam předělává, tak on teďka lice po soudech a vlastně dokládá, že to, co je na něho naloženo, že to není pravda. A samozřejmě to žere peníze, ale hlavně jeho čas. a i mu to brání nějakým stylem energeticky v prodeji toho domu. Tak jestli by, co by vy jste na to muži řekli, že fakt mám ty zkušenosti, že když do toho vstoupí nějaká televize nebo někdo, kdo do toho vnese nějaké světlo, tak ti lidé potom toho nechají. Tak jestli pomoci tomu místu i takhle sehnat, je to blbej nápad?
1: Přátelé, jestli můžu za mě, jako jo. Pro mě už třeba ne zrovna nejšťastnější nápad je tahat do toho makléře. Jo. On tam vnese prostě divný energie. Mm-hmm. Takže vůbec jo, nevím, jestli doporučí třeba obrátit se na makléře. On má sice krásný videjko, ale to je tak vše.
3: 4 roky zpátky on tady nikoho nezná a tím, že fakt tam dřel, tak on ani nikoho nevyhledával a myslím si, že se tady může cítit docela jako v tom sám. A tím, jak on je ten berán, který to jako valí sám, tak, ale to je zase ta moje ochranitelská, možná přílišná energie, pomoct mu třeba najít člověka z televize, který by tam natočil, co se tam děje, proč je tahanej po soudech, proč se pořád musí obhajovat. Co si o tom, kluci, myslíte?
1: Maro, mikrofon, mikrofonek.
0: Je škoda, že tady není.
3: No.
0: Protože o něm takhle mluvit, když tady teď nás může poslouchat z éteru, to je jaký pravda. Takže zdravíme ještě Ládu.
3: Já vím, že on říkal, že aj, kdyby měl kontakt, kdyby vlastně, takže by i takhle někoho přizval, ale já sama jako někoho znám a sama za sebe ho chci oslovit, ale jestli třeba takhle posluchači neznají, nebo vy?
0: Ale já na jakýkoliv vztah, který je založený na tom, že někdo někomu něco, že je ten dluh té energie, že, že tam vznikne nějaké to nedorozumění, tak nedorozumění vyřeší jenom porozumění. Mm-hmm. A porozumění je založený na tom, že ty dva se pochopí. Jo, který mezi sebe mají to nedorozumění, tak se pochopí. Takhle se mi to děje, když mám, řekněme, měl jsem prožitek s určitou duší někdy v minulosti a teď jsem ji znovu potkal a jsme dokonce ve stejné situaci. Mm-hmm. Jo? Tak to je vlastně jakoby to samé. Proč jsme teď v těchto rolích, proč máme tuhle zkušenost, proč narážíme na tenhle typ lidí, proč nás ta cesta takhle vlastně jako nějak formuje. To je ta správná otázka spíš. To znamená, tohle vyřeší zase jenom duše.
3: Ano.
0: Nejlíp láska duše. Láska duše vyřeší tenhle spor. A buď vyložej si karty na stůl tím, a po druhý to může vzniknout to, že buď ten člověk ještě víc jako zůstane na tom místě a víc ho skultivuje, a nebo je druhá varianta, že ho velice rád opustí, aby mohl právě tvořit něco nového.
3: Rozumím.
0: To láska v tom nedělá rozdíl. Obě ty varianty jsou možný, dokud se člověk nerozhodne.
3: Jo.
0: Tak a to rozhodnutí je tím pozorovatelem. On ještě je, hele, rozhodnutí je buď, že se dám jakoby, jako ano a ne, jenom tak jednostranně. Ale pak je i ten pozorovatel, že on, ten pozorovatel určuje, na jaké úrovni vibrační se ten příběh jako děje a z které té úrovně tu duši jako uvolňuje.
3: Jo.
0: Může se stát to, že schválně je intenzivně udělaná takováhle věc, kdy je člověk velmi atakovaný těma okultníma silama skrz lidi, kteří to vůbec jako neumějí, ale protože mají tu zášť, mají prostě ty stínové kvality, takže to na tebe vysílej. Mají pocit, že jim dlužíš něco, že tam furt je nějaký napojení. Takže to jediný bych doporučil, že zase jenom duše to uvolní. My předtím neutečeme, my zase znovu budeme potkávat stejný duše.
3: Jo. Tak já si pobudu tady sama ze sebou s tím, proč jsem vůbec měla tu tendenci takhle vstupovat do cizích příběhů. Co to o mě vypovídá? Co v tom je mého?
0: Jsi průvodce, víš? Ty jsi průvodce, vždycky jsi byla průvodce. Dokonce i máš takový správný průpovídky. Já už jsi typický průvodce. A ty něco říkáš a lidi tě hned následujou. Jsi typický průvodce, to je tvoje kvalita duše, kterou už jako vyzařuješ. Jo? A pak je tam ten duch, který právě dělá to projevený, víš, ten svět, který bude vidět v tom nový září té bohyně. A teďka ten duch jako prostě, je to prostě ten mužský princip, ten manifestační, ten projevený, ten viditelný. Je to další část té realizace. Ježíš se vytvoří realizace jako uvnitř a pak se stane s tou skutečností okolo.
3: Ano.
0: Jo, je to takový.
3: Ano.
0: Příjemný. Láska to jenom podporuje, teda ten nádech a výdech. Ono totiž z logiky tohohle světa, aby si mohl vydechnout, se musíš vlastně prvotně nadechnout. Dobře, abys mohl něco vydechnout, tak to musíš nasát. To je paradox tohohle světa. A když chci vědomí dostat za paradox tohohle světa, tak jako postupuju obráceně. Jo, jakoby obráceně. Já můžu říct, že vydechuju ten starý cyklus, abych se mohl nadechnout novým cyklem.
3: Ano, to je krásná alegorie zrození a smrti. Začátku a konce.
0: Myslím si, že to budou dělat právě to, že se ten filtr té fotonové technologie, ta čočka, jak se rozpadá, tak to nejspíš asi lidem bude tohleto dělat. No. Ono to je na jednu stranu pozitivní, on si ten člověk jenom začne uvědomovat, jako proč se trápit. Jo? To je vlastně docela jako logický tah, víš, jako se uvolnit z toho trápení. A když ti ještě někdo nabídne nějakou možnost, tak je to jako snažší. No, vidím, bavil jsem se s lidma, který dlouhodobě se zabývají vývojem člověka a společenství na filozofický vysoký úrovni. A dokonce jsou v těch kruzích, kde se to dá jako ovlivnit i jako politicky, ale oni sami říkají, že vlastně nic z toho, co vyprodukuje ta politika, tak to nedokáže. Že to dokáže jenom ten občan jako sám, jo? Tím, že to začne dělat.
3: Mm-hmm.
0: A nikoho se prostě neptá. Jo, jako a teď, když se s nima o tom bavím, tak zjistím, že jakoby pomalinku přišli na to, že ta svobodná spolupráce je vlastně řešení toho chaosu a toho moc přísného řádu. Jo, je to řešení. Ten člověk si vlastně díky té svobodné spolupráci najde svoji udržitelnou svobodu v tom chaosu a zároveň dokáže spolupracovat, takže nevytváří strnulej řád, který musíš dodržovat, ale naopak je velice kreativní, tvořivý, vyvíjí se. Takže jako já jsem obrovsky rád, že teďka i ten člověk nejenom, že dokáže ty vibrace z toho centrálního slunce zpracovat, ale on dokáže hned realizovat v tom životě. Jakýkoliv rozhodnutí, podle mýho, který teďka budete činit, i v té vnitřní rovině, budou velmi významně zapisovaný v té vaší bytosti. Jo, je to jako příležitost, kterou si myslím, že ten člověk jako tvůrce, když se tady bavíme o tvůrci, by si neměl nechat ujít a měl by přesáhnout. Už nemusím být jakoby ten, jak to jako říct, ten sám. Protože když já vstupuju do božství, tak už nejsem sám. Už jsem v tom společenství, kde je všechno. A to je ten jiný princip, že najednou z té jedinečnosti vylezem jako květina a úplně z krásný bytosti jenom jsme. A teďka uchopit ty nástroje tvorby, a to je teď ta příležitost, že my jsme krásný rostliny, a to říkám fakt polopaticky, a teď máme tu tvorbu a vycházíme z toho pískoviště, že jo, jakoby z té dětské fáze, a teď jdeme jako opravdu něco tvořit. Už to nebude znouzecnost, už to nebude neustálá oprava toho Titaniku. A ta hmota, já myslím, že jediný problém je ta, že ta hmota byla stále začarovaná skrz ten, skrz tu čočku, skrz tu fotonovou čočku. Takže jakoby ty částečky, které dopadaly, tak neumožňovaly pracovat s tou hmotou. A teď, když ta hmota bude vlastně stimulovaná z druhé strany, skrz ten fotonový pás, tak tomu člověku to bude mnohem líp se k ní dostat. Že už nebude, nebude v tak kleštích jako toho Matrixu, nebo té, té jedné formy vibrace, jo, toho vládnoucího typu, no, té magické vládnoucí okultní. Oni vlastně tato zkušenost, který každý má v sobě, jo, používáme magii, aniž bychom o tom věděli, my se toho fakt neumíme zbavit, protože tvoříme většinu věcí bez lásky. A to, co bych já v extrému nejvyšším ideálu řekl, že cokoliv vymyslíte a, vy, a rozhodnete se, když nejste v prožitku lásky, tak to může být všechno iluze. Takže to je ta forma té magie, která má někomu něco, nějakou formu vytvořit. Když je tam láska, tak já tvořím věci smysleplně. Vím, že vstupuju do té role, jsem vědomej tvůrce, to znamená, jsem i ten herec, jsem i ten režisér, jsem i ten, který to napsal. Jo, ten to proč. A to je obrovský důležitý, protože my, když do toho vstupujeme jenom jako herci, no tak, tak je něco špatně. Tak jsme si to někde zablokovali, že se to někdy odehrálo. A my se do toho bojíme vstoupit. To je ten strach vstoupit do toho. A nebo nám někdo praštil přes ruce, nám to ublížilo a tak se furt haníme a trpíme, jak jsme hrozný oběti a tak dále. Jo, že hele, peníze není řešení, to tady každý vlastně jakoby asi každý ví teďka v tom globálu, že peníze nikdy nic nevyřešily, moc nikdy nic nevyřešila. Nemůže jeden vládnout, nebo jedna, jo, nějaká instituce vládnout pro všechny stejně. Prostě takhle to nefunguje. Kam se podíváte do té historie. Nechápu, proč to lidstvo prostě jednou neřekne jako konec, jako zkusme něco jiného. Jože něco, co by teda, když dám furt, tohle nejde. Jako, proč jsme tak tupí? Jo? Je to kvůli tomu, že my nečtem příběhy. Kdybychom si předávali příběhy jakoby z té linie, jo? Jako mluvený třeba, by bylo krásný, mluvený, nebo z té přírody, kdyby to člověk uměl číst. Kdyby to uměl číst z té rodové linie, tak to by bylo krásný, protože ty by si dostával přítomnou informaci o vývoji tady na planetě. Ale ty se tady narodíš a úplně každýho, koho potkáš, tak vlastně kecá a vytváří magickou iluzi. Jo, a že ty jediný narození miminko, který teď vnímáš lásku velmi čistě, velmi velmi cnostně, velmi jako Venuše, jo? Že Venuše je v tom srdci. To je velmi krásný chrám Venuše, která má nevinnost. Teď ona tu svoji nevinnost ukáže jenom zevnitř. Víš, jako, že tak je čistá, že nemůže vyjít jako na světlo. Takže my z toho prožitku, z té první fáze, máme čistě ten nádech bez pokřivení. Jo, ta čistota. A to je věc, kterou my jsme nepochopili. Čistota neznamená nastavit, že tohle chování je správný. Čistota znamená, že se navracíme k čistému pozorovateli, který nic nemění, nic neskrášluje, nic neponižuje, je spravedlivý rozhodčí této duální hry. A když zvládneš tuto tu verzi, že jsi rozhodčí té hry, tak můžu zaručit, že tím podstupujete vědomně vzestup, jakmile máte tuhle verzi, a už vás čeká jenom vzestup těla. Ale dá se říct, že vzestup těla to bude jedna z nejtěžších cest, která vlastně bude možná v rámci toho fotonového pásu. Ne každý si asi bude moc dovolit takový luxus. Já bych si to moc přál, aby všichni, ale nejde to. Každý má nějakou vibrační hustotu a není možný tu hustotu tak rychle rozpustit. To pro informaci. Tak já děkuju ještě tak jako skoro na závěr, takovou vsuvku k tomu.
1: Tak to bylo skoro. Máro, to bylo skoro, protože tady Petra ještě teda na poslední chvilku, jestli máme čas ještě na otázečku. A sice, je možné slyšet myšlenky někoho zlého, třeba proto, že ho mám zastavit?
0: To vždycky si všimneme, že když pracujeme s traumatem nebo s nějakým vlastně v tom duálním boji, tak my do toho máme vstupovat jakoby nestranně. Protože jakmile si vybíráme stranu, tak my jenom podporujeme ten boj těch dualit. Je potřeba tomu přistoupit v míru a to je vlastně jakoby těžký pojem, protože vnitřní mír spočívá v tom, když vy naleznete smysl, proč se vám to stalo. Jakmile totiž dosáhnete takového vnitřního uspokojení, že ta zkušenost proběhla, že ten cyklus se uzavřel, tak vy chápete proč a v tu chvíli zažijete takový velmi božský, extatický stav, kdy se napojujete na to předivo a vybíráte si další výzvu, další cyklus a dalšího prožitku. To jako duše a duch a zažíváte a pak to zažíváte i jako bohyně i Bůh a pak to zažíváte ještě jako v prvotní rovině, jako prvotní tvorbu. V každé té rovině ten člověk si nese určitý rozhodnutí, který v té dualitě vytvořilo jakoby ten pohyb, jo? Že se honily ty polarity, převažovaly se a teď vlastně jenom nastala ta situace už tak extrémní, že se jakoby ty duality natáhly. Natáhla se dualita chaosu do nekonečna a polarita řádu. A ten řád byl až moc trestající, jo, až moc bolel, že do toho nikdo moc nechtěl, byl moc přísnej, aby udržel takovej extrém toho chaosu, jo, jakoby. Můžeme to nazvat dobrem a zlem, jo, jakoby taky. Ale to myslím, že úplně nemusíme rozebírat. A tady v tomhle tom znamená, že zase ten pozorovatel a ten přístup mění situaci. Jestli já chci přistupovat k tomuhle aktu, že jako diplomaticky, tak bych si měl přečíst ten celý příběh v té duši, jestli náhodou ta bytost nemá se mnou nějakou tu provázanost, buď v té duši, v tom příběhu, anebo bývají i smlouvy, magický, rituální napojení, když děláte rituál s někým. Mágové to umějí astrálně, že si vás jako tak jako označejí nějakým pečetidlem, jakoby. A to všechno může být to, co se na vás jakoby postupně přilepuje. Ale já myslím, že důležité je ta superpozice, to vědomí. Že on k tomu přistupuje, že je ten rozhodčí, že si vlastně nemá vybrat strany. Že to má jenom v tom svým lidským aparátu, celým té bytostnosti, jako zpracovat a poslat do vývoje, do toho poznání. A vytvářet hodnoty, strom poznání, znovu vytvořit ten strom poznání založený na té celistvosti. Jo, to je jednoduchý. A teď si představte, že tenhle zážitek toho poznání, on jde jako v tom předivu vesmíru do toho centrálního slunce. A to poznání tam jakoby cinkne tu vaši zkušenost. To se tam prostě vyzáří. v té chvíli každá bytost má k dispozici tu tvoji zkušenost. V celé tvorbě. Přes ty centrální slunce. Takhle centrální slunce funguje. Mně to připadlo, že to poznání, to slovo a to, co zažívám při tom, jo, při tom slově, když fakt na něco přijdu a dosáhnu toho smyslu, tak přesně tenhle pocit mám, když jsem byl v centrálním slunci, tak přesně takhle propojený, že všechno chápeš, najednou jakýkoliv tah, jakákoliv myšlenka, neexistují pak iluzorní myšlenky. Máte úplně prázdnou hlavu a jenom, že byste něco stvořil, tak teď ta myšlenka se fakt stvoří, jenom jedna. A teď jí tou láskou prostě a hned víte to poznání, co z ní bude, že hned jako vytváří ty představy. Takže to mi připadlo úplně úžasný, že existuje v našem jádru, naší galaxie, takováhle knihovna. Knihovna vědění o tom vývoji. A to díky tomu, že se o to odfiltruje, tak teďka lidi budou mít k dispozici pro to tělo, aby tomu porozuměli, tomu příběhu. On nečetl ten příběh v tom těle, protože tělo spadalo víc do té 3D struktury Matrixu. V té chvíli ten člověk nedokázal moc číst své tělo, protože neměl ty frekvence toho vědomí. Jedině to šlo tak, že skrz vnitřní vědomí on by dosáhl centrálního slunce a to centrální slunce jako přitáhl skrz ten vnitřní svět do toho prostoru tady na planetě. Jinak planeta byla odříznutá od těch vyšších vibrací. Jo, pro představu. A tím filtrem, úplně jednoduše. Ono to mělo jako ve výsledku pozitivní. To bylo myšleno dobře, ale obrovsky se to zneužilo.
1: Počkej, Ladíku.
0: Jenom pro tu informaci.
1: Já se omlouvám, přátelé. Máro, byl slyšet, všechno v pohodě, volá nám Láďa. Ládi, slyšíme se?
2: Slyšíme. Mě se to zrušilo jednu minutu poté deváté. Mě to prostě vypadlo, vy jste se tam začali točit v kolečkách, prostě všechny tři obličeje zmizly a vypadlo to sama.
1: Já jsem myslel, že tě zhasla baterka, jak říkal, že máš 83% na začátku, ne. Ale je možný, že možná Věrka v tu dobu řekla to její takové proslulé a Láďa odchází a že ty jsi to vzal jako doslova a odešel. A ona teďka taky odešla, protože nám stmavla obrazovka, takže ona je teďka taková
3: světlo tady.
1: Z ezoteriku by řekl, je bacha na ní, už ji příště neberte, ona je z temné strany, ale jenom mi zhaslo světlo. Takže, Laďo, ty jsi ve vysílání.
2: Mně se to úplně vyplo a říkám, sakra, má se ozvat nebo něco, nebo je to zrušené, nebo je to zastavené.
1: My jedeme furt.
2: Já jsem tam viděl ten svý ksicht, ale vy všichni jste zmizli. Jenom se tam jako zčernali se obrazovky, jako z vás tři, se zčernali obrazovky a točili se tam pečka, jakože načítám se, neexistuje.
1: Ale ono je to aj tím, že naše vysílání bylo silně jako emočně silný, jako energetický, takže možná už nám mělo naznačit, už taky je 9:30, jo?
2: A nebo tady začala bouřka, tak je to možná taky tím.
1: Je to tak, ano, žádná ezoterika, to byla bouřka. A Ladi, já tam uveřejním tvoje teda telefonní číslo tady pod to vysílání, jo, a uděláme takovou teda výzvu, že kdo by ti chtěl nějakým způsobem třeba jich dát kontakt na nějaký ty média, anebo na potenciálního kupce, tak ti budou volat, jo. A já ti nabízím teda další jako nějaké vysílání s Márou a s Věrkou, jak přijde ten správný čas Kairos, jo?
2: Jo. Tak ty jsi ještě furt naživo, jo? Ty jsi furt tam.
1: Já jedu furt, ale já už tady přešlapuju nohu přes nohu, jak slečna, a není možné odejít tady odsud, protože ono, jak se ujme slova aj Mára, tak to jede furt, jo? Do toho dotazy nějaký, ale už to odpiskáme. Takže, Ladi, já ti děkuji, dobré. Velmi blagadariu za krásný povídání, fakt to bylo poutavý, zajímavý a to takový vysílání má skutečně smysl, jo, toto má smysl a to mě baví, takže i když vysílání stenčuju a jak se říká zeštíhluji, tak jsou určitý typy vysílání, jako je tady s Márou, který si nechávám a ty si další adept, jo, takže zas tě rád uvidím, protože fakt mě to bavilo hodně, takže děkuji a klidně se rozluč s divákama, protože jsi v éteru, já tě mám v éteru puštěný, ty vysíláš, aha.
2: Takže vůbec ti nevadilo, že já nechodím na záchod, ale že chodím se vyscať.
1: Ne, mě to nevadí, jako vyscať, no, tak oni říkají Banáci ještě jinak, ale jako nevadí mě to, já si nehraju na slovíčkaření a vždycky ta pravdivost je ukrytá třeba i kolikrát v tom obhroublejším výrazu, jo.
2: Takže, no, uletí ti to, no.
1: Nevadí, nejsme tady...
2: Tomu, kdo je cítě, se omlouvám, a tomu, kdo není cítě, tak neříkám, měj se v pohodě.
1: Uvidíme, jaký budou reakce, já si myslím, že lidičkové jednak dneska tady jako nás kontaktovali, komunikovali, tázali se a oni hlavně se dívají potom z toho záznamu a z archivu Svobodného vysílače se vytahují, takže nějaké reakce přijdou, nemyslím, jestli jsme mluvili prostě nebo ne, ale spíš vlastně na to, o co šlo nám dneska.
2: Mluvili jsme od podlahy.
1: Ano, občas jsme si zakurvovali a někdy to tam je.
2: To tam nepadlo ani
1: jednou. Ne.
2: Já mluvím hrubě, ale ne prostě.
1: Jasně.
2: To nemám
1: jasně.
2: Rád. No. Ale to u nás podlahy,
1: na dědině korvelitali, no. Ale, tak dobře.
2: Dobře, tak já se to všema loučím teda, jestli jsi teda na tom programu, jak si furt mě slyší, jo?
1: Slyší tě venku,
2: tak,
1: no.
2: Tak se loučím, děkuji za 3 hodiny jejich života, protože toto se mi stalo poprvé v životě, že mě by někdo poslouchal, nebo mě by se na něco někdo ptal, takže jsou jako celý z toho vedle sebe, takže děkuji za ty 3 hodiny jejich života a tvého taky. No a ráda. A uvidíme, říkám, jsou otevřený komukoliv prostě poradit, pomoct nebo ukázat cestu, aha, kterou jsem se vydal já, jestli někdo prostě, víš, jak takový podpořit jako stejný blázny, jako já tomu říkám blázny, že stejný blázny, co hledají v životě něco víc, než jenom píchačky do práce.
1: Jasně. Tvoříme si své prostory vlastní. Laďo, děkujeme ti, dobrou, krásnou noc a jsme v kontaktu. Já ti potom pošlu odkaz, jak uložím tady to vysílání. Teďka jsem si vzpomněl, že dlužím Imarovi jeden odkaz na videjko, které jsem ještě neuložil, protože byl rozpolený na 2 části, nebyl na to čas, ale to už jenom tak. Ladi, dobrou noc, ahoj, děkujem.
2: Díky moc, hodně štěstí, ať se daří.
1: Taky, tobě ať se daří, ahoj.
2: Taky, čau.
1: Tak, přátelé, jako já už jsem to chtěl odpískat, ale já tady mám ještě od písňule Máří. Studoval jsi kabalu, nebo jaké učení? Maro.
4: Kabala. Já myslím, že už se to jako dlouhodobě jako řešilo, odkud vznikla kabala. Bylo to jakoby zvláštní, protože to vznikla takový směsící egyptské magie a ještě s jedním velmi jakoby zvláštním způsobem určitých kmenů, který putovali a měli jako takovou tu a zase jako svůj nějaký osobní pohled. Takže ono to je taková nějaký výdobytek toho lidstva a jakoby použít tu svoji bytostnost pro nějaké účely. Je to prostě úplně jednoduchý. Já jsem dlouho teďka jako přemýšlel, že i na Facebooku a takhle, když občas zabrouzdám, tak se tam lidi jakoby baví, co je jakoby magický to chování, co to jako odpovídá. A teď tam někdo jako dlouho jako řešil, jako jak pracovat s tím záměrem, jakoby. Jako já jsem bohatý, co to znamená, je to, chci být bohatý, nebo víš, jak použiješ ten záměr, tohle to, jak to říkáš, jakoby. Nebo rád bych byl celistvý, to je úplně zase jiná myšlenka, než když máš jakoby ten záměr, že chci být zdravý, jo, nebo záleží, co jako myslím, na co vážu ty slova. Takže někdy a mám pocit, že člověk jakoby neví, co si má přát. aby si jako ulevil nebo odlehčil z toho celistvýho procesu. Takže a pro mě je velice důležitý to říct, jakoby nenechat se prostě lapit tímhle tím systémem, nejlíp prostě jakoby si tu energii jakoby, já vím, to zní jako sobecky, když si chci uchovat svoji energii, ale ona ta energie není ani tvoje, jo, jako té bytosti. A pro tu představu a my tu dostaneme jakoby tělo skrz tu zemi a ty elementy, jakože jako vědomí se rodíme do těla, okolo toho vědomí vyroste tělo, naváže se tam duše a duch a pak je tam právě ta nauka a to je třeba ta kabala. Jo? To je způsob chování. A teď kolik tady vynalezli pro lidi způsoby chování? Jo, podle toho, co z toho člověka chtěli mít. A tady tato větev, která se zabývala právě spíš tou kabalou, tak ty měli jako jasný záměr, a že prostě budou vládnout, víš, jakoby budou mít tu nadvládu, tu moc, takže spíšli do takových struktur, do takového chování, kterým zaručovalo právě tu moc nad ostatníma. To je úplně jednoduchý. Když jste v podnikání, tak to tam zažijete, tam buď tam nefunguje to, že jste na někoho úplně hodnej, jo? Tam fungují všichni jako dravci. Takže když nejseš dravej v tom podnikání, tak na tom trhu prostě nemáš jako šanci v tom jejich jakoby režimu teď. Takže tam tyhle ty hodnoty, jako tady pana Rytíře, jo, tak můžu naznat, tam by prostě pohořely. Proto je jasný, že prostě souzní víc s tou krajinou a s tou vnitřní samotou, takže vlastně hledá i tenhle ten rytmus vnitřní, to je velice jako krásná etapa lidská, kdy ten člověk se dívá vlastně víc do toho svého nitra. Aby právě tyhle ty způsoby chování, které mu narušují ten vývoj, aby je tam našel, jo, v těch příbězích a těch pocitech. A já jsem jakoby říkal, že to vědomí ztrácí nedokončením toho prožitku. Znamená, že on má nějakou zkušenost, ten člověk, on to nedokončí, on to vědomí se tam obtiskne. A když ten cyklus celý, ten smysl jakoby nenaplní, tak se ta energie z toho vědomí neuvolní naspět. Takže já se starám o to, aby se všechny ty vědomí, aby jsem si uvědomil všechny ty planetární a solární cykly, aby se mi to vědomí zase vrátilo do té superpozice, té přítomnosti. To znamená, mám vědomí jak v minulosti, tak v budoucnosti a já dokážu a tím jasným, čistým pozorovatelem v srdci, jo, naplněn tou svojí osobní láskou, a dokážu navrátit všechny tyhle ty cykly do té přítomnosti, do toho bodu. A to je právě ten úděl toho člověka, takže my si tady oblíkneme jako vědomí toho člověka, aby jsme si jakoby v sobě udělali a takovou revizi, jo, že aby jsme někde měli schopnost toho porovnání, tak tady bude místo, kde ty lidi budou jakoby v tom ráji na chvíli a oni můžou mít to porovnání, jestli to chápou, jo, chápou, jestli chápou tu svobodu, jestli už pro ně není zničující, nebo jestli už chápou ten řád, že není pro ně svazující. Jo, to je prostě takový důležitý efekt. Pak ten člověk je jako dospělej, jako tvůrce a už jakoby ten život spíš podporuje v rámci udržitelnosti. A nevymýšlí si kraviny, aby zbohatnul a měl nadvládu a tím ničil životní prostředí, planetu, lidi, cokoliv. To je vlastně ten opačný vliv toho, že ty chceš moc, peníze a nadvládu. Tak já jsem se, myslím, krásně vypovídal, takže mě to stačilo.
3: Já jsem úplně stmavla. Chtěla jsem říci, že už potřebuji odejít, ale chtěla jsem doposlouchat nás.
1: Já jsem taky chtěl už odejít asi před hodinou, ale nedalo mi to, tak jsem tady vydržel, protože mi to baví a bavilo. A Maro, ty jsi to prostě nenechal ujít, byť nastoupil jako poslední, tak jsi to pěkně vynahradil a já ti za to opět děkuju, protože to bylo hodně zajímavé, dokonce i píseň tady s náma komunikovala, psala a nevolala tedy, je to škoda, písni, rádi bychom tě slyšeli, tvůj jazzový hlas, no tak třeba příště. A pak ještě, je tady komentář od MPka, ale Máro, prosím tě, už neodpovídej, to vlastně není ani otázka, jo? Je jenom takové konstatování, on to tak má někdy ve zvyku. A tím bych se rozloučil. A budu se těšit na příště, Máro, na tvůj pořád a klidně můžeme pozvat i Věrku, protože myslím, že dobrá trojka nebo dobrá čtvrka jsme byli. Takže mám tady od MPka. Márovo vyjádření k DMT bylo skvělé. Jistě má značné zkušenosti s psychotropními látkami. Šišinka neboli třetí oko mu září jako halogen. Takže to je i za MPka, s kterým se taky loučíme. Ano, MPku, ty to máš tak prostě nastavený. Já vím, že taky jsi byl na ceremonii, takže máš svoje zážitky. Třeba nám o tom popovídáš někdy, jo? Promiňte, dneska to nevyšlo, příště se utrhnu, zaťal a dobrou
3: šerpíše. I ten hlas tvůj, Peťo, úplně no, rozprostřírá, že vlastně nevím, co říkáš.
1: Aha, no někdo, něco se tam změnilo, Mára vstál nebo něco a možná nám už dává něco najevo a ať to dneska už odpískáme. Přátelé,
3: tak já bych se chtěla rozloučit, vy mě nevidíte a já už vás ani neslyším. Tak jenom, abych se rozloučila s vděčností, že jsem mohla být s vámi a nechce děje smysluplnost, nechce děje vůle Boží, jak se říká. Moc děkuju.
1: Děkujem, Věrko, díky. Dobrou. Máro, tobě taky děkujeme. Posluchačům děkujeme, divákům, komentátorům, tazatelům MPkovi písní, Petře Galtik a dalším. Máro, ty máš něco na rozlučku? Jenom už tak v krátkosti.
4: Jo, všem děkuju. Určitě vytvořím napodobnou věc témata i ohledně těch planetárních a civilizací a příběhů, které se k tomu vážou. Velice mě to zajímalo, vaše reakce, takže těším se na příště a určitě budu mít téma připravený.
1: Taky díky. Mějte se, přátelé, kamarádi, tvůrci ve hmotě i ve spiritu. Takže písně napíše krásný večer, díky písni, takže já jdu na cigárko, na kafičko, můžeme si zavolat, s písní probereme nějaké svoje rodinné. O, Šanty, velký blagadár a dobrou.
4: Ahoj.
3: Ahoj, děkuju.
1: Děkujeme.

0: Om, šanti om, přátelé. Já vás vítám tady v Dežavíčku, v pondělním nedělníčku. A nedělníček bude taky ve čtvrtek, takže doufám, že nemáte z toho moc zamotanou hlavu, jak jsem měl já v sobotu a v nedělu, hned vám řeknu proč. Takže vítám všechny posluchače Svobodného vysílače Studia Deja Vu a vítám už stálicu Máru Čermáka, takže Máro, zkouška zvuku, ahoj, blagadar.
1: Ahoj, zdravím tě, zdravím všechny posluchače a diváky.
0: Tak,
1: a slyším tě dobře.
0: No nádhera, ještě vám řeknu takovou perličku, čekám tady, mladím, říkám, kde je Mara, proč se nehlásí, a pak jsem si vzpomněl, že jsem mu zapomněl poslat tady ten link do studia, aby se přihlásil, Máro, a je to tím, že už tě beru jako takovou fakt jako stálicu, že vlastně nejsi ani host, jo, že jsi spolurejža. Protože my spolupracujeme a já jsem teďka zaslechl,

0: od jedné takové neznámé, to je jedno, která se mě ptala, ty jsi to vysílání nějak zužil, proč už nevysíláš tak často? Furt jenom ten Mára, Mára. A já říkám, no je to proto, že já už vysílám jenom s tím, s kým souzním, od kterého se učím a který zároveň přes studio Deja Vu předává ty informace a vědomosti jako dál, jako a ty moudra, jo. A říká ona, no ale ty jsi přece moderátor. A teďka říkám, to zní jako divně, jako Mára mě říká Rejža, to zní jako taky divně, ale je to daleko jako lepší než ten moderátor, jo. A já jsem si normálně našel, jo. Přátelé, už mě nikdo nenazývejte moderátorem, protože to je šílený, takže já jsem si otevřel tady normálně Blackův, jo, a ten mě tady vyhledal. Role, tak počkej ještě, moderátor je volený úředník, který řídí průběh obecního shromáždění. Role má pravomoc řídit debatu, rozhodovat o procedurálních otázkách, udržovat pořádek a zajišťovat, aby hlasování probíhalo v souladu s pravidly dané jurisdikce. Právní důsledek jeho rozhodnutí o procedurálních námitkách během schůze jsou považována za závazná pro dané zasedání. Jo? Člen orgánu korporace v korporátním nebo neziskovém právu může být moderátor osobou pověřenou vedením konkrétního shromáždění, například valné hromady nebo výborové schůze, pokud stanovy společnosti nebo organizace vyžadují, aby schůzi vedla neutrální nebo specificky zvolená osoba, jo, na místo běžného předsedy a blablabla, další šílenosti. Takže je to tak, přátelé, že možná ještě před půl rokem jsem byl jako ten moderátor, že jsem byl neutrální a tak jsme se propojovali všichni a vyzobávali ty zlatý semínka, ale ta moje role se změnila od té doby, jo, a to má ro i díky tobě, protože já skutečně už mě to nejde, už mě to jde proti srsti, povídat si s někým a jenom povídat, to se nějak ještě dá, i když ani to už ne, ale vysílat to do éteru, to už si na triko nevezmu, jo, takže moderátor už teda ne, už jenom ten Rejža a ty si vlastně spolu Rejža, anebo počkej, aby jsme se jako dva kohouti nebyli, tak ty jako asistent, dejme tomu asistent, jo. Dívej, moderátor, tam je to Thor, zas ty dveře do toho přístavu, námořní právo, jo. A mode, to mode, vlastně to mode, to je něco jak chameleon, že on moderuje něco jako Ray Koranteng, on je jednou s tím, jo, a on se vlastně proměňuje, kličkuje mezi tím, vlastně moderace, to je změna, nějaký měnění něčeho, nebo to je modulace, no prostě zní to jako přestrašně ten moderátor, jo. Takže přátelé, říkejte mě normálně Petrucha a Mára, a takže beru si už jenom skutečně ty, s kterýma souzním. Takže to byl takový kratší úvod, kratší, a já ještě budu v tom pokračovat. A Maro, dám tě slovo a já vás pozdravím, hned vám řeknu, od koho to mám a od koho mám.
1: No jo.
0: No jo, panečku. No já jsem měl tu písničku na začátku, ale ten Mejla Hlavsa, on tam zpíval Muchomůrky bílé, ale my teda sbíráme v lesíku červené, ale to je jenom začátek. Přichází královská a přichází panter. Mám tady nějaký na začátek nějaký videjka. Takže vás pozdravím, zobnu si a hned vám řeknu takový kratší příběh na úvod. Takže Maro, jestli chceš něco, počkej, já tu...
2: Nejen dám... povídej Petrucho, vykytej se v lidu.
0: Dobře.
1: Tak. Vedeš to, Lejďo.
0: Já tam tady nahodím zpátky, nahoď. Nahodil jsem, jo, takže nevím, co se dělo, energie, počasí, úpal, prostě jak na té farmě, teďka plečkuju, prostě jo, do půl těla, lebka holá. Takže já jsem byl normálně, mě třeštila hlava v sobotu. Říkám, kurňa, to já vůbec se nechci s nikým bavit, ani jsem nechystal nedělnič. Říkám, jak já to udělám teda. Jako, protože vůbec se mě do ničeho nechtěl, byl jsem jako malátnej prostě, jo. Fakt tady bylo, já jestli do 30 ve stínu, možná víc, jako, jo. A ze mě lilo jak z koně. Tak fakt jsem vůbec neměl na ní znát.

Hlava přestala třeštit, jo? Říkám, dobrý, tak to by šlo. Ale potom náhle se rozprostřel a takový ten om šanty, ten věčný klid a mír. Já jsem se vůbec nechtěl s nikým bavit. Já jsem prostě chtěl být sám, ale tak vyrovnaně v pohodě. Já jsem se nechtěl vůbec bavit ani o těch našich tématech, jako jo. Mě to v tu chvíli přestalo zajímat a ve mně se probudil jako ten skutečný tvůrce a vizionář. A já jsem tak jenom prostě polehával a teďka jsem vizualizoval, jak tu společnost, pokud se to ještě vůbec dá, jak ju probudit, jo. A přátelé, já jsem přišel na to, že bychom měli začít od těch mladých, jako jo, vlastně v tom rodinném kruhu, protože vlastně oni teďka jsou nejvíc tím poškození v tím školstvím, kde jsou indoktrinovaní a úplně jako vypláchnutí, jako mají to celý přemazaný. A já jsem to poznal, přátelé, jako nebudu jmenovat, jo, ale dneska jsem měl brigádníka, tak už jsou tam taky staré pes, jo, tak jsem tam měl brigádníka. A montovali jsme štendr na to, na oděvy, jo. A tak, no, napřed teda říká, ty Petrucho, tady chybí o nějaký šroubky. Tak jsme hledali šroubky, říkám, no to tak z IKEA, jo. No, říkám, dobrý, tak tam v tom Švédsku, to je muslimská země, kdo by to tam jako skládá, i když to se možná už dělá v Číně, to je jedno. No zkrátka, šroubky nebyly, no, tak jsem si to a říkám, někde to musí být prostě, jo. No, a pak jsem si všiml, že on ty dva šroubky našrouboval úplně někam jinam. Kam to nepatří, jo, prostě. Jo? Říkám, ty ale dítě máš tady úplně v jiné díře. Jeda, no tak jo. No, tak montujeme dál a říkám, já si jdu pro šroubovák inači, jo. Říkám, namontuj kolečka, jo, na ten štend, na ten spodek, na ten vozík, na to šasí. Jo. No, tak člověče, tak za 3 minutky se vrátím se šroubovákem. On je tam namontoval, krásně, ale vzhůru nohama. Jo, takže vlastně ty kolečka jako by nejezdily po zemi, ale byly ve vzduchu. Říkám, chlapče, jako podívej se na to, může to jezdit? No, nemůže, ale v tom návodě to tak je. Říkám, ty vole, otoč si to zhůru nohama, ty to máš naopak. Jako, ty, kdybys neměl návod, tak to prostě jako ani neuděláš, používaj selský rozum. A to je jedno, prostě sranda byla, jako mě to nenastralo, protože chlapec má 19 let, akorát teďka vyšel z nějaké školy, takže nastupuje školu života, ten život, že je Maro, ten nás naučil vždycky nejvíc, takže jsem to bral s humorem, a zítra teda přijde zas, takže tak, no takže, a to mě potvrdilo to, že je potřeba tu mladou generaci, my jsme taky neuměli hned, ale třeba například můj dědek, on mě naučil se k té práci postavit jako jo, ne, že bych tam stál, jak hňup, ale prostě jako postavit, jo, už do té polohy, kdy jsem tam mohl nějak, aspoň, on vždycky mě říkal, aspoň nezavaze, to už je jako úspěch, jo. Takže tak, takové krátké příběh, takže jsem řekl, ano, sobota, neděle, fakt jsem nevysílal, přátelé, protože mě to jako, jo, to třeštění hlavy mě potom přišlo do takové pohody, že já jsem prostě jako chtěl být jenom tak být, om šanty. Tak, takže 29. máme dnes a je pondělí a přesto máme nedělníček a dneska je 29. díl, jo, takže i ta synchronicita všechno pěkně valí. A přátelé, vy už víte, že jsem odřekl vysílání s názvem Kaleidoskop, který se měl vždycky první čtvrtek v měsíci. A teď to převzal kdo jiný než asistent Rejže Mára s naším nedělníčkem. Takže ve čtvrtek mám tady materiálu Hafol, Mára posílá, mě už to taky chodí, dabuju. A já to dělám tak, přátelé, Mára už to ví, že já když to vlastně dabuju, ne teda já, jako to umělá inteligence, že? Ale v tomto se dá použít, to jako je velký pomocník. Já zase to neodmítám úplně a priori, jakože umělá inteligence všechno jako špatný. Dá se, jako dobrý služebník, jo? Ale co chci říct, takže vlastně já si to videjko přeložím, to jsou kratší videjka, různě jako sebraný, poslaný, jo, který přijdou od někud. A já jak to nadabuju, tak to

0: pošlu hned na můj Facebook. Jo? Takže to, co nestihnem tady při tom vysílání, dneska jsem tam poslal Máratovi možná 10 videí, možná víc, jako jo, kratších. Něco tady pustím, něco ne, tak choďte na můj ten Facebook a tam se dozvíte. Tam se dozvíte. Zdravíčko všem, hezký, přeji hezký večírek, Máro a Petrucho. Jarek, Karel, ahoj.
1: Zdravíme, ahoj.
0: Jarel, Karel, Jarel, ahoj. Tom, ještě člověče se možná neznáme, protože to je pro mě neznámé, uvidíme, kdo jsi. Takže klidně komentuj. A já už jsem se vykecal, dá se říct. Ale ne, ještě nevykecal. Ještě ne, jedu dál. Takže, pane Vochomůrko, Muchomůrko, my teda pane jako neříkáme, ale on se tady podepsal jako pán, on nás velmi sleduje. A to tričko mám od pana Vochomůrku. A máme 4, takže Máro, jedno putuje k tobě, jo?
1: Děkuji.
0: Já mám XXL a ty teda, když máš těch 64 kilo už tolik let, desetiletí, tak dostaneš L-ko. Ale je pěkně bez rukávů, jo? Takže takový vzdušený pěkně.
1: No. To nám a... bude slušet, hele, pak v těch tričkách stejnej.
0: No bude nám to, budeme jak...
1: Bratři v triku.
0: Bratři v triku, ano. Jestli to nebude takový trošku infantilní, ale nebude. Já myslím, že Dežavíčko je punkový a rock'n'rollový studio, že se to bude hodit. Dívej se, pondělí, jo, a stejně ty lidi přišli zás, jo, oni prostě na nás vždycky přijdou, protože ale... asi je to baví.
1: No. Ale Petrucho, a já jsem se hned koukal po těch tričkách.
0: No.
1: Jo, a manželka mi prozradila, že mi objednala a ani mi to neřekla, že to mělo být překvapení. Několik triček.
0: No.
1: Říkám, no vidíš, tak já budu mít triček, habaděj.
0: Maro, jak se daří, tak se daří. Nebraňme se tomu, přijmeme tu hojnost. Jo, já jsem netušil, že píseň, jo, nakonec jsme si vzali ty 4. A Ono to teda není z žádného Adidasu nebo Nike, je to myslím, že z Temu z Číny, on se tím ani netajil, pan Muchomůrka.
1: A myslíš, že Adidas je odkaď?
0: No jasně, no, ale pozor, vysvědělo to, že už se probouzilo i v té Číně jako normálně, v komunismu.
1: No to je hitovka.
0: V korporátním komunismu, no to jo. No a nebo, dívej se, oni možná to mají zakázaný nosit, oni to stejně všechno lifrujou to, jako po celém světě, jo, takže tady je známka toho, že svět se probouzí. No ale k Muchomůrce se vrátíme, no. Takže pane Muchomůrko, a já tě klidně řeknu Pepa, on je zatím inkognito, jo, ale Máro a přátelé, těší se a jak se mu to trošku ještě víc jako přeposkládá, tak přislíbil taky návštěvu, protože já jsem se vlastně o té Muchomůrce dozvěděl, Máro, dřív od něho, než od tebe, jo? To už je vlastně druhý rok, ale já jsem si to ještě dělal v tom alkoholickým nálevu. Alpa a vodka, no. A až od tebe vím jako sušená, jo, takže, no. Takže to je taky od toho Pepu.
1: Ale já jsem měl ten nálev doma už přes 2 roky, co jsem si dělal. Jo, co jsem dával mému kamarádovi na nějaký ty problémy zdravotní.
0: Tak. A já jsem rád, že jsi to naťukl, protože dívej se, jak my se prostě rejža a asistent doplňujeme. No, o tom budeš povídat samozřejmě ty, já jsem to tam všechno zabělil, ty údaje, jako jo, jména a tak, já to nebudu celý ani číst, ale dostali se mě tady do mailu nějaká lékařská zpráva, ambulantní zpráva, já to tady nepřečtu, protože je to malinký, ale mám to tady, jo, takže to přečtu tady z tohoto, chvilinku. Já přečtu jenom, dívej se, to se tady celý, tak počkejte chvilinku, no to tak někdy prostě blbne, ale to nevadí, Dežo si s tím poradí. Takže jsou tam nějaká, je tam prostě nějaké vyšetření, nějaké kožní onemocnění a pak nějaký latinský prostě různý alergologický vyšetře na patologické, kde si co si, ale, tak počkej, já to přečtu. Jo, to, co mu všechno dělali, prostě dělali, ale jak si se nedařilo, jako jo. A jak tam píšou. Já to tady mám potržený červeně. Já mám také programek, jo, kde si to dokážu potrhnout. Tak. Nyní pacient dochází k léčiteli. Lokálně aplikuje prášek a mast z mochomůrky červené. Dále potom keltská sůl se sodou užívá 14 dní. Dle pacienta nyní stav kožních projevů nejlepší od vzniku obtíží. Oni to ti lékaři takzvaní byli pláště, píšou tak nějak jako, že asi ne, oni mají tu latinu jako hlavní jazyk, že? Takže tu češtinu moc teda jako neovládají. Ale pozor, pozor, ta lékařská zpráva má aj druhou stránku. A tady už zaspíšou ti doktoři, jo? Závěr. Chronická spongiotická dermatitida dle histologického in regres. A já si myslím, že to in regres, je to je na ústupu, že? Protože progres je kupředu a regres, že to jako se ztrácí, jo? A doporučení vidí primář, jméno jsem vyškrtl, s pacientem probrány možnosti terapie, zvažováno zahájení konvenční, že konvenční zbraně, takže konvenční léky, ano, farmatika, terapie CIA v dávce 2,5 až 4 mg za den na kilo, jo. A pacient nyní pro zlepšení klinického stavu odmítá, jo. Takže tady ten chlapec, zatím ho nebudu jmenovat, pokud se chceš o něm rozpovídat ty, jakože asi jo, tak potom můžeš prozradit. Takže on tu léčbu takzvanou, jo, odmítl, dále si nepřeje ani lokální KT, pouze indiferentní promazání. Vidíš, to je ta, oni jsou zvyklí psát latinsky, takže promazání asi. Nevím. Naše kontrola v případě potřeby kdykoliv, jo. Pacient byl poučen o povaze onemocnění a léčbě, poučení rozumí a s doporučenou léčbou souhlasí. No a tady píšou, že to odmítl. Byl poučen, jak nakládat s odpadem, se zdravotním. Nic, to už nás jako nemusí zajímat. Takže a je to celkem čerstvý, protože a sice je to 24.6., jo? Což je teď vlastně, že? 26. No, to je teďka minulý týden. Takže já jsem se teda dokecal a až jsem. A Maro, aby to mělo tu pointu, jo? A velikou roli, tam hraje červená barva, jo? A ta je tady. Takže, Maro.
1: A to je on.
0: To je on a vidíš to, že už chlapec vypadá teda šťastně. Už si vyrazil s rodinkou pěkně tím kabrioletkem někam na projížďku pochlubit se. Jak mu to všechno Mára spravil, no a jak ho taky uzdravil. Takže, Maro, je to tvoje. Povídej klidně, tady ten příběh.
1: Hele. Petrucho, já jsem říkal kamarádovi, říkám, ty děkuji tomu červenému autíčku, který jsi si koupil, že my dva jsme se dali dohromady. Jak jo? Protože my jsme se vždycky jenom míjeli, věděli jsme o sobě všechno, ale vždycky jsme se tak nějak míjeli, jo? My jsme byli takový kamarádi, jakože spíš z vidění, než jo, do, takový opravdový kamarádi, jako jo? Že se vidíme non-stop den v denně a kecáme a tak dále. No nicméně, jak si koupil tady tu červenou prašivku, která nechtěla jet, samozřejmě pražáci ho trošku vzali jako na hůl, jak bývá zvykem, že pražáci jsou takový zmeci, tak samozřejmě mě požádal o pomoc. Prej, Máro, přijdeš mi to sladit, protože víš, že já se zabývám, že já prostě jsem takový tady v těch věcech čoumělecký, takže prostě mě oslovil. Říkám, dobře, přijdu. A teď samozřejmě jsem přišel, tak jsme to tam ladili. A teď jsem viděl ten jeho stav, jak je bídnej. Jo. Ten človíček ledva chodil. Jo. Úplně hrozný, jako já jsem ho viděl. No a teď samozřejmě jsem mi rozpovídal u toho auta, jak jsme se mordovali s tím autem nejdřív. Jo. než jsem přišel na to, že prostě zapotřebí to rozebrat celý a bude klid. No nicméně u tý hledání těch problémů, no tak samozřejmě jsem řešil problémy i jeho zdravotní problém. No takže samozřejmě jsem mu začal říkat vochomůrka, mazání, protože mi ukazoval ty fleky, které se mu dělali po těle, jo, prostě hrůza, děs, jo, prostě takový červený, rudý fleky na zádech. A mi říká, prej, hele, dělá se mi to úplně všude, prostě neskutečně. Prej, nespím v noci a tak dál. Tak já říkám, tak jsem tam přišel druhý den, vzal jsem právě tu moji dvouletou, už co jsem měl jenom já zbytek, protože co jsem udělal minulý rok, to jsem všechno rozdal, takže jsem měl jenom už fakt tu svoji, tu dvouletou, říkám, to nikomu dávat nebudu, což je fakt, nevím, jako 2 roky starý už je to. Ale mazal jsem se s tím já prostě, jo, když mě bolelo koleno. A viděl jsem, že to funguje. No tak jsem mu to dal a řekl jsem mu prostě samozřejmě Keltka, to všechno vyposlech, protože on už přestal věřit doktorům po těch 3 letech trápení po doktorech, jo. To on říká, prej to, co jsem narval do těch doktorů, to bych si na leasing už koupil nový auto, jo. To je jediné štěstí, že ten člověk má nějaký peníze, protože podniká a zároveň ještě starostuje. Takže jakoby je trošku jako závodový, jak se říká, ale já má to vydřený, protože já mu to teda nezávidím, jako to vůbec, jo. No nicméně se začal mazat, teďko tohleto, děláme auta a on říká, prej, hele, mě ty fleky na nohách začínají mizet. Říkám, no a co ty záda? No tam je to ještě takový nic moc. No ale přišel jsem, já nevím, 3., 4. den a on říká, prej, hele, mě to ze zad mizí, jo. A najednou šup a ono tedy de facto ty fleky mu zmizely. Teď už nevím, jo, jestli má ještě nějaký náznak těch fleků, jo. Ale normálně to už měl týden, 12 dní, to už měl jen takový jenom náznaky, že tam kdysi byly nějaký fleky. A on mi říká, člověče, já jsem se po 3 letech poprvé vyspal. Protože oni mu ty puchyři normálně mokvali a takovýhle věci se mu tam děli. No, úplně neskutečný, co mi vyprávěl, ty prostě speciální prádlo si musel koupit, jo, aby mohl aspoň trošku jako usnout, je prostě hrůza, jo. Mezi nohama se to dělalo, všude. No. A ten člověk byl normálně jako psychicky jako takový, jako už odevzdaný, zničený. Jo. A říkám, kurva, chlap, 50 let, a když ho vidíš, a on mi říká, no a představ si, že když řeknu doktorovi, že mám, protože strašně bolely nohy, jo, prostě nemohu chodit. A říká, prý, a když to řeknu doktorovi, tak mi řekne, prý, koukal jste se do občanky, doktor. Kolika? Říkám, už to tak, kdyby mi řekl, tak mi jenom natáhlu, jako.
0: Už jste staré, už máte 50 let.
1: Chlap, jakože je u něj normální, že nemůže chodit, jo. A nebo mu ještě řekli doktoři, že tu nemoc, kterou má on, že mají snad jenom 3 lidi na světě a že 2 se z toho léčí a kamarád mi říká, prej, no a co ten jeden, ten se vyléčil, prej, ne, ten už umřel.
2: Už.
1: Tak on mi říká, prej, no tak hned mi zasadili ránu, ne? Mm-hmm. No, takže on už i rodinu uvědomil, kdyby se něco stalo, rozumíš, no hrozný věci, co si prošel jako za ty 3 roky. Jo. Tady těma jejich léčbama, chemoterapie a ne, já nevím, co všechny za svinstva, jo. Jo, ty kortikoidy, já říkám, vysaď ty svinstva, kam tvoje tělo je plný toxických látek, ty potřebuješ očistu, jo. Takže jsem mu jasně řekl, sůl, dodání minerálu, jedlá soda, aby se si navyšilo pH, srovnalo, jak říkám, pořád dokola, když je správný pH, netvoří se v těle záněty, jo. A další, na ty těžký kovy, zase se zapomněl, jak se to jmenuje, já vám furt zapomínám, jak se to jmenuje. No, potrucho pomoc mi.
0: Zeolit.
1: Já to furt říkala. Zeolit. No, říkám, a tady zeolit prostě si zamíchej do vody na večer. Říkám, tady všechno jsem mu ukázal, tady si všechno přečti, co ti říkám. Jo? A on všechno jako poctivě, jako fakt šel potom. Jo? A úplně do puntíku dodržel všechno, co jsem mu řekl. Jo? A on říká, hele, a po týdnu ten člověk začal normálně chodit a normálně vitální, normálně úsměv, konečně, jo. Normálně si viděl v tom člověku radost a plus ještě radost, že jede tady ta červená prašivka, No tak dvojitá. No ale nicméně on říká, prej, ukončuju léčbu v té Praze, protože 3 roky trápení a nic. 3 roky nezjistili nic. No a on jim to řekl už po telefonu, že s nima končí. Že má svého léčitele. No tak oni normálně se tam sešlo celý konzilium nějaký lékařský. Prej tam ti bylo, mi říká, přes 30 doktorů, jo, na Bulovce. A, protože on mi volal na cestě zpátky, když jel z Prahy, ne? A se smál, ne? A říká, prej Máro, já jsem všechno vykecal, kde bydlíš? I telefonní číslo, říkám, no ty jsi dobrý teda. Říkám, no tak, teď co, teď jako budu jezdit do Prahy dělat udělaný přednášky doktorů, nebo co, nebo já nevím. A ty doktoři prej se ho ptají, no jak jste přišel k tomu léčiteli? No prej, no on přišel opravit auto. Jo, takže doktori furt nechápali, oni prej, on mi říká, prej, oni tam na mě koukali jak na exota, že to ještě neviděli, jo, fotili se to tam všechno, on říká prej. Takže jako já jsem z toho jako nadšenej, ne, že jsem mu mohl pomoct, jo, úplně jednoduše. A člověk spokojený po 3 letech trápení.
0: Maro, no. Možná tě bude zvonit telefon z konzília, ano, a mě teďka jako zajímá třeba, jo, tady je několik variant, proč tě osloví, jo, buď tě budou chtět to umlčet, abys to nešířil dál, protože jim bereš kšefty, a nebo tě nabídnou vyučování někde na katedře, co myslíš, jo, co myslíš, jako, jaká varianta to bude?
1: Ale já ti řeknu jednu věc a stejně ty si telefonní čísla nezvedám, takže mají smůlu. Víš, já jim na to úplně vysoká kašlu.
0: No a ty bys tady způsobil průlom, kdyby tě nabídli prostě vyučování na katedře.
1: Ne, ducho, ten človíček, ten kamarád, ten už udělal tomu takovou reklamu, aha, že ten už to vyketal všem a všichni dostali kázání, prej Máro, všichni ti budou zbírat bochomůrky. Takže on je takový jako šéf, jo, já on je vždycky takový jako... Jo, takže on to normálně starosta. Podívejte se na mě, hele, všichni. Máro, co Klenská jsou, co tohle, co tamto. Říkám, ježiš. To je pro mě lepší reklama on, na, že jsem mu pomohl, než nějaký celý konzilium lékařský.
0: To určitě jo, ale že bys ten dosah měl ještě třeba daleko větší než třeba tady Dežavíčka, který je studium v zárodku.
1: Petrucho, když víme, že bílým plášťům nejde o to, aby si se vyléčil.
0: Přesně tak.
1: Takže to nemůžeme být takhle naivní.
0: Zase. No, takže možná tě budou volat z té první varianty, nějak tě to rozmluvit a nějak tě prostě, jako odkud to víte, pane léčiteli. Řekneš, že ještě prozradíš, jak tě nazývají, ty máš jméno jako léčitel.
1: Jo, on mi říká, prej, mám svýho, počkej, jak bych to říkal.
0: Já to vím.
1: No.
0: Čarifuk.
1: Sakra, teď. Čarifuk, že mi říká, prej, já mám svýho Čarifuk, no. Máru. No. Jsem smál, ne?
0: No.
1: No. Ale
0: Čáry Váry.
1: Jak nosím ty vlasy rozježený, ne, tak mi říkají Čáry Fuk, ne? A protože já jsem vždycky nosil vyholenou hlavu, ne? Až od covidu prostě jsem se zasek a říkám, teď budou dlouhý vlasy.
0: Jo.
1: Takže od té doby vypadám jak Čáry Fuk, jinak jsem byl plešatý furt. Takže jako legrace, sranda, ale mám z toho velkou radost, jo, že jsem mu mohl pomoct. Já mám z toho větší radost možná, než má on ve finále.
0: No tak tebe jako
1: že to moje bádání těchto věcí a dávání si hlavně věcí do souvislosti.
0: Aha.
1: To je důležité, si dávat věci do souvislosti, jak funguje lidské tělo. Jo? Protože pokud lidi pochopí, jo, že je to dokonalý biostroj, který potřebuje na svůj chod být pouze čistý, aby v tom biostroji správně fungovaly ty procesy. Jo, ty ozdravné procesy toho těla.
0: Maro, a ještě nám řekni, já vím teda, že je to je tvoje odměna maximálně jako tvůrce, jo? Jo, takový to, že jsi to prostě propojil a dokázal a ten výsledek se dostavil. Ale ještě vlastně on tě nabídl, nebo i dal další teda hojnost, kterou ani nechtěl a přesto tě ju jako vrátil, jo? A jak to funguje ten vesmír? Že čím míň to jako chceš...
1: On mi dával, říká prej, jaký, blej, dám ti peníze, ne, on, víš, jako on je zvyklý v tom, on je prostě materialista, jo.
0: Ano.
1: Ale já myslím, že toho přejde, to materialismus. Jo, protože už začíná přicházet na to, že to není úplně to nejlepší, jo, ten materialismus, ale prostě jako takhle, jako dlouhá léta fungoval jako těžký materialist. Jo. Takže, no, nicméně mi furt vnucoval peníze, říkám, já žádný nechci. Žádný nechci, pro mě to je výzva to auto udělat. A ty jsi pro mě ta druhá výzva. Jo. Takže já jsem k tomu přistupoval tak, že prostě já nechci, nepotřebuji, já říkám, já, Pepo, já nepotřebuji prachy, já si je vydělám, jako normálně svojí prací tvořivou, jo. Tady to mám čistě, to je spíš hobby, jo. Tady ty jako starý auta nebo motorky nebo cokoliv, to beru spíš jako hobby. Jo. No já auta už ne, tam už to jako hobby neberu, tam už jako tvrdě platíš za prachy, jo, když něco budeš šít. Ale za starý auta to beru spíš hobby, jo. Protože tady ty věci už spoustu lidí neumí dělat. Nerozumí karburátoru, nerozumí zapalování, nerozumí ničemu.
0: Však chlapec
1: teda... procesům. A já, jelikož jako automechanik, vyučený automechanik, který od malička se hrabe v takovýchhle různých krámech, jo, prošel jsem si javama, jo, nechtěl bych ty prašivky domů ani vidět, jo, protože těch nervů, co jsem si s nima užil od 10 let, už to nechci ani vidět. Já říkám, vy za to dáte takovýhle prachy. Říkám, já bych to nechtěl ani zadarmo do baráku, tady ty prašivce. Jo, radši dobrýho Japonce, než tady tu prašivku jednu. Jo, javu.
0: Jo.
1: Protože furt se to strávalo akorát zapalování, karburátory a všechno a tak dále, jo. To furt dokola děláš.
0: A já třeba z takové téme nostalgie, já jsem úplně toužil taky po nějakým jednostopím, jo, po nějaké javě, nebo paře, nebo Babeta, nebo Stadion, jo, nebo Simpson, to měli už tehdy za Husáka ti lepší lidi, měli Simpsona. Ale ono, já si vzpomínám jako harant, že jsem měl furt vyšrobovaný trysky, karburátor a furt to jako nejelo, jo. Takže
1: ne, vůbec, asi si
0: pořídím
1: ani si. Vidět to.
0: Ale ještě dívej se, jak ten vesmír to udělal. On totiž oslovil několik autoservisů, automechaniků a nikdo to nechtěl dělat, nikdo to neuměl. Takže, a teď si představ, kdyby někdo řekl, jo, tak to přivez, podíváme se na to, jo, a mu to nějak, třeba mu to aj spravil, pošteloval, ale zas by se nedozvěděl o muchomurce, keltské soli, jako jedlé sodě, jo, a nevyléčil by ho, jo, takže on dostal dva dary.
1: To byl ten takzvaný vesmír, že jsme se navzájem přitáhli k sobě.
0: No.
1: Protože kdyby si to auto červený nekoupil, tak dneska by nebyl tam, kde je zdravotně.
0: Mm-hmm.
1: Takže de facto tohle červený autičko možná zachránilo život.
0: No a teďka mě napadá prostě takový divé, že ten svět okolo nás, i ten Matrix, že my žijeme v Matrixu, jo, on je plný symbolů a znamení, jo, a divé ta barva, červená barva, a to je vlastně barva té muchomury, jo. Takže to už bylo takový, jako, ale to už je zase jenom pro zasvěcení v tom vidí tu souvislost. Někdo řekne, a to je nějaká náhoda, jako jo, ale pozor, náhoda neexistuje. Maro, tak napiš se a dívej se, ty ses tam zmínil o té chemoterapii, jo, takže já jsem tady vyhrábal videjko, to já okamžitě reaguju, takže dívej se, já dám videjko. Počkej, takže já už dám teda starosto, takže blagadár tobě a vesmíru teda, že jste se tak potkali a já jsem rád, že to můžeme v dežavičku zmínit a třeba těchto propojení bude chodit stále více a více. Teďka mě píše ten Jarel Karel, já zapomněla, že jsem na přítelovu telefonu, tady Galtit z minula, mějte blahodárnou přítomnost, mně se budoucnost rýsuje dobře, masem se spoustu napravuje, i teď to čtu, muchomurky hledám, zatím jsem nenašla. Ona tady byla minule ve vysílání a byla prostě vegetariánka, jo, ortodoxní, žádný maso. A po vysílání další den mě posílala fotku, kde držela už maso, jako jo, klobásu. A ptala se, jestli se to loupe, jo, to střívko nebo ne, tak říkám, no loupou se akorát jako falešný ty vídeňský párky, což je vigelitu, ale klobása, pokud je to skutečná klobása, tak ta se snějí s tím, takže dívej se, prostě Pepa starosta jede pěkně na muchomurce, daří se mu, zmizely fleky a Galtit jede na masu, jo, asi aj s tím Mírou svým, protože oni jsou jako spolu neustále oni se tak spolu doplňují, jo, takže a pak ještě píše, myslím, že je sucho u nás moc, že proto nenacházím. Všechno má svůj čas a přijde to, Petro. No, Maro.
1: Oni začínají v červenci, začínají, ale to neznamená, že budou, jo. Ale počítám spíš, že to bude září, jo, září, říjen.
0: Tak a já jsem se dozvěděl, že jsou takový dvě vlny, jo, toho sběru.
1: Jo.
0: A taky mě říkali, no, vy jak vysíláte o té vochomůrce, tak ty lesy budou prázdný a na vás nic nezbyde. Já říkám, ale víš co, jako těch lidí, těch občanů v tom davu, prostě tam ještě furt 90% tomu nevěří, takže oni nepůjdou do lesa, protože oni, jako kdyby toto řekl v Nově, kdyby to řekl Korantenk, jo, o Čáry Fukovi, no tak budou plný lesy, no ale jakože dežavičko, punkový studio, ale nevěřte nám, jako jo, a věřte klidně Rejovi, Korantenkovi.
1: Hlavně bych něco k tomu chtěl říct, že my budeme jenom rádi, když si to budete sbírat.
0: No.
1: Jo. Protože tím, to vy si sami pomůžete, ne nám, vy si pomůžete. Jo. A my už, jo, ty huby mě pomohly, dá se říct, ale já de facto už od nich nepotřebuji nějakou pomoc, ale vy ji potřebovat budete. Jo. Protože ta huba rozjasňuje mysl a pak zjistíte, v jakých podvodech tady žijete. Jak si z vás tady udělali svoje soukromí otroky veřejnoprávní korporace, jo, který si hrajou tady na stát. A další prašiví úředníci. To vám pak po tý vochomůře rychle dojde.
0: Takže dobrá.
1: Klidně sbírejte. Nebojte, míst je dost.
0: Ale ta vochomůra je tak vlastně duchovní a vědomá, že ona jak zjistí, že ty lidičci si probouzí a chodí do toho lesa pro ňu, ona poroste víc a víc a víc a ještě víc. A já jsem teda nevěděl, že jsou dvě vlny, protože já už sbírám relativně jako krátkou dobu, jo, druhý rok. A teďka vám pustí videjko, jo, takže počkej, sbírejte.
1: Já musím hlavně tady tenhle tak, vlčák.
2: Vzpomínám všem, je ta, kterou jste si nazbírali vlastníma rukama. Takže když přijde sezona, odložte veškerou jinou práci a pokud možno si vezměte dovolenou. Je to rozumné a zaplaťte si ji ze svého. Jak to vidím já, pokud si připravujete zásoby hub na celý rok, sezona může trvat třeba jen 2 týdny. Obvykle trvá déle, minimálně měsíc každý rok. Všichni se bojí, že sezona skončí po 2 týdnech. První vlna skončí, pak je pauza, která se opakuje každý rok. Všichni se bojí, že druhá vlna nebude a zůstanou bez hub. Každý rok je to stejné, každý rok je tu nervozita, protože se to může stát. Ale druhá vlna přijde a přinese normální úrodu. A během druhé vlny si musíte nazbírat zásobu na celý rok. Představte si, že abyste uzušili kilo hub, musíte přinést domů alespoň 10 kg čerstvých.
3: Сырого, если так можно, принести домой.
2: 10 килограммов, представьте себе, сколько это, аси 3 ведра, можно и
3: больше. Больше.
0: Так, а теďka мне то припомнило ты волны, если пак, видишь, что, таки сме се бали, то уже 30 лет, если пак будет друга волна приватизации купоновой, а била, уделали за нас блбце
1: тогда. Když něco chceš, tak no, to přijde.
0: No, takže muchomůra.
1: To chtěli zločinci rozkrást všechno.
0: Přesně tak. Takže bude druhá vlna.
1: A tady ten konkrétně, tady ten človíček se vyleče z alkoholismu díky vochomůře.
0: No.
1: Jo? Ten hodně bumbal.
0: No.
1: Jo, to když se podíváš na jeho videa, tak on o tom mluví, jak přestal pít. Takže ono spousta lidí, co právě si prošlo tady těma problémama svýma životníma a poslechli, až dali tu ochomůru, tak oni hodně vysílají tady ty lidi. Jo, a to jsou po celém světě, jo, takže.
0: Ano.
1: Takže tak. Dobré zprávy se žijí světem.
0: Já tady, počkej.
1: A jak říkám, když si dáš ochomůru, doktorovi už nepolezeš. Protože v tu ránu se ti rozsvítí a řekneš, ten mi jenom krmí jedama. A bochomůrka má tu kouzelnou moc, že zabíjí parazity. A ty parazity jsou váš velký problém. No, protože i na ty, protože veškerý problémy, co máte na kůži, jsou spojeny s parazitami. No, takže tady se ty jakože doktoři teď dohadují takováhle nemoc a maková nemoc. A přitom zdroj všech nemocí je ten parazit. Jo, takže vy musíte jít po tom parazitovi a už nebudete mít problémy ani s tím, ani s tím. Jo, takže stačí takový jenom střízlivý pohled na to.
0: Ano. Takže, a když teďka znarazil ten alkohol, jo, takže já tady mám taky dvě videjka, jedno tady pustím.
2: Slovo alkohol pochází od arabských slov alku a alkovaj, což znamená duch požírající tělo. Právě proto alkoholické nápoje nazývají spirty a jejich konzumaci chvastání. Z esoterického hlediska alkohol ničí energetickou ochranu člověka, čímž ho mění v snadnou kořist pro negativní bytosti, larvy, parazity, kteří se živí jeho energií. To zesiluje závislost, urychluje degradaci a vede ke zkáze. Alkohol je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak snížit vibrace člověka a zničit jeho tvůrčí potenciál. Historicky byl alkohol používán jako prostředek k potlačení vědomí, používali ho k ničení odporu národů a genocidě. Aby byli otroci poslušní a nevzbouřili se, nutili je pít alkohol. Dnes násilí nahradili klamem, lidi přesvědčili, že konzumace alkoholu je norma, tradice, část kultury. Otroci se už nemusí nutit, sami si kupují jed, platí za ničení svých nervových spojení, vědomí a života.
0: Takže je to tak vlastně dřív za toho feudalismu nebo za té otrokářské společnosti ti otroci měli ten chlast zdarma, nebo ti námořníci, že měli ten rum, aby pěkně pádlovali, prostě aby byli úplně zblbli, aby byli vlastně jako poslušní, jo. A hele, dneska je to tak sofistikovaně udělaný, že oni si ten alkohol prostě kupují za takový těžký prachy, jo, protože tam nemáš ty nápisy škodí zdraví a nemáš tam ty játra prohnilý a cirhózu, jak na těch cigaretách, to jo, protože nikotin vlastně taky zabíjí parazity a není dokázaný vůbec, že rakoviny jsou z jako cigaret, jo. To je zase ne, jako parazity.
1: To jsou, protože tím, to je každý zamyslí, jo, tak alkohol zničil tolika lidem životy, jo. Manželství rozvrátil, jo. Já nevím, vraždy kvůli tomu se staly. A další průsery. A tam není žádný varování na těch vignetách a zkouření, kde de facto kouříš, nemění to tvoje vědomí, jo. Ani stav nějaký, že by si potom blbnul. Tak tady to jim leží hrozně v žaludku, že jim hrozně záleží na tom zdraví. Tak ať se lidi dobře zamyslej nad tím. Že tady to je cíl, aby lidi byli vožralí a tím tupí ovce. Jo, protože spousta lidí dneska žije tak, že chce přežít jenom tu práci, přijít domů vožrat se, vyspat se a jít zase do ty práce. Jo, to je smysl jejich života. A oni se bacha. Když jsem říkal, ale když si dáš bochomuru, tak přestaneš pít a oni se toho strašně bojí. Ale já nechci přestat. No, protože oni v tom životě de facto nic jiného jakože nemají. Jo? Oni už mají jenom ten chlast. To oni by ztratili důvod žít, kdyby o ten chlast přišli. To je na tomto smutný. Já říkám, hele, ty přestaneš pít, ale to neznamená, že ztratíš důvod k žití, ty najednou procitneš a najednou se vrátíš zpátky, třeba v čase. A začneš tvořit to, co jsi kdysi chtěl tvořit. Čemu jsi se chtěl věnovat. Jo? Já to vím podle sebe, já jsem taky jako 7 let zpátky ještě chlastal. A pak jsem řekl, ano, konec. Protože jsem viděl, že mě to ničí. A nikam to nevede. A prostě myšlenka, že takhle bude ještě žít třeba 20, 30 let, ještě jako do smrti, to byla pro mě šílený. Jo? Říkám, tak tady tudy cesta nevede. Prostě jsem si seknul ze nenáde na nazdar.
0: Takže, přátelé, pokud je...
1: Vůbec mi to nechybí, absolutně.
0: Vůbec. To jako... takový ještě rezidu a takový zbytkový třeba chutě v tom pařáku, jako jsou nějaký na, třeba na pivo, ale voděnka ze studánky. A přátelé, já tak jako nebudem si nalhávat, kdo nás sleduje, má sklony k alkoholu, k alkoholismu nebo alkoholik, tak vám pustím, jo, každý se může probudit, já jsem se taky probudil, jak jsem chlastával, jako rocker, jako. My jsme se těšili pátek, sobota, když jsme hrávali ani ne tak na tu hudbu, že jak jsme si zachlastali prostě, jako jo, v laufu, no.
1: Přesně.
0: A takže tady mám ještě další videjko, to jsem ani ještě, to bylo, myslím, že poslední, který jsem dneska dělal, takže si ho taky jako poslechnu.
2: Je velmi důležité mluvit o alkoholu, podívejte si doušek, ucítíte teplo a uvolnění. Myslíte si, že tento rituál patří jen vám? Jste si jistí, že v místnosti jsou jen ti, které vidíte očima? Ale co když vám řeknu, že v ten samý moment, přitáhnuto pachem eterického rozpadu, se vedle vás usazuje něco jiného? Co dělá alkohol? Blavatská to popisovala jako rozpouštědlo, nejen v chemickém, ale i v okultním smyslu. Když výpary alkoholu nasytí krev, začnou doslova rozpouštět ochranou síť vašeho eterického těla. Představte si, že vezmete kyselinu a kapete ji na ten nejjemnější hedvábný šátek. Vznikají díry, průřezy, roztržení. Vaše aura, váš štít, přestává být celistvý a skrz tyto díry začíná do vašeho pole pronikat to, co je vždy na blízku, ale obvykle skryté vnímání obyvatelé nižšího astrálu. Všimli jste si někdy, jak se člověk mění po pár skleničkách? Zpočátku vypadá vesele a uvolněně, ale když budete pozorovat dál, uvidíte zvláštní metamorfózy. Někdy se náhle probudí agrese, která nebyla ve střízlivém stavu. Jindy se za vás sebelítost, u někoho zase vášeň, kterou nelze ovládnout. Jsme zvyklí říkat, co má střízlivý na mysli, to má opilý na jazyku.
4: Но Блаватская и теософы утверждали, что это не совсем так. Это не просто скрытые мысли человека, это влияние сущностей, которые получили доступ к его сознанию через пробитую алкоголем броню. Блаватская называла их элементалами или лярвами. Это полуразумные сгустки энергии, обитающие в астральном плане, которые питаются грубыми вибрациями, гневом, страстью, страхом, безумием. В обычном состоянии они не могут прикоснуться к вам, ваша аура отталкивает их. Но пьяный человек для них – это открытый шведский стол. Это дом, в котором выбиты окна и двери, и любой бродяга может зайти внутрь и устроить там погром.
5: Все абсолютно.
2: Uvědomte si, že umírněné pití je vnucené společností, systémem, chováním. Žádné umírněné pití vám zdraví nepřinese. S alkoholem musíte být přísní, protože buď on vás, nebo vy jeho. Pokud pijete umírněně, dříve či později se opijete. A pokud se nestanete alkoholikem, budete často přelévat, což poškodí vaše zdraví.
0: Tak, chlapec přestal překládat, ale i tak jsme rozuměli, jo, že to narušuje vlastně ty ochrany. Ten alkohol, ten éter, jo, ta krev se vlastně nad tím jako na jak to mám říct, jo, že ten člověk potom smrdí tím chlastem a přitahuje ty elementály, takový ty různý, ty astrální příšery, jako jo, nakrmí ta krev, jo, takže bacha na to, není to jenom o játrech, o tom fyzickým, jaksi, poškození, ale já o tom duchovní, že člověk se může jako stát prostě úplně, že na něj může sednout fakt nějaký ten démon třeba, jo. A to já jsem taky tady toto nevěděl, jo.
1: Vem si, že alkohol překysluje tělo.
0: No to jo.
1: Jo, a zároveň ty tím krmíš parazity.
0: Parazity.
1: No. Jo, a to je to, co potřebují oni, aby si ty parazity hezky krmil, aby si byl pak nemocný.
0: Aby pak mohli léčit ty rakoviny a ty chemoterapie provádět. Jo? Takže jo, teďka tady mám další videjko, Maro, ať to odsépá, čověče, pak budeme diskutovat.
2: Jediným důvodem, proč se chemoterapie používá, je, že na ní lékaři vydělávají peníze. Tečka. 97% případů to nefunguje. Kdyby Ford Motor Company vyrobila automobil, který by v 97% případů explodoval, byl by stále v biznesu. Ne. A toto je jen špička ledovce kontroly, kterou nad námi má farmaceutický průmysl. Většina lidí si to vůbec neuvědomuje.
0: Přátelé, je to marné, můžete povídat, můžete nikomu povídat prostě, ale mnozí jsou tak zabetonovaní, že těm bílým plášťům tak slepě věří, že vůbec nechcou slyšet ani tady o tom zázraku, jo, který se zove keltská sůl, nebo tady ten zázrak pěkně ta muchomůra, jo, já jsem taky na ně přišel nedávno, nebo soda bikarbóna proti kyselosti, takže sodu si dávám, abych měl neutrální prostředí 7,4, pěkně každý ráno, lžičku do teplé vody, někdy si tam mají vymačkám citronek, takže to pěkně tam vznikne ta reakce, takže prostě nádhera, jo. A takže ta chemoterapie, samozřejmě, to je obrovský biznis, představ si, kdyby prostě se ti lidi, neže vyléčili, ta rakovina jsou paraziti, to jsou chuchvalce těch parazitů. A kdyby to bylo odhalené, toto tajemství, které je prostě jako, jo, jako v trezoru, dá se říct, jo, no tak ten celý farma, lobby, biznis prostě úplně zkrachuje. Ale on tak či tak zkrachuje, protože systém zkrachuje brzo.
1: Přesně tak. Ale vem si, že jdeš se psem k veterináři, což jsou taky zločinci, jo, mimochodem. Protože píchají ty svinstva zase ty jejich slavný ty proti steklině a takovýhle nesmysly, jo, který si schválně oni vymysleli, aby zabodávali ty ubový zvířátka, který jsou pak nemocný, samozřejmě po těch svinstvech. Uh-huh. A varují předtím veterináři po celém světě, jo, po tom očkování těch zvířat. A tak si představ, že ten veterinář ti řekne, odčervíme vašeho pejska nebo kočičku, očervíme, ne, ten rozhlež to ještě nedělali. Proč ti tady to neřekne doktor? Nebo ty nejseš jako tvor? V každém živým tvoru jsou paraziti. V každém. I ty zvířata sami ví, jak se odparazitovávat. I ty bochomůrky třeba vyhledávají zvířata a žerově, protože oni ví, že je to odparazitováno. Je to psaný i ve starých knížkách. Jo. Takže oni nemají za cíl tě zbavit těch problémů. Naopak, oni potřebují, aby je vytvářeli ještě víc, protože přemnožený parazit vám vytváří záněty v těle. Čím víc parazitů, tím víc toxických látek, který ten parazit vylučuje do vás. Jo. Takže takovýhle základní věci, když pochopí člověk, co mu působí to zlo, tak pak je velice jednoduché se držet ve zdraví. A nepotřebujete vůbec žádného doktora. To, že doktor neznamená, že vás léčí. Doktor znamená, že ví, co vám má napsat podle farmafirem. Takže spousta lidí ještě žije pořád je v tom domnění, že ty lékaři zachraňují ty životy. Leda velký hovno zachraňují. Oni zachraňují tak leda svoje kapsičky. Takže tolik já k těm bílým havranům, jak mi říkám. A zase jsem měl debatu s jednou ženou a ta mi vykládala problémy, co mají její známí kamarádky, který nechali naočkovat svoje děti třema myšungama nějakých vakcín, jo, autismus a další podobný nesmysly. Takže říká, přestali komunikovat, chodit, najednou se zastavili být ve vývoji a tak dále. Takže ty vidí, takže on říká, protože ona má dvě děti a obě dvě jsou poškozený po vakcíně, tak to bys tomu doktorovi utrhla u ty vole. Ale ne dynamitem, ale trubkou, aby řval, než chcípne ta svině. Takže tady těm hajzlům já nemůžu přijít na jméno, jako. Protože tobě se narodí zdravý dítě a oni ti ho hned zabodají s klinstvama, protože on se nenarodí člověk, ty porodnici, on se narodí pacient. Jak oni tam píšou, pacient. Tady ty skurvisení.
0: Doktor,
1: já
0: že
1: jsem na ně velice vysazený.
0: Dok je přístav a tor dveře.
1: Tor.
0: Doktor, jo? To jsou dveře, jo, do přístavu, takže lodní právo prostě, jo?
1: Jasně, no, protože oni jsou v tom, na tom nalezišti, v té nemocnici, ten hospital je naleziště. A ten doktor ohledává to, co se našlo na moři.
0: A teď si představ, že vlastně ten doktor, my to máme spojený jako s lékařem, ale doktor je i právník třeba, jo? Taky doktor.
1: No jasně, je doktor čehokoliv.
0: No?
1: Jedna verbež, jo? To je jedna verbež.
0: Ale pozor, jak říkáš, třeba ten starý doktor, ten tvůj 75 let má, tak ten ti řekl, jo Máro, máš pravdu, je to tak o těch parazitech. Je to on?
1: Ne, to si pleteš. Ten doktor, ten co právě kamarád, jak byl v Praze, protože samozřejmě k tomu kamarádovi ještě story předtím, našli nějakou bouli na kolem páteře. A oni ho chtěli řezat. A už mu říkali, že buď umře, nebo rozumíš, on už všechno rozlučky doma pomalu, jo, rodině řekl, to kdyby se něco stalo, že nebude chodit, nebo že může umřít. Tak ještě vyhledal jinýho doktora v Praze, nějakých 70 let, nějak 75, nebo
0: toho
1: nějak
0: myslím,
1: starý doktor.
0: Toho myslím.
1: Jo? A on mu řekl, nenechte se řezat. To, co máte u toho, je krevní sraženina. To není žádný nádor. Jo? Takže oni ho chtěli řezat a on tam měl krevní sraženinu. Jo? Takže ten doktor říká, aby jediný, co potřebujete, je vyčistit vaše tělo. Od svinstev, protože on ten doktor dobře věděl, že ta vakcína mu to, on to ví sám, že ta vakcína mu to způsobila. To on to sám říká, jo? Že to má po očkování. Protože on si zažil peklo po tom očkování, po tom druhém pichu. On myslel, že umře potom. Jo, takže on moc, a od té doby mu začaly ty kožní problémy. Jo? Takže oni mu to rozháněli a ten doktor mu jasně řekl, prej, hele, když to rozeženeme, tak může se stát, že vám ta bolest půjde jakože do kloubu, do kolen a že budete mít problémy s chozením. Jo? Což se stalo. Jo? Tu bouli, jako tu sraženinu rozehnali, ale prostě ten člověk nemohl chodit. Prostě chodil jako, kdyby měl jehly v nohách, rozumíš, to úplně, to jsem na něho koukal, no má, jsem nevěřil vlastním očím, jak on chodí. To jako to ti je pak toho člověka líto, ne? Mladý chlap? No ale když jsem ho viděl po 14 dnech, nebo po týdnu už po té terapii, co jsem mu naordinoval,
0: tak ten člověk
1: doma je aktivní a on já jsem to aktivní, jako funguju. Říkám úplně radost ve očích. Předtím jsem viděl jenom smutek, teď jsem viděl radost. A to tě potěší nejvíc na srdíčku, ne? Že jsi mohl pomoci druhému člověku. Nezištně druhému člověku.
0: No, to je jak v té pohádce, nebo v tom filmu, že ten pan Drhola, taky tam bylo konzilium a taky už tehdy ti doktoři byli pěkný svině, jako moribundu, a hádali se, co to je všechno, jo.
1: Nevěděli,
0: jo. Ale já jenom chci říct, že taky chtěl jsem říct, tak je trošku omluvit, nemusíme všechny házet do jednoho pytle, najdou se třeba mezi těma starýma, který jsou vědomí a který ti tu pravdu řeknou, který už nemají co ztratit, třeba jsou nad hrobem, oni stejně, no, kteří se dožívají a jako nebo, menšího věku.
1: Je vyhodili z lékařské komory, že už
0: jako,
1: prostě
0: jako
1: je zakázali jakože léčit.
0: No.
1: Což se stává těm doktorům, který chtějí léčit.
0: Jasně, a uzdravit. Léčit můžou chtít, ale uzdravit chtěli a to se nesmí. Tak. Není povoleno.
1: Tak,
0: a co všechno obsahují vakcíny? Počkej, já se pak ještě vrátím k muchomurkám, mám tady dvě videjka a mám tady ještě nějaký dva dotazy na tebe, Máro. A jenom když jsme u těch vakcín, jo, už to tady mám natažený, to videjko.
2: Přísady vakcín, tedy co vakcíny obsahují. Což jsem také zmínil ve zprávě o vakcinačních zločinech. Když jsem se dozvěděl, že vakcíny obsahují všechny tyto látky, některé jsem si přečetl. Když jsem se tedy dozvěděl, že vakcíny obsahují hliník, glyfosát, formaldehyd, glutaraldehyd, timerosal, polysorbát, prasečí želatinu, lidský albumin, fetální hovězí sérum, buňky z opičích ledvin, potracené lidské fetální buňky, neomycin, močovinu, zvířecí DNA, vaječné proteiny, kvasinkové proteiny, kuřecí proteiny, chlorid. Draselný, fosforečnan draselný, boritan sodný, hydroxid sodný, fosforečnan sodný. A já měl zázemí v přirozené hygieně. Říkal jsem si, tohle mi nedává smysl. Tohle vypadá toxicky, špinavě, nechutně a škodlivě. Jak může tohle podporovat zdraví? Když jsem se probudil k vakcinační agendě, začal jsem zkoumat a číst tisíce studií o vědě o vakcínách. A to je chvíle, kdy jsem sestavil zprávu o vakcinačních zločinech. Ano.
0: Člověče, to jsou sami jedy, jako tam bylo snad 20 různých jedů a vůbec teda nechápu, i když možná chápu, proč tam třeba, jak někomu může napadnout dát tam buňky z opičích ledvin, jako oni možná by chtěli, aby přenesli gen z opic ještě do člověka, aby z něho byl ještě větší opičák, nebo co myslíš?
1: Tady jde vyslovně o genetickou modifikaci ano. Člověka.
0: No.
1: Jo. Proto už je jasně i v těch amerických zákonech je napsáno i v německém. Ten, kdo postoupí genovou terapii, což je ta vakcína na COVID, tak tím pádem už není člověk. Jo? Už je zboží.
0: Patentovaný.
1: Tak. Jo? Protože mu byl geneticky upravený kód. A tím pádem, protože oni chtějí tady tím svým způsobem prostě ovládat toho člověka, aby prostě fungoval bez keců jako stroj. Jo. Oni nepotřebují vyrábět roboty. Oni potřebují roboty udělat z lidí, protože ty roboti se sami budou klonovat, množit. Jo. Nemusí vytvářet nic extra, prostě vytvoří si tolik robotů, kolik potřebují.
0: No a třeba je to konspirace veliká, jo? Je to třeba počátci, který to, a třeba k tomu ani nedojde, že tím chcou aj docílit, aby vlastně oni nemohli dědit, jo, ty majetky jejich, aby přešli prostě těm korporát, jako korporaci, jo, protože oni jako věci.
1: Ty už seš jako plnohodnotej otrok, no? Ty už nemůžeš vystoupit jako, že seš člověk, to už no. Nejde, protože jakmile ti někdo změní program, tak ty už jako nerozhoduješ se sám za sebe. Jo, ty už jako to myšlení už je ovlivněný. Jo. A člověk je právě ten, kdo rozmýšlí sám za sebe. Jo. A proto používají média k programování těch otroků, těch lidí. Mm-hmm. Jo, to je ten hlavní programátor, média.
0: Ray Koranteng.
1: No.
0: Třeba.
1: Mimo jiné.
0: No tak těch je tady těch
1: parazitů. Protože většinou tak největší pomatemci tady v tom směru jsou ty, kteří žerou ty televize. Jo. Jo, ty různý zprávy a ty seriály, jak jsou ty nemocnice, jo, jak zachraňujou, teď jak opolitují, jak jsou dobří, jak všichni jsou dobří. Jo. A oni jsou jako ty nejhorší. Ty chudáci to dělají v těch montovnách. Jo. Těch seriále vyzdvihují určité profese, ale ty profese, které to táhnou, tu ekonomiku, tak ty nejsou nikde.
0: No, ale dělají si z nich prdel. Akorát srandu, jako jo, že to jsou tam nějací. Jo.
1: A pak ti řeknou, no přece nemůžeme dovolit, aby volili kde jaký tupci. No, víš, to ti řeknou politici.
0: No.
1: No, tak se musíš zamyslet nad tím, co s takovým zvrdem politicky. No. Všechno nastrčené figury.
0: Tak, jdeme dál. Ať to odsýpá. Máme 21.09 a protože máme nedělníček aj ve čtvrtek, dneska 2 hodinky a odpiskáme to.
1: Já tam.
0: Jo? No. Víš, jak to
1: je. No, ty víš, jo? No.
0: Tak jo. Takže mám tady další, jo, kratoučky videjko ještě, takže nejenom červená, ale aj tady ten panter, tady ta šelma.
2: Panterní hřib čistí i ty nejvzdálenější části mozku. Dává do pořádku cévy, klouby i depresi. Použijte kloboučky nebo prášek. Panterní sůl je silná.
0: Takže panterní sůl, ona tě navštíví až ty nejzaší zákoutí mozku a tam všechno pospojuje a napraví. To nám taky neřeknou v lékárně. Já tam nechodím, mě to neřeknou.
1: Ne. Tady to je už na... Ta panter se používá, když má člověk silnější psychický poruchy.
0: Mm-hmm. No.
1: Kde už na to červená muchomura nestačí, tak se používá panter.
0: A dobře, to byly muchomurky. A pak tady pustím návaznosti jedno videjko. A to je psilocybin, jako jo. A to má zas, to mají houbičky zas, jo. A to je zase další level. A je to třeba pro alkoholiky abstinující, který vlastně, když přestanou chlastat, tak jim se nevytváří ten dopamin. Oni vlastně tím chlastáním si uměle nabuzovali radost ze života. A jak přestali chlastat, tak trvá několik měsíců, než to tělo začne zase vytvářet ty hormony štěstí.

0: Několika měsíců bez vydělení.
1: Musí žít v tomto stavu deprese, dokud mozek nezačne znovu normálně produkovat hormony spojené se štěstím. Jde o hormony, které nám umožňují získávat radost z běžných věcí, jako je komunikace s rodinou, manželkou nebo dětmi.
0: S tím, aby člověk получал радость от каких-то повседневных бытовых вещей, от которых человек по идее и должен получать радость.
1: У člověka se závislostmi se tyto hormony přirozeně nevyplavují, protože si odvykl radosti z běžných životních situací.
0: Проблемой с зависимостями, соответственно, у него эти гормоны в голове не выделяются.
1: Псилоцибин však umožňuje mozku přenastavení a usnadňuje produkci potřebných hormonů.
0: При этом псилоцибин делает так, что
1: díky tomu už člověk nemusí trpět měsíce v depresivním stavu, jako je tomu u běžných metod odvykání.
0: И человеку не нужно находиться в этом депрессивном состоянии несколько месяцев. То есть как все проходят это.
1: Псилоцибином člověk mnohem rychleji znovu nachází schopnost radovat se z
0: maličkostí.
1: Jako je krásné počasí, příjemná komunikace s partnerkou nebo dobrá nálada dětí a začne se opět naplňovat
0: životem.
2: No, takže to je zase další level, že od muchomůr k psilocibinu.
3: Ale ono, Petrucho, ono tady ty červený mochovry na to fungujou. I bez těch houbiček.
2: Mm-hmm.
3: No. Jako já si myslím, že jako v pohodě.
2: Tak a já tady...
3: Ale každopádně je to level dál, jako.
2: Je.
3: Půjdeme potom. Půjdeme potom.
2: Ano, půjdeme. Houbiček, nevím v kolikati vlnách rostou, ale myslím si, že jich je hodně. Takže... Až přijde čas Kairos, začneme se zajímat, jo, z nějakého důvodu třeba.
3: Jo? Na svůj posun.
2: Ano. Takže já tady přečtu komentář. Jinak, přátelé, můžete zavolat do studia klidně, jo. 7995893632. Počkej. 7995893632. Dva, volejte klidně a stanete se součástí punkovo-rock'n'rollového studia Deja Vu s Rejžou a asistentem, s Petruchou a s Márou. A teďka jsem zapomněl, co jsem to chtěl. Jo, ty komentáře.
3: Dotaz,
2: no. A normálně takže dívej se, tady to jméno je taky pro mě nový. A sice pro boha 12.15, jo? Ahoj pánové, chtěl bych se zeptat, jak Mára připravuje muchomůru. Rádi bychom ji doma vyzkoušeli. Krušnohorský les máme za barákem. Zdravím a jsem v souladu. Jiří Sokolí oko a píše ještě, keltské soli jsme si objednali 11 kilo.
3: Hele, to jako... Ale já se mu nesmíju, protože moje žena objednává taky takový množství, víš.
2: No, jako asi
3: protože pak se to víc vyplatí, protože ono pak stojí, třeba tady prodávají keltskou sůl a tam půl kila stojí 150
2: no,
3: korun.
2: No, je drahá jinak, no.
3: Jo, ale když si objednáš ve větším, tak tě vyjde kilo na 200 nebo tak nějak.
2: No.
3: A to je pak znát, jako víš, když už ji potřebuje, když už ji používáš v domácnosti, no tak samozřejmě... Jo, to už je o něčem jiným.
2: Jo,
3: ale proč neušetřit na druhou stranu, že?
2: Že 11, je třeba 10, 15, 20, 11. Mi to přijde takový srandovní, ale to je taková radost, která potěší, jo, že člověk tomu fakt jako věří, nebo ví, že to má ty účinky, to funguje, no tak si radši koupí víc. Jako například, dívej se, já mám tu sůl, jo, a i tady, hrubozrnou, protože ona má takový pravidelný krystaly. Hrubo. Jo, hrubozrnou, ona má krystalky pravidelný a oni taky zase tak trošku ezoteriky do toho dáme, ne? Ona má ty frekvence takový, ty vibrace, takže nám ten prostor naplní, jo, těma vibracema, takže já si vždycky, mám to tady po ruce, zobnu si, takže pro boha 12-15, veliké významné plus máš ve studiu Deja Vu, jo, 11 kilo, to je dobrý.
3: Jinak ty vochomory, hele, to je strašně jednoduchý, to je jako na nic. To prostě, buď chcete nálev, nebo chcete sušenou, jo? To záleží na vás, co chcete. Protože samozřejmě obojí dvojí jsou pro vás velkým přínosem, jo? To si udělejte podle mě obojí, jo?

0: protože tady to máte namazání kloubů, když vás bolej, nebo nějaký kožní problémy, namažete a to funguje prostě. A ta sušená, normálně vemete hlavy, dáte si je do sušičky, když, jestli máte, anebo to sušte, to má jako kdybyste sušili houby. Ale nesmíte to sušit týden, jo, to je, čím rychlejiš to jakoby vysušíte, ale jako abyste to neupekli, jo, ono se to suší převážně 2 dny, jo. Já to mám v sušičce, já nevím, 8 hodin, jo, na 40, na 50 stupňů, no a pak druhý den to třeba ještě dosušuju, abych si balil do a zavákuoval pěkně pytlíčky, aby ty byly fakt chrupavoučky. Jo. Aby vám nehrozilo, že dostanete do toho plíseň nebo něco takového ošklivého. Jo, a dělejte si malý pytlíčky, abyste neotvírali třeba velký pytel, ale furt třeba si to, hele, já si to dělám po 20 gramech. Jo. Takže takhle jednoduše úplně, to jako, jo, a já říkám, a to musíte vytestovat sami na sobě, kolik jako snesete ty houby, jak když to takhle řeknu. Protože začínáte na někde 0,5 gramů, což začínají všichni, což o tom mluví všichni, říkám to, co slyším. A pak samozřejmě tu dávku si zvedáte výš a výš, jo, já nevím, třeba pár dní si dáte 5 gramů, pak pár dní si dáte 6, 7 a takhle stoupáte 1 gram, 1,5 gramu, 2 gramy třeba. Jo? Musíte se cítit komfortně při té houbě. Nesmíte cítit, že vás to nějak, že jste nějaký třeba jako malátný nebo jo, jakoby nesvůj. Ne, že by vám bylo mizerně nějak, jo, ale ona pak už při vyšší dávce, ona má spíš tendenci, že chcete spát. Jo? Což jakoby není škodu, jo? Protože ty, co mají poruchy spánku, tak se zase doporučuje brát třeba na noc. Ale těsně před spaním. Protože pak vás ta houba hodí do hlubokého spánku. A v hlubokém spánku si vaše tělo nejvíc odpočine. A ráno se probouzíte svěží. Jo? Takže někdo bere třeba já jsem bral 1 gram ráno, nalačno, vždycky nalačno, 1 gram ráno a 1 gram před spaním. Jo? Někdo to bere třeba, že si rozdělí třeba ty 2 gramy, nebo jo, nebo 1,5 gramu. Jo, to je všechno, každý člověk má jiný metabolismus. A vy to musíte testovat na sobě. Jako umřít rozhodně neumřete. Jo? Tady jde jenom o to, abyste vychytali ty niance, ty houby, které jsou pro vás ty nejprospěšnější. Jo? Protože při určitý dávce budete víc třeba tvořivý, pak při nižší dávce nebo budete přemýšlivý, jo, jo, a takhle se vám to jako mění, jo, a vy jenom vychytáte, co chcete od ty houby. Já samozřejmě Rusové nebo kdo říká, že nejlepší je 3měsíční, jakože ten kurz ty houby, jo. Jo, prostě brát 3 měsíce a pak třeba rok pokoj. Ale chce si to zharmonizovat, aby vaše tělo si na to pěkně zvyklo a nedělal v něm nějaký těžký výkyvy. Jo, až si v klidu zvykne. Protože ona ta houba začne pracovat ve vás, vy ani nebudete vědět, protože říkám, spoustu lidem mám, se zlepšil sluch, problémy se sluchem, problémy se zrakem, jo, zlepšili se jim oči. Samozřejmě problémy s kůží, problémy s trávením, jo, nervový systém se vám dává dohromady. Ruší to veškeré vaše špatné návyky. Jo. Ty staré programy to ruší, veškeré strachy to ve vás ruší. Jo, najednou se nebojíte. Jo, najednou říkáte, proč se mám někoho bát, sakra? Jo, jako že seš vyděšený, je úředník, je, píše dopis, no tak a když budeš nad věcí, tak vemeš, jo, to dopis si psal komu, mně nebo fyzický osobě, tak do popelnice a nazdar. Vyřešeno. Jo. To je o tom, že se ta houba úplně ruší a já myslím, chtěl bych, aby to tak bylo, ale to je ve stavu zkoumání mého. Byl bych velice rád, kdyby ta houba zlikvidovala to, co napáchala ta vakcína v tom těle, že se vyrábí ten S-protein. Jo. Což by bylo super. Protože ten S-protein páchá ty škody v lidském těle. Ten hrotový protein. Takže pokud ta houba ti dává dohromady nervový systém, tak ta houba by mohla zlikvidovat i tady to množení tady toho svinstva. Jo, ale to je věc bádání.
1: No, tak to by vyšlo, člověče, jo, no tak jako tady to lobby, farma lobby vyšlo úplně do kytek, jako jo.
0: Hned. Jo, protože bychom si, právě asi, já říkám, já všechno na to jdu jako rovně a prostě si myslím, že prostě když ta houba ti spravuje ten nervový systém, tak by ti mohla napravit i ty škody, které vznikly tou vakcínou, že se ti vyrábí stále v těle ten S-protein. Jo, že by to mohlo vyrušit tu výrobu. Jo, takže budeme zkoušet u těch poškozených vakcínama a uvidíme, jak se jim bude zdravotně zlepšovat zdravotní stav. Jo, protože oni jsou ti, co potřebují tu pomoc.
1: Dobrý, a máš tady další dotaz, přiletěl od Jany. Zdravím oba pány, páni nejsme, Rejža a asistent, Petrucha a Mára. Ale dobrý, teďka se nebavíme třeba o živém člověku, takže zdravím. Ráda bych se zeptala, jak by Mára léčil akné. Velmi děkuji za odpověď a přeji krásný
0: akné
1: večer.
0: Akné to zase, to je furt to samý, to jsou všechno problémy s parazitama. Všechno, co máte spojený s kůží, s jakýmkoliv problémem, který se vám vytvoří na kůži, jsou paraziti. Takže vy musíte najít jenom přírodní věci, které vás těch parazitů zbavějí. A přírodní antiparazitikum je vynikající třeba česnek, že? No. To samý antiparazitikum je dobrý i křen, jako jo. Jo, třeba ten ořech, jo. Ořechový listí nebo ořechový jako nedozrálý ty. Jo, všechno, co vy se musíte začněte zajímat, co zabíjí parazity a potom jděte. Jo. A musíte přemýšlet, že paraziti jsou dospělí, larvy a vajíčka. Jo, a každá ta věc zabíjí třeba něco jiného. No. Protože vemte si, že tomu mému kamarádovi to mazání z těch ochomůrek pomohlo proto, protože já prostě vím, že veškerý tady ty problémy způsobují paraziti na kůži. No tak tudíž, když si začal mazat to ochomůro, no tak ta ochomůra začala likvidovat ty parazity. Jo? Ona neopravovala nervový systém. Ona v tu chvíli opravovala to, že zabíjela parazity. A samozřejmě papejte věci, které udělejte si čaj třeba z hřebíčku večer, já si dám třeba čaj z hřebíčku, jo, dám si tam buď mátu, nebo kořen lopuchu nasušený, co si suším, nebo kořeny pampelišky, jo, a takhle si udělejte různý mixy, kurkumu, pěkně lžičku kurkumy, aby to musíte jít bojovat proti zánětům. Jo. A vyvarovat se věci, které působí záněty. A to jsou právě cukry. Jo. No vyvarovat se zeleniny jako takový a ovoce. Ovoce je zdroj parazitů.
1: Teďka jsem viděl videjko, jaký podvod o mrkvi nám říkali celý život od mateřské školy. Že to sice má vitaminy, ale pro zajíce, ne pro lidi.
0: Přesně, no, když to říkám každému. I to blbý zvíře, když to vemu takhle, ví, co má žrát. Jo? Takže pes žere maso a když mu je ouvej, tak začne hledat něco zeleniny, co roste, aby se poblil, aby se vyčistil. Ta zelenina je na čištění, to není jídlo. Proto ty, co jí jenom zeleninu, de facto trpí hladovkou. Proto jsou i mentálně slabší na tom myšlení. To mi dokonce potvrdila i učitelka. Protože taky má někoho známého a on říká, hele, on je vegetarián. Říkám, no ale vegetariáni jsou trošku myšlení, trošku takový slabší, ne? A ona prej, to máte pravdu, brej. On je takový myšlením slabší, no. Takže ono jenom je na těch lidech, to je vidět. Oni jsou, a já říkám, a to jsou lidi jakoby bez duše. Jo? Protože když nemá tělo tuky, živočišný, tak chátrá, a nejvíc chátrá tady myslivna. Jo? Proto mám nejradši buček a nazdar. Zeleninu máte jíst kvašenou, když už. Ale ne, že ji sníte a pak teprve ona kvasí ve vás, protože když kvasí, tak vyvolává alkoholový kvašení. Jo? Zase cukry přeměňuje. Jo.
1: Maro, ještě k tomu akné. Jak si teda vysvětlíš, že v té pubertě, to, a já jsem měl taky jako akné, jako celkem, jo? Jo, že... jako taky to byli paraziti, nebo co to?
0: Vem si, že zaprvé máš hormonální problém, jo? Perou se tobě hormony v pubertě. Jo? No tak a v tom tý pubertě se to tělo čistí, ne přece, do toho svinstva.
1: No.
0: Jo, najednou se v tobě zbouří hormony, no tak to tělo potřebuje vyčistit tohleto. Takže musíš tomu těličku pomoct s tím čištěním, takže mu dodávej minerály, sodu, aby bylo odkyselený.
1: To já jsem nevěděl tehdy, to už je 40 let. Nebo
0: no to já jsem taky nevěděl, ale já jsem akné nějak extra neměl nikdy. Jo, ale měl jsem kamaráda ve škole, ten měl normálně jizvy, jakoby to byly úplně hrozné věci. Jo.
1: Taky, vzpomínám si na něho. Jirák.
0: A nejhorší to bylo, když to měli holky, jo.
1: No, ty se styděli za to.
0: Víš, jak oni se pak styděli, že jo, no. Samozřejmě, to, ten... když si tady na rypáku máš no, takový obyťa.
1: Ten Jirák,
0: je to
1: Miroslav Jirák, já to klidně můžu říct, jako jo, a to jsme šli to jsme seděli v prváku na Gimplu, nám bylo těch 14, jo, takže měli jsme ty jebance různě, jo, a teď se otevřeli dveře a přišel ten Miroslav Jirák a řekl, dobrý den, já jsem Jirák, patřím sem, a my jsme mysleli, že to je učitel, protože on byl vysoký tehdy, už měl asi 180 centáků a fakt měl ty jebáky prostě úplně jizvy měl na tom obličeju, jo. Takže nevypadal hezky a měl to i pod vlasama, za lincem a všude potom, když si vyhrnul rukávy nebo rozlepl límeček u košile, tak to měl po celém těle, no. Takže ty hormony prostě se bijou, jo. A chce to prostě jako to tělo jako dostat ven, no. Tož tak je to asi, no. Tak je to a v tým pozdějším věku to jsou ti paraziti. Takže jsme odpověděli na dotaz a Denny zdraví ze Španělska. A mně teďka přišla vhodná varianta, takže pokud nás poslouchá Petra Galtit, jo. A klidně máš tady Petro telefonek. A kdyby se chtěla podělit s tím, jak se stala z vegetariánka teda normálně přirozená masožravkyně a tvůj partner Míra masožravec, tak klidně zavolej. Jo, a mě by třeba zajímalo, jak se cítíš, třeba jak dlouho byla vegetariánka a jak se cítíš jako teďka, jo. Jestli píšeš, že je tě dobře, jak to prožíváš a tak, jestli třeba tím skokem, protože to bylo den ze dne, ty jsi na to nějak nechystala, ty jsi do toho šla prostě po hlavě, tak jestli chceš, zavolej a sděl nám, jak se teďka máš. Tož dobrý, tak já tě tady pustím, počkej, dívej se, no, tak je to takový téma, ale tak je to potřeba neustále, není to žádný strašení nebo tak, ale spíš takový vlastně, ještě, ano?
0: Jenom bych ještě řekl, dělejte si třeba, měl jsem tady toho vnuka z Anglie a tomu se vždycky osypala pusa, ne, večery, víš, jak ty sliny, a úplně je osypaný, no? Tak si říkám, sakrát vymyslím něco na to, ne? Tak jsem vzal normálně sádlo, keltskou sůl, rozmíchal jsem si to jenom takhle v malým ptom, v čamprtlátku, a říkám zeťákovi Angličanovi, namáží vždycky před spaním pustinku, ne? Malýmu. Hele, on to vždycky namazal a ráno to měl úplně nádherný.
1: No?
0: Jo, protože ta sůl zase vytahuje svinstvo z těla. Proto jsou dobrý udělat si solný koupele.
1: Ano, ano. Aha. Maro, počkej, mám tady Petru. Petro, slyšíš nás?
2: Jo, už jo.
1: Tak Máro,
2: ale
1: slyšíš
2: Máru ne teda.
1: No Máru, protože on nic neříká teď zrovna. Máro, řekni něco.
2: Ne.
0: Ahoj. Slyšíš mě?
2: Ne.
1: Ne, ale reaguje. Ty se ptá, slyšíš mě a ona? Ne. Tak je to divný, jo? Dobrý,
2: já to Petro. Odhaduju na čas.
1: Jo, ona to odhaduje, jako jo. Petro, tak normálně ty jsi mě jako vyslyšela, že sebrala odvahu, ale ty se nebojíš, ty jsi v pohodě úplně. Takže, jestli máš zájem sdělit nám tady do punkového rock'n'rollového studia a ještě našim posluchačům, jak teda se stala z vegetariánka, masožravkyně a hlavně jak se cítíš jako jo, fyzicky a i duchovně, protože někdo říká, že kdo žere maso, nepůjde do těch vyšších dimenzí, jo, že to je ta těžká karma. Co si o tom myslíš ty? Takže klidně, já tě tady zesilím. Mara tě teda slyší, já tě taky slyším a posluchači tě taky slyší, ano, takže mluv, je to tvoje.
2: Tak děkuji mnohokrát za přijetí a já zdravím všechny, především všechny, kdo poslouchají, kdo se uzdravují teďko s Márou a s tebou, teď nevím, teďko Petrucha, jo. Protože já ti říkám normálně Dobroslav, víš, tak
1: a
2: jako.
1: Já jsem Petrucha Dobroslav, no a spíš víc Petrucha teďka a než Dobroslav.
2: Jasně, takže Petrucha.
1: A Reža, vlastně. nový, ponově Reža.
2: Jo, tak jo. Tak já budu teda takhle, teda Rejža a jak jsi říkal režisér, že?
1: No, to je taková nadsázka.
2: No, takže...
1: Takže jak je to s tebou, jak se cítíš?
2: No, já jsem unešená, jak se cítím, protože se mi vyklidňuje i hodně psychika od té doby, co jsem začala to maso jíst. Hlavně ta pikantní klobása, to nechápu, ale ta mi normálně od noci, co jsme spolu domluvili, tak jsem přemýšlela nad tou klobásou a nad tím vším jako i z hlediska toho duchovního právě, protože já vegetariánka jsem byla kvůli tomu, že vlastně jsem věřila hodně tomu, že každý tady na té planetě má svoji duši a takové věci a kvůli tomu jsem je nechtěla jíst ty bytosti další. Aby ta planeta byla jakýmsi způsobem napravená, jsem si myslela. Jenomže oni to ty lidi podle mě jakoby úplně nechápali, ani v rodině a tak. A vlastně se mi zamotalo to duchovno až moc do toho, si myslím, už teďko. Protože jsem zjistila vlastně tím vším, že jsem možná napojenější ještě víc teďko po tom mase. Že asi opravdu budeme šelmy. Tak to jsem zjistila, no možná i. Takže musím poděkovat znovu, Máro, děkuju za rady.
0: Není za co. A
2: ještě jsme si teďka objednali zahojit.
1: Petra tě neslyší, jo. Pak budeš mluvit. Petro, tak ještě teda promluv, ano.
2: Jo, a objednali jsme si zahojit a ten teda ještě nepřišel. Ano, ještě nepřišel a vlastně keltskou sůl ta taky ještě nepřišel, protože já ji nechci s obchodíku nebo takové věci jakože moc, tak jsem si našla stránku, kterou mi poradilo srdce, protože já bych chtěla tímto pozdravit i Marka Hašlara a že mu moc děkuju za obnovení mýho toku do té komunikace, prostě zkrátka, kde mám bejt asi nejspíš, protože se ptám teďko srdce víc a na všechno úplně. Já jsem na to trochu zapomněla, abych pravdu řekla, na to srdce předtím. Ale vy jste mi to úplně probudili zpátky, no já moc děkuju fakt všem, tyjo, ze studia Deja Vu.
1: Petro, my ti taky děkujeme za telefonát, takže jsme rádi, že se máš dobře a ono, víš, všeho moc škodí, teda hodně duchovna, je taky úplně na hovno, duch hovno na hovno, nejlepší duchovno je, když jdeš do přírody pěkně a makáš v té hmotě, jako jo. A takže jsme rádi, že ti to pomohlo a že se nakopla, jo, tím správným směrem. Takže máš ještě něco na nás, anebo?
2: No, možná i jo, ještě maličko, že vlastně já s tím jako hodně souhlasím, no, že to duchovno nepřehánět to, no, ani s duchovnem, ani s ničím. Zlatá střední cesta, jak říká moje mami, bych řekla. Tak. Takže jo. Takže užívejme všichni života, večera, muchomůrek a mějte se krásně fanfárově, já už to nebudu zdržovat a moc se těším na odpověď a tak, tak.
1: Ano, Mára bude děkuju. Reagovat. Om Shanti, děkujeme a vypínám a poslouchej. Dobrou, dobrou.
2: Ano, ano.
1: Ahoj.
2: Dobrou, dobrou. Om.
1: Tak, já, ona ještě chtěla teda pozdravit, já už jsem to tady jako vypl. Ale nevadí. Takže Máro, tak jako další úspěch, ty člověče, jako jedeš, starosta, auto, jo, tam chlapec ale s nohama, teďka Petra se stala masožravkyně teda, a je jí líp, člověče?
0: No tak já se ani nedivím, protože ta zelenina ti nedává žádnou energii. Jo. Vepřový maso má v sobě nejvíc vitamínů. To nemá žádná zelenina. Vepřový maso, ano. A vem si, že takový ty umělý výčitky, Ježíš, oni se vraždí ty zvířata. Ty zvířata se vyšlechtili na chovy, na jídlo. Ty nejsou volně žijící zvířata. Ty byly přímo vyšlechtěny na jídlo. Jo? Takže kdyby je nikdo nepěstoval, tak ty zvířata prostě neexistují. A ty žádnou duši nemají, ty zvířata. Ty prostě jenom, oni jsou na tom světě jenom proto, aby mohli žrát a spát, jo? Což oni chtějí udělat z těch, jakože občanů, jo? Aby z ní udělali úplně tuponky. Takže tam není zapotřebí mít výčitky. Tam jde o to zachovat se s úctou k tomu zvířeti, když ho jdu zabít, pro jídlo, já nezabijím zvířata pro legraci. Jo. Prostě s úctou a hlavně neplýtvat s tím masem, nevyhazovat tyhle věci. Chovat se k tomu důstojně. Jo. Protože vy, když pochopíte, že vám stačí kousek masa a budete najezený na celý den, tak nebudete věřit. Než abyste sežrali kýbl zeleniny. A pak jste nafoukli jak pátrací balóny. No. Takže, a vem si vajíčka, to sami některý pomatenci zase, je, slepice snaží tolik a tolik vajec. Taky by šlechtěný, to by taky nepřežilo v přírodě. Kdyby to lidi nechovali na vajíčka, tak ty slepice neexistují. Takže v přírodě by je první noc v přírodě a byli by mrtví. Nepřežijou. Sami prase, nepřežije ve přírodě. Jo. Takže to, tady k tomu nemůžete mít výčitky. Jako, musíte to brát jako, že odsaď pocaď. Protože i ty zvířata zabíjí jiný zvířata a nemají kvůli tomu výčitky. Protože chtějí přežít. Jo. A oni schválně tady Matrix, jo, vytvořil programy. Aby lidi, aby měli ten pocit tý viny, je, já jsem ten dobrý, já jim tu zeleninu. No to není vůbec pravda. Jo. Protože tady ty věci se přijali 5-6 let zpátky taky o mě pokoj. Taky jsem začínal přemýšlet a tě říkám, hele ty zvířátka a to. Ale pak mi to došlo, říkám, to je kravina. Protože já jsem chvíli jakože zkoušel jít zeleninu, ale já jsem byl úplně jako vyřízený z toho. Já prostě jsem musel sníst aspoň kolečko salámu, protože já jsem říkám, sežral jsem k toho kýbl a měl jsem furt hlad a vzal jsem si kolečko blbýho salámu a byl jsem najezený. Protože to tělo má hlad. To, že máte plný bachor, neznamená, že vaše tělo nemá hlad. A o to tady jde. Prostě vědět, co vám dodává tu energii. Jo? Protože oni vás ve školách neučí, jak správně se starat o sebe. Jo? To vás nikdo neučí. Jak být zdravý. Co je zdroj parazitů? No přece to ovoce, tlaďoučky. A ty zvířata samozřejmě žerou to ovoce i tu zeleninu. A tam o tom tady oni přebírají ty parazity do sebe. A vy, když se naučíte, jak likvidovat parazity, no tak jste jakože za vodou. Celý. A hlavně, když teda klobásky jsou vynikající, já je miluju, jo, tak hlavně koukat, od koho ty klobásky kupujete. Jo, jít, jít do toho řezníkovi, který má třeba svůj chov prasat, nebo zase to bere od chovatele, jo, žádný tady ty pojebaný supermarkety, jo, který to maso někde leželo v mrazákách, pak to rozmražují, pak to prodávají ve slevách, pak to, jak už to smrdí, tak to nakládají, rozumíš? A ty tam přijdeš, viď, prostě musíte lidi připadat jako dobytci, když na to přijde. Žerete odpad. To je průmyslový žrádlo. Kuřecí, to je absolutně o ničem. Jako já neříkám, že to je chuťově špatný, to ono je všechno chuťově dobrý, ale vašemu tělu to nedává nic. A hlavně z těch rám, to je všechno plný antibiotik a růstových hormonů. Jo, že vy ty antibiotika nepotřebuje dostávat ani od doktora, když papáte hodně kuřecího. A jako, já mám rád kuřecí, ale zase od toho chovatele, který jo, srdíčka dává těm slepičkám, jo, těm kurátkům. Já jsem teďko tenhle týden musel seknout slepici hlavu. A úplně chladnokrvně jsem vzal úsek se mi bez nějakých debat. Žádný
1: bez
0: výčitky.
1: Trápení, bez trápení. Ani pro ňu, ani pro tebe.
0: Protože viděl jsem, že ta slepice už druhý den trpí. Jo. A moje žena prostě říká, hele, nemůžeme ji tam nechat trpět. Jo. Čekal jsem, že se z toho třeba zmátoží nebo něco, protože nerad zabijím zvířata jen tak buď darma, jak se říká. No prostě přišla a říká, hele, tam je to jasný. Šup, useknout, hotovo. Trápení ukončeno. Protože nic jiného by nečekalo, protože stejně jí řízla, aby se podívala, protože tam měla nějaký boule a ona měla normálně jakože jakoby hníz pod kůží, jo, takže tam už byl nějaký velký problém. A ty slepice se nedožívají vysokého věku v těch chovech. To se můžeš o ně starat, ty prostě to jsou prostě stroje, které byly vytvořeny na snášení vajec. Jo, ty prostě svoje odnosí a končej. Ale vím si, že ty slepičky mají absolutně všechno v životu. Dostávají všechno. Jo? To jim postrojuje žena, nebo já jim kolikrát hodím. Teď jsem jim házal třešně, aby měl třešně, tak se honí za třešněma. Jo? Maliny si tam sbírají, cokoliv. Ale tady je právě ta souhra, jo? Něco za něco. Jo? Já ti dám napapat, ty mi dáš vajíčko. Takže ona má život jako dobrý, prožije. A když musíš, no tak prostě jí musíš to život prostě zkrátit tím, protože má problém ona. A vím si, no můžeš si představit, že projdeš k veterináři ze slepicí, ne? To ti řekne.
1: A našli by se tací, našli by se určitě.
0: Jo, jo, který by, jo, to je určitě by se někdy našli, který by to chtěli hrozně léčit, víš. Jo?
1: Ne. Je potřeba brát, slepka má splněný, ona tě ještě poděkuje, teď, ona tě ještě třeba teďka jako děkuje, jo, nějaký
0: energetický. Když jdeš do tady těch chovů a tady, musíš se k tomu chovat zodpovědně jako člověk.
1: Jo, tam jde o ten chov hlavně.
0: Jako barbar.
1: Jasně, no.
0: Jo. Prostě pa. Uděláš pro ně všechno, aby měli dobrý život, tohleto, ale pak přijde čas prostě a jdeme. Jo, takže... Já z toho taky nemám radost, ale prostě takový koloběh života.
1: Na ty slípečky za tím plotkem, když mají ten výběh, třeba teďka nás sleduje Michal Bartoň ze Šumperska, Michale zdár, klidně zavolej, to je nápad. Byli jsme u tebe a ty objednal si slépky, postavil jim krásný kůrník, čověče, tam boda velká normálně, jo, jako ne na bydlení, jako úplně, ale fakt normálně, tak vymakaný, vysuvný tam nějaký moduly na ty vajíčka, jo. Takže to je potom radost se podívat na ty slépečky, jak to tam krásně zobe, jo. No ale zkrátka, až nadejde ten jejich čas, jeb a jde, má splněno prostě, jo. No co, tak,
0: jasně, no, tak jako...
1: To je životní koloběh v té hmotě, jo. No.
0: A vem si, že ta slepice, ona ví, že ty nechceš ublížit přece, ne? Víš, že se o ní staráš od malička, víš, podstrojuje všechno. Nechováš se k ní jako barbar. Mm-hmm. No, takže ona má v tebe důvěru, takže ona to slepá, i ona musí víc cítit, že to děláš, když ji chceš seknout, protože vidíš, že trpí, takže to děláš pro ní. No. Jako poslední jako tu tu, jak bych to řekl, ne pomoc, ale prostě se musíš v tomhle případě zachovat vždycky správně.
1: Správně.

0: ještě 10 minutek budeme mluvit, jo, aby se to teda vyřešilo, že vlastně ten suverén nemá s živým člověkem vlastně nic společného. Je to opět další past systému, jo, takže tady
1: Suverén
0: ti
1: a člověk je protimluv.
0: protimluv. Dobrý, já jsem si dal tu práci, já jsem si to vyhledal, takže já to mám tady nachystaný od začátku, ale protože jsme zase rozjeli zdravotní okénko, pak jsme zabrousili tady do toho trošku covidismus, mám tady ještě další a další, zase ústava není podepsaná, rodný list, tak jak vzniká občan, jo. Ale já bych to uzavřel tím suverénem. Můžeme to v krátkosti jenom vyposlechnout a vysvětlit, ať my máme jasno. Já jsem v tom neměl jasno. Jo, to ještě před porokem, suverénní člověk, to je ten živý člověk. Jo, hovno,
1: Ono to
0: nasral.
1: zní tak hezky,
0: No
1: víš?
0: ano.
1: Suverén. Jo? To je jako s tou lidskou bytostí.
0: Jo. Která vzniká tím křtem, že?
1: Přesně tak.
0: A občan vzniká tím rodným listem. To jsou takový jako takový vychytávky,
1: Přesně.
0: jo?
1: Jo? Ono to zní tak hezky, já jsem suverén, ne.
0: No, suverén je
1: Člověk se
0: akorát
1: musí podle
0: státní úředník,
1: suverénně
0: jo?
1: chovat.
0: No a chod suverénně chovat. Takže já tady pustím tady tu vědomou Rusku nebo Ukrajinku, mně je to celkem jedno, jo, protože tam jde o úroveň vědomí každého člověka, ať je to Tatár, nebo Turek, nebo Arab, nebo Rus. Takže já pustím, přátelé, poslouchejte, kdo ještě nemáte jasno v tom, kdo je vlastně suverén, jo?
1: Je to past.
2: Po videu o pasových otázkách mi přišel hlavní dotaz, kde se musím přihlásit jako suverén, jak tento proces probíhá, do kterých soudů poslat dokumenty. V síti si tisíce lidí vytvořili celý sektor, takzvaných živých lidí a občanů SSR. Panicky hledají formuláře, píší manifesty a posílají noty notářům. Veškerý tento informační šum. Uvidíte, jak se před vámi otevírá nová pokročilá past systému pro ty, kteří se začali probouzet. Když jdete do orgánů systému, k soudům nebo úředníkům. S papírem, kde je napsáno jsem suverén, děláte zásadní
3: tímto
2: chybu.
3: Jednáním automaticky potvrzujete jejich jurisdikci a moc nad vámi.
2: Stáváte se jako běžný prosebník, který je prosí, prosím, uznajte mě svobodným. Systém se usměje, dá razítko na váš manifest. A okamžitě vás zaregistruje ve svém systému jako výtržníka. Vaše síla vyprchá, protože jste opět vyplýtvali svůj čas na prázdnou právní korespondenci s mrtvými korporacemi. Pochopte, skutečný suverén není papír s razítkem. Není to zápis v registru ani status v pasu. Suverenita je váš vnitřní stav, ticho vaší mysli a odmítnutí jakéhokoliv boje. Tvůrce nikde není registrován. Svoji svobodu deklarujete pouze uvnitř svého vědomí. V sekundě, kdy zcela zastavíte svůj vnitřní dialog. Vaše suverenita je, když v klidu podáte pas pohraničníkovi s ledovým klidem uvnitř. S vědomím, že on i zákony jsou jen pixely na obrazovce. U soudů nikomu nedokazujete, že jste živí, prostě udržujete režim úplné transparentnosti. Systém vás propustí bez jediné poznámky, protože vaše tělo nevyzařuje frekvenci strachu. Tato suverénní hnutí jsou vytvořena jen proto, abyste si kolem sebe opět postavili nové kartonové dekorace. Skutečný mistr zcela smazal svou osobní historii. Nemáte dluhy v bankách, žádné závazky vůči soudům a tím méně potřebu jejich uznání. Infrastrukturu používáte jako host, zatímco sami zůstáváte v centru ovládání této hry. Skutečný bůh nepotřebuje licenci na svobodu, protože vaše síla je bezmezná. Probuďte se, moji drazí.
0: Takže mladá roba a tak jako vědomá. Takže informace, přátelé, máte, jo, protože tady se vedli hodně takový, tady na té scéně, jaksi alternativní a těch živých lidí, takový ty spory, kdo to vlastně je suverén a i byli jakože živý muž suverén a živá žena suverén, prohlášení živého člověka suveréna. V Americe to taky jako jede ten suverén, ale vlastně není to žádná výhra, je to opět vstup do korporátu, kde oni si vás zaregistrují a ještě vás berou jako výtržníka. Takže Maro, toto je úplně zase jináčí level, úplně s ledovým klidem předat korporátnímu ten pas, co mají v Rusku, jo, ale být přitom jako živý člověk, jako jo. Chovat se jako suverén. A ne, že jsem živý člověk,
1: počkej.
0: že...
1: Hele,

0: Počkej, jaký pás?
1: No,
0: Nebo o jakým pase si mluvil
1: no
0: teďko?
1: ne, tam
0: Že jim
1: říkala,
0: předat.
1: říkala ta ženská, že normálně tam ukáže nějaký ten doklad, jako jo. Ukáže jim nějaký doklad. Nevím, co ti
0: No,
1: myslela.
0: že... To
1: Jestli
0: jo,
1: pak.
0: ale rozhodně ne pas. Jo.
1: No tak taky
0: Protože
1: asi ne.
0: pas je zase doklad otroka, jo.
1: No a já jsem to tak aj možná vyrozuměl, že i když ten pas jim ukáže, i tak je vlastně jako živý člověk, jako jo.
0: Není pravda. Ty, jakmile se prokážeš tou kartičkou, tak se prokazuješ jako fyzická osoba. Musíš hledat všude chytáky. Jo. To možná nebyl dokonalý překlad.
1: To asi ne, asi ne.
0: No, ale pás je nejvyšší doklad otroka.
1: No, ona říkala pas, ale ona tím myslí třeba to rozhodnutí za živou ženu, jo? Sebeurčení.
0: To je možný, ale
1: Jo?
0: rozhodně pas ne.
1: Já se
0: Jo,
1: pod...
0: protože to jsou zase takové vychytávky tady těch šmejdů, který lidi tahají do tady těch věcí. Nechejte si pás. Jo. To je špatná cesta. Jo, protože to je ještě vyšší doklad, než je občanský průkaz. To je doklad otroka na cestách. Takže ani to a všude musíš hledat ty zlatý zrnka, jak se říká. Jo, a živý člověk nemá co pohledávat u soudu. Jo, protože to není soud pro člověka.
1: No, ona říkala, že jela autem, jako jo, třeba.
0: No, ne. Ty nemáš ukazovat žádný pas, nic. Jo, takže bacha i na tady ty věci.
1: Tak a já jsem si
0: Protože
1: tady...
0: ty nemáš smlouvu s nikým, abys někomu něco musel ukazovat. Policajti jsou soukromá firma. Ten nemá právo na nic, když na to přijde. Jo, ale ty musíš vědět to, co říkáš tomu policajtovi. To je o těch vědomostech. Jo. Protože on tě může zastavit pouze tehdy, pokud jsi spáchal trestný čin nebo jsi z něho podezřelý. Žádná silniční kontrola, jo. To je podvod na lidi. Protože už to slyšíš v tom názvu. Silniční kontrola. Jo. No, tak zkontroluj silnici a neotravuj. Jo. Protože my přece, teď oni přece říkají, neříkají silnice silnici, oni tomu říkají komunikace, ne?
1: Komunikace, ano.
0: Jo. Takže zase podvod, ne? Takže říkám, hele, vždycky musíš ty zlatý zrnka prostě
1: Jo.
0: vydobávat. Jo, protože každý nastrčený figurant ti hodí nějakou levou. Jo? On ti řekne v jednom pravdu, ale druhá už je levá. Jo? Takže nesmíš být úplně důvěřivý takovýmhle
1: Takže
0: způsobem.
1: já tak normálně to mám na Facebooku, tak si to normálně poslechnu a i se podívám ještě do titulku, co
0: Jo?
1: tam teda ženská
0: Udělej si
1: jako mluví, jo.
0: tam správně překvap, protože pokud ona řekla, že pas, tak už je to zavádějící.
1: No, mě to tam
0: Trička.
1: jako nehrálo, jako, tak si myslím, že to je ještě daleko jako vyšší level, že úplně s tím ledovým klidem mu tam dá nějaký svůj papír, jo.
0: No, jako jestli mu dá svůj papír člověka, v
1: No
0: pořádku.
1: tak možná to přeložila umělá inteligence jako pas, jako jo, jako doklad, ale třeba vůbec nemyslela
0: Protože
1: jako
0: umělá
1: pas.
0: inteligence lže, protože ty se bavíš o člověku a ona ti překládá, že jsi fyzická osoba.
1: No.
0: Jo? Protože kolikrát ty překlady já to poslouchám. Jo? Že to hned mění. Jo? Nebo lidská bytost ti tam hodí. Lidská bytost nemá co pohledávat, to je otrok. Lidská bytost je zotročený člověk pod církví. Jo? Proto si to takhle označili, bytosti.
1: Tak a já tady mám ještě o suverénovi seznam anglických panovníků.
0: Protože suverén je panovník.
1: Panovník, jo, je
0: To
1: to
0: je
1: seznam
0: právnická
1: panovníků
0: osoba.
1: za více než 900 let, včetně data jejich nástupu na trůn a délky jejich vlády. Historická a institucionální entita v kontextu anglického a feudálního práva, ze kterého